vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Známe tuhle tu babeta.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a v dnešním vysílání se zaměříme na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme také rybníky, tedy jak se letos dařilo rybám v tom horku a suchu, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, že dozrává vínečko. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: podle horečky. Hobby magazín. Jak se postarat o jahodníky na vyvýšeném záhonu, aby v pohodě přečkali zimu? Tak to vás určitě mnohé bude zajímat. Tedy jestli odstranit plevel, ostříhat jahodníky, všechno přikrýt, zalévat. A je pro jahodníky vůbec vyvýšený záhon vhodný? Tak to všechno pro vás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková.
1: S Janou Lapáčkovou z Českého zahrádkářského svazu stojíme u vyvýšených záhonů s jahodníky. Jak se teď na podzim máme o ty jahodníky postarat, Jano?
2: Dobrý den. A takže teď na podzim vlastně je zásadní ty jahody zkontrolovat před zimou, podívat se, jestli nemají nějaké suché listy, ty odstraníme a také zjistit, jestli je dostatečně ten substrát vlhký, takže případně zalít a vlastně takhle celkově zkontrolovat.
1: Takže nic jiného s nimi neděláme, není potřeba je ostříhat třeba na ježka nebo okopat. Stačí jenom zalít, ani zeminu nemusíme nakopčit.
2: Tak s jahodami neděláme teda opravdu nic speciálního. Když jsme chtěli ostříhat, tak to už jsme měli provést v červenci a ani je nepřihnujeme.
1: Když si někdo koupil jahodníky až teď, tak může je ještě vysadit do toho vyvýšeného záhonu?
2: Určitě, v těch teplejších oblastech dokonce můžete jahodníky vysadit až do konce října a při běžné nadmořské výšce zhruba tak do poloviny října, aby před zimou stihli v pořádku zakořenit.
1: Ničím ty jahodníky nebudeme na zimu přikrývat a asi jenom budeme kontrolovat, jestli je ten substrát dostatečně vlhký a případně i v zimě budeme zalévat.
2: Přesně tak, jenom v podstatě až trošku začne už mrznout, tak se může stát, že ten mráz ty jahody vytáhne, tak v tenhle okamžik je potřeba ty jahody přikopčit, přihrnout zeminou a i v těch vyvýšených záhonech je důležité právě i v zimě kontrolovat, jestli ten substrát je vlhký, případně i přes zimu lehce zalít. Pokud bychom chtěli zvolit jinou variantu toho přikopčení, můžeme využít i chlévský hnůj nebo třeba kompost, kterým ty jahody přihrneme.
1: Někdo má taky stále plodící jahodníky v těch vyvýšených záhonech a pořád tam ještě má květy, tak co s nimi?
2: Tady bychom doporučili spíš v tomto období už ty květy neponechávat, protože už stejně nestihnou zaplodit, takže je ideální ty květy vyštípat. I zbytečně tam nenechávat plody, ty také odstraníme, ponecháme třeba maximálně 2-3, které ještě stihnou možná dozrát.
1: Ještě poslední, vlastně ta nejdůležitější otázka. Je vůbec dobré mít ty jahodníky ve vyvýšeném záhonu?
2: Já si myslím, že ano. A zvlášť pro ty stále plodící neboli remontantní odrůdy. V vyvýšeném záhonu se ty jahodníky dobře rozrůstají, odnožují a pak vlastně přepadávají i přes okraje toho samotného záhonu. Mají díky tomu i větší teplo z boku, lépe dozrávají. Jahody jsou pak čisté a dobře se k ním dostaneme.
1: A někdo tady zrovna asi buduje vyvýšené záhony.
0: Samozřejmě je to každý rok úplně jiné, podle počasí. Někdy jsou začátkem října už květy a plody pomrzlé a jejich dozrávání nemusíte vůbec řešit. No a já už jenom dodám, že reportáž, článek a fotografie, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše dotazy, tedy rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Do záznamníku řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců. Máme tady první dotaz.
1: Máme mravence, kteří nám bydlejí v základech domu. Je to u broskve. A těch mravenců je tolik a vyzkoušeli jsme na nich koupených preparátů mnoho. Ten cukřík bílej, ten obcházejí, jako kdyby jim zapáchal, domečky a podobné věci, které se nabízejí, ale mravenců je stále plno, nemůžeme se jich zbavit.
0: Tak z mravenci by nám mohl poradit František Hlubocký, pardubický zahradník.
2: Mravenci jsou vynalézaví a zvykají si, a právě dřív přípravky proti mravencům bývaly na bázi napuštěných cukerných krystalků. Ale to už se ví opravdu, že na ně nezabírá, ale jsou přípravky proti mravencům, které se dají koupit, ty novější, používají se buď podle toho, kde se vyskytují. Je to takový prášek, který je láká, oni ho teda olížou, ale mnohdy i zanesou do svého hnízda a vyhubí, a o těch vím, že jsou účinné. Dokonce do bytu, když to je, tak lze i mít takové pasti, říká se tomu takové mističky, že jo, a tam oni zalezou a tam se toho zase nalížou, aby jsme nemuseli si třeba pod skřínkou někde v kuchyni sypat po zemi. Je i dokonce sprej, a nebo zase se dá doporučit tyto přípravky, zdají se rozpustit třeba do konvičky s vodou, jako udělat koncentrát, když jsou právě třeba okolo domu, jak bývají třeba dlažba okolo domu a takové ty spáry, že jo, těsně uzdí, tak dají se tam i nalít. Takže myslím si, že v současné době to akorát jsou teda dražší ty přípravky, ale pokud vím, fungují dobře.
3: A nějaké babské rady?
2: Babské rady. No, ono je to problém. Říká se, že do bytu, když nechceme, že teda jim vadí, je to jenom zajímavost, přeškrtat jim cestičky křídou. Ty je prstem po těch cestičkách, kudy chodí, to, že jim vadí, ale oni jsou chytří a oni udělají okliku. Totéž nemají rádi mletou skořici nasypat, jo, nemají rádi tyhle ty kořeněné vůně.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám asi 20 let starý fík na slunném chráněném místě a každý rok má až 50 plodů. Ale před dozaráváním vždycky přes noc všechny opadají.
0: Já se samozřejmě vůbec nechci chlubit, ale pochlubím se. Letos v tom horku a suchu jsem měl dvě úrody fíků. Ta druhá dozrává právě teď, a ve středomořských podmínkách, které my tu samozřejmě nemáme, tak tam mají fíky dokonce 3 úrody ročně. Zpátky k dotazu. Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já z vlastní zkušenosti vím, že pokud někdo chce doma pěstovat fíky a řekněme si, dají se pěstovat venku bez nějakých větších problémů, a když najdete nějaké stanoviště, které je chráněné, které je slunné, tak tam ten fík můžete klidně zasadit. Pak druhá věc, a to je to, že při výběru té odrůdy všichni řeší mrazozdornost. Jo? Je to honba o tom, která odrůda vydrží o 2 stupně minus víc a která vydrží míň, tak všichni hledají ty nejodolnější tomu mrazu. Já bych v tuhletu chvilku spíš poradil, abyste dbali na to, že si vybíráte odrůdy, které kvetou a jsou rané v rámci toho dozrávání, protože u těch fíků to není o tom, aby vám to jako nezmrzlo, tam je to spíš o tom, aby vám co nejvíc těch plodů dozrálo. Díval bych se spíše po odrůdách, které jsou rané, na to dozrání potřebují kratší čas, protože chápu, že je rozdíl mezi stanovištěm někde na pobřeží slunné Itálie, Kalábrie a někde jako v České republice. To dozrávání a ta ranost je tam velmi důležitá. A v rámci vlastně toho pěstování, vy když si koupíte sazeničku, tak ten první, druhý rok, tak se snažíte jí prostě nějak trošku jako víc stříct, to znamená udělat kolem ní nějaký kryt, vycpat to třeba listím, slámou, prostě něčím. No a postupně, jak ten stromek, ten keřík zvyká, tak ho otužujete, a moje zkušenost je taková, že nejdýl třetí rok už na to prostě kašlete a ten fík to většinou zvládne, pokud jste si vybrali nějakou vhodnou odrůdu. To, že vám vlastně omrzne to dřevo, ty horní výhony, to vám vůbec nevadí, protože vy ho stejně ostříháte, vyrostou nové výhony. výhony, tam bude spousta těch plodů a jde o to, aby to stačilo dozrát. Když budete mít nějakou odrůdu, která je ranější v tom dozrávání, tak by to bez problémů mělo dozrát. A i ty fíky, které opadají a jsou třeba ještě na pohled zelené a nezralé, tak ty plody snadno dojdou někde, dáte třeba na pekáč, na nějaký prostě novinový papír, dáte to někam do obyváku nebo prostě nevím, někde, kde bydlíte, tak ty plody ještě dojdou. A samozřejmě potom se dá udělat i to, že ty plody osušíte, můžete různě nakandovat a tak dále, takže dají se zpracovat i ty lehce nedozrálé plody. Ale za mě zásadní upěstování u toho fíkovníku je nehledat odrůdy, které vydrží prostě o minus 2 stupně víc než ty jiné, protože o to nám nejde. Jo? To, že vám omrzne to dřevo, horní výhony, to nás netrápí. Všechno stejně na dřevo budeme stříhat a stejně nám to bude plodit na tom, co vyroste znovu. Ale namísto toho se podívejte na to, abyste měli odrůdu, která prostě je raná v rámci toho dozrávání a takhle by vám to mělo fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Letošní parné a suché léto se podle všech předpokladů určitě nepěkně podepíše i na výsledcích rybářské práce. Bude ryb dostatek a budou pěkně rostlé, tak právě o tom naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová natáčela s předsedou Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Milošem Zlatohlávkem.
2: Výlovek bude podstatně menší, nebudu říkat, že kvalita ryb bude určitě horší, to si nemyslím, ale ten výlovek nebude tak markantní, jako byl v minulých letech. Tam jde samozřejmě o ten přírůstek ovlivňuje samozřejmě množství krmení, které je možné do toho rybochovného zařízení dát, a ten díky těm vedrům nebyl moc velký, nemohli jsme úplně pravidelně krmit a v tom množství, v kterém bychom potřebovali a chtěli, ale samozřejmě jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten výlovek měli.
3: Ty výlovy jsou pro Český rybářský svaz zajímavé i z hlediska hospodaření. Takže budou menší ryby, bude menší zisk?
2: Takhle se to úplně samozřejmě říct nedá, i když ekonomové by určitě byli proti tomu, co řeknu, nebo co jsem řekl. Čísla jsou daný a samozřejmě cena té ryby odpovídá tomu číslu, který tam je v té váze, ale spíš bych to definoval jako v tom, že i když je malý výlovek, je potřeba nějakým způsobem s těma rybama pracovat. Nemůžeme je vysypat na pole nebo cokoliv jiného. Je to náš produkt a musíme ho distribuovat do našich revírů a do našich vod, nebo je použít třeba pro nasazení do rybochovného zařízení do příštího roku. Ale je velmi důležité spíš připravit tu strategii distribuce té ryby. Důležitý je fakt jako zamyslet, která voda je úživná, která voda je neúživná, a podle toho ty ryby nasadit, aby tam měly možnost třeba nějakého dorůstu, nebo i rybníky, které jsou posazený vejš, jako je třeba Šluknov, tam to dorůstá pomalu a je potřeba nějakým způsobem tu rybu tam dávat třeba větší. Jo, jsou lokality, které jsou velmi úživné, jako je třeba řeka Labe, tam tu rybu můžete dát menší nebo nechránit se. Všechny tyhle ty věci jsou daný zarybňovacíma plánama a není to vůbec jednoduchý, a myslím si, že je velmi důležitý, aby ty organizace s tím územním svazem nějakým způsobem pracovaly, našli nějaký ten plán, jak s tou rybou naložit.
3: Vidíte, tak teď jsem se vlastně prozradila jako takový rybářský neználek, protože já jsem výlovy považovala za to, kdy tu rybu vylovíte, prodáte, ale ono to má dvě ty stránky. Jednak ryba, která jde do prodeje, a za druhé ryba, která jde na ten další chov.
2: Většina těch ryb, které se u nás v rámci územního svazu vyloví, tak se vlastně distribuuje do všech revírů územního svazu. Snažíme se, aby jsme nějakým způsobem pokryli celou potřebu toho územního svazu, ale snažíme se v místních organizacích, které nám pro nás tu rybu nějakým způsobem chovají, pak my od nich odkupujeme a dáváme ji do revíru, protože my jako územní svaz jsme správci revíru. Takže tímhle tím vlastně podporujeme ty místní organizace, které samozřejmě tu rybu si ještě rozdělují na dvě kategorie, a to je právě ta kategorie, kterou nám prodají a my ji dáváme do revíru, a pak je tam druhá kategorie, a to je, o čem jste mluvila vy, a to je samozřejmě na ty vánoční prodeje. Ale je to i taková podpora té spolkové činnosti, kdy ty lidi, kteří tam docházejí a nějakým způsobem na těch rybích pracují a tohle, tak mají v úzovkách svého kapra, který ho mají na tom vánočním stole. Ty výlovy, to je taková prezentace toho Českého rybářského svazu. A chtěl bych tímto všechny pozvat, aby se přišli podívat na ty výlovy, které se konají určitě ve vašem okolí. Dělají se právě o víkendu většinou, aby byly veřejné, aby ty lidi se mohli přijít podívat. Tak bych vás chtěl všechny pozvat, abyste se přišli podívat na práci, kterou ty rybáři odvádí. Není to úplně malá práce, je to dobrovolná práce, je to fyzicky náročná práce, a přijďte je podpořit a oni to určitě ocení a vy uvidíte tu práci, co za těma rybama stojí.
1: A Miloš Zlatohlávek zval samozřejmě nejen na výlovy v severních Čechách, ale všude po republice. Termíny výlovu ve vašem okolí najdete na webu jednotlivých místních organizací Českého rybářského svazu nebo na souhrnném webu Podzimní výlovy 2026. Tak ať se vám zadaří. Větráte doma často? Tak za chvíli si vysvětlíme, jestli je to dobře, anebo to není dobře.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V létě máte většinou okna do kořán. Nejenom kvůli čerstvému vzduchu, ale také kvůli pocitu, že rozpálený dům nebo byt trochu vychladíte. Pokud to děláte časně ráno nebo večer, je to v naprostém pořádku. Kdo ale větrá v pořádném pařáku, může si spíš uškodit a byt ještě více vyhřát. Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení chtěl zjistit, kolik prachu mu do domu při intenzivním větrání přiletí. Zakoupil potřebnou techniku a začal měřit. A paradoxně naměřil úplně něco jiného a navíc zdraví škodlivého. Výsledky prozradil v rozhovoru s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem.
2: Já jsem očekával, že když otevřu celý dům, jak se říká, do kořán, tak se objeví prachové částice, ať od těch nejmenšího průměru 2,5 přes ty s průměrem 4 až 10, což už je třeba jako stavební prach a podobně. Ale to, co se mi stalo a to, co opravdu překračovalo normu, byly VOC.
3: Co to je VOC?
2: VOC jsou těkavé organické látky, jsou to chemické sloučeniny, které se snadno odpařují do vzduchu při běžné teplotě. Mezi nejznámější patří formaldehyd, o kterém už jsme si spolu povídali, benzen, toulen nebo aceton.
3: A čím to je? Je to dáno těmi novými povrchy, které doma máte, novým nábytkem, novou kuchyňskou linku?
2: Těkavé organické látky se odpařují prakticky ze všeho, co obsahuje organická rozpouštědla. Jsou to pojiva, změkčovadla, různé ropné deriváty, anebo chemické látky. Představme si naše podlahy, lepidla, kterými jsou lepené i klidně keramické obklady. Ten krásný nový povrch kuchyňské linky a přiznejme si, že VOC jsou právě i v čistících prostředcích.
3: Víte, já jsem si myslel, že ty těkavé látky, když se něco vyrobí, slisuje, použije se lepidlo a tak dále, tak když vyschnou, tak zmizí.
2: Oni moc nemizí, my na ně máme relativně přísné normy. Ty přísné normy jsou rozdílné třeba u nás, jako v Evropské unii a ve Finsku. Ve Finsku jsou daleko přísnější, ale je to právě o tom, že oni se pak uvolňují díky tomu zvýšenému teplu díky slunečnímu záření. To znamená, že se nám pak ty povrchy zahřívají na teploty vyšší než 26 stupňů Celsia.
3: Proto tedy používat žaluzie, aby nám sluníčko třeba nesvítilo na novou vinylovou podlahu?
2: Jedna z variant, druhá z variant je zamyslet se nad tím, co si do toho bytu vlastně instaluji, chovat se udržitelně, ne tak, jak nám tvrdí marketingové hlášky prodejců, ale tak, aby my jsme udržitelně žili, vybírali si přírodní materiály, vybrali si třeba keramiku oproti vinylové podlaze, vybrali jsme si klasický dřevěný stůl z masivu oproti nějakému lesklému, který má uvnitř pouze MDF desku nebo dřevotřísku, a aby jsme třeba používali i lepší nebo ekologičtější čistící prostředky.
3: Když přijedu z práce domů, tam bude horko a otevřu všechna okna, aby byl průvan, aby dům nebo byt schladl, je to všechno špatně.
2: Je to všechno dobře, my samozřejmě větrat musíme tak, aby jsme si odpočinuli, aby jsme měli dostatek čerstvého vzduchu, a to větrání nemůžeme říct nevětrýme. Spíš se zamysleme nad tím, co se všechno děje, a právě v letních měsících zcela neočekávaně, řeknu i pro mě, bylo to riziko, že se zahřívají a přehřívají v tomhle tropickém létě ty materiály. Obrovské emise zdraví škodlivých látek vedly k tomu, že my jsme si někdy říkali, nás pálí oči, my už si neumíme odpočinout z toho horka, a ve skutečnosti jsme byli zralí na intoxikaci právě chemickými látkami.
3: Z toho nás může třeba bolet i hlava.
2: Bolet hlava, pálit oči, děti můžou různě pokašlávat, má to za důsledek vysušování sliznic, nepohodu, kdy my si vlastně neodpočineme.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na vínečko okolo pergoly. Právě teď nastal jeho čas.

Rybářský kalendář. Objevil jsem dvě krásné pranostiky na říjen. A ta první praví, že září víno vaří a že říjen mačká hrozen. No tak já se přiznám, že mám okolo domu plno vínečka a jak je zralé, dobré a počasí to dovolí, tak šup s ním do demižónu. A když se mi vínečko nepodaří, tak z toho vínečka nechám udělat vínovici a je to. A to ku podivu chutná všem mým kamarádům. No a letos je hodně žaludů a to se říká, že v říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Kdyby se té pranostice dalo věřit, pak bude zima plná sněhu od prosince až do března. Schválně necháme se překvapit. Víte, jak to chodí. Ono pak nakonec ani nezasněží, ale já se těším, že bude hodně sněhu, protože budu sáňkovat a dělat ve sněhu andělíčky. No a ještě krátce, na co teď na zahrádce nezapomenout. V první řadě je čas na vysázení česneku a potom, zatímco v Anglii prožívají různé hmyzí ubytovny a kryty pro drobné zahradní živočichy velkou oblibu, u nás se zatím moc nerozšířily. Právě nyní při podzimním úklidu zahrady je ale čas na užitečné pomocníky myslet. Pokud jim nechcete vhodný domeček zakoupit nebo udělat, ponechte na kraji zahrady malou hromádku, kupku listí, větví nebo kamenů. Pomůžete tak ježkům, případně i ještěrkám. Co bude v našem pravidelném hobby magazínu Českého rozhlasu příští týden? Tak zaměříme se na přírodní hnojiva, například na vaječné skořápky anebo na banánové slupky. Podíváme se také do podzimních včelích úlů, co se tam teď zrovna děje, a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy na to ranní startování. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes poprvé v historii zveřejníme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český slavík umístilo 37 skupin. Některé, a těch je 9, jen jednou jedinkrát. Jsou to Arakain, Gypsy.cz, Monkey Business, Šlapeto, Tomáš Klus a cílová skupina, Traktor, Verona, Vanastovy věci a také skupina MiG-21.

Mám tady před sebou žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Během toho období se konalo 22 ročníků. Na děleném 24. a 25. místě jsou skupiny Voči a Maxim Turbulence, 23. pozice Těžkej Pokondr a na 22. pozici jsou Rybičky 48.

Na děleném 19. až 21. místě jsou tři kapely. Tři sestry, Citron a dívčí trio Black Milk. Na 18. místě je pro změnu chlapecký kvartet Lunetic, který v tomto období obdržel dokonce i bronzového českého slavíka.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Skupina Dimitri je ve výsledcích ankety Český slavík až od roku 2014 a přesto patří v tomto čtvrtstoletí k nejpopulárnějším a je na 17. pozici. Čtyři skupiny jsou na děleném 13. až 16. místě a jmenují se Support Lesbians, Slza, Buty a Mandraže.

Mandraže, tedy skupina Mandraže, Šrouby a Matice. Na místě 12. je produkt, který vymyslel skladatel a producent Peter Fider, tedy skupina Holky.

0: Skupina Holky stála v období 2000 až 2025 jednou i na stupních vítězů a má bronzového slavíka. A bronzové ocenění má z roku 2010 i skupina Nightwork, která v následujících dvou ročnících obdržela i dvě stříbrná ocenění, a to jsou třikrát stupně vítězů.
1: Are ready to baby?

0: respect Maya.
1: Yeah, I'm ready, baby.
0: Respect Maya.
1: I'm ready. Baby. Yeah.
0: Maya.
1: Won't leave.
0: Maya.
1: Well.
2: Maya.
3: Skupina Nightwork a jejich verze slavného hitu Karla Svobody Mája. Dnes poprvé v historii projíždíme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Vznikl tím žebříček, který má na prvním místě nejpopulárnější skupinu tohoto čtvrtstoletí. Připomínám, že celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český Slavík umístilo 37 skupin a nás teď čeká 10 nejúspěšnějších. Na místě 10. je skupina Jelen.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Klidná jako voda a skupina Jelen. Ortel je 9. a 8. místo skupina Miraj. Možná jste tuhle skupinu poznali i díky hitu, který teď zazní. Nezva-

spí, druzí hrají, třetí k obému sklon mají, leč kdo hraje, může záhy prohrát vše a zůstat nahý, nebo zase při hře v chvatu do moci se cizích šatů. Kdo by smrti bál se tady za Bakchovy mocné vlády, ten, kdo nezávazně žije a kdo má zač, tak to pije. Nesvobodným první číši, druhou těm, co ještě dýší, na křesťany pak se pije, na toho, kdo umrlý je. Potom na děvčata z města a na vojáky

Pije chlapec, pije žába, pije matka, pije bába, světem hnaný štvanec pije, kdo je mlád, kdo se diví. Pije vikář, pije prelát, kdo nechce i kdo chce dělat, tenhle pije onen chlast.

0: nich zle sme dzeni a sú proto zatraceni. A my o nich zle sme dzeni a sú proto zatraceni.
1: Mezi 37 skupinami, které jsou ve výčtu těch, které se umístily v prvních desítkách ve sledovaném období, je i 6 skupin, které obdržely Zlatého slavíka ankety Český slavík. Jsou to Divokej Bill, Kabát, Činasky, Krištof, Miraj a Lucie. Právě Lucie je 6.

Šestou nejpopulárnější skupinou čtvrtstoletí 2000 až 2025 je Divokej Bill. A myslím, že je na čase zveřejnit i body, takže Bill má 106 bodů a Olympic, který je čtvrtý, má 116 bodů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, jeho Olympik, ještě jednou chtěl bych být i klukem. Zbývají tři nejpopulárnější skupiny čtvrtstoletí. Kryštof je třetí.

0: Jak se udělovaly body? Za 10. místo 1 bod, za 9. 2, za 8. 3, za 7. 4, za 6. 5, za 5. 6, za 4. místo 7 bodů, za 3. místo 8 bodů, za 2. místo 9 bodů a za 1. místo, tedy za Zlatého Slavíka, 11 bodů. Krištof na 3. pozici má 132 bodů, je to vlastně bronzový Slavík čtvrtstoletí. Stříbrného Slavíka toho období má kapela Činasky, která má o 52 bodů víc, to je dohromady 184.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

Nejpopulárnější kapela čtvrtstoletí, tedy období 2000 až 2026, má o hodně bodů více. Je to 221. Její název zní Kabát. 16 zlatých slavíků a mnoho dalších úspěchů. Kabát je absolutně nejpopulárnější skupinou tohoto století do roku 2025. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se báječně.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Prezident nakonec přiletěl do Česka odvolit. Krnov změnil umístění některých volebních místností. V Plumlově se dnes bude soutěžit o nejlepší guláš. Dnes čekejte velkou oblačnost s teplotami do 16 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Prezident Petr Pavel nakonec dorazil do Česka ke komunálním volbám. Necelou hodinu po otevření volebních místností odvolil v pátek v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě nebude hlasovat.
2: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
3: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, usudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti.
2: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
4: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitel.
2: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
5: Tím vzkazuje i všem lidem České republice, aby určitě k volbám přišli.
2: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Český rozhlas.
1: Obyvatelé Krnova si musí dát pozor na změnu volebních místností ve městě. Volební okrsek číslo 4 se vrátil do mateřské školy v Hlubčické ulici, která je po povodni v roce 2024 už v provozu. Naopak voliči, kteří v minulosti chodili volit do jídelny nebo učebny průmyslové školy v Opavské ulici, musí zamířit jinam.
6: Jídelna v rekonstrukci a v učebně je nově zřízená tkalcovská dílna. Voliči z okrsku 7 a 8 tak půjdou volit do jídelny školy v Žižkově ulici. Náhrada za učebnu bude pro okrsky číslo 10 a 11 přízemí střediska volného času Krnov v Dobrovského ulici. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: Na gulášovou stezku dnes můžete vyrazit v Plumlově na Prostějovsku. Stanoviště s nabídkou gulášů najdete v kempu Žralok a jeho okolí. Akce začíná v 11 hodin, říká správce kempu Petr Piňos.
7: Stezka začíná v sobotu v 11 hodin v kempu Žralok. Máme zde pro vás nachystáno v okolí kempu několik stanovišť, kde se budou vařit různé druhy gulášů, segedinský guláš, Žralok guláš, speciál kotlíkový guláš.
0: Sport.
1: Přerovská tenistka Linda Nosková si letos v listopadu poprvé zahraje na turnaji mistryň. O účasti úřadující wimbledonské šampionky informovala WTA. Jistotu startu v Indian Wells už měla ve čtyřhře Kateřina Siniaková, deblová světová jednička. Ve dvouhře by se mohla představit ještě olomoucká rodačka Karolína Muchová, která aktuálně drží poslední ze čtyř volných míst.
0: Počasí.
1: Na střední Moravě dnes čekáme velké množství oblačnosti lokálně s občasným deštěm. Denní maxima 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11. A foukat má mírný jihozápadní vítr, který bude k večeru slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nohu z plynu na dálnici D1 na 33. kilometru u Milenova na Přerovsku ve směru na Ostravu. Srazilo se tam nákladní a osobní auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásný. Krásné ráno vám všem, kteří ladíte takto časně Český rozhlas Olomouc. Od mikrofonu vás zdraví Hanka Písková. Připomínám, že vstáváme do soboty s datem 10. října. A co nás v tom dnešním ránu čeká a nemine, tak na začátek tu bude Petr Mouk nebo také Věra Martinová a potom nás čeká originální kalendárium Petra Jungmana. Připomene ta nejdůležitější data, ty nejdůležitější události vztahující se v minulosti k tomu dnešnímu dni. A také nás čeká vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, ta nás zavede do světa hospodářských zvířat. Na krávy a zajímavosti s nimi spojenými se už za chvíli zaměří Martin Písařík. Dobré ráno a dobrý poslech.

0: Věra Martinová a Český rozhlas Olomouc a z těch českých zpěváků a zpěvaček uslyšíme v této hodině ještě kapelu Krištof nebo Marii Rotrovou, také Anna Kátu bude. A v tuto chvíli ale ještě jednou připomínám, že je 10. října roku 2026 a Český rozhlas Olomouc vám nabízí originální kalendárium.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Sobota, 10. října, svátek slaví námořnice, nebo žena či dívka u moře žijící. Marina. Je světový den duševního zdraví, tak dneska hlavně klídek, ať neskončíte v rukách nějakého specialisty.
3: Kocholoušek?
2: Tady je Petr Jungmann, pěkný den.
3: Vy nás ale zásobujete, pane Karfí.
2: Synek z bohaté rodiny Griswold Lorillard se před 140 lety v roce 1886 dostavil na podzimní bál elitního spolku v rezortu Tuxedo Park nedaleko New Yorku ve slavnostním obleku docela nový. Střihu. Později podle místa pojmenovaném Tuxedo neboli Smoking. Slavný protiválečný román Hlava 22 amerického spisovatele Josepha Hellera poprvé vyšel 10. října v roce 1961. Už 65 let tak baví příhody vojáků na fiktivní základně Pianoza ve Středozemním moři své čtenáře. Satira byla také zfilmovaná, dočkala se i seriálové podoby. Seznam 22 nejhledanějších teroristů světa zveřejnil před 25 lety, měsíc po teroristických útocích z 11. září 2001, americký prezident George Bush mladší. Tím největším arcilotrem byl vůdce Al-Kaidi Usama bin Laden.
4: It is me, Usama bin Laden.
2: Stejně jako on i mnoho dalších ze seznamu bylo dopadeno a zneškodněno. Kulatou 70 dneska slaví naše běžkyně na lyžích trojnásobná olympijská medailistka Květa Jeriová Pecková.
5: Hlavně, že jste dorazili včas.
2: A 65 je herečce Zuzaně Bičovské. Já přeju hezkou sobotu.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Meteomapa Českého hydrometeorologického ústavu ukazuje v tuto chvíli v Jeseníku teplotu kolem 7 stupňů, Šumperk, Olomouc a Prostějov hlásí zhodně 9 a v Přerově se teplota pohybuje kolem 10 stupňů nad nulou. Jak to podle meteorologů má vypadat přes den, můžeme čekat převážně velkou oblačnost i déšť. Bude převážně zataženo, občasný déšť nebo přeháňky, tak s tím můžeme počítat v tomto dni. A později odpoledne a večer mohou od severozápadu srážky, hlavně v západní polovině Čech, i oblačnost ubývat. No a ty nejvyšší denní teploty mají být 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě ojediněle mohou vystoupat až k 18 a v 1000 metrech na horách bude kolem 7 stupňů. Vát bude mírný jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, k večeru má slábnout. Předpokládané množství srážek 0 až 10 mm a biometeorologická předpověď pro dnešek pro všechny oblasti v republice stupeň číslo 1, tedy mírná zátěž. Pěkný den.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Dvě naprosto rozdílná alba představím v pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc. Prvním z nich je žhavá novinka Teorie mizení, kterou vydala brněnská formace Nevermore a Kosmonaut. To druhé je na světě už nějakou chvíli. Jmenuje se Tajný přání a natočila ho plzeňská bluegrassová legenda Cop. K poslechu vás zvu v neděli 11. října po 15. hodině a u mikrofonu bude Jarka Nosková.
0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krávy vypouštějí metan? Užitečnost skotu jako zdroje mléka, masa nebo kůže je dobře známá. Vedle těchto prospěšných surovin ale krávy produkují i plyn, který zhoršuje stav ovzduší. Metan patří ke skleníkovým plynům a jeho hromadění v atmosféře ovlivňuje ohřívání planety. 14,5% jeho množství mají na svědomí hospodářská zvířata, především krávy, u nichž je vedlejším produktem trávení. Většinu tohoto plynu krávy vypouštějí tlamou. V rámci snižování emisí skleníkových plynů se zemědělci v současnosti snaží trávení krav ovlivnit speciálním složením krmiva a dosáhnout tak snížení vypouštěného metanu. V praxi už to zkoušejí třeba v Dánsku. O kravách se říká, že dokážou vyjít schody, ale už neumějí slézt dolů. Je to pravda tak napůl. Problém není v tom, že by skot nedokázal sestoupit po schodišti. Potíže mu dělají rozestupy stavěné pro lidský krok. Pokud bychom postavili schody podle proporcí kravského těla a chůze, mohli by po nich klidně chodit nahoru i dolů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Marie Rotrová a Český rozhlas Olomouc a se mnou ve studiu už kolega Honza Faltýnek připraven s dalšími zprávami dnešního dobrého rána. Tím hlavním tématem budou volby, ale také se dozvíme, co se podařilo například opravit v Jeseníku.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: O hlasy voličů se v komunálních volbách v Olomouckém kraji uchází 13 259 kandidátů. Podle dat Českého statistického úřadu je jich o 183 míň než před 4 lety. V 93 obcích lidé budou i dnes vybírat zastupitelé jen z jedné kandidátky. V Majetíně na Olomoucku se i dnes bude konat společně s komunálními volbami místní referendum. Obyvatelé se v něm vyjádří k případnému rozšíření těžby štěrkopísku v obci. Soukromá firma za pokračování těžby samosprávě nabízí kompenzace. Další podrobnosti k referendu jsou na webu obce. Dělníci dokončili v Jeseníku opravu Mlýnské ulice. Při předloňských povodních patřila k nejvíce zasaženým ve městě. Práce na rekonstrukci za zhruba 8 milionů korun trvaly od července, řekla to mluvčí radnice Markéta Kaniová. Sport. Fotbalisté Prostějova remizovali v 10. kole šance Národní ligy v Jihlavě 2-2 a olomoučtí hokejisté prohráli v Litvínově 1-3. O tomto zápase více už za chvíli v našem vysílání. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji velké množství oblačnosti, lokálně s občasným deštěm. Denní maxima 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 9.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozor na dálnici D1 na 33. kilometru u Milenova na Přerovsku ve směru na Ostravu. Srazilo se tam nákladní auto s osobním a na místě jsou záchranné složky.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: A v dnešním dobrém ránu nabízíme další hudební program. Budou tady Anna K. a Michal Tučný.

0: Michala Tučného už za chvíli na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vystřídá kapela Smoky, ale nejdříve se pojďme podívat za hokejem. Trápení hokejistů Olomouce pokračuje. Hanáci prohráli v Tipsport Extralize po čtvrté za sebou, tentokrát v devátém kole v Litvínově, za který nastoupili po třech týdnech po zranění David Kaše. 1-3. Zápas se v neprospěch Olomouce zlomil v závěru poslední třetiny.
1: Domácí dokázali skórovat dvakrát během 62 sekund, kdy překonali do té doby skvěle chytajícího Machovského, Ondřej Kaše a Jan Šprinar.
2: Ta druhá třetina si rozhodla i ten první gol. My jsme tam měli šance na to, aby jsme ten první gol dali, ale bohužel ho dali oni a asi to trošku ovlivnilo ten zápas, ale my se prostě nemůžeme sesypat z prvního gólu.
1: Zlobil se jediný střelec Olomouce Jakub Kos, který v závěru zápasu snížil na 1-3. Po jeho gólu dostali hosté přesilovku. Mohli zápas ještě zdramatizovat, to se jim ale nepovedlo. Hra v početní výhodě Hanákům v Litvínově nešla, přiznal to jejich trenér Petr Fiala.
3: My jsme do dnešního zápasu dali dva góly, dneska jsme teda přidali jeden, ale ty přesilovky nám nejdou a těm asi nepomůžeme a to je základ. Když se tomu docela teďka věnujeme, tak neříkám, že jsme se tomu nevěnovali, ale možná čím víc se tomu člověk věnuje, tím méně to funguje někdy. Když jsme upozorňovali na to, že ta hra Litvínova se odvíjí hlavně od té první pětky, tak ta první pětka nás vlastně porazila. My když neodehrajeme celých 60 minut nějakým způsobem konstantně, co se týče obrany, hry vepředu a využívání šancí, kdy už některý hráči vypadají, že ani do těch šancí nechtějí, tak nebudeme moc být úspěšní.
1: Dva góly vstřelila litvínovská formace Davida Kempfa na křídlech s bratry Kašovými. Ondřej Kaše přesto viděl ve hře svého útoku ještě rezervy.
4: Druhý zápas, ale první po dlouhý zase době. Já jsem si, že brácho se do toho trošku potřebuje dostat celkově line, se potřebuje trošku více hrát, protože těch tréninků bohužel moc nebylo. Doufám v to, že zápas to bude lepší a lepší, ale brácha určitě aspoň psychicky do té kabiny pomohl hodně. Minulý zápas trošku vybouchli, ale věděli jsme, že to bude o dvou, o třech gólech a já si myslím, že nám strašně pomohl ten druhý gól hned. A to si myslím, že byl klíčový pro tady ten zápas. Každý to v hlavě měl, že dneska je důležitý zápas, důležitý potřebuje.
1: Řekl litvínovský hokejista Ondřej Kaše po výhře Vervy nad Olomoucí 3-1. Ze zimního stadionu Ivana Hlinky David Kalvas, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
6: Rich girl, she buys her dreams.

0: počasí.
1: Ve 5:45 opět pohled do meteomapy, která v tuto chvíli ukazuje třeba Karlovu Studánku, tam je teplota 8,5 stupně. Podíváme se také do dalších míst, tím dalším je například Paseka, tam se teplota pohybuje v tuto chvíli až kolem 12 stupňů, Šternberg hlásí v tuto chvíli teplotu 11,5 stupně a například Olomouc Holice také 1,5 stupně. Přes den podle meteorologů má být spíše zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Ty nejvyšší dnešní teploty se mají pohybovat mezi 11 a 16 stupni. Na jižní Moravě může teplota vystoupat ojediněle až na 18 stupňů. Nejvyšší teploty v 1000 metrů.

0: Rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na ochranu jahodníků před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.

Eva Farná na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a bude tu také ještě Karel God nebo Mike Oldfield dnešním dobrém ránu. Teď se ale pojďme podívat na to, co nás v tom dnešním dobrém ránu čeká, hlavně jaká témata. 6:10 budeme listovat 100 let starými novinami, budeme řešit tehdejší spor o dětské hřiště v Nemilanech. Zhruba 20 minut před 7:00 zamíříme do Jeseníku, součástí střední průmyslové školy v Jeseníku. Je nové zázemí pro výuku bezpečnostně právní činnosti. Jak vypadá a co všechno se v něm studenti naučí, tak to se dozvíte z naší reportáže. 7:10 to bude téma zdraví. Nepřehlédnout ani ten nejmenší nádor ve slinivce břišní, i v tom by mohla lékařům v budoucnu pomáhat umělá inteligence. Nejen pro sebe ji už cvičí gastroenterologové z fakultní nemocnice Olomouc. No a zhruba 20 minut před 8:00 připomeneme, že můžete zase častěji potkávat v tomto období kominíky, protože začala topná sezóna a někteří

0: majitelé si ještě na poslední chvíli neváhají kontrolovat komíny. No a mezi 8. a 9. se přihlásí Martin Písařík, ten v rubrice Co v učebnicích nebylo, bude mluvit o tom, vlastně zjišťovat, jaké plodiny se pěstují nejdéle. Tak to je malá ochutnávka z dnešního Dobrého rána, k tomu přineseme spoustu tipů, jak můžete trávit tento víkend a k tomu spousta pěkných písniček, jak už jsem říkala, pokračujeme s Karlem Gottem. Pěkné ráno.
1: Český rozhlas Olomouc a Hana Písková.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Dobronoc je večer plný emocí, dobrých skutků a setkání lidí, kteří chtějí pomáhat. Už podruhé společně podpoříme děti, které bojují s onkologickým onemocněním. Přijďte 10. října do Mercedes-Benz Moravia v Olomouci a podpořte naše malé bojovníky i vy. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc. Dobronoc. Večer, který má smysl.
1: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Dnes budou pokračovat komunální volby a volby do třetiny Senátu. V Šumperku můžete vyrazit na gastronomický festival. České fotbalistky prohrály v baráži o mistrovství světa se Skotskem. Čekejte velkou oblačnost s teplotami do 16 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. V Česku dnes budou pokračovat komunální a senátní volby. Voliči můžou hlasovat od 8 do 14 hodin. Výsledky z menších obcí bychom mohli znát dnes večer. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb pravděpodobně až v neděli nad ránem. Senátory vybírá třetina volebních obvodů. V Olomouckém kraji se jedná o Přerov a Litovel. Obyvatelé, kterých se to týká, dostali do schránky kromě šedých komunálních volebních lístků i ty žluté s kandidáty do Senátu. Do kampaně Růžový říjen, která je zaměřená na prevenci rakoviny prsu, se zapojila taky nemocnice v Jeseníku. Cílem akce je upozornit ženy, aby preventivní vyšetření neodkládaly. Co k tomu potřebují, popisuje mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
2: Ženy od 45 let mají mamografii plně hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a mohou na ní chodit každé 2 roky. K vyšetření potřebují žádanku od praktického lékaře nebo gynekologa. Ženy od 40 let mohou na vyšetření také, pokud mají žádanku od ošetřujícího lékaře.
0: Jídla z celého světa můžou o víkendu ochutnat návštěvníci Food Day festivalu v Šumperku. Koná se v sadech 1. máje. Vstup je zdarma. Více mluvčí města Jana Kaněvová.
3: Návštěvníci Food Day festivalu se mohou těšit na 30 stánků s jídlem z celého světa. Od tradiční české klasiky po exotické speciality. Součástí akce, která se koná také v neděli, je i dětská zóna nebo celovíkendová cirkuso-akrobatická show.
1: Sport.
0: České fotbalistky prohrály první barážový zápas o mistrovství světa. Na úvod semifinále play-off o šampionát podlehli v Pardubicích 0-2 Skotsku. To se dvakrát prosadilo ve druhém poločase během 8 minut. Více reprezentační trenérka Jitka Klimková.
4: V 60. minuty holky opravdu předvedly velmi dobrý výkon, takhle se chceme prezentovat bojovně, s odvahou na míči, vytvořili jsme si tam šance, pak jsme měli takovou odmlku, kdy jsme obdrželi ty 2 góly, ale vlastně nakonec jsme se schopili a ty šance jsme si vytvořili my.
0: Odvetá je na programu v úterý ve Skotsku.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě velké množství oblačnosti, lokálně s občasným deštěm, na horách i trvalejším. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11. A foukat má mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Senici na Hané je teď uzavřená silnice z náměstí Míru na ulici Nádražní, a to z důvodu opravy povrchu vozovky.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Ještě jednou dobré ráno všem, kteří dnes snad budík měli na 6. Tady je Český rozhlas Olomouc s Hankou Pískovou. Dnešní dobré ráno pokračuje s Václavem Neckářem a také tady bude Diana Ross. A poté už budeme listovat 100 let starými novinami. A tam nás v nich dnes čeká spor o dětské hřiště v Nemilanech. Zůstaňte s námi, pěkný den.

0: Stalo se před 100 lety.
1: Spor o dětské hřiště v Nemilanech se vedl před 100 lety v deníku Pozor, který informoval o návštěvě novinářů v tamní škole a na školním hřišti. Více informací přidá Dita Vojnarová.
2: Novináři si prošli celé okolí školy a nemohli si nevšimnout, jak v zahradě roste pěkná řepa a je na ní vše, co potřebuje pan ředitel. Jen tam chybělo místo pro děti. A ptali se, konec konců, proč by pro školní mládež měla být i školní zahrada, když tam může růsti řepa a velmi pěkná lucerka, rozumějte Vojtěška. A ironicky odpovídali, že pro děti přece stačí svahy městské cihelny, a to životu nebezpečné, o které správa školy žádá. Děti mají být v těchto nebezpečných místech vyučovány, jak nebáti se mají zasypání břehem a spadnutí do hlubokých pískových prohlubní. Tam mají přece místa dosti a divíme se té smělosti jisté části rodičů, kteří nedovedou pochopiti, že přece není možno zřizovat i školní zahradu pro děti, když tam panu správci školy tak pěkně roste řepa a lucerka.
0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: počasí.
1: Meteomapa nám ukazuje v tuto chvíli, tedy ve čtvrtém na sedm v Hanušovicích, teplotu téměř 10 stupňů. Dále se díváme například na Šternberk. Tam se teplota právě teď pohybuje kolem 11,5 stupně. Olomouc hlásí také 11,5 stupně a například Prostějov v tuto chvíli také 11,5 stupně. Tak ta teplota je docela konstantní na více místech a jak to bude vypadat podle meteorologů přes den, očekáváme převážně zataženo. Na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky. Později odpoledne a večer bude od severozápadu srážek ubývat. Nejvyšší teploty dnes 11 až 16 stupňů. Na jižní Moravě může teplota vystoupat až k 18 a nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách se mají pohybovat kolem 7 stupňů. Vár bude mírný, jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. K večeru bude slábnout. To předpokládané množství srážek se odhaduje na 0 až 10 mm a biometeorologická předpověď pro dnešní den pro všechny oblasti České republiky stupeň číslo 1, tedy mírná zátěž. Více a podrobněji o počasí ve 6:45, kdy budeme přímo volat do Českého hydrometeorologického ústavu.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
2: Jak zní ryze česká lidová písnička a jaké melodie si po staletí zpívali lidé v malebných českých vesničkách a okolních luzích a hájích? Jaké hudební poklady skrývá krajina, kde místo cymbálu udávají krok spíše dudy a klarinety? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás zve na hudební výlet směrem na západ. Zastavíme se totiž přímo pod Klatovskou věží a zaposloucháme se do rázovitosti českého hudebního folkloru. V úterý po 19. hodině s Honzou Jurkem.

0: Saza a Český rozhlas Olomouc 6 hodin a 21 minut v sobotě s datem 10. října a v tuto chvíli už bych chtěla říct, že byť meteorologové hlásí spíše oblačno, možná i nějakou tu přehánku, tak stojí dnes si obléct třeba nepromokavou bundu, trochu se dobře obléct a vyrazit do víru dění, protože těch akcí, které se konají nejen na Olomoucku, tak je opravdu spousta. V tuto chvíli budeme zvát hlavně na Olomoucku. Ve čtvrtek 8. října začala na výstavišti Flora Olomouc od 9 hodin výstava Flora Olomouc Horty Komplex, která potrvá až do neděle. Přehlídka pěstitelů ovoce a zeleniny nabízí v pavilonu A symbolickou českou krajinu vytvořenou z plodů, květin a dřevin, doplněnou floristickými pracemi. Otevřeno bude dnes i zítra od 9 do 17 hodin a vstupné činí 220 korun. Dnes se můžete také přijít podívat na Horní náměstí v Olomouci. Tady se uskuteční od 10.50 do 12 hodin 12. ročník benefiční akce Den lidí bez domova. Polévky olomouckých restaurací budou známé osobnosti podávat v miskách vyrobených klienty sociální díly Ergones. Zakoupením misky s polévkou návštěvníci podpoří projekt Kup oběd, který zajišťuje stravu chudším klientům charitních domovů. Akci pořádají Charita Olomouc a Dobré místo pro život. A dnes vás také zveme do prostor Mercedes-Benz Morávia v Olomouci. Od 17 hodin se tam uskuteční druhý ročník benefičního večera Dobronoc. Nabídne módní přehlídku Šárky Ordošové, gastronomické zážitky i vystoupení kapely Midnight, pekaře Bereniky Kohoutové a Seater Quartetu a večerem bude provázet Miroslav Šimůnek. Výtěžek charitativní aukce poputuje prostřednictvím organizace Šance Olomouc na podporu dětského hemato-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Tak to je jen malá ochutnávka z těch akcí, které se dějí v Olomouci a okolí a vy se samozřejmě můžete také podívat na naše webové stránky olomouc.rozhlas.cz, kde těch typů najdete více.
1: Český rozhlas Olomouc a Hana Písková.

0: Byla Morava v židovských dějinách periferií nebo svébytným a vlivným centrem? A je periferie otázkou úhlu pohledu? Odpověď bude hledat 19. ročník festivalu Dny židovské kultury Olomouc. Od 12. do 18. října nabídne přednášky, koncerty, autorská čtení, filmy i komentované prohlídky. Přijďte hledat odpovědi s námi. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: A v našem studiu už je opět Jan Faltýnek připraven s dalším přehledem těch nejzajímavějších zpráv nejen z našeho kraje.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Česku dnes budou pokračovat volby do obecních zastupitelstev a části Senátu. V Olomouci lidé budou hlasovat v 96 místnostech. Jedna z nich je poprvé v budově areálu Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. 7měsíční podmíněný trest, pokuta 150 000 korun a zákaz řízení drážních vozidel na 5 let. To je trest okresního soudu v Přerově pro strojvedoucího, který řídil v květnu opilý osobní vlak na trase mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou. V krvi měl téměř 3 promile alkoholu. Dělníci dokončili v Jeseníku opravu ulice Jaroslava Ješka zasažené povodní. Práce na rekonstrukci zahájili v půlce června. Ulice je po opravách znovu průjezdná, řekla mluvčí radnice Markéta Kaniová. Sport. Tenista z Prostějova Jakub Menčík postoupil na turnaj série Masters v Šanghaji do 3. kola, když porazil Srba Miomira Kecmanoviče 2x6-3. Jeho dalším soupeřem bude Argentinec Francisco Cerundolo. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji velké množství oblačnosti, lokálně s občasným deštěm. Denní maxima 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D1 na 33. kilometru u Milenova na Přerovsku ve směru na Ostravu. Srazilo se tam nákladní a osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: A dobré ráno jede dál se Zuzanou Norisovou a Karlem Černochem.

0: Karel Černoch a Český rozhlas Olomouc a v této hodince uslyšíme také ještě kapelu Aha nebo kapelu Jelen. V tuto chvíli ale zamíříme do Jeseníku. Součástí střední průmyslové školy v Jeseníku je nové zázemí pro výuku bezpečnostně právní činnosti. Jak vypadá a co všechno se v něm studenti naučí, tak to se dozvíte právě teď. Vzniklo v bývalém atomovém krytu, učitelé ho teď využijí k výuce bojových sportů nebo střelby.
1: Nyní se nacházíme v místnosti střelnice, je to hlavní střelnice, to je tunelová střelnice, která má 28 metrů na délku a 7,5 metrů na šířku.
2: Ukazujeme jednu z nových místností takzvané MCO Security Academy učitel David Lukeš. Žáci oboru bezpečnostně právní činnost si zde budou moct osvojovat základy práce se zbraní. Při výuce budou používat vzduchové nebo airsoftové zbraně.
1: Běží odpočet, aby on se nachystal, ale když ozve se tón, tak mu začíná běžet časový limit. A on střílí situaci dle svého uvážení, jak to zvládá. Poslední má zasáhnout zeleně svítící terč. Ve chvíli, kdy ten terč zasáhne, tak se zastaví časomíra.
2: Součástí nového prostoru je také laserová střelnice, na které si žáci za pomocí dataprojektoru procvičí zásah v reálných situacích.
1: Restaurace, byt, cokoliv podobného. Studenti zde vstupují opět zase ze zbraní, která má parametry zbraně Glock. A podle situace, která se vyhodnocuje na projektoru a v počítači, řeší nějaký reálný zákrok. To je jedno využití. A druhé využití je, že prostor se dá použít jako učebna kriminalistiky, kde se budou zajišťovat stopy.
2: V prostorách se nachází také úpolová tělocvična rozdělená na dvě části.
1: Tatami, měkčená část ze sloupy a boxerská část. Na konci je učebna.
2: My tady stojíme kousek od boxovacího pytle, tak bych se zeptala, jaké druhy těch bojových sportů se tady budou moct žáci naučit.
1: Žáci v současné době v rámci SVP mají Muay Thai, což je vlastně obdoba kickboxu, mají brazilské jiu-jitsu a v rámci vyprošťovacích pák a úchopů jsou zde začleněny prvky z Aikida.
2: Vybudování tohoto zázemí stálo kolem milionu korun. Podle ředitele školy Jiřího Viterny se na něm pracovalo zhruba rok.
3: Pracovali na něm kromě učitelů odborného výcviku samozřejmě i učni. Pracovali na něm i údržba, takže vlastně veškerý zaměstnanci školy. Chtěli jsme zase získat nějakou přidanou hodnotu pro tu školu a pro ten nový obor a chtěli bychom tady tenhle prostor využívat kromě té hlavní činnosti, to znamená vzdělávání, i pro doplňkovou činnost, to znamená nabídnout ho firmám jednotlivcům.
2: Nové zázemí se líbí i druhákům Sylvii a Kamilovi.
4: To skvělé, je to něco nového, co tady na té škole vlastně ještě nebylo.
5: Všechno je tady moderní, máme tady nové střelné zbraně, ostré Glocky, co máme vlastně od třeťáku. Teďka tady máme Glocky jako airsoftový, to je za mě pecka.
2: Vedení školy plánuje tento prostor do budoucna dále vylepšovat. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Od rána předpovídáme zataženo, oblačno, možná nějaká ta přeháňka přijde, ale raději voláme do Českého hydrometeorologického ústavu, kde nám to určitě upřesní, a na naší lince už je teď meteoroložka Marie Glofáková. Hezký den.
2: Dobrý den.
1: Tak prozraďte, jak dnes bude na střední Moravě a také třeba v horách.
2: Dneska bude všude převládat velká oblačnost, lokálně se vyskytne občasný déšť, nebude to nic trvalého, ale spíš takový jako občas zaprší. Výjimkou budou hory, kde ty srážky budou i trvalejší, hlavně někde na návětřích, to znamená na severozápadní straně. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni Celsia, na horách mezi 7 až 11 stupni Celsia. Vítr bude foukat mírný jižní až jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu, s tím, že k večeru bude slábnout. No a celkově spadne mezi 0 až 4 mm srážek na horách, a těch návětřích může spadnout až 10 mm.
1: Jaká bude noc na neděli a také ten další víkendový den?
2: V noci očekáváme i nadále převahu velké oblačnosti, ale srážky už budou jenom výjimečně. V průběhu noci ustanou zcela a od severozápadu se k ránu oblačnost může protrhávat, hlavně na Šumpersku, Jesenicku. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 8 až 4 stupni Celsia, na horách kolem 3 stupňů Celsia, a vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo západní do 4 metrů za sekundu. Zítra už ta oblačnost bude většinou proměnlivá, hlavně na horách se můžou výjimečně vyskytnout přehánky. Večer srážky zcela ustanou a oblačnosti bude i nadále ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 12 až 16 stupni Celsia, na horách mezi 5 až 9 stupni Celsia. Vítr bude slabý, v průběhu dne přechodně zesílí na mírný západní až severozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Děkujeme za důležité informace o počasí a přejeme dobré ráno do Českého hydrometeorologického ústavu. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Na naší lince byla meteoroložka Marie Glofáková a já mohu prozradit, že prozradila, že ten dnešní déšť by měl být spíše takový ten zahraniční.

0: kusy dřevní doby lakrosu v Zábřeze připomeneme a podíváme se také na to, jak to tam vypadá s lakrosem dnes. V dalším díle cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: které nás dnes čekají na Prostějovsku. Právě dnes pořádáte je Sokol Kostelec na Hané, 8. ročník turistického pochodu Bezručovské V+, tentokrát litovelským Pomoravím. Sraz je v 8 hodin a 5 minut na vlakovém nádraží v Kostelci na Hané, odkud účastníci pojedou v 8.21 do Litovle. Přibližně 18-kilometrový pochod začne ve 9:45 u litovelského nádraží a povede přes Hynkov do Příkaz. Program nabídne opékání špekáčku z vlastních zásob, zastávku u rodného domu Jana Opletala ve Lhotě nad Moravou a Hanácké muzeum v přírodě v Příkazech. No a dnes také stojí za to se vydat třeba do Plumlova. Tam odstartuje v 11 hodin v kempu Žralok gulášová plumlovská stezka. Návštěvníci mohou v libovolném pořadí obejít 4 soutěžní místa, ochutnat placené porce gulášů a ohodnotit jejich chuť, vzhled i prostředí. Hodnotící kartičku obdrží zdarma a odevzdají do 16 hodin v kempu Žralok. Od 13 hodin tam zahraje Sláva Band a o 4:30 odpoledne proběhne vyhlášení nejlepšího guláše a losování odevzdaných kartiček. Ceny porcí si stanovují jednotliví prodejci. No a dnes tam ještě v Plumlově zůstaneme, protože od 13. hodiny tam také s dětmi můžete navštívit podzimní slavnosti Halloween. Pro rodiny s dětmi nabídnou prohlídky strašidelného sklepení s oživlými strašidly a promítáním příběhu rodiny Simpsonových, veselou diskotéku i velkou halloweenskou show Bambino Party s Pájou a jeho hosty. Připraveno bude také malování na obličej, soutěže o sladké odměny a tvořivá podzimní dílna s pohádkovými bytostmi. Kostýmy dětí i dospělých jsou vítány. A co více na Prostějovsku, ale i v dalších regionech našeho kraje, tak na to se můžete podívat na web olomouc.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Olomouc a Hana Písková.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: První den komunálních voleb dorazila k volbám pětina až třetina voličů. V olomoucké oranžerii si můžete prohlédnout expozici Hanáckého zemědělství a řemesel. Hokejisté Olomouce prohráli v Litvínově. Dnes bude velká oblačnost a teploty do 16 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Účast u komunálních a senátních voleb se po prvním dni pohybuje nejčastěji mezi 20 až 30%. Tisíce volebních místností se v celém Česku zavřely ve 22 hodin. Znovu se otevřou v 8 hodin ráno.
2: Po prvním dni komunálních voleb přesáhala volební účast v centru Olomouce ve volební místnosti na základní škole svaté Voršily 20%, říká předseda tamní volební komise Pavel Lukaševič.
3: První volební den byl velice poklidný. V tomhle volebním okrsku je zajímavé, že jsme tady měli paní, která přišla volit ve svých 92 letech, což je úctyhodné.
2: Na průběh voleb pak dohlíželi také policisté. Pokračuje krajská policejní mluvčí Miluše Zajícová.
4: Během dnešního dne nebyla v našem kraji zaznamenána žádná mimořádná událost či situace, která by vyžadovala naši pozornost nebo přímo zásah na místě.
2: Z Olomouce Michal Poláček, Český rozhlas.
0: Nezvyklé volby zažívají obyvatelé malé obce Řídeč na Olomoucku. Tam totiž vybírají 7 nových zastupitelů ze 13 kandidátních listin, z nichž každá obsahuje pouze jedno jméno. Řídeč má téměř 200 obyvatel, ale počtem kandidátních listin předčila i 100-tisícovou Olomouc a ostatní města a obce na Olomoucku. Vysoký počet kandidátních listin souvisí s dlouhodobými neshodami mezi některými obyvateli Řídeče, které letos vyústili v rozhodnutí nesestavovat společnou kandidátku a jít do voleb samostatně. V areálu olomouckého výstaviště pokračuje podzimní část výstavy Flora. V rámci doprovodného programu si návštěvníci můžou prohlédnout v oranžerii expozici věnovanou tradičnímu hanáckému zemědělství a řemeslům, říká mluvčí výstaviště Monika Tomašovičová.
5: K videniu budú historické poľnohospodárske nástroje z Hanáckého múzea v prírode a tiež dýne z podujatia Dýno dlabání, do ktorého sa zapoja žiaci základných škôl. Ich vyrezávané dýne sa potom stanú súčasťou samotnej expozície v oranžérii.
1: Sport.
0: Hokejisté Olomouce prohráli v 9. kole Tipsport Extraligy v Litvínově 1-3. Jedinou branku Hanáků vstřelil až za 3 brankové ztráty 6 minut před koncem Jakub Kos. Ten u svého mužstva postrádal v utkání lepší produktivitu.
6: První třetině jsme tam hráli ten náš hokej, měli jsme tam šance ve slotech, prostě bohužel to nepadlo a pak jsme dostali první gól a trošku jsme odstoupili od té naší hry a to bych asi řekl, to byl ten důležitý moment ve druhé třetině. My jsme tam měli šance na to, aby jsme ten první gól dali, ale bohužel ho dali oni a asi to trošku ovlivnilo ten zápas, ale my se prostě nemůžeme sesypat z prvního gólu.
1: Počasí.
0: Dnes na střední Moravě čekáme velké množství oblačnosti lokálně s občasným deštěm, na horách i trvalejším. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11 a foukat má mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na D46 na 36. až 35. kilometru za exitem Hněvotín za Olomoucí ve směru na Brno. Na vozovce leží sražená srna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Startujeme další hodinku dnešního dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc. Budou tady opět Aradeček nebo Petr Naď. A co nás čeká za témata, tak 10 minut po 7. hodině téma zdraví. Nepřehlédnout ani ten nejmenší nádor ve slinivce břišní. I v tom by mohla lékařům v budoucnu pomáhat umělá inteligence. Nejen pro sebe ji už cvičí gastroenterologové z fakultní nemocnice Olomouc. Více už za chvíli. Příjemný poslech.

0: Eternať a Český rozhlas Olomouc a 11 minut po 7 hodině přinášíme reportáž se zajímavým tématem, jak umělá inteligence může pomoci zpřesňovat práci lékařů. Gastroenterologové z fakultní nemocnice Olomouc cvičí umělou inteligenci ve vyhledávání nádorů slinivky břišní. Pomáhala by jim při vyšetření pacientů s podezřením na tento nádor. Pohlídala by, jestli skutečně prohlédli celou slinivku, ale i to, zda ani ten nejmenší nádor nepřehlédli.
1: Cílem toho endosonografického vyšetření je poznat, jestli se jedná o nádor.
2: Popisuje přednosta druhé interní kliniky gastroenterologické a geriatrické Ondřej Urban. Stojí přitom na sále nad pacientkou, která už je připravená na zákrok.
1: V případě potřeby z něho odebráte vzorek.
2: Na konci endoskopu je miniaturní ultrazvuková sonda. Při vyšetření se gastroenterolog dívá na dva monitory.
3: Co je důležité, je, že toto je ta slinivka.
4: My bychom chtěli, aby nám ta umělá inteligence řekla, jestli jsme opravdu viděli celou tu slinivku.
2: Přeje si gastroenterolog Ondřej Urban, který mezitím nádor ve slinivce našel.
4: Je lokalizovaný v ocasu slinivky.

0: inteligence, že ona nám na konci toho vyšetření řekne, pane doktore, podívejte se tam ještě jednou pořádně.
1: Ukazuje se, že nádor má přes 2 cm. Umělá inteligence by zároveň mohla lékaři pomoci najít i mnohem menší karcinomy. Podezřelé útvary by totiž během vyšetření označovala výrazným žlutým čtverečkem.
0: Některé ty nádory jsou velikosti 4-5 mm a tam už to není tak jednoduché jako tady poznat, jestli je to nádor zhoubný nebo ne.
1: Následně už gastroenterolog odebírá z ložiska vzorek, který vyhodnotí patolog. Lékařům to pomůže v rozhodnutí, jak pacientku dál léčit.
0: Zavádíme vlastně takovou ohebnou, dlouhatánskou jehlu. Jitko s podtlakem 20, jo?
1: Obrací se lékař na zdravotní sestřičku Jitku Hinkovou.
2: Tu jehlu zacílil do toho ložiska.
3: A nahoře má teď vlastně nasunutou stříkačku.
2: Speciální podtlaková stříkačka.
1: V péči o pacienty s nádory slinivky břišní jde i o čas. I proto se olomoučtí gastroenterologové snaží o to, aby mohli umělou inteligenci zapojit do vyšetřování pacientů co nejdříve, dodává přednosta kliniky Ondřej Urban.
0: Vytváříme si ten svůj vlastní dataset a věříme, že ve spolupráci s IT experty budeme schopni vytvořit vlastní systém.
1: Až umělou inteligenci vycvičí, plánují ji nabídnout lékařům z dalších vysoce specializovaných center v Česku. Z fakultní nemocnice Olomouc, Andrea Skalická, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Opět se díváme do meteomapy, která ukazuje v Jeseníku teplotu 10,5 stupně. Podobná teplota je i v Šumperku. Zábřeh, tam už se teplota šplhá k 11 a ve Štemberku už 11 stupňů je. V Olomouci už postupuje teplota k 12 stupni. 11 stupňů hlásí Hranice, 10 stupňů Prostějov a v Přerově už se teplota pohybuje kolem 12 stupňů. Podle meteorologů máme dnes očekávat převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě může být i 18 stupňů. Nejvyšší teploty na horách v 1000 metrech budou kolem 7 stupňů. Vád má mírný jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který má k večeru slábnout. Dospělé podmínky by dnes měly být dobré až velmi dobré a biometeorologická předpověď hlásí pro všechny oblasti České republiky stupeň číslo 1, tedy mírnou zátěž. Krásný den.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na ochranu jahodníků před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Skupina The Stylist se zpěvačkou Tonyou Graves vznikla už v roce 2009, kdy vydala debutové album, ale záhy se rozpadla. Loňské koncerty však ukázaly, že zájem o kapelu je, což se potvrdilo i v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Tony Graves and The Stylists.

0: Jan Gledecký a týden má jenom 7 dní a je to pravda, už je tu sobota. No a pokud ještě nemáte program na dnešní večer, tak pojďte s námi do Olomouckého Moravského divadla. Tam dnes uvádějí inscenaci Henrika Ibsena. Ta inscenace se jmenuje Heda Gablerová a vy můžete být u toho. Začíná se samozřejmě v 19 hodin a já tu teď mám opáčko našeho telefonního čísla. Kdo z vás se nejrychleji dovolá, může na dnešní večer získat dvě vstupenky.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc

0: dospívali Rangers a já vám prozradím příběh, který se dnes odehraje v Moravském divadle Olomouc. Manželé Tesmanovi se vracejí ze svadební cesty, aby konečně začali žít společný život ve vysněném domě. Tak to je úvod ke hře, která nese název Hedda Gablerová a jejímž autorem je Henrik Ibsen. A já už mám na naší rozhlasové lince posluchačku Alenu, která z vás byla nejrychlejší a už ví, kde dnes bude trávit večer. Dobrý den, Aleno.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Prozraďte, kdy jste byla naposledy v Moravském divadle Olomouc?
1: Já si myslím, že někdy na jaře, ale úplně si neuvědomím, nad čem to bylo.
0: Tak každopádně to už je nějaká pauza a já věřím, že vás ty vstupenky potěší. To představení začíná dnes v 19 hodin a vstupenky máte připraveny u nás na recepci v Pavelčákové 11. Jste ráda?
1: Děkuji. Ano, no rozhodně. Díky.
0: Tak my také děkujeme. Mějte se moc hezky, užijte si dnešní den a hlavně večer. Naslyšenou.
1: Ano, díky, naschledanou.
0: A vy, kteří jste nebyli tak rychlí jako Alena, tak poslouchejte dál pozorně Český rozhlas Olomouc, protože další vstupenky na další zajímavé akce se o tomto víkendu ještě budou rozdávat.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio

0: Barbara Streisand ve ranním vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za se mnou ve studiu už opět Honza Faltýnek, který pro nás má další aktuální zprávy.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: První den komunálních a senátních voleb byl bez větších komplikací. Českému rozhlasu to řekl ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec. Policie podle něj řešila jen několik menších podnětů, a to hlavně kvůli možnému ovlivňování voličů ve volebních místnostech nebo jejich okolí. Volby budou pokračovat dnes od 8 ráno do 2 odpoledne, pak začne sčítání hlasů. V Majetíně na Olomoucku se i dnes bude konat společně s komunálními volbami místní referendum. Obyvatelé se v něm vyjádří k případnému rozšíření těžby štěrkopísku v obci. Soukromá firma za pokračování těžby samosprávě nabízí kompenzace. Další podrobnosti k referendu jsou na webu obce. Na dnešek připadá Světový den duševního zdraví. Má připomenout, aby lidé své psychické problémy nezanedbávali a řešili je včas. V Česku počet pacientů s duševním onemocněním podle psychiatrické společnosti roste. Sport. Fotbalisté Prostějova remizovali v 10. kole šance Národní ligy v Jihlavě 2-2 a Prostějov už také zná svého osmifinálového soupeře domácího fotbalového poháru. Zahraje si s Hradcem Králové. Rozhodl o tom páteční los. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji velké množství oblačnosti, lokálně s občasným deštěm. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 9.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozor na silnici 369 za Branou, když pojedete na Ostružnou, převrátilo se tam osobní auto.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
0: Rádio vašeho kraje vám servíruje další porci české muziky. Budou tady Ilona Čáková a kapela Projektil.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. V Česku začala topná sezóna, drtivá většina komíníků už ale má plný diář. Lidé si je totiž na kontroly komínů a kouřovodů objednávají na poslední chvíli. V terénu je teď každý den i komínický mistr a prezident společenstva komíníků v Česku Jaroslav Šén. Své zákazníky na Přerovsku objíždí od brzkých ranních hodin.
1: Když otevřu auto, záleží na tom, co jdu vymetat.
2: Dneska si berete
1: kyblík, kde mám všechno možné od komínického klíče, baterky, šroubováku, zrcátka, navíjak na čištění komínu na pevná paliva a ještě si vezmu vysavač, takže...
2: Dveře od auta od své dodávky zavírá Jaroslav Šén, komník jsme v Pavlovicích, v zahrádkářské kolonii.
1: A jdeme vymetat komín do rekreační chaty.
2: Je 8 hodin ráno, koliká ta zakázka už dneska? První nebo už jste toho...
1: Čtvrtá.
2: Čtvrtá?
1: No jo.
2: Od kolika hodin pracujete?
1: Od 6.
2: Tomáš Franta,
3: ano.
2: Vy jste si pozval pana Šena.
3: Ano, ano.
2: Nepodceňujete to jako odsude?
3: Ne, kvůli pojištění stát se může cokoliv, poctivě každý rok si to nechávám kontrolovat.
2: V chatce vy máte kachlová kamna. Kdy jste si objednával pana Šena, protože ono sehnat ho teďka jako je docela potíž.
3: No, my tak rok dopředu.
2: Takže první pracujeme. Zvenku vlastně jsme u štítové zdi. Vy tady vlastně odstraňujete dvířka z fasády.
1: Toto jsou vlastně ty dvířka komínový. Takže první, co vždycky udělám, je, že vysaju ty nečistoty, které tam jsou, abych věděl potom, co mi tam napadá. Podívám zrcátkem, tady vidím, že je ten komín suchý, že tam je jenom nános nějakých prašných sazí. Tak, čistím to tím vybíracím otvorem a ta délka toho zařízení je 15 metrů a v tomto případě jsou to nerezový péra, který vlastně asi roztáhnu do toho potřebného průměru. Tak teď už je to úplně čistý a komín je připravený pro zimní provoz.
2: V Česku je podle zákona kontrola spalinových cest povinná každý rok. Lidé ji ale často zanedbávají, tvrdí Jaroslav Šén.
1: Je to tak, že v případě, že se cokoliv stane, ať už by to byla třeba otrava nebo požár, tak v tom případě okamžitě i pojišťovny, i hasiči se ptají na tu zprávu od toho komíníka. Pokud má zprávu od komíníka, tak jdou za komíníkem a ptají se, jak je možné, že se to stalo. Pokud nemají zprávu, tak je to všechno na tom majiteli. To znamená, že v případě nějakých opravdu tragických událostí nese veškerý následky, včetně soudu a trestního řízení.
2: Podle oficiálních statistik Hasičského záchranného sboru České republiky loni vzniklo 1289 požárů kvůli nevyhovujícímu technickému stavu komínů. To představuje meziroční nárůst o 9%. Ve většině případů došlo ke vznícení sazí uvnitř komínového tělesa. Při těchto událostech se zranilo 30 osob a škody dosáhly 114 milionů korun. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Meteomapa Českého hydrometeorologického ústavu ukazuje teď ve 7:45 následující teploty v Jeseníku místy kolem 7 stupňů, Šumperk, Olomouc i Prostějov ukazují 9 stupňů a v Přerově by mělo být právě teď kolem 10 stupňů. Podle meteorologů se máme dnes připravit spíše na zataženo až oblačno. Počítáme s výskytem občasného deště nebo přeháněk. Ty nejvyšší dnešní teploty 11 až 16 stupňů na jižní Moravě, dokonce kolem 18 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 7 stupňů, vád má mírný jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, ten má k večeru slábnout. V noci na neděli čekáme nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, někde mohou klesnout až na 3 stupně a výjimečně se mohou vyskytnout i přízemní mrazíky a neděle, tak ta by měla být hlavně proměnlivá. Čekáme převážně velkou oblačnost, ráno se někde mohou déle udržovat mlhy a ty nejvyšší nedělní teploty 10 až 15 stupňů. Krásný víkend.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Martina Bednářová je velmi zkušená parašutistka. Doma má titul mistryně Evropy ve čtyřčlenných týmech. Je to ale také autorka Wind Therapy, rehabilitačně terapeutického cvičení v řízeném proudu vzduchu. Pracuje s vozíčkáři, lidmi po operacích, s Parkinsonovou nemocí nebo dětmi s poruchou autistického spektra. Podrobnosti přidá v rozhovoru s Ditou Vojnarovou v pondělí.

Adam Ďurica a Ema Drobná zpívali mimo jiné O dešti. Toho dnešního deště se ale nebojte, protože, jak říkala Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu, měl by být spíše takový ten zahradnický, takže žádný silný dešť. Stojí za to se pořádně obléct a vyrazit dnes do terénu, protože v našem kraji se koná spousta zajímavých akcí. Já vás tuto chvíli zvu na Přerovsko. Dnes se na Masarykově náměstí v Hranicích uskuteční od 10 do 16 hodin podzimní farmářské trhy, nabídnou regionální produkty, farmářské dobroty a rukodělné výrobky. Hudební program zahájí v 10 hodin hranická country kapela Škuner, ve 11:45 vystoupí cymbálová muzika Polajka, o 13:30 odpoledne David Vysloužil a Acoustic Irish a ve 15:45 odpoledne Big Band Základní umělecké školy Hranice, vstup je tam zdarma. Dnes jste také zváni do galerie Přerov, tam se uskuteční od 10 do 17 hodin Poké Day. Program nabídne burzu karet, soutěže, tombolu a poké stezku s odměnami. Návštěvníci se mohou těšit také na maskota Pikachu a organizátoři akce vzkazují: album s kartami si vezměte sebou. A zveme vás také na letiště v Drahotuších, tam dnes proběhne o 14 hodin Drakiáda, kterou pořádají Aeroklub Hranice a osadní výbor Drahotuše. Program začne registrací draků a zhruba o 16:30 odpoledne proběhne vyhlášení nejhezčích draků s vyhlídkovým letem

0: pro vítěze. Doprovodný program nabídne prohlídky letadel, skákací hrad, kolotoč a opékání buřtíku, které budou pro děti zdarma. Občerstvení je prý zajištěno a vstup je také zdarma. Tak to je ochutnávka z Přerovska. Další tipy na olomouc.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Olomouc a Hana Písková.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Česku od této chvíle pokračují druhým dnem volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. V Plumlově se dnes bude soutěžit o nejlepší guláš. Přerovská tenistka Linda Nosková si zahraje na turnaj mistryň. Dnes bude velká oblačnost a teploty do 16 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. V Česku se právě znovu otevírají volební místnosti. Druhým dnem rozhodujeme o novém složení obecních zastupitelstev a třetiny senátu. V jedné z olomouckých volebních místností je i naše reportérka Sabina Millerová.
2: Volební místnost na základní škole svaté Voršily v centru města, kde se právě nacházím, se otevřela před malou chvílí a na příchod prvních voličů se zatím ještě čeká. Nicméně volilo se tady i včera a podle předsedy volební komise Pavla Lukaševiče hlasování probíhalo poklidně. Volební účast byla 22%, což je 189 voličů. Ještě dodám, že hlasy sem voliči můžou přijít odevzdat do dnešních 14:00 odpoledne. Z Olomouce Sabina Millerová, Český rozhlas.
0: 7měsíční podmíněný trest, pokuta 150 tisíc korun a zákaz řízení drážních vozidel na 5 let. To je trest okresního soudu v Přerově pro stroj vedoucího, který řídil v květnu opilý osobní vlak na trase mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou. V krvi měl téměř 3 promile alkoholu. Policii na chování stroj vedoucího upozornili cestující. Více soudce Jan Rektor.
3: Uložený trest odpovídal společenské škodlivosti vytýkaného jednání a poznatkům k osobě obviněného. Soud má za to, že trest bude k řádnému působení na obviněného postačovat. Při rozhodování o trestu bylo významně zohledněno i to, že obviněný projevil kritický náhled na svou situaci a sám nastoupil protialkoholní léčbu.
0: Na gulášovou stezku dnes můžete vyrazit v Plumlově na Prostějovsku. Stanoviště s nabídkou gulášů najdete v kempu Žralok a jeho okolí. Akce začíná v 11 hodin, říká správce kempu Petr Piňos.
4: Stezka začíná v sobotu v 11 hodin v kempu Žralok. Máme zde pro vás nachystáno v okolí kempu několik stanovišť, kde se budou vařit různé druhy gulášů, segedinský guláš, Žralok guláš, speciál kotlíkový guláš.
0: A na tradiční turistický pochod s názvem Československý jarda dnes můžou zájemci vyrazit v České vsi na Jesenicku. Start je od 9 do 10 hodin v areálu tamní základní školy. Trasa je dlouhá 16 kilometrů a cílem jsou Jesenické lázně.
1: Sport.
0: Přerovská tenistka Linda Nosková si letos v listopadu poprvé zahraje na turnaj mistryň. O účasti úřadující wimbledonské šampionky informovala WTA. Jistotu startu v Indian Wells už měla ve 4 hře Kateřina Siniaková, deblová světová jednička. Ve 2 hře by se mohla představit ještě olomoucká rodačka Karolína Muchová, která aktuálně drží poslední ze 4 volných míst.
1: Počasí.
0: Na střední Moravě dnes čekejte velké množství oblačnosti, lokálně s občasným deštěm, na horách i trvalejším. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D1 mezi 35. a 38. kilometrem u hranic ve směru na Ostravu. Dělníci tam v levém pruhu pracují na údržbě a opravách mostů.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
6: Před námi je poslední hodinka dnešního dobrého rána s datem 10. října 2026. Věřím, že pro vás bude příjemná. Budeme pokračovat s kapelou Lucie, bude tady také Miroš Birka a za chvíli se podíváme do historie zemědělství. Martin Písařík bude v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo zjišťovat, jaké plodiny se pěstují nejdéle. Dobrý poslech.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které rostliny lidé pěstují nejdéle v celé historii zemědělství? Patří k nim především obiloviny. Pšenice, ječmen či proso tvořily základ rané zemědělské produkce. Jejich hlavní výhodou byla vysoká výživová hodnota a možnost dlouhodobého skladování. Velmi brzy se k ním přidaly také luštěniny, zejména čočka, hrách a cizrna. Ty doplňovaly převážně obilnou stravu o důležité bílkoviny a zvyšovaly její nutriční hodnotu. Vedle nich se v nejstarších zemědělských oblastech objevují i první ovocné a užitkové dřeviny. Datlovník, který byl významným zdrojem energie a cukru, a také fíkovník, u něhož archeologické nálezy dokládají pěstování plodů v oblasti Blízkého východu už před více než 11 000 lety. Velmi významnou kulturní rostlinou je i vinná réva, jejíž domestikace patří k nejstarším známým procesům pěstování dřevin. Zvláštní postavení mezi ranými plodinami má len. Ten také patří k nejstarším kulturním rostlinám vůbec. Poskytoval olejnatá semena a především vlákno, které se stalo základní surovinou pro výrobu textilií.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: počasí.
1: Meteomapa ukazuje v tuto chvíli v Olomouci teplotu 11,5 stupně, téměř 9 stupňů mají v Rýmařově, Paseka hlásí 11, Bouzov hluká 10,5 stupně a v Přerově tam se teplota v některých místech pohybuje už kolem 12,5 stupně. Přes den čekejme převážně zataženo, na většině území se může vyskytnout občasný déšť nebo přehánky, a později odpoledne a k večeru už by mělo srážek ubývat. Vyšší teploty 11 až 16 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 7 stupňů. Vár bude mírný, jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. No a noc na neděli, tak ta bude také oblačná až zatažená. Bude samozřejmě, teploty se tam budou pohybovat mezi 9 až 5 stupni a při déle trvající zmenšené oblačnosti budou teploty kolem 3 stupňů a zcela výjimečně se mohou vyskytnout i příznivé zemní mrazíky. A neděle tak ta má být proměnlivá, převážně velká oblačnost je očekávána a nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů. Krásný víkend.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Dvě naprosto rozdílná alba představím v pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc. Prvním z nich je žhavá novinka Teorie mizení, kterou vydala brněnská formace Nevermore a Kosmonaut. To druhé je Na světě už nějakou chvíli. Jmenuje se Tajný přání a natočila ho plzeňská bluegrassová legenda COP. K poslechu vás zvu v neděli 11. října po 15. hodině a u mikrofonu bude Jarka Nosková.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Klose před stolety.
1: Spor o dětské hřiště v Nemilanech se vedl před stolety v deníku Pozor, který informoval o návštěvě novinářů v tamní škole a na školním hřišti. Více informací přidá Dita Vojnarová.
2: Novináři si prošli celé okolí školy a nemohli si nevšimnout, jak v zahradě roste pěkná řepa a je na ní vše, co potřebuje pan ředitel. Jen tam chybělo místo pro děti. A ptali se, konec konců, proč by pro školní mládež měla být i školní zahrada, když tam může růsti řepa a velmi pěkná lucerka, rozumějte Vojtěška. A ironicky odpovídali, že pro děti přece stačí svahy městské cihelny, a to životu nebezpečné, o které správa školy žádá. Děti mají být v těchto nebezpečných místech vyučovány, jak nebáti se mají zasypání břehem a spadnutí do hlubokých pískových prohlubní. Tam mají přece místa dosti a divíme se té smělosti jisté části rodičů, kteří nedovedou pochopiti, že přece není možno zřizovat i školní zahradu pro děti, když tam panu správci školy tak pěkně roste řepa a lucerka.
0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. 14. řada velkolepé soutěže startuje. Přímý přenos Stardance, když hvězdy tančí. ČT2. Má se stát královnou harému mocného vládce Maroka. Avšak ani hrozba smrti jí nepřiměje zradit svou lásku. Romanticko-dobrodružný film Angelika a Sultán. A ČT Art uvádí portrét krále rock'n'rollu v dokumentu Elvis Presley a hned poté jeho legendární koncert na Havaji roku 1973. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A zpět k nám do studia, v němž je opět Honza Faltýnek a připraveny jsou poslední krátké zprávy dnešního dobrého rána.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Druhým dnem pokračují komunální volby. Ve třetině obvodů se vybírají také noví senátoři. V Olomouckém kraji je to v Přerově a Litovli. Volební místnosti se otevřely v 8 ráno. Odpoledne po 14. hodině pak začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Včera k urnám dorazila nejčastěji pětina až třetina voličů. Policisté pátrají po třech mužích a jedné ženě podezřelých z loupežného přepadení cizince na trase mezi Počtátem a Kozlovem na Přerovsku. Podle kriminalistů šlo o Vietnamce, kterému násilím ukradli asi 40 tisíc korun. Incident se stal na konci září u Božkova. Policisté teď hledají případné svědky, sdělila mluvčí policie Miluše Zajcová. Poslední letošní automoto veterán Burza se dnes od rána koná na letišti v Drahotuších, místní části Hranic. Kromě motoristického zboží na ní návštěvníci najdou podle informací organizátorů taky sběratelské předměty nebo literaturu. Sport. Judista Lukáš Krpálek zabojuje v Baku o svou šestou medaili z mistrovství světa. Dvojnásobný olympijský vítěz se v Azerbajdžánu představí v kategorii nad 100 kilogramů. Do šampionátu vstoupí kolem 11. hodiny dopoledne. Bronz už má z Baku v kategorii do 63 kilogramů olomoucká judistka Renata Zachová. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji velké množství oblačnosti, lokálně s občasným deštěm. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 9.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Uzavřená je silnice z Drahotuší na Milenov kvůli opravě viaduktu u Drahotuší. Počítejte až do zítřka s objížďkou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: A Český rozhlas Olomouc nabízí další hudební program. Budou tady kapela Olympic a Věra Špinarová a za malou chvíli se vydáme na hokejový led. Hokejisté Olomouce prodloužili sérii porážek v extralize. Tentokrát nestačili na Litvínov. Uslyšíte o tom za chvíli.

0: Věra Špinarová a Český rozhlas Olomouc. Je 8 hodin a 40 minut a ve víkendovém vysílání samozřejmě nesmí chybět ani sport. Trápení hokejistů Olomouce pokračuje. Hanáci prohráli v Tipsport Extralize po čtvrté za sebou, tentokrát v 9. kole v Litvínově, za který nastoupil po 3 týdnech po zranění David Kaše 1-3. Zápas v neprospěch Olomouce zlomil v závěru prostřední třetiny.
1: Domácí dokázali skórovat dvakrát během 62 sekund, kdy překonali do té doby skvěle chytajícího Machovského, Ondřej Kaše a Jan Šprinar.
2: Ta druhá třetina si rozhodla i ten první gol. My jsme tam měli šance na to, aby jsme ten první gol dali, ale bohužel ho dali oni a asi to trošku ovlivnilo ten zápas, ale my se prostě nemůžeme sesypat z prvního gólu.
1: Zlobil se jediný střelec Olomouce Jakub Kos, který v závěru zápasu snížil na 1-3. Po jeho gólu dostali hosté přesilovku, mohli zápas ještě zdramatizovat, to se jim ale nepovedlo. Hra v početní výhodě Hanákům v Litvínově nešla, přiznal to jejich trenér Petr Fiala.
3: My jsme do dnešního zápasu dali 2 góly, dneska jsme teda přidali 1, ale ty přesilovky nám nejdou a těm asi nepomůžeme a to je základ. Když se tomu docela teďka věnujeme, tak neříkám, že jsme se tomu nevěnovali, ale možná čím víc se tomu člověk věnuje, tím méně to funguje někdy. Když jsme upozorňovali na to, že ta hra Litvínova se odvíjí hlavně od té první pětky, tak ta první pětka nás vlastně porazila. My když neodehrajeme celých 60 minut nějakým způsobem konstantně, co se týče obrany, hry vepředu a využívání šancí, kdy už některý hráči vypadají, že ani do těch šancí nechtějí, tak nebudeme moc být úspěšní.
1: Dva góly vstřelila litvínovská formace Davida Kempfa na křídlech s bratry Kašovými. Ondřej Kaše přesto viděl ve hře svého útoku ještě rezervy.
4: Druhý zápas, ale první po dlouhý zase době. Já jsem si, že brácha se do toho trošku potřebuje dostat celkově line, se potřebuje trošku více hrát, protože těch tréninků bohužel moc nebylo. Doufám v to, že zápas to bude lepší a lepší, ale brácha určitě aspoň psychicky do té kabiny pomohl hodně. Minulý zápas trošku vybouchli, ale věděli jsme, že to bude o 2, o 3 gólech a já si myslím, že nám strašně pomohl ten druhý gól hned. A to si myslím, že byl klíčový pro tady ten zápas. Každý to v hlavě měl, že dneska je důležitý zápas, důležitý to třeba.
1: Řekl litvínovský hokejista Ondřej Kaše po výhře Vervy nad Olomoucí 3-1. Ze zimního stadionu Ivana Hlinky David Kalvas, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploměr ukazuje tady v Olomouci 11,5 stupně, v Přerově už je o stupínek víc, 12,5 stupně a Jeseník v tuto chvíli hlásí teplotu kolem 10 stupňů. Připravme se na to, že bude dnes převážně zataženo, na většině území se může vyskytnout občasný déšť nebo přehánka. Nejvyšší teploty se mají pohybovat mezi 11 až 16 stupni a nejvyšší teplota v 1000 metrech na horách bude kolem 7 stupňů. Vát bude mírný jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, ten bude ale k večeru slábnout. No a noc na neděli, ta bude opět oblačná až zatažená, ty nejnižší teploty by se měly většinou pohybovat mezi 9 až 5 stupni, ale pozor, v extrémních případech výjimečně se můžou už vyskytnout i přízemní mrazíky. No a neděle

0: a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.

S Valdemarem Matuškou jsme doputovali k samotnému závěru dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc a pojďme se ještě rychle podívat, co dnes můžete zažít také na Šumpersku a Jesenicku. Šumperk v těchto dnech bude žít Food Day festivalem. Právě dnes se otvírají jeho brány od 10 hodin až do 19 hodině v sadech 1. máje. Je to festival, který propojuje kvalitní jídlo se zajímavými historickými místy a co vás tam čeká, tak třeba 30 stánků s jídlem z celého světa, od tradiční české klasiky až po exotické speciality, také dětská fanzóna, celovíkendový program s různými soutěžemi a také celovíkendová cirkuso-akrobatická show. Na to se můžete těšit dnes, ale i zítra. Dále například právě dnes pořádá Beton Bunker Klub Kroncelov ve Starém městě pod Sněžníkem Drakiádu. Pouštění draků se uskuteční od 13. do 16. hodiny na louce nad silnicí mezi restaurací pod Javorem a areálem Kasáren. Doprovodný dětský program a občerstvení budou připraveny ve Vojenském muzeu až do 17 hodin a na každého účastníka čeká překvapení. Za nepříznivého počasí je dokonce zajištěn náhradní program v muzeu. No a Jesenic

0: Polsko, tak tam dnes pořádají základní škola Česká Ves a obec Česká Ves 12. ročník turistického pochodu Českoveský Jarda, tentokrát s podtitulem Po stopách Sofie a Vincenta. Start je od 9 do 10 hodin v areálu základní školy Česká Ves a cíl na hřišti v Lázních Jeseník. Trasa měří 16 jardů, tedy přibližně 14,6 kilometrů a účastníky čekají poznávací aktivity, kvízy, účastnický list a občerstvení v cíli. No a samozřejmě hezky bude také na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dopoledne přinese po 9. hodině pořad Mezi nebem a zemí, který si bude klást důležité otázky, jak přežít dobu plnou konfliktů nebo kde hledat pevný bod v čase nejistoty. A mezi 10. a 11. hodinou tu bude Hobby magazín s Arturem Kubicou. Ten přinese spoustu zajímavých kutilských témat. Mimo jiné se třeba dozvíme, kolik prachu nám do domu přiletí při intenzivním větrání. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Olomouc a Hana Písková.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radí.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Druhým dnem pokračují komunální a senátní volby. V Šumperku můžete vyrazit na gastronomický festival. Volejbalistky Prostějova dnes hrají ve Frýdku Místku. Čekejte velkou oblačnost a teploty do 16 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Druhým dnem pokračují komunální volby i hlasování o třetině senátorů. Volební místnosti se otevřely v 8 ráno. Odpoledne po 14. hodině pak začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Včera k urnám dorazila většinou pětina až třetina voličů. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jírovce byl první den bez větších komplikací. Policie řešila jen několik menších podnětů.
2: Nějak to souvisí s určitou náladou ve společnosti, citlivosti na určité projevy volební kampaně v den hlasování, kdy policie obdrží nějaké podněty tvrzeného protiprávního jednání třeba ve stavu k agitaci ve volební místnosti nebo v jejím okolí, ale na to už existuje poměrně bohatá judikatura i správních soudů.
0: Digitální a informační agentura upozorňuje voliče, aby si zkontrolovali aktualizaci aplikace e-občanka. Starší verze aplikace totiž nemusí fungovat při prokazování totožnosti u volební komise. Většina lidí sice má zapnuté automatické aktualizace, ale někteří ne a je třeba to zkontrolovat ručně. Digitální agentura naposledy e-občanku ve velkém aktualizovala v létě, aby byla připravená na komunální volby. Jídla z celého světa můžou o víkendu ochutnat návštěvníci Food Day festivalu v Šumperku. Koná se v Sadech 1. máje. Vstup je zdarma. Více mluvčí města Jana Kaněvová.
3: Návštěvníci Food Day festivalu se mohou těšit na 30 stánků s jídlem z celého světa, od tradiční české klasiky po exotické speciality. Součástí akce, která se koná také v neděli, je i dětská zóna nebo celovíkendová cirkuso-akrobatická show.
0: Sport. Volejbalistky Šternberka dnes ve druhém kole extraligy žen nastoupí na hřišti Přerova, kde oba týmy budou usilovat o první výhru v sezóně. Druhou se pokusí získat Prostějov, který se představí ve Frýdku Místku. Nahrávačka Michaela Zatloukalová očekává vyrovnaný zápas a vyhlíží návrat zraněných hráček do sestavy.
4: To se vyrovnává, každý rok mi přijde víc a víc a každý může porazit každýho, že to není fakt, že by byl někdo úplně mega odskočený, jak to bývalo dřív. A věřím, že holky, co mají ještě nějaké drobné zranění nebo co se doléčí, budou ready a bude nás víc na střídání, nebo kdyby se něco stalo, nebo že nám vypomůžou nějaký mladé juniorky. Počasí.
0: Dnes čekáme na střední Moravě velké množství oblačnosti, lokálně s občasným deštěm na horách i trvalejším. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11 stupňů Celsia a foukat má mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nohu z plynu na dálnici D35 mezi 275. a 278. kilometrem u Olomouce Holice ve směru na Ostravu. Cestáři tam kolem pravého pruhu sekají trávu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Mezi nebem a zemí.
6: Spolek Letokvět mapuje na Náchodsku kříže podél poutní cesty a bádá proto i v archivech. Karel Sladký zjišťoval víc. Válečné trauma na druhou zažívají už 4,5 roku ukrajinské psychoterapeutky. Potýkají se totiž nejen s traumaty svými, ale i svých klientů. O jejich zkušenostech už za chvíli. Jak přežít dobu plnou konfliktu, kde hledat pevný bod v čase nejistoty a může být odpuštění cestou, jak nezůstat uvězněni v nenávisti? Tím se zabývá kniha Odpouštění, kterou vám představíme. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Michala Tučného jsme zahráli v úvodu této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Poslední 4,5 roku jsou pro psychoterapeutky z Ukrajiny nekonečné. Zatím se ale nezdá, že by se jim konečně začalo blýskat na lepší časy. Jak pracovat s psychickými následky války a jak pečovat o vlastní psychickou odolnost v době narůstající společenské nejistoty? To jsou otázky, které si položili účastníci konference Válka a mír, kterou připravil Rafael Institut. Mezi přednášejícími byla i psychoterapeutka, supervizorka, výcviková terapeutka a lektorka Věra Roubalová Kostlánová. S Noemi Fingerlandovou mluvila o své supervizní práci právě s psychoterapeutkami, které přišly z Ukrajiny.
1: Včera tady měla svůj příspěvek Anička Michalčuk, která je psycholožka a která pracuje s ženami vojáků na Ukrajině. Její zkušenost byla neuvěřitelně autentická a těžká, protože žít neustále v sirénách a v zásazích raket a dronů je opravdu hrozně těžký a ona moc dobře mluvila o tom, jak si uchovat nějakou rovnováhu a jak moc dělat teda tu svoji psychoterapeutickou práci, ale mluvila taky o tom temnu, který občas na ní padá, protože je to opravdu těžký a hlavně to nemá žádnou perspektivu, ale zároveň jsem od Aničky cítila takový velký odhodlání se prostě nedat. To je neuvěřitelné.
2: Říká psychoterapeutka a bývalá chartistka Věra Roubalová Kostlánová a doplňuje, v jaké situaci jsou ukrajinské psychoterapeutky u nás.
1: Už po těch 4,5 letech by chtěli konečně začít dělat svůj profesionální život. Tady nemůžou pracovat jako terapeutky, protože by museli mít na to český vzdělání. Většinou tady pracují jako v roli sociálních pracovníků nebo nějakého pomocního personálu.
2: Terapeutky se věnují klientům u nás, ale hlavně online, těm přímo na Ukrajině.
1: Ty klienti jsou zatížený tou celou válečnou situací obrovsky, ale oni taky. Takže oni to mají jakoby na druhou, jo? Mají to ještě od klientů a mají ještě svoje příběhy vlastní, které jsou taky těžké. Mám psychoterapeutku, který teď zabili muže na frontě. Přijdou mi ty ženy velice takový stateční a hrdý a na rovinu. To se mi zdá, že jsou trošku jiný než my a mají i jiný humor. A oni se tím humorem hodně brání tomu nepadat do nějaký hluboký deprese.
2: Co je pro ukrajinské terapeutky největší výzva?
1: Velice je tam vidět, jak tu situaci nekonečnou odnáší jejich tělo. Jo? Somatizujou, takže od takového 3. roku té války jsou docela dost nemocní, mají vážní choroby a s tím se perou a snaží se být furt jako v práci a vydělávat taky a být jako prospěšní.
2: Z jakých zdrojů ukrajinské terapeutky čerpají sílu?
1: Mají velkou sílu v tom, že jsou taková jako malá parta, že se navzájem podporujou. Oni potřebují být v té realitě a zároveň toho nemít moc, jako nepouštět si ty hrozný zprávy, které o tam teď stále jdou o počtu mrtvých a raněných. Vlastně oni sami dospívají k tomu, hledat tu míru, kolik unesu. To je, myslím, jako strašně důležitý být v té realitě, nečekat naděje nějaký, vědět o tom, co se děje, být jako na zemi. I to je hodně těžký.
2: Jak podle Věry Roubalové Kostlánové vidí válku Češi?
1: Moje zkušenost je bohužel taková, že opravdu na tu válku hlavně mladí vůbec nejsou připravovaní a připravení. Některý jdou do aktivních záloh a prostě vědí, že je potřeba trošku jako dělat něco se svojí odolností a prostě se připravovat. To z mé strany není žádný strašení. To je prostě ta realita, o který by se mělo nahlas mluvit a mělo by to i zaznívat z naší vlády a tím víc pomáhat Ukrajině a snažit se preventivně tomu zabránit.
2: Uzavírá Věra Roubalová.

Magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Lidé v Hrádku u Nechanic na Hradecku dnes a včera v referendu rozhodují o převzetí kostela svatého Jiří od římskokatolické církve. Obec chce kostel získat do svého majetku, hlavně kvůli lepším možnostem čerpat dotace na jeho opravy a zachování. Podle vedení obce církev nemá na péči o kostele dost kapacit. Pokud lidé převod podpoří, obec chce v památkově chráněném kostele kromě bohoslužeb pořádat také koncerty, výstavy nebo svatby. Převod by byl bezúplatný. Ve věku 99 let ve středu zemřel někdejší děkan Teologické fakulty Univerzity Karlovy a jeden z prvních signatářů Charty 77 Jakub Trojan, který jako evangelický farář v lednu 1969 pohřbíval Jana Palacha. Od 60. let patřil k výrazným teologům v evangelické církvi, ve které sloužil jako duchovní. Kvůli svým kritickým postojům ztratil v roce 1974 státní souhlas k výkonu duchovní činnosti a již jako civilní zaměstnanec podepsal Chartu 77. Pořádal mimo jiné bytové semináře a publikovat mohl pouze v zahraničí. Děkanem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy se Trojan stal krátce po sametové revoluci. Tající pouti pražské arcidiecéze, kterou svolal pražský arcibiskup a primas český Stanislav Přibyl, se v pondělí na cestě z Hostivice u Prahy do františkánského kláštera v Hájku u Červeného újezdu zúčastnil odhadem přes 600 lidí. Do cíle pouti v Hájku poutníci dorazili po 6:30 večer. Přibyl tající pouť svolal kvůli mravním a majetkovým deliktům, které se v nedávné minulosti odehrály na církevní půdě i přímo v sídle arcibiskupství. I tato zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také kapelu Buty jsme vám hráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Spolek Letokvět mapuje na náchodsku kříže a křížky podél poutní cesty. Odkaz krajiny je podle něj důležitý a pro bádání využívá i archivy farností. Více zjišťoval redaktor Karel Sladký.
1: V kostele v Dolanech na náchodsku v Královéhradeckém kraji můžete vidět křížky, které se váží k místům na náchodsku v okolí Dolan a my vám je teď představíme s Jitkou Otovou.
2: Nejdřív byl postavený křížek v obci Čáslavky. V roce 1860 se místní obyvatelé složili na křížek, který teďka stojí uprostřed návsi. To je jeden z těch křížků úplně nejstarší, i když možná vlastně ještě starší je křížek Ludvíček, který nechal postavit sedlák Ludvík v roce 1858 a je to vlastně teďka na kraji pole u zaslepené cesty, kterou přetěl obchvat. Takže to je tady místní.
1: Zaujal mě ten název, nebo zaujal mě popis, který je vlastně na tom podstavci toho kříže.
2: Tento svatý kříž je zřízen od Jana Ludvíka a Anny manželky léta páně 1858 dne 25. máje.
1: Není úžasné, že takovou dobu vydržel?
2: No, tak on už je opravován a rekonstruován.
1: Je, ale ten základ tam je pořád. No. Jaká další zajímavá místa tady v okolí můžeme zmínit?
2: Ještě další křížek je na Sebuči, tam přesně neznáme, jak, proč byl vystavěn. Tam tu historii, to jsme nedohledali zatím, to nás ještě čeká. Pak je teda na místním hřbitově je kříž, který tady stál na místě, kde je dnešní kostel. A pak tadyhle v Krapčicích, to je další křížek, který byl snad teda údajně za uzdravení dítěte postaven.
1: Těch křížů a křížků je poměrně hodně tady na Dolansku v okolí. Myslíte si, že to je ten hlavní odkaz těch lidí, kteří třeba věřili v té době, taky jako poděkování vlastně?
2: No určitě. A navíc taky ještě v Hermanicích byl poutní kostel, takže vlastně okolo všech cest, které vedly do Hermanic, tak jsou postaveny křížky podél té poutní cesty, protože tam dřív se chodilo jako za uzdravení, protože se tam udál zázrak. Díky tomu tam pak vzniklo to poutní místo.
1: Ne všude ty kostelíky jsou v dnešní době, ale ty kříže jsou, takže lidé chodí k těm křížům. Někdy nahrazují i ta...
2: No, my jsme zjistili, že vlastně tady moc jako lidi ani nevědí proč, takže sami jsme pátrali pamětníci v pamětní knize farnosti a hledali jsme, proč vlastně ty křížky tady vznikly, kdo je zřídil a vlastně tu jejich historii, že jsme zjistili, že se to jako pozapomnělo. Takže je dobrý to pro dnešní dny připomínat a lidi se o to docela zajímají.
1: A máte to tady zmapováno, kolik těch křížů a křížků zhruba, dá se říci?
2: No, tak tady máme 5. Ale ještě jsou další, které zatím jsme nestihli zmapovat, tak to nás čeká. A je to ještě jeden zapomenutý v Krapčicích a na Sebuči. A případně ještě budou po okolí určitě ještě další, o kterých třeba ani nevíme.
1: Vy jste, paní Jitko, říkala, mapujeme. Kdo mapuje? Kdo je zatím?
2: No, je to spolek Letokvět, který se zabývá vlastně místní historií. Je to takový náš jakoby zájem a zároveň teda ještě tady se snažíme nějakým způsobem udržovat rybník, který je hnedka vedle kaple, takže to je vlastně spolek, který tady působí v Dolanech.
1: Takže Letokvět spojuje lidi a spojuje i to duchovno s přírodou.
2: Tak to bychom rádi. Jsou to jakoby příznivci, který nám fandí a podporují nás.
1: Proč je podle vás důležité i v dnešní době mapovat třeba právě ty kříže, křížky, sledovat?
2: No, je to taková paměť krajiny a bylo by dobré na to nezapomenout, aby ty lidi tušili, kde žijou a co se v té krajině událo. A dřív se lidi vztahovali k Bohu, že vlastně stavili ty křížky na oslavu Boha nebo Ježíše Krista.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí se teď vydáváme na Karlovarsko. Špitální kostel Všech svatých není největší ani nejzdobnější památkou Jáchymova. Pokud ale máte rádi místa se zvláštní atmosférou, rozhodně tenhle na první pohled nenápadný kostelík vedle hřbitova navštivte. Jde totiž o jedinou celohrázděnou sakrální stavbu v českém i saském Krušnohoří. Natáčela Jana Strejčková.
1: S Markétou Šikýřovou z Jáchymovského infocentra vstupujeme do špitálního kostela Všech svatých.
2: Ten kostel tady nechali postavit obyvatelé města, kteří sem přišli v 16. století, protože Jáchymov byla úplně původně malilinkatá osada a s těmi nalezišti stříbra, tak sem přicházeli horníci, hlavně teda ze Saska. No a protože chtěli svůj duchovní stánek, tak nechali postavit špitální kostel. Stavba začala v roce 1516 a dneska je špitální kostel nejstarší dochovanou sakrální památkou našeho města.
1: Co je na tom kostele výjimečného? Já vidím hrázdění.
2: Ano, já s oblibou říkám, že jak tady ten kostel před 500 lety postavili, tak máte možnost ho vidět dneska. Ten kostel v průběhu let samozřejmě byl rekonstruován, ale nikdy nebyl výrazně stavebně přeměněn. Vždycky při všech rekonstrukcích se zachovala ta původní podoba. A právě ta celohrázděná konstrukce je jednou z těch unikátních záležitostí tohoto kostela. On zvenku je takový nenápadný, to hrázdění není vidět, tomu se pak říká hrázdění v kabátku, ale ta celohrázděná konstrukce tady uvnitř každého překvapí.
1: Co je pravdy na tom, že ty trámy jsou natřené volskou krví?
2: Je to taková legenda, říká se to, že vlastně to dřevo, které bylo použito na stavbu tohoto kostela, zvláště pak krovu, bylo natíráno volskou krví, protože ta volská krev má jakoby magické účinky a ochraňuje to dřevo. Mimo jiné se také říká, že ta volská krev má výborné impregnační účinky, takže to dřevo lépe a déle vydrží. Jinak během prohlídky máte možnost se projít po 500 let starém schodišti,
1: po kterém jdeme právě teď my.
2: Ano.
1: A dostali jsme se do půdních prostor. Tak my jsme teď společně došli na místo, kde se vlastně ukrývá ten největší poklad špitálního kostela.
2: Dá se to tak říct. Teď jsme pod zvoničkou, ve které se nachází zvon z roku 1520. Dneska je to nejstarší movitá památka našeho města. Ten zvon se dochoval díky tomu, že v dobách, když se všude zabavovaly zvony, tento zvon byl uschovaný na půdě tehdejšího muzea a v 90. letech se mohl navrátit zpátky do zvoničky. K tomuto zvonu se váže legenda. Říká se, že jeho hlas, když se nesl Jáchymovským údolím, tak vlastně ochraňoval město. Měl držet nad městem ochranou ruku.
1: Špitální kostel se veřejnosti otevírá pouze v rámci komentovaných prohlídek. Zájemci do něj mohou nahlédnout například ve čtvrtek 8. října ve 14 hodin. Další termíny prohlídek jsou pak pravidelně uveřejňované na webu.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte magazín Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne. 7. října jsme si připomněli 3 roky od teroristického útoku Hamásu na Izrael, při němž bylo zavražděno více než 1200 lidí a 251 lidí bylo odvlečeno jako rukojmí do Gazy. Datum, které se stalo symbolem bolesti, strachu a hlubokého traumatu. Možná právě proto stojí za pozornost nová kniha Odpouštění, odpuštěně, kterou vydalo nakladatelství Toga. Ne proto, že by nabízela jednoduchou odpověď nebo návod, jak odpustit neodpustitelné. Autoři se ptají mnohem otevřeněji, jak přežít dobu přesycenou konflikty, kde hledat pevný bod v čase nejistoty. A může být odpouštění cestou, která člověku pomůže nezůstat uvězněný v nenávisti? Kniha přináší pestrou paletu pohledů. Mezi její autory patří například Fedor Gál, František Mikloško, Iveta Radičová, Daniel Pastyrčák nebo Marian Baláš. Kniha zaujala také Danielu Brůhovou.
1: Kniha Odpouštění rozhodně nepřichází kázat, ale klást těžké otázky v době, která je potřebuje slyšet. Zajímá mě, jak odpouštění vnímá jeden z autorů, sociolog Fedor Gál.
2: Jsem si řekl, hele Fedore, ty máš spoustu věcí, které musíš odpustit především sám sobě. Nadělal jsi v životě hodně konin a nebudeš to v sobě nosit. Zkus toho udělat součást svého života, jaké byl, a srovnej se s tím. Pak je tam druhý aspekt, který je velice důležitý také, vědět odpustit lidem, kteří mi ublížili. Pak je tady něco, co je kolektivní, a to, aby jsme se naučili odpouštět my jiným.
1: Proč je to tak důležité?
2: Protože většina konfliktů, které dnes zažíváme v privátním životě, globálně. Protože Blízký východ a Ukrajina jsou globální problémy, to nejsou nějaké lokální války. A když se nenaučíme odpouštět, tak to nikdy neskončí a hrozí to globální kataklizmou.
1: Co vás vede k této myšlence?
2: Největší konflikty se dnes odehrávají mezi kulturami a náboženstvími. Já jsem se nedávno zeptal umělé inteligence, to je takový šlágr. Máš svědomí? A ona mi odpověděla, nemám. To mají jenom lidé. Já jsem stroj. A to je chytrá odpověď. Či existuje-li něco, co odlišuje lidství od všeho ostatního, je to svědomí.
1: Ale co to je svědomí?
2: Já jsem v poslední době fascinován četbou knížky, která se jmenuje Kázeň nahoře. Ten autor se jmenuje Lepide a on tam mluví o kázání rabína Ježíše. To slovo rabína zdůrazňuju. A on tam mluví například o lásce k nepříteli. To se mi strašně těžko konzumovalo.
1: A co tedy znamená podle Fedora Gála odpustit nepříteli?
2: Je něco, s čím přišel Ježíš jako s naprosto radikální změnou paradigmatu a lidského duchovna. Je to hrozně těžký. Člověk chce-li přemýšlet o odpouštění, musí mít nějakou normu nad sebou, nějaký kánon.
1: Myslíte tím například svědomí nebo desatero?
2: Kánon, který je pilířem euroatlantické civilizace, to není jenom desatero, to není jenom antická filozofie, je to i to hodnotový nebe, ten kánon, ta maxima, která nás drží na úzdě, alespoň doufám. A proto mě často trápí, potkávám-li se v církevních kruzích mezi věřícími, a to je jedno, jestli to jsou Židé, křesťané nebo muslimé, s pokrytectvím, s tím, že něco říkají a něco jiného dělají, tím, že hlásají netoleranci vzájemnou, a naštěstí potkávám takový opaky.
1: Jak byste ty opaky charakterizoval? Jakou mají víru?
2: To, co dělá víru silnou, důležitou, nezbytnou, která z víry dělá naději, je právě ta schopnost kráčet proti proudu, proti zaběhaným kolejím. Telegram s adresou svět.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Jakuba Pavlůse, faráře Českobratrské církve evangelické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: V posilovnách se obvykle razí jednoduché a úderné anglické heslo. No pain, no gain. Překlad je jednoduchý. Žádná bolest, žádný zisk. Těm, kdo cvičí, se tak připomíná, že svaly i fyzickou sílu mohou získat jedině tehdy, když budou tvrdě pracovat, a také to, že k tomuto procesu patří i bolest. I v církvích se občas setkáme s tím, že nám někdo tvrdí, musíš být silný. Obvykle tehdy, když si procházíme těžkým obdobím a prožíváme bolest. Nebo nám naopak někdo řekne, jenom věř. A tak se snažíme být silní, mocní, veselí, vděční. Často pak máme deprese z toho, že se to nedaří, že je to velmi nesnadný úkol. Narážíme na vlastní limity. Sám jsem si takto párkrát skřípl sedací nerv, jenom proto, že jsem chtěl být silnější, a tak jsem naopak skončil slabší. Sám jsem párkrát propadal špatnému pocitu ze sebe sama, protože jsem ve vypjatých situacích nebyl tak silný ani vnitřně, jak jsem chtěl. Prorok Abakuk nám ale připomíná ve 3. kapitole v 19. verši, že nemusíme vždycky být silní jenom my sami, protože panovník, Hospodin je moje síla. Je to dobrá zpráva. Ve víře nejsme odkázaní sami na sebe, na své síly. Můžeme i načerpat z externích zdrojů. Můžeme se spolehnout na to, že Pán Bůh je naší sílou. Vezměme to jako domácí úkol do dalších dnů, nespoléhat se sami na sebe. Jsou věci a je jich mnoho, na které nemáme žádný vliv. Nemůžeme ovlivnit rozhodnutí jiných lidí. Často jsme limitováni i v tom, jak moc dokážeme korigovat své reakce na to všechno, co se kolem nás děje. Věříme ale, že nad tím vším je Bůh, který má v rukou celý svět i nás, který je i naší sílou. Ovšem, nenechme se tím vést k rezignaci. Naopak, spolehněme na Boha, abychom mohli zajít dál, než nám naše síly stačí. Apoštol Pavel říká, proto se namáháme, zápasíme, že máme naději v živém Bohu. Píše to v 1. listu Timoteovi ve 4. kapitole v 10. verši. Jsou věci, které nejsou v našich rukou. Přesto můžeme po světě chodit s otevřenýma očima a otevřeným srdcem. Být tu pro lidi, kteří potřebují pomoc. Namáhat se a zápasit,

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: První den komunálních voleb dorazila k volbám pětina až třetina voličů. V Jeseníku skončily opravy Mlýnské ulice. Hokejisté Olomouce prohráli v extralize po čtvrté za sebou. Dnes čekejte velkou oblačnost a teploty do 16 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Účast u komunálních a senátních voleb se po prvním dni pohybuje nejčastěji mezi 20 až 30%. Tisíce volebních místností se v celém Česku zavřely v 10 hodin večer. Znovu se otevřely dnes v 8 hodin ráno.
2: Po prvním dni komunálních voleb přesáhala volební účast v centru Olomouce ve volební místnosti na základní škole svaté Voršily 20%, říká předseda tamní volební komise Pavel Lukaševič.
3: První volební den byl velice poklidný. V tomhle volebním okrsku je zajímavé, že jsme tady měli paní, která přišla volit ve svých 92 letech, což je úctihodné.
2: Na průběh voleb pak dohlíželi také policisté. Pokračuje krajská policejní mluvčí Miluše Zajícová.
4: Během dnešního dne nebyla v našem kraji zaznamenána žádná mimořádná událost či situace, která by vyžadovala naši pozornost nebo přímo zásah na místě.
2: Solomouce Michal Poláček, Český rozhlas.
0: Dělníci dokončili v Jeseníku opravu Mlýnské ulice. Při předloňských povodních patřila k nejvíce zasaženým ve městě. Práce na rekonstrukci za zhruba 8 milionů korun trvaly od července a jak vypadaly, to popisuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
5: Práce zahrnovaly obnovu komunikace, včetně jejich konstrukčních vrstev a položení nového asfaltového povrchu. Součástí stavby byly například i úpravy sjezdu k nemovitostem a obnova veřejného osvětlení. Obnova ulice Mlýnské nyní pokračuje za hranicí Jeseníku, a to na navazujícím úseku, konkrétně v katastru obce Bělá pod Pradědem.
0: Dva mladí samci žirafy Rothschildovy z olomoucké zoologické zahrady byli převezeni do Attica Zoological Park v Aténách. Oba se narodili v roce 2024 a v řecké zoo budou součástí samostatné samčí skupiny. Jejich transport do Řecka i s přestávkami trval 40 hodin. Převoz souvisí s přirozeným uspořádáním žirafích stád, ve kterých může být se samicemi zpravidla jen jeden pohlavně dospělý samec. Větší počet samců by mohl vést k soubojům o samice, řekla mluvčí zo Iveta Gronská.
1: Sport.
0: Hokejisté Olomouce prohráli v 9. kole Tip Sport Extraligy v Litvínově 1-3 a byla to jejich čtvrtá porážka v řadě. Jedinou branku posledního celku tabulky vstřelil v početní výhodě v závěru utkání Jakub Kos. Další přesilové hry ale Hanáci neproměnili. Mrzelo to jejich trenéra Petra Fialu.
6: Ty přesilovky nám nejdou a těm asi nepomůžeme, a to je základ. Možná čím víc se tomu člověk věnuje, tím méně to funguje někdy. My když neodehrajeme celých 60 minut nějakým způsobem konstantně, co se týče obrany, hry vepředu a využívání šancí, kdy už některý hráči vypadají, že ani do těch šancí nechtějí, tak nebudeme moc být úspěšní.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Olomouckém kraji velké množství oblačnosti, lokálně s občasným deštěm, na horách i trvalejším. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Senici na Hané je teď uzavřená silnice z náměstí Míru na ulici Nádražní, a to z důvodu opravy povrchu vozovky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a v dnešním vysílání se zaměříme na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme také rybníky, tedy jak se letos dařilo rybám v tom horku a suchu, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, že dozrává vínečko. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Jak se postarat o jahodníky na vyvýšeném záhonu, aby v pohodě přečkali zimu? Tak to vás určitě mnohé bude zajímat. Tedy jestli odstranit plevel, ostříhat jahodníky, všechno přikrýt, zalévat. A je pro jahodníky vůbec vyvýšený záhon vhodný? Tak to všechno pro vás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková.
2: S Janou Lapáčkovou z Českého zahrádkářského svazu stojíme u vyvýšených záhonů s jahodníky. Jak se teď na podzim máme o ty jahodníky postarat, Jano?
3: Dobrý den. A takže teď na podzim vlastně je zásadní ty jahody zkontrolovat před zimou, podívat se, jestli nemají nějaké suché listy, ty odstraníme a také zjistit, jestli je dostatečně ten substrát vlhký, takže případně zalít a vlastně takhle celkově zkontrolovat.
2: Takže nic jiného s nimi neděláme, není potřeba je ostříhat třeba na ježka nebo okopat. Stačí jenom zalít, ani zeminu nemusíme nakopčit.
3: Tak s jahodami neděláme teda opravdu nic speciálního. Když jsme chtěli ostříhat, tak to už jsme měli provést v červenci a ani je nepřihnojujeme.
2: Když si někdo koupil jahodníky až teď, tak může je ještě vysadit do toho vyvýšeného záhonu?
3: Určitě, v těch teplejších oblastech dokonce můžete jahodníky vysadit až do konce října a při běžné nadmořské výšce zhruba tak do poloviny října, aby před zimou stihli v pořádku zakořenit.
2: Ničím ty jahodníky nebudeme na zimu přikrývat a asi jenom budeme kontrolovat, jestli je ten substrát dostatečně vlhký a případně i v zimě budeme zalévat.
3: Přesně tak, jenom v podstatě až trošku začne už mrznout, tak se může stát, že ten mráz ty jahody vytáhne, tak v tenhle okamžik je potřeba ty jahody přikopčit, přihrnout zeminou a i v těch vyvýšených záhonech je důležité právě i v zimě kontrolovat, jestli ten substrát je vlhký, případně i přes zimu lehce zalít. Pokud bychom chtěli zvolit jinou variantu toho přikopčení, můžeme využít i chlévský hnůj nebo třeba kompost, kterým ty jahody přihrneme.
2: Někdo má taky stále plodící jahodníky v těch vyvýšených záhonech a pořád tam ještě má květy, tak co s nimi?
3: Tady bychom doporučili spíš v tomto období už ty květy neponechávat, protože už stejně nestihnou zaplodit, takže je ideální ty květy vyštípat i zbytečně tam nenechávat plody, ty také odstraníme, ponecháme třeba maximálně 2-3, které ještě stihnou možná dozrát.
2: Ještě poslední, vlastně ta nejdůležitější otázka. Je vůbec dobré mít ty jahodníky ve vyvýšeném záhonu?
3: Já si myslím, že ano. A zvlášť pro ty stále plodící neboli remontantní odrůdy. V vyvýšeném záhonu se ty jahodníky dobře rozrůstají, odnožují a pak vlastně přepadávají i přes okraje toho samotného záhonu. Mají díky tomu i větší teplo z boku, lépe dozrávají. Jahody jsou pak čisté a dobře se k ním dostaneme.
2: A někdo tady zrovna asi buduje vyvýšené záhony.
1: Samozřejmě je to každý rok úplně jiné podle počasí. Někdy jsou začátkem října už květy a plody pomrzlé a jejich dozrávání nemusíte vůbec řešit. No a já už jenom dodám, že reportáž, článek a fotografie, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše dotazy, tedy rady a tipy.

0: Přímo z místa.
1: Lacrosse je stará indiánská hra pocházející z Kanady. Ve 30. letech ji poprvé zkoušeli na našem území skauti a postupně se z ní vyvinul sport, jehož česká podoba se hraje dodnes. Právě před 40 lety vznikla z Hecu první oficiální lacrosseová soutěž mezi družstvy tehdejších tábornických oddílů v Zábřeze. Byla první soutěží na Moravě a druhou v celém Československu. Ve vzpomínkách tehdejších účastníků si dřevní doby lacrosse v Zábřeze připomeneme a podíváme se také na to, jak to tam vypadá s lacrossem dnes. V dalším díle cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Skupina The Stylist se zpěvačkou Tonyou Graves vznikla už v roce 2009, kdy vydala debutové album, ale záhy se rozpadla. Loňské koncerty však ukázaly, že zájem o kapelu je, což se potvrdilo i v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Tony Graves and the Stylists.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Do záznamníku řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců. Máme tady první dotaz.
1: Máme mravence, kteří nám bydlejí v základech domu. Je to u Broskve. A těch mravenců je tolik a vyzkoušeli jsme na nich koupených preparátů mnoho. Ten cukřík bílej, ten obcházejí, jako kdyby jim zapáchal, domečky a podobné věci, které se nabízejí, ale mravenců je stále plno, nemůžeme se jich zbavit.
0: Tak s mravenci by nám mohl poradit František Hlubocký, pardubický zahradník.
2: Mravenci jsou vynalézaví a zvykají si, a právě dřív přípravky proti mravencům bývaly na bázi napuštěných cukerných krystalků, ale to už se ví opravdu, že na ně nezabírá, ale jsou přípravky proti mravencům, které se dají koupit, ty novější, používají se buď podle toho, kde se vyskytují. Je to takový prášek, který je láká, oni ho teda olížou, ale mnohdy i zanesou do svého hnízda a vyhubí, a o těch vím, že jsou účinné. Dokonce do bytu, když to je, tak lze i mít takové pasti, říká se tomu, takové mističky, že jo, a tam oni zalezou a tam se toho zase nalížou, aby jsme nemuseli si třeba pod skřínkou někde v kuchyni sypat po zemi. Je i dokonce sprej, a nebo zase se dá doporučit tyto přípravky, zdají se rozpustit třeba do konvičky s vodou, jako udělat koncentrát, když jsou právě třeba okolo domu, jak bývají třeba dlažba okolo domu a takové ty spáry, že jo, těsně uzdí, tak dají se tam i nalít. Takže myslím si, že v současné době to akorát jsou teda dražší ty přípravky, ale pokud vím, fungují dobře.
3: A nějaké babské rady?
2: Babské rady. No, ono je to problém. Říká se, že do bytu, když nechceme, že teda jim vadí, je to jenom zajímavost, přeškrtat jim cestičky křídou. Jet prstem po těch cestičkách, kudy chodí, to, že jim vadí, ale oni jsou chytří a oni udělají okliku. Totéž nemají rádi mletou skořici nasypat, jo, nemají rádi tyhle ty kořeněné vůně.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám asi 20 let starý fík na slunném chráněném místě a každý rok má až 50 plodů. Ale před dozráváním vždycky přes noc všechny opadají.
0: Já se samozřejmě vůbec nechci chlubit, ale pochlubím se. Letos v tom horku a suchu jsem měl dvě úrody fíků. Ta druhá dozrává právě teď, a ve středomořských podmínkách, které my tu samozřejmě nemáme, tak tam mají fíky dokonce 3 úrody ročně. Zpátky k dotazu. Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já z vlastní zkušenosti vím, že pokud někdo chce doma pěstovat fíky, a řekněme si, dají se pěstovat venku bez nějakých větších problémů, a když najdete nějaké stanoviště, které je chráněné, které je slunné, tak tam ten fík můžete klidně zasadit. Pak druhá věc, a to je to, že při výběru té odrůdy všichni řeší mrazozdornost. Jo? Je to honba o tom, která odrůda vydrží o 2 stupně minus víc a která vydrží míň, tak všichni hledají ty nejodolnější tomu mrazu. Já bych v tuhletu chvilku spíš poradil, abyste dbali na to, že si vybíráte odrůdy, které kvetou a jsou rané v rámci toho dozrávání, protože u těch fíků to není o tom, aby vám to jako nezmrzlo, tam je to spíš o tom, aby vám co nejvíc těch plodů dozrálo. Díval bych se spíše po odrůdách, které jsou rané, na to dozrání potřebují kratší čas, protože chápu, že je rozdíl mezi stanovištěm někde na pobřeží slunné Itálie, Kalábrie, a někde jako v České republice. To dozrávání a ta ranost je tam velmi důležitá. A v rámci vlastně toho pěstování, když si koupíte sazeničku, tak ten první, druhý rok, tak se snažíte jí prostě nějak trošku jako víc stříct, to zná udělat kolem nějaký kryt, vycpat to třeba listím, slámou, prostě něčím. No a postupně, jak ten stromek, ten keřík zvyká tak ho otužujete a moje zkušenost je taková, že nejdýl třetí rok už na to prostě kašlete a ten fík to většinou zvládne, pokud jste si vybrali nějakou vhodnou odrůdu. To, že vám vlastně omrzne to dřevo, ty horní výhony, to vám vůbec nevadí, protože vy ho stejně na jaře ostříháte, vyrostou nové výhony, tam bude spousta těch plodů a jde o to, aby to stačilo dozrát. Když budete mít nějakou odrůdu, která je ranější v tom dozrávání, tak by to bez problémů mělo dozrát a i ty fíky, které opadají a jsou třeba ještě na pohled zelené a nezralé, tak ty plody snadno dojdou někde, dáte třeba na pekáč, na nějaký prostě novinový papír, dáte to někam do obyváku nebo prostě nevím, někde, kde bydlíte, tak ty plody ještě dojdou. A samozřejmě potom se dá udělat i to, že ty plody osušíte, můžete různě nakandovat a tak dál, takže dají se zpracovat i ty lehce nedozrálé plody. Ale za mě zásadní u pěstování u toho fíkovníku je nehledat odrůdy, které vydrží prostě o minus 2 stupně víc než ty jiné, protože o to nám nejde. Jo? To, že vám omrzne to dřevo, horní výhony, to nás netrápí. Protože ho stejně na dřevo budeme stříhat a stejně nám to bude plodit na tom, co vyroste znovu. Ale namísto toho se podívejte na to, abyste měli odrůdu, která prostě je hraná v rámci toho dozrávání a takhle by vám to mělo fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Letošní parné a suché léto se podle všech předpokladů určitě nepěkně podepíše i na výsledcích rybářské práce. Bude ryb dostatek a budou pěkně rostlé, tak právě o tom naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová natáčela s předsedou Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Milošem Zlatohlávkem.
2: Výlovek bude podstatně menší, nebudu říkat, že kvalita ryb bude určitě horší, to si nemyslím, ale ten výlovek nebude tak markantní, jako byl v minulých letech. Tam jde samozřejmě o ten přírůstek ovlivňuje samozřejmě množství krmení, které je možné do toho rybochovného zařízení dát, a ten díky těm vedrům nebyl moc velký, nemohli jsme úplně pravidelně krmit a v tom množství, v kterém bychom potřebovali a chtěli, ale samozřejmě jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten výlovek měli.
3: Ty výlovy jsou pro Český rybářský svaz zajímavé i z hlediska hospodaření. Takže budou menší ryby, bude menší zisk?
2: Takhle se to úplně samozřejmě říct nedá, i když ekonomové by určitě byli proti tomu, co řeknu, nebo co jsem řekl. Čísla jsou daný a samozřejmě cena té ryby odpovídá tomu číslu, který tam je v té váze, ale spíš bych to definoval jako v tom, že i když je malý výlovek, je potřeba nějakým způsobem s těma rybama pracovat. Nemůžeme je vysypat na pole nebo cokoliv jiného. Je to náš produkt a musíme ho distribuovat do našich revírů a do našich vod, nebo je použít třeba pro nasazení do rybochovného zařízení do příštího roku. Ale je velmi důležité spíš připravit tu strategii distribuce té ryby. Důležitý je fakt jako zamyslet, která voda je úživná, která voda je neúživná, a podle toho ty ryby nasadit, aby tam měly možnost třeba nějakého dorůstu, nebo i rybníky, které jsou posazený vejš, jako je třeba Šluknov, tam to dorůstá pomalu a je potřeba nějakým způsobem tu rybu tam dávat třeba větší. Jo, jsou lokality, které jsou velmi úživné, jako je třeba řeka Labe, tam tu rybu můžete dát menší nebo nechranit se. Všechny tyhle věci jsou daný zarybňovacíma plánama a není to vůbec jednoduchý, a myslím si, že je velmi důležitý, aby ty organizace s tím územním svazem nějakým způsobem pracovaly, našli nějaký ten plán, jak s tou rybou naložit.
3: Vidíte, tak teď jsem se vlastně prozradila jako takový rybářský neználek, protože já jsem výlovy považovala za to, kdy tu rybu vylovíte, prodáte, ale ono to má dvě ty stránky. Jednak ryba, která jde do prodeje, a za druhé ryba, která jde na ten další chov.
2: Většina těch ryb, které se u nás v rámci územního svazu vyloví, tak se vlastně distribuuje do všech revírů územního svazu. Snažíme se, aby jsme nějakým způsobem pokryli celou potřebu toho územního svazu, ale snažíme se v místních organizacích, které nám pro nás tu rybu nějakým způsobem chovají, pak my od nich odkupujeme a dáváme ji do revíru, protože my jako územní svaz jsme správci revíru. Takže tímhletím vlastně podporujeme ty místní organizace, které samozřejmě tu rybu si ještě rozdělují na dvě kategorie, a to je právě ta kategorie, kterou nám prodají a my ji dáváme do revíru, a pak je tam druhá kategorie, a to je, o čem jste mluvila vy, a to je samozřejmě na ty vánoční prodeje. Ale je to i taková podpora té spolkové činnosti, kdy ty lidi, kteří tam docházejí a nějakým způsobem na těch rybích pracují a tohle, tak mají v úzovkách svýho kapra, který ho mají na tom vánočním stole. Ty výlovy, to je taková prezentace toho Českého rybářského svazu. A chtěl bych tímto všechny pozvat, aby se přišli podívat na ty výlovy, které se konají určitě ve vašem okolí. Dělají se právě o víkendu většinou, aby byly veřejné, aby ty lidi se mohli přijít podívat. Tak bych vás chtěl všechny pozvat, abyste se přišli podívat na práci, kterou ty rybáři odvádí. Není to úplně malá práce, je to dobrovolná práce, je to fyzicky náročná práce, a přijďte je podpořit a oni to určitě ocení a vy uvidíte tu práci, co za těma rybama stojí.
1: A Miloš Zlatohlávek zval samozřejmě nejen na výlovy v severních Čechách, ale všude po republice. Termíny výlovu ve vašem okolí najdete na webu jednotlivých místních organizací Českého rybářského svazu nebo na souhrnném webu Podzimní výlovy 2026. Tak ať se vám zadaří. Větráte doma často? Tak za chvíli si vysvětlíme, jestli je to dobře, anebo to není dobře.

0: dvě naprosto rozdílná alba představím v pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc. Prvním z nich je žhavá novinka Teorie mizení, kterou vydala brněnská formace Nevermore a Kosmonaut. To druhé je Na světě už nějakou chvíli. Jmenuje se Tajný přání a natočila ho plzeňská bluegrassová legenda Cop. K poslechu vás zvu v neděli 11. října po 15. hodině a u mikrofonu bude Jarka Nosková.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Jak jsme na tom s kvalitou zeleně ve městech? Kdy se smí provádět kácení a ořez dřevin? Co je to období vegetačního klidu? Proč jsou i staré stromy s dutinami důležité? A jak vytvořit prostor pro život a vhodný úkryt živočichům a ptákům, kteří s námi ve městech sdílejí životní prostor? Téma další dobré rady Českého rozhlasu Olomouc otevřeme s odborníkem na přírodu, zoologem a ornitologem Evženem Tošinovským v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V létě máte většinou okna do kořán. Nejenom kvůli čerstvému vzduchu, ale také kvůli pocitu, že rozpálený dům nebo byt trochu vychladíte. Pokud to děláte časně ráno nebo večer, je to v naprostém pořádku. Kdo ale větrá v pořádném pařáku, může si spíš uškodit a byt ještě více vyhřát. Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení chtěl zjistit, kolik prachu mu do domu při intenzivním větrání přiletí. Zakoupil potřebnou techniku a začal měřit. A paradoxně naměřil úplně něco jiného a navíc zdraví škodlivého. Výsledky prozradil v rozhovoru s naším hobby redaktorem Jirkou Šobrem.
2: Já jsem očekával, že když otevřu celý dům, jak se říká, do kořán, tak se objeví prachové částice, ať od těch nejmenšího průměru 2,5 přes ty s průměrem 4 až 10, což už je třeba jako stavební prach a podobně. Ale to, co se mi stalo a to, co opravdu překračovalo normu, byly VOC.
3: Co to je VOC?
2: VOC jsou těkavé organické látky, jsou to chemické sloučeniny, které se snadno odpařují do vzduchu při běžné teplotě. Mezi nejznámější patří formaldehyd, o kterém už jsme si spolu povídali, benzen, toulen nebo aceton.
3: A čím to je? Je to dáno těmi novými povrchy, které doma máte, novým nábytkem, novou kuchyňskou linku?
2: Těkavé organické látky se odpařují prakticky ze všeho, co obsahuje organická rozpouštědla. Jsou to pojiva, změkčovadla, různé ropné deriváty, anebo chemické látky. Představme si naše podlahy, lepidla, kterými jsou lepené i klidně keramické obklady. Ten krásný nový povrch kuchyňské linky a přiznejme si, že VOC jsou právě i v čistících prostředcích.
3: Víte, já jsem si myslel, že ty těkavé látky, když se něco vyrobí, slisuje, použije se lepidlo a tak dále, tak když vyschnou, tak zmizí.
2: Oni moc nemizí, my na ně máme relativně přísné normy. Ty přísné normy jsou rozdílné třeba u nás, jako v Evropské unii a ve Finsku. Ve Finsku jsou daleko přísnější, ale je to právě o tom, že oni se pak uvolňují díky tomu zvýšenému teplu díky slunečnímu záření. To znamená, že se nám pak ty povrchy zahřívají na teploty vyšší než 26 stupňů Celsia.
3: Proto tedy používat žaluzie, aby nám sluníčko třeba nesvítilo na novou vinylovou podlahu?
2: Jedna z variant, druhá z variant je zamyslet se nad tím, co si do toho bytu vlastně instaluji, chovat se udržitelně, ne tak, jak nám tvrdí marketingové hlášky prodejců, ale tak, aby my jsme udržitelně žili, vybírali si přírodní materiály, vybrali si třeba keramiku oproti vinylové podlaze, vybrali jsme si klasický dřevěný stůl z masivu oproti nějakému lesklému, který má uvnitř pouze MDF desku nebo dřevotřísku, a aby jsme třeba používali i lepší nebo ekologičtější čistící prostředky.
3: Když přijedu z práce domů, tam bude horko a otevřu všechna okna, aby byl průvan, aby dům nebo byt schladl, je to všechno špatně.
2: Je to všechno dobře, my samozřejmě větrat musíme tak, aby jsme si odpočinuli, aby jsme měli dostatek čerstvého vzduchu, a to větrání nemůžeme říct nevětrejme, spíš se zamysleme nad tím, co se všechno děje, a právě v letních měsících zcela neočekávaně, řeknu i pro mě, bylo to riziko, že se zahřívají a přehřívají v tomhle tropickém létě ty materiály. Obrovské emise zdraví škodlivých látek vedly k tomu, že my jsme si někdy říkali, nás pálí oči, my už si neumíme odpočinout z toho horka, a ve skutečnosti jsme byli zralí na intoxikaci právě chemickými látkami.
3: Z toho nás může třeba bolet i hlava.
2: Bolet hlava, pálit oči, děti můžou různě pokašlávat, má to za důsledek vysušování sliznic, nepohodu, kdy my si vlastně neodpočineme.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na vínečko okolo pergoly. Právě teď nastal jeho čas.

0: Vinařský kalendář.
1: Objevil jsem dvě krásné pranostiky na říjen. A ta první praví, že září víno vaří a že říjen mačká hrozen. No tak já se přiznám, že mám okolo domu plno vínečka a jak je zralé, dobré a počasí to dovolí, tak šup s ním do demižónu. A když se mi vínečko nepodaří, tak z toho vínečka nechám udělat vínovici a je to. A to ku podivu chutná všem mým kamarádům. No a letos je hodně žaludů a to se říká, že v říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Kdyby se té pranostice dalo věřit, pak bude zima plná sněhu od prosince až do března. Schválně necháme se překvapit. Víte, jak to chodí. Ono pak nakonec ani nezasněží, ale já se těším, že bude hodně sněhu, protože budu sáňkovat a dělat ve sněhu andělíčky. No a ještě krátce, na co teď na zahrádce nezapomenout. V první řadě je čas na vysázení česneku a potom, zatímco v Anglii prožívají různé hmyzí ubytovny a kryty pro drobné zahradní živočichy velkou oblibu, u nás se zatím moc nerozšířily. Právě nyní při podzimním úklidu zahrady je ale čas na užitečné pomocníky myslet. Pokud jim nechcete vhodný domeček zakoupit nebo udělat, ponechte na kraji zahrady malou hromádku, kupku listí, větví nebo kamenů. Pomůžete tak ježkům, případně i ještěrkám. Co bude v našem pravidelném hobby magazínu Českého rozhlasu příští týden? Tak zaměříme se na přírodní hnojiva, například na vaječné skořápky a nebo na banánové slupky. Podíváme se také do podzimních včelích úlů, co se tam teď zrovna děje, a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy na to ranní startování. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.
0: Ry Bohemia Rádio, mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Pod mě po celou dobu festivalu. Více na prybohemiaradio.cz. Festival Pry Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: V Česku pokračují komunální volby. V olomoucké oranžerii si můžete prohlédnout expozici hanáckého zemědělství a řemesel. Hokejisté Olomouce prohráli v Litvínově. Odpoledne čekejte velkou oblačnost a teploty do 16 stupňů. Hezkou sobotu u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Ještě 3 hodiny lidé můžou hlasovat pro své kandidáty v komunálních a v některých obvodech i senátních volbách. Například v Dolanech na Olomoucku se letos volby konají v nové místnosti v multifunkčním sále Sokolovny. Její rekonstrukce skončila na konci letních prázdnin. Je tam reportérka Blanka Mazalová.
5: V Dolanské Sokolovně zatím odvolilo zhruba 800 lidí z celkového počtu 1775 voličů, což je zhruba 42%. Teď už je po největším náporu příchozích, který tady kulminoval mezi 9. a 10. hodinou. Protože se v Dolanech zvýšil počet voličů, zvýšil se letos i počet členů volební komise z 8 na 10. Při minulých komunálních volbách byla účast v této obci 53%. Z Dolan Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Energetický regulační úřad zavádí od 1. ledna nové tarify pro vysoké a velmi vysoké napětí. Úřad rozhodl, že velkoodběratele elektřiny budou nově platit i za rezervované kapacity příkonu, které nevyužívají. Znemožňují tak připojení dalších odběratelů. Změna by měla vést ke zvýšení kapacit v síti. V areálu olomouckého výstaviště pokračuje podzimní část výstavy Flora. V rámci doprovodného programu si návštěvníci můžou prohlédnout v oranžerii expozici věnovanou tradičnímu hanáckému zemědělství a řemeslům, říká mluvčí výstaviště Monika Tomašovičová.
6: K vidění budou historické polnohospodářské nástroje z Hanáckého múzea v přírodě a tiež dýně z podujatia Dýno dlabání, do kterého se zapoja žiaci základných škôl. Ich vyrezávané dýně se potom stanou súčasťou samotnej expozície v oranžérii.
4: Sport. Hokejisté Olomouce prohráli v 9. kole Tipsport Extraligy v Litvínově 1-3. Jedinou branku Hanáků vstřelil už až za tříbrankové ztráty 6 minut před koncem Jakub Kos. Ten u svého mužstva postrádal v utkání lepší produktivitu.
7: První třetině jsme tam hráli ten náš hokej, měli jsme tam šance ve slotech, prostě bohužel to tam nepadlo a pak jsme dostali první gól a trošku jsme odstoupili od té naší hry a to bych asi řekl, to byl ten důležitý moment ve druhé třetině. My jsme tam měli šance na to, aby jsme ten první gól dali, ale bohužel ho dali oni a asi to trošku ovlivnilo ten zápas, ale my se prostě nemůžeme sesypat z prvního gólu.
4: Přerov dnes hraje v rámci Maxa ligy v 17 hodin doma se Slaví Praha. Ve druhé lize se pak od 18 hodin utkají Jestřáby Prostějov se Šumperkem.
0: Počasí.
4: Odpoledne čekejte na střední Moravě velké množství oblačnosti, lokálně s občasným deštěm, na horách i trvalejším. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11 stupňů Celsia a foukat má mírný jižní až jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zdržet se můžete na dálnici D46 na 37. kilometru za exitem Hněvotín ve směru na Brno. Kvůli opravám vozovky je tam uzavřený pravý pruh.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
9: Čtyři minuty po 11. hodině se vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc hlásí opět Hanka Písková. My se vydáme v této hodině ještě na olomoucké výstaviště Flora. Máme tam našeho stopaře Aleše Spurného. On nás bude informovat, co tam můžeme ještě v těchto dnech zažít. Čeká nás také další zastavení v krajině. To nás dnes zavede do zaniklé osady Hraničky v Rychlebských horách. No a také připomeneme, že obyvatele Česka dnes volí do nové obecní zastupitele. V některých částech taky senátory, třeba v Litovli, kde je také náš reportér a my se s ním zhruba ve 3:15 spojíme. Příjemný den a dobrý poslech.

slavní Beatles na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a my se za chvíli na našich vlnách vydáme do terénu. Ve čtvrtek 8. října začala na výstavišti Flora Olomouc výstava Flora Olomouc Hortikomplex, která potrvá až do neděle. Přehlídka pěstitelů ovoce a zeleniny nabízí v pavilonu a symbolickou českou krajinu vytvořenou z plodů, květin a dřevin, doplněnou floristickými pracemi. Otevřeno je denně, tedy dnes i zítra od 9 do 17 hodin. Vstupné činí 220 korun a nás už za chvíli budou zajímat podrobnosti. Teď už Petr Kotvalda, Standa Hložek.

0: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc a právě teď ve 11:45 se vydáváme na olomoucké výstaviště Flora a ptáme se reportéra Aleše Spurného, jak to tam vypadá.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Dopoledne, no jak by to mohlo vypadat jinak než krásně. Já teď stojím v pavilonu A, jsem opřen od zábradlí, jsem zády k té hlavní expozici a dívám se z okna ven do parku. Já jsem si minulý týden užíval dovolenou v Jeseníkách a kochal jsem se tím nádherným podzimem a pak jsem přijel do Olomouce a zjistil jsem, že je to tady taky nádherné, hlavně v těch olomouckých parcích. Tady rozžlucený strom zelený tady před námi a také mám před sebou autorku té hlavní expozice, Kláru Franz Vavříkovou. Dobrý den.
3: Krásný dobrý den.
2: Po kolikáté už jste zabydlela tady tuhle tu hlavní expozici v pavilonu a vytvořila?
3: Podzimní po třetí.
2: A jarní?
3: To jsme dělali dvakrát s týmem.
2: A co ještě jste dělala v Olomouci za expozice květinové?
3: Nějaké rozkvetlé kostely jsme realizovali a plesy jsme tady zdobili taky s týmem, takže je to dlouhodobá spolupráce.
2: Co se vám nejvíc líbí v olomouckých parcích?
3: Právě na to koukáte, to je ten černý ořešák, ten žlutý, to září na dálku.
2: Tak to jsem rád, že jste mě vysvětlila, na co se to vlastně dívám. Já jsem se kochal pouze tou estetikou a když se podívám dolů, můžeme se opět kochat, protože ten prostor je zase trochu jinak otočený než třeba minulé. Pódium je na jiné straně a je to vlastně koncipováno tak kruhově celé. Je to vlastně takový jakoby amfiteátr kruhový a uprostřed je takové hlavní těleso, taková hlavní skulptura.
3: Ta skulptura znázorňuje vlastně to, co nám dává dary naší krajiny a naší země. A to je slunce, voda a země a samozřejmě i moudrost našich zahradníků. A to, co jste nazval amfiteátrem, tak je vlastně krajina. To znamená, že ty návštěvníci procházejí mezi jednotlivými kopci, protože jsme se inspirovali v české krajině, která nám dává tu zeleninu, to ovoce pod rukama zahradníků. A vlastně jsou tady vymodelovaný takový přes vrstevnice, prostě kopce plné ovoce, zeleniny a květin.
2: Vy jste se inspirovala českou krajinou, ale jako byste vytvořila model Hané, protože tady je to úplně přesné, ty hanácké roviny a vlastně na dohled vidíte ty kopce, které tu Hanou lemují. A floristé a ovocnáři, zelináři vám to zabydleli těmi svými výpěstky. Chtěl jsem se zeptat, jestli vás někdy překvapí, jak využijí tu vaši architekturu a co kam zařadí?
3: Já se v rámci hortikomplexu vždycky na to těším, protože já jako tvůrce projektu jim připravím prostor a pak už jenom vidím, jak to vzniká, domluvíme se, jaký se budou používat materiály a oni to striktně dodržují a musím říct, že pak mě baví chodit mezi těmi expozicemi a sledovat, jak je co vyskládané, ať už je to do mozaiky, jak ovoce, tak jsem tady viděla do šachovnice mrkev a to je vždycky jako pro mě, jako pro kreativce velký zážitek.
2: Říká autorka expozice Klára Franz Vavříková. Já jsem si samozřejmě prošel to výstaviště i co se týče těch parků a dalších pavilonů, takže jsem viděl historickou expozici v oranžerii, která se zabývá vlastně zemědělství v minulých desetiletích i staletích. Jsou tam ručně třeba ruční nějaké pluhy a stroje zemědělské. No a když jsme teď vyšli na terasu, tak jednak je tu krásný podzimní vzduch a taky se tu můžeme podívat na to, jak se dřív krouhalo zelí, můžeme se podívat na to, jak se nakládalo, jak se kvasilo, jak se zavařuje a je to jedna z i poraden, kterých je tady velká spousta, samozřejmě je tu spousta odborníků, ovocnářů, zelinářů, ale i co se týče gastronomie, můžete se zastavit nejen se pokochat tím, co ti lidé umí, ale také se třeba zeptat a nechat si poradit. My tu máme také paní ředitelku Evu Fuglíčkovou, dobrý den.
4: Krásné poledne, tady z pavilonu A.
2: Jak si užíváte Floru?
4: Já vždycky a tu podzimní tuplem, protože Flora není jenom centrální expozice, kde se prezentuje české profesionální zahradnictví jako takový, ale samozřejmě navazují i takové ty sekce specializované, které prezentují už zpracování tady těchto plodin a produktu. Takže Olima jako další sekce, která podzimní flóru provází, je to gastrofestival, který prezentuje nejenom komerční expozice, regionální potravinu, potravinu značky Klasa, ale i soutěž ve vaření, moravský cukrářský šampionát, takže v rámci Olimy nejenom kochat se můžete, ale samozřejmě můžete ochutnat. No a nechybí Hanácká včela, což je včelařská výstava a samozřejmě celým parkem od pavilonu A až vlastně k rybníčku se tahnou stánky podzemních zahradnických trhů.
2: Ano, samozřejmě blíží se památka zesnulých, takže i na hrob kytku si tu můžete koupit. Je tu spousta kuchyňského vybavení, zařízení, ať už toho jednoduchého, nebo i různých sofistikovaných strojů. Krásně to voní na mnoha místech. Ať už v tom pavilonu GH, kde je ten med a jsou tam ti mistři kuchaři, nebo stačí se projít tady po ochozu a cítíte víno, cítíte kytky, cítíte ty plody, slyšíte, že se tu zpívá, zpívají se tu písně Robert Křesťana a je to tedy program velice pestrý na Sambě, což je ten venkovní prostor, to venkovní pódium, odkud jsme i letos vysílali živě, tak tam právě teď probíhá přednáška o pálivých papričkách, i těch nepálivých papričkách, ale ty pálivé vždycky lidi zajímají trochu víc a když jsem šel kolem, tak se tam hovořilo právě o tom medu, o tom, co je důležité, o těch trendech v tom včelaření. Takže je tu toho spousta, je tu také spousta lidí, jak už to tak bývá. Já zkusím tady se zeptat, dobrý den. Co vás tady zaujalo na flóře?
5: Vůbec netuším všechno, je tady pěkné, ochutnávky jsou fajn a rostliny jsou taky moc krásné.
2: Odkud jste přijela?
5: Jsem tady kousek od Olomouce z vesnice.
2: Chodíte pravidelně na tuhletu výstavu?
5: Jsem tady poprvé, takže ne, nechodím.
2: A přijdete příště?
5: Asi určitě, je to pěkné.
2: Děkuju, zeptám se i vás, jestli mohu, dobrý den. Odkud vy jste dorazil?
6: Voleska Mezříčí.
2: Jste poprvé na flóře?
6: Nik, v 70, už několikrát jsem tady byl.
2: No nevím.
6: Moc krát, každý rok.
2: Co vás zaujalo, co se vám líbí tady?
6: Zahradnictví.
2: Inspirujete se třeba pro vlastní zahradnictví, zahrádkaření?
6: No, inspiruju, protože mám staré stromy a všechno mám staré.
2: Takže kocháte?
6: Kochám.
2: A můžu se zeptat, co tu mají dobrého, co jste ochutnala? Dobrý den.
7: Dobrý den, řepový placek.
2: Jste z Olomouce nebo odkud?
7: Jsem z Frýdku Místku.
2: Z Frýdku Místku jste dorazila a nebyla to chyba, že jste vážila tak dlouhou cestu?
7: Jezdíme tady každý rok.
2: Děkuju. Z výstaviště Flóra, Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Jak zní ryze česká lidová písnička a jaké melodie si po staletí zpívali lidé v malebných českých vesničkách a okolních luzích a hájích? Jaké hudební poklady skrývá krajina, kde místo cymbálu udávají krok spíše dudy a klarinety? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás zve na hudební výlet směrem na západ. Zastavíme se totiž přímo pod Klatovskou věží a zaposloucháme se do rázovitosti českého hudebního folkloru. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
2: Byla Morava v židovských dějinách periferií nebo svébytným a vlivným centrem? A je periferie otázkou úhlu pohledu? Odpověď bude hledat 19. ročník festivalu Dny židovské kultury Olomouc. Od 12. do 18. října nabídne přednášky, koncerty, autorská čtení, filmy i komentované prohlídky. Přijďte hledat odpovědi s námi. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
1: I dnes se vydáváme do krajiny kolem nás na půvabná místa s příběhem. To dnešní najdeme na hřebeni Rychlebských hor, kde stávala osada, po níž zbyl už jen jeden dům. Kříž na místě kostela a vzpomínky. Průvodcem nám bude patriot Alois Roun, který prozradí i to, kde se dnes zastavíme.
2: V zaniklé obci Hraničky, která je vlastně, nebo byla nejvýše posazenou obcí v Rychlebských horách, a je to vlastně místo, které se nachází přímo na hranicích s Polskou republikou. Je to vlastně osada, která zanikla v 50. letech a dnes tu zbyla po ní jenom to kouzlo.
3: Je pravda, že tady nádherná louka, sem tam v těch remíscích vidíme zbytky domů. Vidíme tady vlastně jediný dům, který tady přežil do dnešních dnů. Jak je možné, že vlastně ta vesnice takto zmizela?
2: Když odsud odešli sudetští Němci, tak prostě k tomu osídlení těchto vesnic už nedošlo, prostě se nepodařilo tyto vesnice už osídlit.
3: Je fakt, že je to skutečně taková trošku zapadlá varta, byť my tady stojíme u takového panelu, který nám připomíná, jak to tady vypadalo, a ona to zas až tak úplně malá vesnice nebyla. Když se tady počteme, tak poprvé je zmíněna už v roce 1785 a osadníky byli dřevorubci ze severní Moravy a z Čech, a skutečně ta nadmořská výška 690 metrů, což nám tady vlastně napovídal i ten rozcestník, tak je docela velká. A co mě tady zaujalo, tak si tady můžeme přečíst, že vlastně kromě toho, že se tady živili tím skrovným zemědělstvím, tak sbírali travní semeno, které bylo velmi ceněno, hlavně z těch horských luk, a kilo se prodávalo zhruba za stejnou cenu jako kilo cukru a bylo nazýváno horským zlatem. Nicméně nám se tady kromě toho jednoho domu a těch základů zachovala ještě taková cenná památka, a to je kříž. Ten tam není jenom tak pro nic za nic.
2: Je tam proto, aby si lidé uvědomili toho ducha toho místa, a samozřejmě tam ten kříž ještě z toho důvodu, že pod tím křížem stával kdysi kostel této obce.
3: Zase se podíváme tady na ceduly. Už v roce 1809 tady byla postavena kaple, která byla zasvěcena svatému Josefovi, a v roce 1883 až 1884 byla kaple zvětšena a znovu vysvěcena. Tak tady vidíme dokonce snad nějaký malý rybník.
2: Já si ten rybník pamatuju, protože jsem tady jako kluk docházel. Ten rybník tady je z toho důvodu, protože nad tím rybníkem je ve svahu velice silný pramen, který je dneska upravený jako pěkná studánka, a samozřejmě z pramenu se dá pít voda. A proč ten rybník zmizel, mi teda je záhadou, ale měl tady své kouzlo v té krajině.
3: Tady ten rybník je ale ještě jeden a je to úžasné, protože my jsme vlastně přímo na hřebeni Rychlebských hor a tady hned dva rybníky, a ten je někde tam za tím domem.
2: Ten rybník je tam za tím domem, on je tak schovaný, že se o něm neví, kdo o něm ví, ten to nepoví.
3: I ten dům má svou úžasnou historii. Po té válce odsud byli všichni Němci vystěhováni a jeden z mála, který tady zůstal, byl lesní dělník Franz Schlegel, který ale byl původně přestěhován do vnitrozemí. A nějakým zvláštním během osudu se mu podařilo do tohoto domu vrátit. A to je vlastně ten důvod, proč tento jediný dům tady zůstal. Jsme na polských hranicích a tam přímo u té hranice stávala hospoda. A v té hospodě prý se scházeli na zábavách hranice, nehranice. Skutečně tady kdysi kvetl život. A dnes...
2: No, místo je to teda opuštěné. Jsme tady dneska potkali pět turistů a tákuna, která na nás koukala zhruba z 5 metrů, na nás koukala, jako kdyby člověka nikdy neviděla.
3: Je to tak.
4: Z bývalé osady Hraničky v Rychlebských horách Mirek Obza, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Martina Bednářová je velmi zkušená parašutistka. Doma má titul mistryně Evropy ve čtyřčlenných týmech. Je to ale také autorka Wind Therapy, rehabilitačně terapeutického cvičení v řízeném proudu vzduchu. Pracuje s vozíčkáři, lidmi po operacích, s Parkinsonovou nemocí nebo dětmi s poruchou autistického spektra. Podrobnosti přidá v rozhovoru s Ditou Vojnarovou v pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Komerčně nejúspěšnějším albem skupiny Cure bylo až to 9. z roku 1992 s názvem Wish. Hned tři výborné singly na čele s Friday I'm in Love znamenaly čelo hitparády v Británii a druhou příčku v Americe, kde navíc deska získala platinu za 1 000 000 prodaných nosičů. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Cure.

0: Pavel Habera a tým na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. A já ještě jednou připomenu, že v 8 hodin ráno se dnes opět otevřely volební místnosti. Lidé rozhodují o novém složení obecních zastupitelstev. Ve třetině senátních obvodů volí taky své zástupce do horní komory parlamentu. V Olomouckém kraji lidé v senátních volbách hlasují mimo jiné v Litovli. A právě tam je teď náš reportér Josef Čermák, se kterým jsme teď živě ve spojení. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Já jsem teď ve volební místnosti v jedné ze tříd Litovelské základní školy Vítězná. V tomto okrsku zatím k senátním volbám přišlo asi 38% voličů. U komunálních voleb se tu účast pohybuje kolem 44%. Ta konečná čísla ale určitě ještě vzrostou. Lidé sem dál chodí, často i v párech. Někdy je tu potřeba chvíli počkat, až se uvolní místo za plentami. Řada lidí sem do volební místnosti chodí i v doprovodu dětí nebo vnoučat. V litovelském senátním obvodu s číslem 66 voliči vybírají z 5 kandidátů, přičemž jeden z nich svůj mandát obhajuje. Jinak v Olomouckém kraji se do senátu volí ještě taky na Přerovsku, tam je už teď jisté, že si lidé zvolí nového senátora. Současná zástupkyně za Přerovskou už totiž letos do senátu nekandiduje. V tamním obvodu můžou lidé vybírat mezi jmény 4 kandidátů. Volební místnost zde na základní škole Vítězná v Litovli se uzavře stejně jako všechny ostatní po celé republice dnes ve 14 hodin. Pak už začne sčítání hlasů.
0: Tolik reportér Českého rozhlasu Olomouc Josef Čermák.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Elán v dopoledni Českého rozhlasu Olomouc, a to dopoledne pomalu, ale jistě končí, blíží se 12. hodina. Já se s vámi loučím, ale vy se těšte na Bořka Volného, protože po 12. hodině tu budou oblíbené písničky na přání. Pěkný den.
1: Český rozhlas Olomouc a Hana Písková.

0: Dělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již 4. rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 km, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
3: Renault Master a další vozy Renault v salonech Autokubíček v Šumperku a Olomouci.
4: Bylo 12 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: V Česku pokračují komunální a senátní volby. Dělníci opravují v Jeseníku Tkalcovskou ulici. Tenistka Nikola Bartuňková do finále v Pekingu nepostoupila. Odpoledne čekejte velkou oblačnost a teploty do 16 stupňů. U sobotních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Druhým dnem pokračují komunální volby. Ve třetině obvodů se vybírají také noví senátoři. V Olomouckém kraji to platí pro Přerov a Litovel. Volební místnosti se otevřely v 8 ráno. Po 14. hodině pak začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Včera k urnám dorazila nejčastěji pětina až třetina voličů. V Jeseníku začala rekonstrukce Tkalcovské ulice. Práce souvisí s revitalizací sídliště pod Chlumem. Ulice by měla zůstat po většinu doby oprav průjezdná, doplňuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
6: Úplné uzavírce dojde podle zhotovitele stavby až při pokládce asfaltu. Ta je plánovaná předběžně na konec října a o konkrétním termínu budeme informovat. Práce začaly tento týden a zahrnou výměnu obrub, předlážení chodníků a tedy položení nového asfaltového povrchu.
4: Vedení Přerova vyčlenilo víc než 2 miliony korun na dotační program, ze kterého majitelé domů v historickém centru můžou čerpat peníze na jejich opravu. Příspěvky jsou určené například na obnovu fasád, oken nebo dveří. Letošní novinkou je rozšíření programu taky na nemovité kulturní památky napříč celým městem, říká mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
7: Na obnovu historického centra navrhujeme vyčlenit 2 miliony 200 tisíc korun, což je o 200 tisíc více než v letošním roce. Reagujeme tím na předběžný zájem žadatelů. Maximální dotace může činit 250 tisíc korun, zároveň ale nejvýše polovinu skutečně vynaložených uznatelných nákladů.
4: Letiště v Drahotuších místní části Hranic dnes odpoledne ožije tradiční drakiádou. V rámci doprovodného programu si návštěvníci můžou od 14 hodin prohlédnout tamní letadla. Pro děti bude připravený kolotoč a skákací hrad.
8: Sport.
4: Tenistka Nikola Bartuňková do finále turnaje v Pekingu nepostoupila. Se světovou pětkou Andrejevovou z Ruska prohrála 2x2-6. Bartuňková, která na cestě do semifinále vyřadila i Olomoučanku Karolínu Muchovou, prohrála s o rok mladší Andrejevovou i druhý vzájemný duel. Neoplatila jí zářijovou porážku ze třetího kola US Open.
8: Počasí.
4: Odpoledne čekáme v Olomouckém kraji velkou oblačnost, lokálně s občasným deštěm, na horách i trvalejším. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11 a zítra bude proměnlivě oblačno a hlavně na horách se ojediněle opět vyskytnou přehánky, které večer ustanou a oblačnosti částečně ubyde. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 7.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Uzavřená je teď frekventovaná silnice 35 v ulici Třebovská v Mohelnici, a to kvůli opravě povrchu vozovky. Počítejte s objížďkou.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Teď máme 4,5 minuty po 12. Dneska 10.10. Pozor, pozor, budou písničky na vaše přání. Od teď na lince 221 555 444, také SMS, pozdravy 723 70 33 51, 10.10. Marina nebo vaši narozeninoví oslavenci. No ale pozor, potom od 14. hodiny zcela aktuální, mimořádné, ale očekávatelné zpravodajsko-publicistické povolební vysílání Českého rozhlasu Olomouc, průběžné výsledky, povolební vysílání od 14. hodiny, tedy dnes výjimečně bez kvízu hřebíky, a také po 17. hodině pochopitelně mimořádné úpravy vysílacího schématu programu Českého rozhlasu Olomouc. No a ještě jsme tady měli objížďky ve zprávách a taky lokální přehánky. Zatím ty srážky, jak si Artusí třeba ve východních Čechách, tak je ale do Polska, taky na jih od nás, ale Olomoucký kraj je zatím v jakési objížďce nebo v obklíčení, ale asi se dočkáme srážek a dočkáme se určitě i příjemných melodií právě na lince 221 555 444. Tak se přihlašte, využijte toho, že dneska potom od 14. hodiny lehké změny úpravy a aktuální program Českého rozhlasu Olomouc po volbách. Tak se ozvěte teď do 13. hodiny v písničkách na přání.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Dnes už od 14. hodiny od uzavření té sobotní části voleb volebních místností. Potom bude následovat speciální mimořádné těsně povolební vysílání odpoledne a pak až do večera u nás v Českém rozhlase Olomouc. Ale teď do 13. hodiny samozřejmě nabízíme jednak linku 221 555 444 a můžete se ozvat také písemnou formou, všem vybírají ti, kdo zavolají, ale ta písemná část, ta míří do schránky 723 70 33 51 a připomínka toho, že Maríny Marinky mají dneska, zítra potom Andrejové svátek a my zdravíme paní Vlastinu, dobrý krásný polední čas, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vlasku, děkuji vám za výběr písničky. Jsem moc hodný chlapec a pozdravuju. Tři holky z Čáčic se mi dlouho nehrá. Aniše ve Vápené, Helence a Milace do Přáslavy z Helence, Elišku z Václavova pozdravuju. Moc děkuji za písničku. A Janice a Jiřimu taky děkuji moc, poprosím. A paní Lidusce z Jeseníku, naše babičce, hezkou neděli přeji, hezký víkend, hodně zdravíčka všem přeji. A holkám do Žulové. To je všechno, děkuji vám a Robertovi do Olomouce. A to je všechno, děkuji vám.
1: Děkujeme také a za chvilinku už další zájemci, další uchazeči, ale teď také ti, kdo píšou a nechávají zahrát jednak písničku ještě k svátečku Věrušce Kráčmarové Šternberg, hodně zdravíčka, hodně štěstí, lásky, pohody, taky úsměv na líčka, hezky si užívají každý den, to všechno s láskou ti přejem za celou naši rodinu Zélových, Malachovských, Kráčmarových. Emilka pěkně zdraví Věrušku Kráčmarovou ze Šternberka za všechny od Zélových, Malachovských, Kráčmarových a taky od nás z Českého rozhlasu Olomouc. Přání zamíří též do práce, do prodejny, do nákupního centra pro Ilču k brzkým narozeninkám. A ještě prosíme zahrát písničku taky pro naše mladé, kteří jedou k nám na návštěvu. Zdraví děda Vašek, babi Fierka, paní Věrušku i vám ještě písnička k svátku.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: pokračujeme na lince 221 555 444 právě teď ve čtvrt na jednu a půl minuty právě po čtvrt 10.10. To je čas, který si určitě přál pan Zdeněk, kterého zdravíme, a to přání jako takové, to už je na vás. Pěkný dobrý polední čas.
1: Tak Bosku, moc vám děkuju za písničku, jste moc hodnej, ať máte děsně pohodový den. A dnešní pohodový den ať si krásně oslaví naše skvělá kamarádka, úžasná, populární, milá, obětavá, sympatická, nádherná Hanka Šimková z Olomouce Družedína, která má dneska narozeniny. Milá Hanko, dovol mi, ať ti ze srdce popřeju pevné zdraví, hodně štěstí a ať se tě hlavně drží dobrá nálada a dobrá pohoda, jak ta vnější, tak i ta vnitřní. A do příštích čundrů ať tě naladí pěkně skupina Pacifik. Hanko, měj se moc hezky a ty narozeniny pořádně oslav. Ahoj, ahoj a Božku vám děkuju. Naschledanou.
0: Moc pěkně zdravíme oslavenkyni a samozřejmě také gratulanty. To byl pan Zdeněk a pacifická písnička, možná i pacifistická, zazní v zápětí. No a dál zazní i přání jednak pro babi Marušku k narozeninkám. Zdraví Milena, Jirka za celou rodinku z Čech, Moravy, Slezska i ze zahraničí. Pozdravy udělají určitě radost nejenom Marci a spol, ale i dalším hanešovickým bowlingářům. Tak tedy žulovští hráči vzpomínají na všechny, bylo to super, do Hanušovic všem bowlingářům, tedy písnička od Marci, děkujeme. No a ještě pošleme písničku přes Český rozhlas Olomouc. Dneska se dožívá půlkulatin Dana Bílková z Červené Lhoty. Já přeju všechno nejlepší a hlavně zdravíčko. Henrika zdraví paní Danušku do Červené Lhoty. No a ještě prosíme, vidíte, to je hned sousední zprávička, druhý zdroj, a to od manžela ke krásným narozeninám pro moji milovanou manželku Danušku Bílkovou z Červené Lhoty. Do dalších let hodně, hodně zdraví, spokojenosti, lásky, radosti z vnoučat. Ještě přání Danušce Bílkové, a to od manžela Josefa. Aby to nebylo líto, taky v Růžovém údolí, když jsme byli s Danuškou zase kousek dál v Červené Lhotě, tak do Růžového údolí zdravíme další Danušku Drábkovou. Písnička je pro Danušku Drábkovou z Růžového údolí. Danuško, miluji tě, mám tě moc rád, proto ti písničku nechávám hrát pro radost k potěšení srdéčka. Tady podepsán Franta. A ještě podělíme, ještě obdaříme písní a krásnými slovy. Tentokrát od vnoučka Milanka, který moc zdraví dědu a babi a přeje jim krásné výročí a hlavně krásné dny za každého počasí přes Český rozhlas Olomouc. Krásně to zvládl, děkujeme. No a tady je ta písnička vybraná od pana Zdenka.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Přímo z místa.
1: Lacrosse je stará indiánská hra pocházející z Kanady. Ve 30. letech ji poprvé zkoušeli na našem území skauti a postupně se z ní vyvinul sport, jehož česká podoba se hraje dodnes. Právě před 40 lety vznikla z HECu první oficiální lacrosseová soutěž mezi družstvy tehdejších tábornických oddílů v Zábřeze. Byla první soutěží na Moravě a druhou v celém Československu. Ve vzpomínkách tehdejších účastníků si dřevní doby lacrosse v Zábřeze připomeneme a podíváme se také na to, jak to tam vypadá s lacrossem dnes. V dalším díle cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dobranoc je večer plný emocí, dobrých skutků a setkání lidí, kteří chtějí pomáhat. Už podruhé společně podpoříme děti, které bojují s onkologickým onemocněním. Přijďte 10. října do Mercedes-Benz Moravia v Olomouci a podpořte naše malé bojovníky i vy. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc. Dobranoc. Večer, který má smysl.
0: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: A v Českém rozhlase Olomouc 10.10. teď ve 12.24. Paní Liduška, dobrý den, pěkné poledne.
4: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych nechat zahrát a popřát k narozeninám panu Josefovi Kučminovi do Měníka a k dnešním narozeninám paní Věře Činkové do Nového Malína. Přejeme jim hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. A ještě jenom tak pro radost, pro potěšení panu Oldovi Cerákovi do Nemile, paní Emilce Horákové do Zábřeha, manželům Sedláčkovém do Ujezda, paní Iloně Šmoldasové do Loštěc, sousedce Lidi Jarolimové a Lidi Ziglové do Doubravice. A je to i pro vás, pane redaktora, pro všechno to poslouchají Český rozhlas Olomouc. Děkuju pěkně, mějte se hezka, někde naschledanou Gotwaldovi.
3: Děkujeme Gotwaldovi, to byla paní Liduška, zdravíme všechny jmenované a pozdravení ještě pošleme samozřejmě těm, které jmenujete ve svých zprávách, vzpomínáte a my rádi hrajeme jednak Miloškovi, Táničce, ať jim to vydrží, protože jim to moc sluší a děkujeme moc, moc krásně za pozvání, děkuji spokojení sousedé. Závorka na papaní ještě byla grilovačka, výborně a hned zase krásně shoda v sousední zprávičce, tady se prý všechno chystá na výborné odpolední a večerní uzení, tak že k udírně zdravíme strejdu Frantu a těšíme se na tu nádhernou vůni. No, my teda taky, ale ti, kdo neudí, no tak, no dobře, tak budeme na vás myslet, trošku závidět. No a písnička zamíří z dalšího přání taťkovi, písnička panu Slavomíru Sedlákovi. Děkuji jeho dcery, taťku, pana Sedláka, zdravíme od rodinky. A ještě míříme na Ješov za Pepou Šmoldasem a za Chytilovými, za Alenkou Šmoldasovou do Kovářova a Milenou Šmoldasovou do Litovle, protože právě tam srdečně zdraví Alenka ze Zulova. Na Ješov Pepovi a Chytilovým Alence Šmoldasové a Milence Šmoldasové pozdravení rádi vyřizujeme. Stejně tak, ale ještě pošleme písničku od milující rodinky Kalábových a Elfmarkových. Písnička zamíří pro naši maminku Lidušku z Kunčiny. Pro krásný den máme ti všichni moc, moc rádi, si naše zlatičko. Děkujeme ti za tvé velké dobré srdíčko, které je tu pro nás všechny. Tvá milující rodina Kalábových, Elfmarkových. Přáníčko pro maminku Lidušku z Kunčiny.

0: Valdemar byl objednán od paní Lidušky pro všechny, co jí jmenovala. A teď netrvalo to dlouho před chvilinkou. Hned jste u nás ve vysílání. Paní Alenka, dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc, všechny posluchače. A dnes bych chtěla popřát k zítřejším narozeninám Lidušce Jarolímové do Doubravice. Liduško, všechno nejlepší, hodně zdraví, síly a taky, ať seš pořád spokojená v tom svém domečku, který je velký pro jednoho, ale pro tvoje srdce a pro ty, kdo za tebou přijdou, je ta vždycky místa dost. Takže ještě jednou všechno nejlepší, boží požehnání a taky bych chtěla pozdravit do Doubravice sousedku Jarolímovou, taky Lidušku a další Lidušku, která je ve staré škole naproti. Takže mějte se tam, děvčata, hezky a nazhledanou někdy.
0: Moc děkujeme za krásné přání, děvčata zdravíme, včetně paní Alenky, ale nás Moravičan. Před chvilinkou tedy paní Liduška Gottwaldová, aby se nám nepletly moravičanské Lidušky, ale rádi přivítáme i další zájemce v zápětí, třeba pro nově naladěné ve 12.32 na vlně Českého rozhlasu Olomouc. Kromě slavnostní melodie popolední, také ten kontakt, který připomeneme a přivítáme i nově naladěné. No a písnička, ta udělá určitě radost, také prý novým posluchačům, Tetě, Strejdovi, Milušce a Jaričkovi, které zdraví jejich rodinka a vítá také na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, které si naladili a my moc děkujeme. Pak pošleme moc rádi pozdravení taky kamarádkám do Vápené a Bernardic, Marci a Jitce do Žulové, manželům Havránkovým do Malé Kraše, Aničce Vávrové do Bruntálu i vlastně do Krnova, Helence z Uhelné i Milace z Přáslavic a poděkujeme za písničky. Tady děkuje Anička z Vápené, přeje všem co nejhezčí víkend. A ještě přidáváme pozdravení. Krásná podzimní Věruškovská, ještě pro maminku Věrušku Hinkovou, hezká písnička k svátku. Ještě mám tě moc ráda, maminko, moje nejdražší hezký poslech Českého rozhlasu Olomouc přeje tvoje jája, komu mamince Věrušce Hinkové. Další přání jsou k mání, třeba i od vás hned v zápětí.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: na slavnostní, a ještě bychom si mohli dát nějakou Mariu, třeba Santa Mariu a oblíbeného Mirka Majera. A to pro paní posluchačku a pana posluchače. Pěkně zdravíme, pěkně vítáme, dobrý den.
1: Dobrý den. My bychom chtěli nechat zahrát manželům Raškovým, oni jsou postižení, tak nějakou písničku od Majera, jestli jim tam dáte. A patří vám ta písnička i vám, jo?
0: Děkujeme pěkně a moc vás zdravíme. Odesílatele i adresáty a ty další samozřejmě přivítáme rádi. A ještě též písničku, prosím, prosím, máme moc vyřizovat krásná pozdravení taky babince, která potřebuje, aby trošku pookřála nějakou pěknou melodii, jak to umíte v českém rozhlase Olomouc. Pěkná pozdravení tedy míří k babičce od někoho, kdo ji má moc rád. Pak také rádi vyřizujeme pozdravení od Drahušky a Bohuše ke krásným narozeninkám ještě do Červené Loty Danušce Bílkové. Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti přijí Drahuška Bohuš Danušce Bílkové. No a ať to trošku podělíme, ať si nevyhrazujeme přánička i SMS-ková pouze jedním směrem. Tak pěkně zdravíme oslavence, ale rádi pozdravíme taky od Květošky paní Evičku z Krnova. Krásné odpoledne, hodně zdravíčka přeje Květa, srdečná pozdravení. No a ještě rádi vyřizujeme také krásné pozdravy pro Marinku k jejímu svátku. Dneska máš sváteček, užij si ho naplno. Moc tě zdraví tvoje kamarádky, kolegyňky, moc na tebe často myslíme, snad se máš skvěle. Zdravíme také skvělého manžela Standu.

0: Skupina The Stylist se zpěvačkou Tonyou Graves vznikla už v roce 2009, kdy vydala debutové album, ale záhy se rozpadla. Loňské koncerty však ukázaly, že zájem o kapelu je, což se potvrdilo i v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Tony Graves and the Stylists.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Radiofrekvenční zatavení, laser, lepidlo anebo klasický chirurgický stripping. Jak se liší jednotlivé zákroky na varixech, křečových žilách? A nechybějí pak tělu vyoperované, zatavené nebo zalepené, tedy vyléčené, ale vyřazené žíly? Jak dojde k zánětu žil a jak k trombóze? Otázky pro cévní chirurgyni docentku Janu Janečkovou. A pro čtvrteční 10. hodinu dopolední v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Hraje předchozí píseň, zkusíte linku 221-555-444. Řeknete nám především, co bychom měli rychle hledat za písničku a kdo nám volá. A tak jsme se dozvěděli, že volá pan Radek. Dobrý den.
5: Dobrý den, pane Tomáši, já vás zdravím. Nechám volbu na vás. A bude to pro Tonu Jakeše. Haló, slyšíme se?
4: My vás posloucháme.
5: Jo. A bylo by to pro Andu Ondráčkovou a vám do studia a pro všem.
4: Tak, jak jsme si řekli, není tady Tomášek. Potřebovali jsme vědět, kdo volá a jakou písničku, tak aspoň část jsme se před chvilinkou dozvěděli. Také jsme téměř první, téměř půlku hráli na adresu oslavenkyni s půlkulatinými narozeninami. Teď se ovšem dozvídáme, že žádná písnička jí zahrána nebyla. Nikoliv, byla mnohokrát opakovaně. Tak, škoda. Třeba jste přeslechli ještě jednou pěkně oslavenkyni. Zdravíme, prosíme, napište nám, že jsme nehráli, když to bylo všechno pojednáno a hrála tam většina písniček na úvod pořadu. No a budeme rádi, když budete myslet i na ostatní. Písnička udělá určitě radost, také skvělé, nejhodnější tetě k narozeninkám. Má je v pondělí, dneska je v práci, tak ať si užije aspoň volnou neděli. Moc tě zdravíme, kočeno naše, moc tě zdraví Jarek, Vašik a všichni ostatní z rodinky. No a ještě prosíme písničku taky s poděkováním pro radost, pro potěšení ke kávičce Lidušce Gotwaldové s rodinou Lidušce Síglové do Doubravice i rodině Navrátilových, Pytličkových, Šlehofrových, Alence Karlovi, taky Alence Dojeřmaně, Henrice od Sedláčkových. No a ještě krásná pozdravení z Roštění, a to Jana Jiří. Zroštění míří dneska za Věruškou s vnukem Adámkem, Zdeničkou z Prostějova i Zdeničkou z Hrochova, Josefovi Jarušce z Malé Morávky, Staňce z Lomnice, Zdeničce z Holubic a taky Jiřímu z Litovle. Písničku tedy srdečně Zroštění posílají Jana Jiří.

zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: To byl on, to byl klíč pro štěstí. Štěstíčko, zdravíčko vám všem. A teď ještě určitě pozdravení někomu od paní Milatky, kterou taky moc pěkně srdečně zdravíme. Dobrý den.
1: Krásný den, Bořečku, vám přeju a všem Českém rozhlase Olomouc. A zdravím všechny věrné posluchače. Písničku a přáním hodně zdravíčka posílám Lidušce do Olomouce, Lidušce do Jeseníku, Marušce do Kroměříže, zde

domů. Ještě pošleme rádi písničku také pro oslavence Miloše, našeho velkého kamaráda, a v závorce taky u nás vedle soused udí a už nám dělá tou neskutečnou vůní velké radosti a velikánské chutě. Krásné pozdravení jsou tu kamarádkám Aničce z Vápené, Helence v Uhelné i Vlastině v Krnově, na Rybníček taky všem od Marci. A ještě pozdravení vyřídíme rádi také všem oslavencům anebo těm, kdo si užívají také dnešního dne, i když to vypadá, že bude hodně pošmourně a že asi hodně zaprší. Pořád v obklíčení, v obležení jsme ze severu, ze západu, z východních Čech, ale ten Olomoucký kraj, no, už možná v severních partích, ale asi se něco chystá, asi něco přijde. Zkusíme ještě aktualizovanou verzi předpovědi za chvíli v nejbližších zprávách. Od 14. hodiny povolební speciál se zavřením volebních místností, potom až do večera, do pozdních večerních hodin, speciální upravené vysílací programové schéma. No a ještě přípodotek pro ty, kdo promeškali možná první celou půl hodinku nebo čtvrt hodinku vysílání, hned jak nám přišli, jak jsme se dostali k vašim zprávám i pro oslavenkyni Danušku Kvůlku. A ti nám to víte, že jsme je odehráli, tak škoda, že jste to přeslechli. Napište nám, že jsme se na to vykašlali. Není tomu tak.

0: Festival Pri Bohemia Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropol budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Za hodinu končí komunální a senátní volby v Česku. V Kobylé nad Vidnavkou na Jesenicku už je hotová rekonstrukce kulturního domu. Volejbalistky Prostějova dnes hrají ve Frýdku Místku. Zítra bude oblačno s teplotami do 17 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Za necelou hodinu se uzavřou volební místnosti po celém Česku. Lidé si ve volbách už druhý den vybírají komunální zastupitele a ve třetině obvodů i senátory. Podle volebních komisí se dnes pohybuje volební účast mezi 25% a 40%. Českému rozhlasu to řekl ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec. Oba dny se podle něj zatím obešly bez systémových komplikací. Policie se musela zabývat jen několika menšími podněty, a to hlavně včera, říká Tomáš Jirovec.
3: Tam byla nějaká oznámení na policii týkající se tvrzené nezákonné volební agitace v okolí volebních místností. To bylo asi to poměrně časté, k čemu byli policisté přivoláni, a dnešní den už je z tohoto hlediska, bych řekl, klidnější.
1: Kobylé nad Vidnavkou na Jesenicku skončila rekonstrukce kulturního domu. Předloni v září ho poničila povodeň. Dělníci zároveň opravili tamní obecní byt. Jak to obec zvládla finančně, popisuje nezávislá starostka Miroslava Rybáriková.
4: Takže jsme požádali o dotaci z Živlu 1, kde nám byla ta dotace přidělena a proběhla tedy oprava. A zároveň jsme žádali Olomoucký kraj, kdy nám dali dotaci na opravu obecního bytu, kde nám kraj poskytl 700 tisíc. Celkově ta rekonstrukce byla asi v hodnotě 1,5 milionu.
1: Na dnešek připadá Světový den duševního zdraví. Má připomenout, aby lidé své psychické problémy nezanedbávali a řešili je včas. V Česku počet pacientů s duševním onemocněním podle psychiatrické společnosti roste. Nepřetržitou pomoc s psychickými obtížemi nabízí anonymní krizové linky jako Linka bezpečí nebo Linka první psychické pomoci.
2: Sport.
1: Volejbalistky Šternberka dnes ve druhém kole extraligy žen nastoupí na hřišti Přerova, kde oba týmy budou usilovat o první výhru v sezóně. Druhou se pokusí získat Prostějov, který se představí ve Frýdku Místku. Nahrávačka Michaela Zatloukalová očekává vyrovnaný zápas a vyhlíží návrat zraněných hráček do sestavy.
5: To se vyrovnává, každý rok mi přijde víc a víc a každý může porazit každýho, že to není fakt, že by byl někdo úplně mega odskočený, jak to bývalo dřív. A věřím, že holky, co mají ještě nějaký drobný zranění nebo co se doléčí, budou ready a bude nás víc na střídání, nebo kdyby se něco stalo, nebo že nám vypomůžou nějaký mladý juniorky.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě proměnlivou oblačnost a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky, které večer ustanou a oblačnosti bude částečně ubývat. Teploty podobně jako dnes 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 7. Pované slabý, během dne přechodně mírný, západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na dálnici D1 mezi 35. a 38. kilometrem u hranic ve směru na Ostravu. Dělníci tam v levém pruhu pracují na údržbě mostů. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
6: Je tady další říjnová sobota a už je definitivně jasné, že nastal podzim. Ale to nás skalní výletníky rozhodně nezastaví, ostatně tu a tam se také nějaké to sluníčko objevuje. Jsme tady s další várkou tipů a nápadů, kam se můžete vydat. Moc vás vítáme, přejeme dobrý den i poslech. Dnes vás vezmeme do Velkých Karlovic ve Zlínském kraji, kde stojí půvabná dřevěná rozhledna s ještě půvabnějším jménem Miloňová. Uvidíme z ní javorníky i vsetínské vrchy. Potom zamíříme do Prahy přímo pod Nuselský most, kde se překvapivě rozkládá romantická umělecká zahrada plná soch, pergol, byst a fontán. V okolí Batelova na Vysočině se pak projdeme po krásných vyhlídkách, kde na nás čekají originální lavičky. A nakonec se v Ralsku v Libereckém kraji podíváme do zaniklé obce Holičky, po které v lese zůstala do pískovce vytesaná skalní obydlí.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Obec Velké Karlovice na Vsetínsku ve Zlínském kraji je oblíbeným místem turistů. Malebná valašská krajina láká od jara do podzimu turisty i cyklisty. V zimě okolní kopce nabízejí vyžití lyžařům a běžkařům. A pokud se rádi kocháte výhledy, můžete vystoupat na několik rozhleden v okolí. Třeba na rozhlednu Miloňová, na kterou společně s Ivanou Detrikovou z místního informačního centra vyrazila naše zlínská redaktorka Silvie Pospíšilová.
1: Dnes nám počasí moc nepřeje, je docela velká oblačnost, v údolí se válí mlhy, ale budeme doufat, že se to protrhá. Naskytnou se nám krásné výhledy. Jedeme údolím Miloňov a kudy povede naše cesta dál?
2: Na malém rozcestí se dáme doprava a přijedeme na cestu Škaredici a po cestě Škaredici půjdeme 3 kilometry pěšky k rozhledně Miloňova.
1: No, tak to si namažeme pod kolenama. Tak s Ivanou Detrikovou máme za sebou 3 kilometrové stoupání zamlženým lesem a teď se před náma otevřel vrch a uprostřed stojí rozhledna. Jak je stará?
2: Rozhledna byla postavená roku 2012.
1: Od kterého architekta pochází?
2: Rozhledna je od architekta Antonína Závady, autora Jurkovičovy rozhledny.
1: Tak už máme v nohách docela velký kopec a teď nás čeká ještě výstup na rozhlednu. Kolik schodů to je?
2: Je to celkem 77 schodů dřevěných a 7 kamenných na kamennou podezdívku.
1: Tak pojďme na to, není na co čekat.

0: Tak, vystoupali jsme nahoru a musím říct, že to není nic pro člověka se závratí. Bohužel, jak jsem se bála, ta mlha se stále drží a vidíme jenom nejbližší okolí. Kdyby nám ale počasí přálo, kam všude bychom dohlédli?
1: Javorníky, Vsetínské vrchy, Hostinské vrchy a Beskydy.
0: Bohužel kvůli mlze nevidíme, takže se nedá nic dělat. Do Karlovic budu muset vyrazit ještě jednou, až bude příznivější počasí. Tak my už jsme zpátky v autě, vracíme se na informační centrum. Poslouchají nás lidé v celé republice, i ti, kteří v Karlovicích nikdy nebyli, když tady zavítají, co si určitě nemají nechat ujít.
1: Myslím si, že tady na své přijdou jak milovníci zimních sportů, jak sjezdového lyžování, tak běžkování. Na jaře milovníci turistiky a samozřejmě v létě potom rodinky s dětma. A v neposlední řadě i podzim je zde nádherný, barevný a cyklisté můžou jezdit od jara až do podzimu. Takže celoročně se dá zde sportovat a užívat si krásy a pohody Valašska.
2: Zve do Velkých Karlovic a jejich okolí Ivana Detriková z místního informačního centra, která k rozhledně Miloňová zavedla naši zlínskou kolegyně Sylvii Pospíšilovou. A samotné Velké Karlovice nelákají pouze na kouzelnou krajinu. Můžete vyrazit třeba do Karlovského muzea, zrelaxovat se ve vodním světě, anebo ochutnat skvělá tradiční jídla připravená z lokálních surovin. Však se tady také občas konají nějaké kulinářské akce. Tak toho využijte.

Posloucháte sobotní výlety. No a jestli nás posloucháte pravidelně a soutěžíte s námi, tak určitě teď žijete v jistém napětí. Zdali jste právě vy odpověděli správně a byli jste vylosováni a získáváte turistickou větrovku. Tak ještě chvilka napětí a připomenu otázku. Ta se týkala historického měšťanského domu na pražské Malé Straně. Nápovědou bylo, že kdysi patřil i slavné známé herečce Slávce Budínové. V roce 2011 ho zakoupila likérka, ta je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. S jakým jménem je spojena? Ptali jsme se. Za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B se jménem Baron František Hildbrand? Tak já, než řeknu Ačko nebo Bčko, tak řeknu, že dnes tady sídlí špičkové interaktivní muzeum s virtuální 5D realitou. Tak to muzeum patří Slivovici, je tedy jasné, že Ačko je správně Rudolf Jelínek. No a baron František Hildbrand, tak lihovar stojí proti jihočeskému vodnímu zámku Blatná. V roce 1885 ho založil zmiňovaný František Hildbrand, no a vyrábí ovocné destiláty a známou českou whisky. Takže ta minulá soutěžní otázka voněla po ovoci. No, jak říkal Jan Werich v Císařově pekaři nebo Pekařově císaři, tak kvasí to, míchá se to, pálí to, chutná to. Losovali jsme, no a tady je pět výherců, kterým posíláme tedy zmiňovanou turistickou větrovku. Jsou jimi paní Jana Maxová Brno, paní Dana Kubalová Kolín, pan Josef Švec Kostelec Nahané, pan Zdeněk Flatanovský Budišov nad Budišovkou a paní Lenka Buchtová Žákovice. Ti obleknou naši turistickou větrovku, tak jim to přejeme a gratulujeme. Pokud jste teď nevyhráli, ale správně odpověděli, tak máte šanci na hlavní cenu, protože všechny správné odpovědi řadíme do losování a na začátku příštího měsíce vylosujeme výherce výletnického batohu, ve kterém bude řada turisticky atraktivních věcí.

0: Praze v Nuselském údolí, jen kousek od Nuselského mostu, se nachází umělecká zahrada. V romantických i tajemných zelených zákoutích jsou tu rozeseny desítky uměleckých děl. Připomínají první republiku, kdy tu sídlil sochařský ateliér. V něm vznikaly na základě malých soch od významných umělců speciální metodou sochy velké. Pro města i pro zahrady bohatých soukromníků. Uměleckou zahradu objevila naše pražská redaktorka Jolana Nováková.
1: Vedle nás občas projedou vlaky, za námi rachotí auta na Nuselském mostě, kterým taky projíždí metro. Čekali byste na takovém místě záplavu zeleně a desítky uměleckých děl, sochy, bysty, sloupy, fontány? Pokud jste odpověděli ne, tak já taky ne. Ale přesto se tady rozkládá takzvaná umělecká zahrada, kterou mě provede její majitel Vojtěch Haluza. Před 100 lety tady na tom místě sídlil významný sochařský ateliér Karla Nováka, jak jste mi vyprávěl, který tvořil nejen na zakázku pro soukromníky, ale on a jeho spolupracovníci tvořili taky pro veřejný prostor, vidíte?
2: Stáli u toho, když vznikla republika, a cítili, co ta republika potřebuje. Zaplnit ty veřejné prostory, aby ta republika se prezentovala nová, ne již ta rakouská, uherská, ale nová.
1: A tak tady z modelů, které vznikly rukou známých sochařů, rostly sochy velkých rozměrů.
2: Ten Novák dbal na to, aby to tu úroveň uměleckou vždycky mělo, a to už garantoval výběr těch sochařů.
1: Tady byl, jak vy říkáte, závod na zvětšování soch.
2: Sochařský závod na zvětšování soch právě těchto modelů. Tři, dnes byste řekl stroje, ale byly to pantografy na zvětšování těch modelů průmyslovou metodou. Tři ateliéry, tři sochaři, 9 modelérů.
1: A ti dělali nejen sochy pro veřejný prostor, ale i věci pro soukromníky. Tahle zahrada, to byl totiž takový showroom, řekli bychom dnes, takový vzorník, ze kterého si ti, kteří na to měli, přišli vybrat, co si nechají vyrobit. Byly tady vystavené sochy, fontány, schodiště a podobně.
2: Tak, jak se to přesně řekla, tak si vybrali vždycky tady z toho, co je upoutalo pro ty jejich nové vily.
1: A tady jim to vytvořili, zabalili, dopravili a naúčtovali. No a ve 49. to zase spočítali Novákovi. Ateliér byl znárodněný, pak tu nějaký čas působil krátký film. Při budování Nuselského mostu se zahrada stala stavebním zázemím a po 90. roce jste areál od potomků Karla Nováka získal vy. Řekli jste si, že se vy nasnažíte, aby to tu vypadalo jako kdysi.
2: Dejme to tak, jak to bylo. Navraťme to, udělejme to možná ještě trochu romantičtější, ale dodržme to, že tady bude jenom to, co tady bylo v té první republice. Možná se to povedlo.
1: Však jste taky měli rádce víc než povolaného, dceru Karla Nováka.
2: Ona přišla, ale tu zídečku, tu by tatíček nikdy tak neudělal. A donesla fotku a uvidíte dál, že opravdu to takhle jsme vždycky cíli.
1: Do zahrady si lidi dnes ale nechodí vybírat sochy, ale odpočinout si. V budově, kde bývaly ateliéry, máte takové muzeum sochařství první republiky a tvůrců, kteří tu pracovali. A ještě něco.
2: A to jsou naše přednášky, koncerty, společenské akce, které tady v tomhle nádherném prostředí my pořádáme.
1: A kam vás pan Vojtěch Haluza srdečně zve?
2: Nadmíru a rád. Nadmíru.
0: Uměleckou zahradou pod pražským Nuselským mostem se spolu s jejím majitelem prošla naše kolegyně Jolana Nováková. No a kdybyste se tam chtěli podívat, tak zahrada je až do poloviny listopadu otevřená ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 10 do 18. A pak znovu na jaře. Ale pozor, o Vánocích můžete přijít do romantické umělecké zahrady na tu tradiční rybovku.

0: Díky dobrému nápadu a nadšení tří chlapů vznikla u obce Batelov na Vysočině turistická trasa s originálními lavičkami, umístěnými na krásných vyhlídkových místech. Takzvané Batelavičky se brzy staly fenoménem a objevují se už i mimo blízké okolí samotného Batelova a stále přibývají další. Vyzkoušet se je vydala i naše kolegyně Irena Šarounová.
1: V zámeckém parku v Batelově stojíme s Danielem Taušem u takového zajímavého srdíčka na ležato a je to další z vašich Batelaviček.
2: Společně s bráchou Jaromírem a bratrancem Michalem jsme se rozhodli, že uděláme svět o něco hezčí. Tak vlastně vznikl na jedné rodinné oslavě takový nápad, že bychom ukázali lidem takový ty nejhezčí místa v okolí Batelova, který známe, který máme rádi, a že bychom na ně umístili vlastně Batelavičky, aby se lidi mohli sednout.
1: Batelavičky nejsou zajímavé jenom tím místem, ale i tím, jak vypadají. Ona je každá jiná.
2: To nás na tom taky baví. Trošku jsme se nadchli pro ten alpský styl, že se na ně dá sednout i lehnout. Těch máme víc, ale jinak každý kus originál.
1: Kolik jich je teď?
2: Aktuálně máme 22 batelaviček.
1: Srdce je zatím vaše poslední. Pojďme k ní, je to velké. Když si stoupnu k tomu nejvyššímu bodu a zvednu ruku, tak nedosáhnu na vršek.
2: Tady ta má i takový jako příběh, že máme nějaký okruhy batelavičkový a tady v zámeckém parku v Batelově by mělo být takový epicentrum, odkud budou ty okruhy jakoby vycházet, takže je to Batelavička 0.
1: Hlásí se vám třeba i z jiných měst, my chceme taky Batelavičku?
2: To nás docela zaskočilo, museli jsme se trošku naučit říkat ne a celý to vnímáme, takže to není nějaký biznis, my máme všichni jako zaměstnání, který nás baví, takže je to fakt volnočasová aktivita.
1: To vyrábíte vy?
2: Jasně, u bráchy v garáži v podstatě.
1: Tak, teď jak se na to sedá? Samozřejmě ta dolní plocha ta vybízí k tomu sednout si, člověk se tam může i lehnout, ale možná je i výzva vylézt na ten oblouček nahoru.
2: Je to takový jako spontánní.
1: Batelavička může být i prolézačka.
2: Z reakcí lidí je vidět, že to funguje a že to lidi baví.
1: S Danielem Taušem jsme vyjeli na kopec nad Batelov a lavička, na té už je znát, že už tady nějaký čas stojí.
2: Ano, na tu se už zoubek času podepisuje, ale vlastně i proto to takhle natíráme, proto volíme modřín, který hezky chytne takovou patinu. Jsem na Vysočinu, si myslím, že se to hodí, je tady nádherný výhled.
1: Batelavička je usazená mezi balvany.
2: Symbolizují naše děti, že já mám dvě dcery a brácha má dva bráchy. My říkáme ta naše.
1: A je to taková lavička lehačka.
2: Ta alpská. I jsem tady jednou potkal dvě studentky, které šly přechod České republiky a vlastně tady spaly.
1: To já to musím vyzkoušet. No, tak já bych se tady taky docela zdřímla. Je to taková akorát relaxační poloha. No, ale jsem v práci, takže hurá za další batelavičkou. Teď jsme přijeli na nádhernou vyhlídku.
2: Jsme na novoveské Batelavičce, je tady vidět Čeřínek, je tady vidět Mešnice, tamhle vidět Špičák na Třeští, takže je to takový panoramatický místo.
1: Krásná louka, tady by se válely sudy.
2: Můžeme si to dát tady dolů k lihovaru.
1: Tady už je i vyměněné prkénko.
2: Brácha pohotově přijel vyměnit a tady jsme se setkali jako s vandalismem, že to někdo tady postříkal sprejem modrým, ale tak jsme to pojali tak jako pozitivně, že jsme udělali takový jako happening, tak se tady sešlo pár lidí, pomohli nám s tím. Měli jsme tady proseko, udělali jsme si to hezký a vlastně jsme ji dali do původního stavu.
0: Vypráví spoluautor originálních Batelaviček Daniel Tauš, který k něm zavedl naši kolegyni z Vysočiny Irenu Šarounovou. Na každé lavičce je navíc umístěný QR kód, díky kterému se dostanete i na internetové stránky, kde najdete mapku i turistické okruhy s batelavičkami. Výlety. Představili jsme vám batelavičky, které se staly, jak bylo řečeno, fenoménem, ale zajímavých a atraktivních laviček u nás máme mnohem víc. Tak namátkou, lavička Bohumila Hrabala s jeho sochou v Nymburku, obří lavička v Žatci nebo lavička Rumcajsovy rodiny v Jičíně, největší vyřezávaná pohádková lavička u nás. Už jsme ji také měli jako téma soutěže. No a pak tu máme jinou lavičku, lavičku Ferdinanda Vaňka, která je poctou Václavu Havlovi. Mimochodem v tomto týdnu jsme si připomněli jeho nedožité devadesátiny. Tato lavička odkazuje na děj hry Audience, stojí na pivovarském sudu, měří 1989 mm, to odkazuje na rok sametové revoluce. A my se soutěžně ptáme, kde si na ní můžete sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, za B před Národní technickou knihovnou v Praze Dejvicích. Ačko Brno, Bčko Praha. Opět budeme losovat ze správných odpovědí. Tentokrát je ve hře turistický zápisník. Jak se píše textovka, je to jednoduché, stále to připomínáme dokola. A stejně to stále nefunguje. Stejně píšete čárky, háčky, rozbitá slova, písmena, takže ty už se automaticky vyřazují. Dávejte na to prosím pozor a nešiťte se. Takže jak se to píše? Vylety, mezera A nebo B, druhá mezera, pak vaše jméno, příjmení a adresa. Opět bez čárek a háčků. Tohle pošlete do nedělní půlnoci na telefon 90 011 04. Ještě jednou výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení, adresa, telefon 90 011 04. Služba je spoplatněna, zajišťuje ji totiž náš partner ATS Praha, taky váš partner, a částka je 4 koruny. Hlavní cena za měsíc říjen, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky a v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak taková je nová soutěžní otázka, její znění najdete na webu výlety.rozhlas.cz. Ale ještě před koncem vysílání připomenu.

0: Mezi pozoruhodné turistické lokality patří bezesporu Geopark Ralsko v Libereckém kraji, který se rozkládá mezi středověkými hrady Ralsko, Děvín a Bezděz. Borové lesy a pískovcové skály bývaly osídlenou krajinou až do konce druhé světové války. Po ní zmizely na 20 vesnic a mnoho samot se zhruba 7 000 obyvateli. Jednou ze zaniklých obcí, po které lze dodnes najít stopy, jsou Holičky, kam se stavebním historikem a etnografem Kamilem Podrouškem vydal náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Jednou ze zaniklých obcí v geoparku Ralsko jsou Holičky. Jejich zánik je datován na konec druhé světové války, kdy bylo odsud vyhnáno původní německé obyvatelstvo a pak už se z toho stává v podstatě jenom vojenský prostor. Já jsem se sem vypravil s Kamilem Podrouškem, stavebním historikem a etnografem, abychom se podívali nejenom do toho, co tady zbylo po Holičkách, po tom osídlení, ale abychom se podívali i vlastně na začátek tady toho bydlení.
2: Tak Holičky, německy Holčken, jsou vlastně připomínané v pramenech až v 16. století v souvislosti s těžbou železné rudy a se zpracováním dřeva, kde pálení milířů. Ale to založení té vsi, já se domnívám, je starší. Viděl bych to tak někdy na konci emfyteutické kolonizace, na konci 14. století. Těch 6 původních statků vlastně tady vidíme na té hraně, to má všechno jeho východní osvit, ty polnosti, takže to je úplně ideální poloha pro zřízení vlastně takové menší lánové vsi.
1: Holičky nebyly tedy úplně malou obcí. Do našich časů se toho mnoho nedochovalo, vlastně jenom takové prostory vytesané ve skále. Ta skála teda ale byla využívána už před tím obydlením vlastně jako těžební prostor.
2: No, my jsme tady v Holičkách vlastně v prostoru obecního lomu. Tady vidíme ty dvě etáže. Do té spodní etáže byla později zahloubena právě ta kovárna, ta zajímavost tady Holiček. Ten lom fungoval někdy v 18. století, sloužil možná na počátku 19. století, ještě sloužil pro těžbu pískovcových štuků, kamenných kvádrů, stavebního vlastně materiálu, nejužívanější stavební materiál pískovcových oblastí na Kokořínsku, v Ložických horách i tady.
1: Takže dá se říct, že vlastně ty prostory v těch skalách jsou spojené s tou těžbou?
2: Jo, je to tak, jak říkáte, většinou ten prostor byl tou těžbou předpřipraven k tomu druhotnému využití. Ten lom vlastně osekal ty stěny do svislé polohy, jo, máme tady vlastně ty oborové stěny, no a pak už bylo velmi snadné zahloubit ty jednotlivé prostory dovnitř do té skalní stěny. Takže ano, tady to tak je. Ale třeba té jižní části té vesnice, která už leží na katastru Černá novina, tak tam byly 4 domy domkářů a chalupníků a ty mají zahloubené hospodářské prostory v pískovci a to je vlastně jenom skalní výchoz. Tam žádný lom nebyl do té doby.
1: A jaké výhody vlastně přináší zahloubit ten hospodářský prostor do skály nebo dokonce tu kovárnu?
2: Tak u kovárny je to zřejmé, tam je to protipožární opatření. Si všimněme, že jsme ve středu obce, no, tady jsme vlastně na začátku obce směrem na Osečnou, byla kaple 14 pomocníků a hřbitov, tak ty uvozovali ten vstup do vesnice od Osečné. A my jsme tady v takovém dolíku, v takové nivě, právě pod těmi nejstaršími statky, čili jsme ve středu obce a zahloubit kovárnu do skály znamenalo, že ten prostor nevyhoří, že ta kovárna nikoho neohrozí požárem.
0: Říká etnograf Kamil Podroužek, který k pozůstatkům zaniklé obce Holičky zavedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. Víc se o zaniklých obcích v Ralsku můžete dovědět v muzeu v Náhlově, kde se nachází i nejbližší autobusová zastávka. No a kdybyste chtěli dobrý tip na cyklový let, tak Holičky a další zaniklé obce v geoparku Ralsko jsou skvělým tipem.

A teď ještě závěrem ke splnění slibu, že vám připomenu soutěžní otázku. My se ptáme na jednu originální lavičku na lavičku Ferdinanda Vaňka, která je poctou Václavu Havlovi. Odkazuje na děj hry Audience. Stojí na pivovarském sudu, měří 1989 mm, to odkazuje na rok sametové revoluce. A ptáme se, kde si na ní můžete sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, za B před Národní technickou knihovnou v Praze-Dejvicích. Tak pište, posílejte textovou zprávu, pravidla naší soutěže najdete na webu výlety.rozhlas.cz. Najdete tam i reportáže, najdete tam fotografie, interaktivní plánovací mapu i to, jak se tedy ta textovka píše, to už jsem taky říkal. Jenom připomenu, že službu poskytuje ATS Praha, stojí 4 koruny a tentokrát, tento víkend hrajeme o turistické zápisníky a pochopitelně o hlavní cenu za měsíc říjen. Tou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak to už byla poslední, respektive předposlední informace dnešních výletů, protože tou poslední je čas, kdy začínají výlety zítřejší, 13. hodina a 4. minuta. Už teď se na vás všechny těší Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Skončily komunální volby a první kolo doplňovacích senátních voleb. Hasiči v Karlovicích na Bruntálsku budou mít nový humanitární vůz. Judista Lukáš Krpálek bude na mistrovství světa bojovat o bronz. Zítra čekejte oblačno a teploty do 17 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Česku se právě uzavřely volební místnosti. Lidé hlasovali o novém složení obecních zastupitelstev a třetině senátu. Komisaři teď začínají sčítat hlasy. V Tovačově na Přerovsku je reportérka Barbora Taševská.
3: Tady v Tovačově byla jedna volební místnost pro oba dva volební okrsky. Lidé odevzdávali své hlasy i krátce před koncem voleb. Komise nezaznamenala žádné problémy, volební účast je tady přes 54%. Teď tedy začali komisaři sčítat hlasy, průběžné výsledky můžou lidé sledovat například na serveru volby.cz, kde je bude zveřejňovat Český statistický úřad. Na Litovelsku a Přerovsku se spolu s komunálními volbami konaly i volby do Senátu. Pokud žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, uskuteční se příští týden druhé kolo. Stovačova Barbora Taševská, Český rozhlas.
1: Volby 2026.
0: Karlovice v Jeseníkách získali nový humanitární přívěs pro tamní hasičský sbor. Obec ho předá hasičům na začátku příštího roku. Tamní radnice se rozhodla vůz pořídit na základě zkušeností z povodně v roce 2024. Na nákup Karlovicím přispěla organizace Člověk v tísni.
4: Humanitární přívěz může nahradit hygienické zázemí při mimořádných událostech, kdy nefunguje kanalizace ani vodovodní řád. Součástí vybavení bude taky nafukovací stan s vytápěním a zařízením na výdej teplého jídla i pití. Stan půjde využít jako nouzová noclehárna z lehátky a spacáky z Karlovic. Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Zhruba 25 tisíc českých firem musí upravit své smlouvy o připojení k síti vysokého a velmi vysokého napětí. Podle energetického regulačního úřadu si často firmy rezervují příkon, který nakonec nevyužívají a blokují tak připojení nových žadatelů. Od ledna tak velkoodběratelé nově zaplatí i za kapacitu, kterou nevyužívají. Podle předsedy ERÚ Jana Šafra Šefránka by je to mělo donutit k optimalizaci.
5: Cílem je, aby aktualizovali smlouvu o připojení. To rozhodnutí je samozřejmě daného odběratele. Kdo má teď aktuálně nastavený optimálně vlastně svůj rezervovaný příkon, tak samozřejmě nemusí dělat žádné změny. Zejména cílíme na ty, kteří blokují současné kapacity distributorů a samozřejmě je potřeba uvolnit ty kapacity pro ostatní.
1: Sport.
0: Judista Lukáš Krpálek bude na mistrovství světa v Baku bojovat o bronzovou medaili v kategorii nad 100 kg. Po čtvrtfinálové porážce s Rusem Tasojevem uspěl v opravách proti Nizozemci Spikersovi. V zápase o svou šestou medaili ze světových šampionátů nastoupí proti Finovi Martimu Pumalainenovi. Finálový blok začne v 16 hodin.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme v Olomouckém kraji proměnlivou oblačnost a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky, které večer ustanou a oblačnosti bude částečně ubývat. Teploty podobně jako dnes 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 7.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Senici na Hané je uzavřená silnice z náměstí Míru na ulici Nádražní, a to z důvodu opravy povrchu vozovky.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Příjemné sobotní odpoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Začíná naše speciální volební vysílání. To znamená, že vám až do 22. hodiny budeme nabízet průběžné výsledky komunálních voleb a také voleb do Senátu České republiky, protože ty probíhaly ve dvou obvodech našeho regionu. No a k tomu samozřejmě i názory politologa na celou situaci, názory samotných uchazečů o nejrůznější funkce. Prostě bude toho velká spousta, tak doufám, že si to s námi užijete a že budete čerpat ty nejrychlejší informace právě od nás, od Českého rozhlasu Olomouc. Hezký poslech!

0: dostanete hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: No a protože budeme přeci jenom chvíli čekat, než začnou padat první výsledky z nejrůznějších volebních okrsků, tak máme čas alespoň odehrát oblíbené hřebíky, na které evidentně už reagujete, protože číslo 221 555 444 už docela sympaticky červená, voláte o 106, ceny jsou také zajímavé, máme tu spoustu CDček, antistresový míček, porcelánový hrnek a je toho tady mnohem, mnohem víc, takže určitě si případně vyberete. No a my už asi půjdeme na prvního volajícího. Jako obvykle 10 otázek, je důležité správně odpovědět na 3 z nich, no a výhra může být vaše. No a tak pojďme vzít také prvního volajícího. Český rozhlas Olomouc, dobrý den, kdo se jo. k nám dovolal?
3: Jo, pan Robert Olomouc.
2: Já vás zdravím, Roberte, tak povídejte, kterým číslem od 1 do 10 bychom dnes začali?
3: Tak zkusím třeba 3.
2: Zkusíte 3 a já se vás zeptám, ve kterém moři leží poloostrov Krym? Je to buď to v Baltském, v Severním, nebo v Černém? Takže říkáte, že poloostrov Krym leží v Severním, v Severním moři, no a já bohužel musím.
3: Já jsem neříkal nic černé.
2: Takže říkáte černé, tak stěnu jste to, jak se říká, za minutku 12, protože to bylo opravdu těsně před limitem a já vám můžu pustit potlesk, tedy OK, máte to za sebou, první krok, pojďme na druhý. Jaké číslo?
3: Zkusím třeba 8.
2: 8, dobře. 72. narozeniny slaví hudebník a herec Ondřej Havelka. Ve filmu Krakonoš a lyžníci si zahrál roli pašeráka, učitele anebo hospodského. Co říkáte, které z těch...
3: Jakého hrál Havelka?
2: Ještě jednou, koho říkáte?
3: Hospodského.
2: Hospodského, no a já musím říct, bohužel...
3: No, tak to jsou ztracené.
2: Jo, bohužel musíme říct Jauweis, protože...
3: Prostě
2: hrál učitele. Ondřej Havelka hrál pana učitele. Tak nevadí,
3: no, tak
2: třeba vám to vyjde
3: jedno,
2: příště.
3: No, myslím, že to jedno.
2: Tak jo, mějte se, naschle. Tak to byl náš první volající, který neuspěl sice, ale my můžeme pokračovat s Veselou dál, no a uvidíme, kdo se k nám dovolá, stále nám tady zůstává 8 otázek, no a tím dalším volajícím už bude kdo? Český rozhlas
4: dobrý,
2: Olomouc, dobrý
4: den. Tady Pavlína.
2: Pavlína, odkud voláte, Pavlíno?
4: Novobydžovsko.
2: Novobydžovsko, dobře, jak tam máte? Tady v Olomouci už začalo krápat, u vás je sucho nebo prší?
4: Tady prší od rána, ale opravdu hodně.
2: Tak třeba vám bude pršet štěstí, kromě 3 a 8 máme všechna čísla, tak vybírejte. Čím začneme?
4: Oh, 2.
2: 2. Otázka číslo 2 zní, co se měří ampermetrem? Elektrický odpor, elektrický proud, anebo intenzita osvětlení? Tak co byste řekla?
4: Bčko.
2: Bčko, tedy elektrický proud. No a já myslím, že vám s klidem můžeme v tuto chvíli říct, že jste to trefila naprosto skvěle. Je tam potlesk, takže první otázka nám vyšla. Kterou vyberete jako druhou?
4: Jedničku.
2: Jedničku. Zeptám se vás, jak se nazývalo divadlo, které bylo předchůdcem Národního divadla v Praze. Opět tady na vás čekají 3 možnosti. No a tou první je prozatímní. To ta druhá Novoměstské, anebo za C Bouda.
4: Tak to Novoměstské.
2: Říkáte Novoměstské?
4: Bude blouda. Bude blouda.
5: Jo, jo, jo.
2: A musím říct, že bohužel ani ta bouda to nebyla. Předchůdcem ne. Národního divadla bylo Prozatímní divadlo v Praze.
4: No, tak, no, tak stane se.
2: Zase jsme o něco chytřejší všichni. A ať to štěstí prší někde jinde. Mějte se krásně,
4: jako
2: nashledanou.
4: Tak ať prší.
2: Ano,
4: tak
2: nashledanou. No a my půjdeme dál na dalšího volajícího a tím bude kdo? Slyšíme se.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Tady je Anna od Prostějova.
2: Já vás zdravím, paní Ano, takže jakou otázku si vyberete vy? Zůstává 4, 5, 6, 7 a 9.
6: Tak zkusíme 4.
2: 4, máte ráda zvířátka?
6: Ano.
2: Každopádně se vás zeptám, co je varan komodorský? Je to buď to ještěr, nebo pták, anebo ryba? Varan komodorský.
6: Toho ještěra.
2: Zkoušíte ještěra a já vám mohu říct jediné, že to zkoušíte správně. Ano, je to největší žijící ještěr varan komodorský. Tak to jsme trefili báječně, tak zkuste další číslo.
6: Je volná 8?
2: 8 už není volná.
6: Tak 10?
2: 10, dobře. Zeptám se vás, jak se jmenuje hlavní město Litvy? Buď to Vilnius, Riga, anebo Jerevan. Jak se jmenuje hlavní město Litvy?
6: Vilnius.
2: Říkáte Vilnius, no a musím říct, že je to zase správná odpověď, takže vám zatleskám takhle už jenom u mikrofonu. Tím pádem jste zodpověděla správně i druhou otázku, jenom dodám, že Riga je hlavním městem Lotyšska a Jerevan je hlavním městem Arménie. Tak zkuste teď tu třetí možnost ještě.
6: Teď zkusím ještě 9.
2: Ještě zkusíte 9. Zeptám se vás, víte, čemu se na Moravě říká turkyň? Je to buď červená
6: řepa.
2: Kukuřice. No taky musíme tleskat opravdu úplně, protože to bylo rychle i bez nápovědy.
6: Jasně, to
2: vy znamen. Máte ráda turkyň?
6: Tady na gruntu bylo turkyně až.
2: A, dobře.
6: Nepěstovali.
2: Tak já vám každopádně blahopřeju a přesouváme vás do režie, kde si vyberete cenu. Tak je vidět, že to štěstí pršelo alespoň vám. No a půjdeme my zase dál. Takže díky za zavolání a vydržte na telefonu. A samozřejmě půjdeme také ještě na dalšího volajícího, protože nám zůstávají přesně 3 otázky. Takže ještě je to na 1 případnou výhru. A kdo se k nám dovolal? Český rozhlas Olomouc, dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Lenka z Vidnavy.
2: Já vás zdravím, Lenko, takže zůstává na vás 5, 6 a 8.
7: Tak 8.
2: Zkoušíte 8. Zeptám se vás. Víte, čím se hraje hra s názvem snooker? Buď to pálkou, nebo hokejkou, anebo tágem. Tak co zkusíte?
7: Snooker, tak Ačko.
2: Zkoušíte pálkou. Pálka by byla asi sympatická, že jo? To si říkáme asi všichni, že to by se nám líbilo.
5: Jo, jo, jo.
2: Ale bohužel je to druh kulečníkové hry. Tak nevyšlo to, ale každopádně děkujeme za hru a mějte se krásně. Naschledanou. No tak to byly dnešní hřebíky, protože už nám zůstávají jen 2 otázky a tím pádem by to nebylo fair. proti těm, kteří už volali. Máme jednu výherkyni, no a kdo vyhraje u voleb, to se samozřejmě dovíte z našeho vysílání, protože náš volební speciál pokračuje až do 22. hodiny, takže veškeré informace o volbách v našem kraji, tedy Olomouckém kraji, v našem regionu, a to nejenom co se týče komunálních voleb, ale samozřejmě i těch senátních, protože se volí do dvou okrsků, tak u nás uslyšíte. Ať se vám tedy hezky poslouchá i nadále vysílání Českého rozhlasu Olomouc. No a teď už si pojďme zase chvilku hezky hrát. Třeba Petra Muka.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: naprosto rozdílná alba představím v pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc. Prvním z nich je žhavá novinka Teorie mizení, kterou vydala brněnská formace Nevermore a Kosmonaut. To druhé je Na světě už nějakou chvíli. Jmenuje se Tajný přání a natočila ho plzeňská bluegrassová legenda COP. K poslechu vás zvu v neděli 11. října po 15. hodině a u mikrofonu bude Jarka Nosková.
1: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: 14 hodin 30 minut s informacemi o volbách je ve studiu Českého rozhlasu Olomouc Martin Dostál.
1: Volby 2026.
2: V Česku před půl hodinou skončily volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Začalo sčítání hlasů. V celém Olomouckém kraji měli lidé k dispozici 931 volebních místností. V 37 obcích v České republice se společně s volbami konala také místní referenda. V Majetíně na Olomoucku se obyvatelé mohou vyjádřit k záměru soukromé firmy na rozšíření těžby štěrkopísku. Zastupitelé obce o vyhlášení referenda rozhodli koncem srpna. Odůvodnili to tím, že záměr těžby může mít významný a dlouhodobý vliv na život v obci i v jejím okolí. Svého senátora vybírali voliči v okrsku 63 Přerov. O senátorský post tam bojují 4 uchazeči. Obhajuje tam Petr Vrána, navržený hnutím ANO. Dále lidé vybírají senátora v obvodu 66 Litovel. O post se uchází 5 mužů. Senátorské křeslo obhajuje Marek Ošťádal. Celkem se v Česku vybírá 27 křesel, třetina horní komory.
1: Volby 2026.

0: Labidaně, Kraduza a nádhera Loch Lomond, klasika, která zněla ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Než se dostaneme opět k volbám, tak bychom vás rádi upozornili na zítřejší díl cyklu Přímo z místa. Už neuvěřitelných 40 let se v Zábřeze hraje organizovaně hra zvaná lacrosse. A právě v zítřejším Přímo z místa budeme vzpomínat na dřevní doby tohoto sportu. Jehož původ sahá až do vigvamů kanadských Indiánů. Už dnes ale budeme s Mirkem Šimánkem Makatajem a Romanem Blaškem Blackem vzpomínat třeba na to, jak se v těch dobách vyráběly lakrosové pálky. Právě druhý jmenovaný byl pověstným výrobcem prvních lakrosek nejen v Zábřeze, ale vlastně i na Moravě.
1: Ano, byl, ale teda donuceně, protože tady to opravdu nikdo neuměl dělat, ani já ne. Ale měli jsme tady bývalého vedoucího Josefa Urbana, který byl zručený se železem a s různýma materiálama, a ten mě osobně udělal takovou pomůcku na ohýbání duralové lakrosky. Dřevěný lakrosky se dělali ze stromků, ideální to bylo po Vánocích. U popelnic byly použitý stromky, ty se hromadně odebíraly a ohýbaly se do tvaru té lakrosky.
2: Makata, když ty začal hrát vlastně v tom roce 88, to už byly, předpokládám, duralovky.
3: No tak ono to byl takový mix, protože co si vybavu, ona tam vlastně vládla taková lidová tvořivost. Pravda to, co říká Black, dominovali, co se týče těch kovových materiálů, tak dural. Občas se objevil nějaký pokus s hliníkem, ale ten moc nedržel, dural přece jenom je odolnější. No a já sám si pamatuju, když jsem zkoušel, z čeho vyrobit lakrosku, tak samozřejmě pro ty, co lakrosky neznají nebo by si to chtěli vyrobit, tak je to opravdu jednoduché. Vezmete vánoční stromeček, odstraníte větve, zůstane vám ten kmínek a nahoře, když vezmete tu část, která má aspoň centimetr v průměru, zkusíte ohnout, vznikne vám tvar jakési noty, no a potom se můžete pokusit, jak už říkal Black, vytvořit výplet, nějakou jakousi kapsičku, kde ten míček může držet. Já jsem používal duralovou lakrosku, naučil jsem se s tím materiálem taky pracovat. Vzpomínám si, že ten dural nebyl běžně dostupný, takže dokonce jednou jsem proto jel až do Prahy, kupoval jsem jich třeba 25 těch trubek. Muselo se dávat pozor, aby nebyly švy, protože to praskalo, ale když se to vyplnilo jemným slévárenským pískem, tak prostě dalo se to vyrobit. Ale můžu dodat svoji osobní zkušenost, protože dural samozřejmě je poměrně lehký, ono to hodně vydrží, když vám na to někdo šlápne, tak si to vyrovnáte. Má to svoje, ale to dřevo má svoje kouzlo. A já jsem potom chodil po lese a zaujalo mě to, že některé keře rostou vyloženě do souměrných větviček do písmene Y, protože s tou kapkovitou lakroskou z toho smrčku se mi dost dobře nehrálo, protože to vyvrací zápěstí a já mám rád ty souměrný přesné věci. A taky, jak říkal Black, já jsem zas byl ten na protější straně hřiště, já jsem byl útočník, to znamená, snažil jsem se přes Blacka několikrát projít, šlo mu to velice dobře, to obranářství. Ale o to víc jsem se musel snažit vyrobit tak přesnou lakrosku, abych teda buď přes Blacka střelil dobře, nebo přes kohokoliv jinýho. Zkrátka začal jsem dělat právě tady z těch vidlic souměrné lakrosky, takže občas se to povedlo, občas ne, ale vím, že jsem s tím bez problému hrál i proti duralovým lakroskám a tahle ta lakroska padla až někdy po 5-7 letech, nikoliv při souboji přímo lakroska na lakrosku duralovou, ale někde při pádu jsem to, jak jsem padal, tak jsem to strčil někomu mezi kolena a prostě odešlo to takovým jako jiným způsobem. Ale mělo to své kouzlo.
2: Ze Zábřeha Mirek Kobza, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
0: No a pokud chcete vědět víc o lakrosu na Zábřežsku, tak poslouchejte zítřejší Přímo z místa po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Teď si pustíme jeden z největších hitů Richarda Marxe, Right Here Waiting, no a po něm už se dostaneme k volbám s politologem Karlem Váralem. Hezký poslech vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: Volební místnosti jsou už přes 40 minut zavřené. V našem volebním studiu budeme sledovat, jak se mění zastupitelstva měst a obcí Olomouckého kraje a jak dopadá první kolo senátních voleb na Přerovsku a v Litovelském obvodu. Výsledky s námi bude také rozebírat politolog Karel Páral z Univerzity Palackého v Olomouci, který je už nyní připraven u nás ve studiu. Karle, dobré odpoledne.
2: Hezké povolební odpoledne.
1: Když porovnáte letošní komunální volby s těmi před 4 lety, v čem vidíte tu největší změnu?
2: No, samozřejmě, že většina těch věcí spojených s volbami zůstává stejná. Hlavně ten dost nepřehledný a pro voliče těžko stravitelný volební systém, který je podle mého názoru a nejenom mého zbytečně složitý a bohužel ten nám stále přetrvává, takže to je jenom poznámka na okraj. Ale samozřejmě, co se změnilo, je celková situace a takové ty kulisy politické, za nichž se komunální volby odehrávají. Máme změnu vlády na té celostátní úrovni a ono je to přeci jenom, byť ty komunální volby jsou o rozhodování o těch obecních radnicích primárně, tak přeci jenom nám to, ta změna zasahuje i do té politiky komunální. Například nám premiér radí těm svým spolustraníkům, s kým mají do koalice, a to už přeci jenom nějaký vliv má.
1: A je pravda, že ho běžně vidíme vlastně na billboardech i tady vlastně po celé republice. Nakolik letos lidé hodnotili práci své radnice a nakolik do rozhodování promítali celostátní politiku? To samozřejmě se promítne až úplně do toho celkového volebního výsledku, ale dá se k tomu něco říct už teď?
2: Dá se k tomu říct taková obecná teze, která víceméně platí, a to je, že čím menší daná obec je, tím je to vzdálenější od těch trendů celostátní politiky. Když máme úplně ty nejmenší dědiny, jak se zde říká, vesničky, menší města, tak skutečně ta politika celostátní nám do toho tolik nepromlouvá. I do rozhodování voličů. Potom, když se podíváme na ať už statutární města, nebo potom i dokonce na ty krajské metropole, tak tam už mnohem více i podle dostupných průzkumů dosavadních volí lidé podle té politiky celostátní, protože to má také svůj důvod. Když jste na té nejmenší obci, tam mnohem více vidíte do práce té radnice nebo toho činnosti toho konkrétního starosty. Když jste už ve 100-tisícovém městě, vnímáte toto paradoxně mnohem méně. Mnohem méně vlastně víte o tom, co všechno třeba dělá radnice nebo o čem jednalo zastupitelstvo, ale spíše si všímáte politiky celostátní. No a pak ani o hlavním městě Praha, to už ani nemusíme mluvit, tam už se to dotýká přímo té politiky celostátní.
1: Až budou výsledky známy, dá se potom udělat rozbor výsledků a poznat, jestli voliči podpořili konkrétního starostu nebo spíše značku jeho strany?
2: No, to je velmi zajímavá otázka. Celkově je trendem v komunální politice, že nám ty značky těch politických stran oslabují. Určitě si voliči všimli minimálně toho, že na volebních lístcích začasté nejsou ty standardní politické strany, jak je znají z parlamentních voleb, ale že se tak trochu schovávají za nějakou jinou značku, ať už koaliční, nebo prostě se to jmenuje jinak. Prostě je tady ta snaha spíše nepreferovat ty značky. Zase jsme u toho, že musíme rozlišovat mezi malými a většími obcemi, to znamená tam, kde je obec malá, je to více personalizované, více lidé dají na toho konkrétního třeba starostu dosavadního nebo daného kandidáta, a zatímco v těch větších se více identifikují vlastně ti kandidáti nebo ty voliči, voliči se častěji rozhodují právě podle té konkrétní politické strany. My jsme tady měli takové příklady politiků, kteří tuto tezi úplně třeba rozbourali, typově to byl třeba Jaroslav Kubera kdysi, nebo můžeme zmínit Jiřího Čunka, to jsou takový ti politici, politici, u kterých je svým způsobem jedno, za kterou politickou stranu tam byli. Ale jinak samozřejmě v těch větších městech ty strany velkou roli hrají a mnohokrát se stalo, že naopak ti představitelé těch stran, kteří se snažili jít do souboje s tou dosavadní značkou, protože získali pocit vlastní přílišné důležitosti, tak pohořeli.
1: A Karle, když bychom se ještě podívali na to, co je pro lidi důležité, co podle nich, nebo spíš co podle vás, má před volbami větší váhu. Viditelné investice a dokončené projekty nebo každodenní fungování města a komunikace radnice s lidmi?
2: Tak nejlepší šalamounská odpověď je, že samozřejmě obojí, protože to jde samozřejmě ruku v ruce, ale kdybych tedy musel odpovědět, bych tady zamčen ve studiu a musím na tuto otázku dát, tak zase se odkáži na to dění v těch nejmenších obcích. Tam je ta komunikace každodenní mnohem jaksi zřetelnější a důležitější, zatímco o těch větších investicích zase můžeme mluvit ve velkých městech. A teď pozor, ty velké investice nemusí hrát roli vždy v tom pozitivním slova smyslu. Vzpomeňme si jenom na už blahé paměti velmi živou debatu nad olomouckým akvaparkem, který už dnes představuje takovou samozřejmost pro dnešní obyvatele, ale tehdy, když se schylovalo k jeho stavbě, tak to byla obrovská diskuze nad tím, že se Olomouc zadlužuje, že je zbytečný. A v tom to smyslu to bylo, až bychom řekli, něco, čemu se říká politikum v rámci těch komunálních voleb.
1: A musím říct, že letos v předvolebních debatách jsem ani od jednoho člověka, který přišel k nám do předvolebních debat, nezaznamenal zmínku o olomouckém akvaparku, což byla dřív téměř jednoznačná součást. Tolik Karel Páral, politolog z Olomoucké univerzity Palackého. V našem volebním speciálu i nadále budeme sledovat průběžné výsledky komunálních a obecních voleb a s Karlem se ještě určitě potkáme.
2: Naslyšeno.
0: Volby 2026.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Jak jsme na tom s kvalitou zeleně ve městech? Kdy se smí provádět kácení a ořez dřevin? Co je to období vegetačního klidu? Proč jsou i staré stromy s dutinami důležité? A jak vytvořit prostor pro život a vhodný úkryt živočichům a ptákům, kteří s námi ve městech sdílejí životní prostor? Téma další dobré rady Českého rozhlasu Olomouc otevřeme s odborníkem na přírodu, zoologem a ornitologem Evženem Tošinovským v úterý v 10 dopoledne.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již 4. rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
3: Renault Master a další vozy Renault v salonech Autokubíček v Šumperku a Olomouci.
4: Bylo 15 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: V Olomouckém kraji už známe výsledky voleb z prvních obcí. V Česku chybí rovnoměrně dostupná psychiatrická péče, pomůžou krizová centra. Tenisté Lehečka a Svrčina postoupili na turnaji v Šanghaji do třetího kola. Zítra má být proměnlivě oblačno s teplotami do 17 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková.
6: V Olomouckém kraji jsou známé první výsledky voleb do obecních zastupitelstev. Spočítáno už mají například ve Šléglově na Šumpersku, kde však kandidovala jediná strana KDU-ČSL. Přesto k volbám dorazily téměř 2/3 oprávněných voličů. Konečné výsledky známe už také z Krumsína na Prostějovsku. Ani tam si ale lidé nemohli vybírat. Kandidáti společně pro Krumsín tak dostali 100% hlasů. Účast tam ale jen těsně přesáhla 30%.
5: Volby 2026.
4: Dnes je Světový den duševního zdraví. Připomíná důležitost otevřené debaty o psychických potížích. S nimi se v Česku potýká každým rokem víc lidí. Podle psychiatrické společnosti dlouhodobě přibývá hlavně dětí a dospělých. První a rychlou pomoc by měla nabídnout krizová centra. Ta fungují zatím jen ve větších městech. Péče by ale měla být dostupná stejně ve všech regionech, řekl Českému rozhlasu Tomáš Kašpárek z České lékařské komory.
7: Krizová péče může fungovat jako takový filtr, který řekne, potřebujete službu spíš podpůrného charakteru a ta je tady a tady a na ní se obraťte, anebo řekne, vaše potíže už jsou závažnějšího charakteru, bylo by potřeba, aby se o ně staral odborník.
4: Jídla z celého světa můžou dnes i zítra ochutnat návštěvníci Food Day festivalu v Šumperku. Koná se v sadech 1. máje. Stobě zdarma pokračuje mluvčí města Jana Kaněvová.
8: Návštěvníci Food Day festivalu se mohou těšit na 30 stánků s jídlem z celého světa. Od tradiční české klasiky po exotické speciality. Součástí akce, která se koná také v neděli, je i dětská zóna nebo celovíkendová cirkuso-akrobatická show.
4: Policisté prosí o pomoc s pátráním po 12-letém Romanu Molnarovi z Brna. V pátek se po vyučování nevrátil domů. Rodina nejprve hledala do nočních hodin, ale nepodařilo se ho najít. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl modrý batoh s obrázky planet. Je štíhlé postavy a měří přibližně 165 cm. Má tmavé krátké vlasy. Fotografii chlapce najdete na serveru iRozhlas.cz.
5: Sport.
4: Tenisté Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina postoupili na turnaj v Šanghaji do třetího kola. Lehečka porazil Portugalce Borgese 2-1 na sety a nastoupí proti Španělovi Chodarovi. Svrčina stejným poměrem zdolal Argentince Echeverryho a narazí na Rosa Medvěděva.
5: Počasí.
4: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost a ojídněle přehánky, hlavně na horách. Večer pak částečné ubývání oblačnosti. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 7. Povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na dálnici D1 u Bělotina směr Ostrava pracují dělníci, hlavní jízdní pruh je uzavřený.
10: Tak tolik byla zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc. No a za chvíli budeme pokračovat v dalším volebním vysílání. Kromě toho na vás čekají i hezké písničky, ale jak už se všechna čísla budou dávat dohromady, tak o tom všem vás budeme informovat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Česku skončily ve 2 hodiny odpoledne volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Členové jednotlivých komisí od té doby sčítají hlasy kandidátů. A v jednom z největších volebních okrsků v Přerově teď máme reportérku Lenku Kratochvílovou. Lenko, slyšíme se? Dobrý odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Kde konkrétně natáčíš a kolik lidí tam k volbám přišlo?
2: Tak já právě teď jsem na chodbě základní školy Svislé, kde se hlasovalo u celkem 3 volebních okrsků. Účast tady lehce překročila 35% hranici. Nejvíce prý chodili odevzdat svůj hlas do urny seniori. Dorazilo ale i několik prvovoličů. Podle policie volby v Přerově proběhly bez potíží, žádné zásadní incidenty prý řešit nemuseli.
1: Jak podle tebe probíhá sčítání hlasů a kdy se dá předpokládat, že budeme znát vítěze voleb v Přerově?
2: Tak v tuto chvíli zatím v Přerově žádné výsledky z celkem 51 okrsků známé nejsou. Je to pochopitelné, protože kromě zástupců do zastupitelstva tady lidé volí i nového zástupce do Senátu. Tady na volebním okrsku číslo 30, kde jsem natáčela přesně ve 14 hodin jako všude jinde, tak uzavřeli volební místnost, srazili stoly k sobě a vysypali urnu. V ní byly 2 druhy obálek, ta žlutá pro Senát, šedá pro komunál, celkem necelé 400. Obálky nejdříve rozdělili, no a až poté začalo to samotné sčítání. Já jsem na chodbě, ale i přes dveře jde slyšet to šustění lístků a počítání členů volební komise. Postupují pomalu, pečlivě, no a ten střízlivý odhad, kdy by mohly výsledky se zápisem převést na sčítací místo na magistrát, je podle předsedy komise Jana Radila 17. hodina.
1: A když bych se tě ještě zeptal, jak ty sama osobně si vnímala tu atmosféru voleb v Přerově, překvapilo tě tam něco, třeba ti prvovoliči?
2: Já se přiznám, že jsem dorazila krátce asi půl hodiny před uzavřením té volební místnosti a to už opravdu těch lidí chodilo úplně minimum. Přišla jedna maminka s malým dítětem a to bylo spíš takové milé, ale ta atmosféra byla víceméně klidná. Spíš panovala taková nervozita, protože přece jenom kombinace těch komunálních voleb a senátních je to velká zodpovědnost pro tu komisi. Je to náročné počítání, takže z toho klidného ovzduší, kdy přijímali ty voliče a oni vhazovali ty lístky do urny, tak teď je čeká právě to náročné několikahodinové počítání, takže spíš byli takový nervózní, posilovali se před tím počítáním, měli tam nejrůznější ovoce, oříšky, dávali se ještě kávu před tím počítáním, takže, ale co jsem se s nimi bavila, tak většina z nich není poprvé u voleb, byla tam dokonce zapisovatelka, ta snad říkala, že po 15 už je členkou volební komise, takže věřím, že oni to zvládnou bez potíží.
1: Tolik Lenka Kratochvílová, která pro Český rozhlas Olomouc sleduje volby v Přerově. Díky za informace a naslyšenou.
2: Pěkný den.
0: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Skupina The Stylist se zpěvačkou Tonyou Graves vznikla už v roce 2009, kdy vydala debutové album, ale záhy se rozpadla. Loňské koncerty však ukázaly, že zájem o kapelu je, což se potvrdilo i v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Tony Graves and The Stylists.
2: Byla Morava v židovských dějinách periferií nebo svébytným a vlivným centrem? A je periferie otázkou úhlu pohledu? Odpověď bude hledat 19. ročník festivalu Dny židovské kultury Olomouc. Od 12. do 18. října nabídne přednášky, koncerty, autorská čtení, filmy i komentované prohlídky. Přijďte hledat odpovědi s námi. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

15:26 máte naladěn Český rozhlas Olomouc, ve kterém se dnes věnujeme volbám komunálním i do Senátu a s dalšími informacemi už po písničce opět ve studiu Martin Dostál.

0: 15 hodin 30 minut s dalšími volebními výsledky je ve studiu Martin Dostál.
1: Volby 2026.
2: Účast ve volbách do obecních zastupitelstev se podle prvních výsledků z našeho kraje pohybuje nad 40%. Výrazně větší zájem byl ale například v Luké na Olomoucku, kde jsou spočítány 3 ze 4 okrsků a účast zatím přesahuje 70%. Z nich více než 4 pětiny získala kandidátka pro Lukou a její části. Nejnižší účast zatím hlásí obce, ve kterých kandidoval pouze jediný subjekt. Třeba ve Stařechovicích na Prostějovsku dorazilo jen 30% voličů, podobně jako ve Vřesovicích na Prostějovsku nebo v Bílé vodě na Jesenicku. Zatím nejvyšší účast v Olomouckém kraji vidíme v Rakovce na Konicku, kde přesáhla 85%. Nejvíce hlasů tam získali shodně Petr Muzikant a Roman Sedláček. Průběžné výsledky voleb najdete na našem serveru irozhlas.cz.
1: Volby 2026.

0: z místa.
1: Lacrosse je stará indiánská hra pocházející z Kanady. Ve 30. letech ji poprvé zkoušeli na našem území skauti a postupně se z ní vyvinul sport, jehož česká podoba se hraje dodnes. Právě před 40 lety vznikla z HECu první oficiální lacrosseová soutěž mezi družstvy tehdejších tábornických oddílů v Zábřeze. Byla první soutěží na Moravě a druhou v celém Československu. Ve vzpomínkách tehdejších účastníků si dřevní doby lacrosse v Zábřeze připomeneme a podíváme se také na to, jak to tam vypadá s lacrossem dnes. V dalším díle cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Martina Bednářová je velmi zkušená parašutistka. Doma má titul mistryně Evropy ve čtyřčlenných týmech. Je to ale také autorka Wind Therapy, rehabilitačně terapeutického cvičení v řízeném proudu vzduchu. Pracuje s vozíčkáři, lidmi po operacích, s Parkinsonovou nemocí nebo dětmi s poruchou autistického spektra. Podrobnosti přidá v rozhovoru s Ditou Vojnarovou v pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Nejenom ve znamení voleb je 10. říjen roku 2026, ale třeba v Tršicích dnes mají chovatelskou výstavu. No a to samozřejmě nemoklo uniknout našemu reportérovi Aleši Spurnému, který je na místě. Aleši, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne, tady můžete jít za zvukem, protože ono to tu krhá, kdáká, kváká. Ostatně Tršice mají ve znaku žábu, takže co by to tu nekvákalo. A je tu na tom plácku u hasičské zbrojnice v Tršicích vedle zámku spousta různých klecí a drůbež, ptáci různých velikostí, spousta králíků. A je tu také pan Jiří Koláček, což je předseda místní organizace Českého svazu chovatelů. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak je to velké, aby ne, když je to krajská výstava. Jaké výstavy tady pořádáte běžně?
2: No, dělávali jsme místní, ale před 5 rokama jsme byli pověřeni okresní, že to tenkrát nikdo nechtěl, tak my jsme to teda vzali. Letos děláme 5. okresní a poprvé jsme pověřeni krajskou, jelikož máme 95 let výročí vlastně od založení. No a vlastně zvířatama máme tady přes 600 zvířat, máme tu 200 holubů v různých plemenech, máme tu 197 kusů drůbeže v 82 voliérách a máme tu 226 králíků.
1: No a když vy se na to podíváte odborným okem, tak co vás zaujme nejvíc z takového množství té zvěře?
2: No, třeba u holubů jsou tady rysy, které jsou andaluská kresba a to v republice snad má jeden chovatel, jsou tady 2 kusy, dobře oborovaní. No a je tu dost vodní drůbeže, jsou tu africké husy, jsou tu tuluské husy, jsou tu landenské husy a české bílé husy. A pak tady máme jako různý plemena drůbeže, jako i běžný, i jako takový vzácnější, třeba tady jsou ty smaragdový kachny, což jsou jako taková perlička mezi těma kachny.
1: Je to nádherné, zelené, takové zelenomodré,
2: černé, se zlutým,
1: černé peří, ono se tak jako leskne, tak to mění trochu barvu, tak tam vidíme takové ty slepičky, co přišly od kadeřníka. Zaujaly mě tyhle ty husy, co mají ty obrovské hlavy, toho by se člověk až bál.
2: Tuluské, to je francouzské národní plemeno.
1: No a my tu máme také chovatele kachen, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Vaše jméno?
3: Kadlec Daniel.
1: Husy chováte?
3: Ano, chovám české husy, landéské husy, čili taky francouzské tučné plemeno, to se pěstuje na ty husy játra a tak dále, čili poměrně náročen na chov z hlediska množení a tak dále, těžká plemena.
1: Sám to zpracováváte?
3: Ano, ano, vždycky, každý rok.
1: Takže vy děláte takové ty francouzské paštiky játrové?
3: Paštiky děláme jenom občas, jinak jsme Češi, tak husu normálně pečeme, když na to přijde.
1: Se zelím.
3: S červeným.
1: Vy tu máte té mládeže víc, vy jste přivedl sebou.
2: Vzal jsem teda všechny mladí, co máme. Toto byl Dan Kadlec, vlastně, který vlastně chová ty husy a hodně nám pomáhá ohledně vlastně počítače. My jsme složili katalog, on tam přiřadil prostě body a takový, dělal to přes noc, prostě pohodě. Ale máme tu ještě 3 mladí, vlastně jeden mladý vstoupil teprve letos v lednu do spolku, pořídil si vlašky, jako což je plemeno drůbeže, a on vám řekne, jak dopadl.
1: Jak jste dopadl?
4: Tak já jsem byl, dobrý den, tady Jakub Timer, já jsem byl letos poprvé vystavovat svoje vlašky a hned jsem vyhrál první místo, zlatou medaili kohouta a čestnou cenu.
1: No to gratuluji, jak se to dělá?
4: Tak musíte chovat samozřejmě nějaký plemeno a pak ho dát do výstavy a starat se o něj hlavně, krmit ho a...
1: Tak je to jednoduché, takže když já si pořídím nějaké plemeno, dám ho do výstavy, tak vyhraju.
4: Musíte být ještě členem a není to jen taky... Jak se zdá, no.
1: No a proč jste se vůbec toho chovatelství ujal? Proč jste se do toho vrhl ve svém mladém věku?
4: Tak baví mě to chov slepic, choval jsem hybridky, ale chtěl jsem něco víc, nějaký odolnější, zajímavější plemeno, tak...
1: No a kam dál?
4: Tak já bych chtěl zůstat u těch vlašek, no.
1: Tady máme nejmladšího 13-letého, dobrý den, jak se jmenujete?
5: Karel Gold.
1: Karel Gold?
5: Gold.
1: Gold, zlatý, to vyhrál jste zlato?
5: Ne, vyhrál jsem stříbro.
1: Vyhrál jste stříbro a s čím?
5: S českým černopesíkatým králíkem.
1: A vy se tomu věnujete jak dlouho tomu chovatelství?
5: 3 roky.
1: A potom třeba budete profík jednou?
5: No, nevím, uvidíme, jak to půjde dál, jestli my králíci
1: A to nějaký sen chovatelství?
5: Asi úplně ne. Ale věnuju se tomu kvůli mému strejdovi Jiřímu Kubičkovi.
1: No a on vás k tomu donutil?
5: No, jakoby ne, ale já jsem se k tomu přidal, když už to dělá i moje babička.
1: No a vy nejste úplně odsud, že jo? Dojíždíte?
5: Já jsem z Bystřice pod Hostýnem a dojíždím sem většinou na prázdniny zkontrolovat své králíky.
1: Ještě tady máme jednoho mladého chovatele, kolik vám je, jak se jmenujete?
6: Dobrý den, jsem Štěpán Košař, je mi 17 let a chovám slepice české zlaté kropenky, národní české plemeno a holuby moravské černé pštrosy.
1: K čemu vám je to dobré?
6: Tak pro potěšení.
1: Povídáte si o tom s kamarády?
6: No určitě. To taková vlastně volnočasová aktivita, takový koníček, když není co dělat. Je to vlastně důvod, proč člověk ráno vstane a prostě má co dělat.
1: Jak vy to děláte, že dokážete ty mladé takhle motivovat?
2: No, potřebovali jsme jich aspoň třikrát tolik, ale můžeme jít rádi za to, protože některé organizace nemají ani tohle. No, tak jako je to celkem dobrá parta, chlapi se snaží, jako pomáháme těm mladým, jak to jde, když třeba potřebují chovný zvířata nebo tak. Třeba teďka panovi Tajmarovi už jsem u známého chovatele pana Šitara domluvil kohouta, tak už jsou ve spojení s Polem, už se domluvil s Polem, aby měl nepříbuznou kriv, že k těm zvířatům. A třeba mu zrovna do chovu vlastně začátek dal od nás chovatel Vlašek, aby měl s čím začít, že? Tak mu dal vlastně kuřátka, který on si vlastně vypipoval, vychoval a teď vlastně na vyhrál.
1: Kdyby se chtěl někdo přidat, třeba i z půl hodiny daleko nějaké destinace?
2: Není problém, jako pokud bude mít zájem o chov a bude nám prostě pomáhat při té výstavě, nebo děláme i dětské dny. Jsme dělali letos pro Tržickou školu, kde bylo 100 dětí celé školy. Jinak na posuzování v pátek tady byly školy, školky vlastně z Tržic, ze Suchonic. Vlastně se letos omluvili, ale oni tady byli, takže tady je plno dětí v pátek, kdy se posuzuje. Mají o to všechno vlastně zdarma všechno si prohlídnou a jako takhle se snažíme prostě ty mladí nějak tomu aspoň přitentovat. Oni by jako chovali, jen že rodiče většinou nepovolí.
1: No. A kdyby je to nebavilo, o čemž pochybuju, tak tady mají i houpačku a skluzavku. A kdy se můžeme zastavit? Jak dlouho to bude ještě ta zvířata k vidění?
2: Tak dneska je to do 18 a zítra by to mělo být od 9 od rána do 13, kdy o půl jedné vlastně začne nějaké vyhodnocování a v 11 hodin, nebo kolem 11 tady bude kroužek mladých stýnca, jako v krojích prostě budou tančit děti prostě s krojama prostě na nějaké ty tance prostě lidovi.
1: O zábavu postaráno, občerstvení taky hojné, takže pokud máte chuť, zastavte se v Tršicích vedle zámku, odkud vás zdraví Aleš Spurný, Český rozhlas Olomouc.
0: Náš regionální stopař samozřejmě musel být i u takovéhle akce a jak jste sami slyšeli, jste zváni i na zítřek. Teď už ale za 10 minut v 16 hodin další aktuální informace o volbách a v našem volebním speciálu dnešním sobotním potom až do 22. hodiny se budeme věnovat jen a jen výhradně volebnímu dění.
7: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V senátních volbách na Litovelsku vede Navařík. V Jeseníku pokračují s obnovou sídliště. Do zítřka potrvá v Olomouci podzimní flóra. V neděli bude převážně oblačno, naměříme až 17 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková.
1: Volby 2026.
2: Průběh voleb v Olomouckém kraji nenarušila žádná mimořádná událost. Problémy nezaznamenali úředníci krajského úřadu ani policie. Pokračuje policejní mluvčí Miluše Zajícová.
3: V době konání voleb v rámci Olomouckého kraje nedošlo k žádné mimořádné události, u které bychom museli zasahovat nebo si vyžádala naši zvýšenou pozornost. Dá se říci, že volby proběhly v poklidném duchu.
2: Aktuálně známe už také první průběžné výsledky senátních voleb. V obvodu Litovel po sečtení 15% hlasů vede stávající senátor Marek Ošťádal, těsně před Martinem Škurkem za ANO. V obvodu Přerov je v tuto chvíli na čele Jakub Navařík z ODS, na druhém místě aktuální primátor Přerova Petr Vrána z ANO.
0: V Jeseníku začala rekonstrukce Tkalcovské ulice. Práce souvisí s revitalizací sídliště pod Chlumem. Ulice by měla zůstat po většinu doby oprav průjezdná, doplňuje mluvčí radnice Markéta Kaňová.
4: Úplné uzavírce dojde podle zhotovitele stavby až při pokládce asfaltu. Ta je plánovaná předběžně na konec října a o konkrétním termínu budeme informovat. Práce začaly tento týden a zahrnou výměnu obrub, předláždění chodníků a tedy položení nového asfaltového povrchu.
0: Do zítřka potrvá v Olomouci podzimní flóra. Výstavu ovoce a zeleniny doprovázejí zahradnické trhy a festival gastronomie a nápojů Olima. Podzimní výstavu flóra každoročně navštíví zhruba 20 tisíc lidí. Hlavní letošní expozice vytvořila floristka Klára Franz Vavříková. Pojela ji jako krajinu, ve které návštěvníci procházejí údolími mezi kopci, vytvořenými z ovoce, zeleniny a květin. Jihomoravská policie pátrá po 12-letém Romanu Molnarovi z Brna. Chlapec se nevrátil po včerejší výuce domů. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe má zřejmě modrý batoh z obrázky Planet. Jeho fotografii najdete na serveru irozhlas.cz. Pokračuje mluvčí krajských policistů Petr Vala.
5: Je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Je střední postavy a měří přibližně 165 cm. A nemá u sebe finanční prostředky ani mobilní telefon a na sociálních sítích nevystupuje. Sport.
0: Disciplinární komise hokejové extraligy potrestala dva hráče Pardubic. Obránce Jan Košťálek dostal za strčení do rozhodčího stop na dva zápasy a také přijde o 10% splatu. Finanční postih ve stejné výši se za filmování pak vysloužil útočník Jiří Smejkal. Oba se měli provinit v pátečním utkání na ledě Vítkovic.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost a ojediněle přehánky, hlavně na horách. Večer pak částečné ubývání oblačnosti. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 7. Povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D48 u Bělotina směr Olomouc stojí porouchané auto, očekávejte zdržení.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Příjemné odpoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám i nadále přeje Jirka Matějů. Posloucháte speciální volební vysílání, ve kterém se už za pár minut vypravíme na Český statistický úřad, protože naše reportérka je připravena na jednom z takzvaných přebíracích míst. No a samozřejmě bude toho mnohem, mnohem víc. V této hodince se můžete těšit i na politologa Karla Párala a probírat budeme také mimo jiné senátní volby. I nadále co nejpříjemnější poslech našich vln vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů.

Marta Kubišová zpívala Depeši, vy stále posloucháte speciální volební vysílání Českého rozhlasu Olomouc. V obcích a městech pokračuje sčítání hlasů po ukončení komunálních a senátních voleb a my se za chvíli spojíme s naší reportérkou Blankou Mazalovou, která na jednom z takzvaných přebíracích míst právě je a více uslyšíte už za chvíli, jen co dospívá skupina Dexys Midnight Runners.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: Už víc než 2 hodiny sčítají členové volebních komisí hlasy pro nové zastupitele obcí a měst. Výsledky kontroluje Český statistický úřad a na jednom z těchto předbíracích míst na olomouckém magistrátu je reportérka Blanka Mazalová.
2: Pěkný den, já jsem teď v budově olomouckého magistrátu, kde je jedno z přibíracích míst Českého statistického úřadu. Jsem okrskové volební komise. Poté, co sečtou hlasy voličů, přivážejí oficiální zápisy o průběhu a výsledku hlasování. Statistici vše zkontrolují a pokud je všechno v pořádku, zadají ty výsledky do centrální databáze a obratem se objeví na webu volby.cz. Předsedové komisí z těch nejrychleji sečtených okrsků už se na přebírací místo sjíždějí. První byli například komisaři ze své Sedlic a to bylo po 15. hodině. Přímo z Olomouce je zatím sečtený jeden okrsek. Celkem statistici zkontrolovali výsledky z 15 okrsků na Olomoucku. Já bych jenom ještě možná dodala, že v Olomouci obhajuje primátorský post Miroslava Ferancová z Hnutí ANO. Ve funkci je ale krátce od ledna letošního roku. Nahradila svého stranického kolegu Miroslava Žbánka, který se loni na podzim stal poslancem a své funkce se vzdal. V Olomouci se o místa v 45 členem zastupitelstvu uchází 12 politických stran a hnutí, což je o jednu kandidátku víc než před 4 lety.
1: Tolik Blanka Mazalová, díky za informace, naslyšenou.
2: Pěkný den.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Jak jsme na tom s kvalitou zeleně ve městech? Kdy se smí provádět kácení a ořez dřevin? Co je to období vegetačního klidu? Proč jsou i staré stromy s dutinami důležité? A jak vytvořit prostor pro život a vhodný úkryt živočichům a ptákům, kteří s námi ve městech sdílejí životní prostor? Téma další dobré rady Českého rozhlasu Olomouc otevřeme s odborníkem na přírodu, zoologem a ornitologem Evženem Tošinovským v úterý v 10 dopoledne.
2: Komerčně nejúspěšnějším albem skupiny Cure bylo až to deváté z roku 1992 s názvem Wish. Hned tři výborné singly na čele s Friday I'm in Love znamenaly čelo hitparády v Británii a druhou příčku v Americe, kde navíc deska získala platinu za 1 000 000 prodaných nosičů. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Cure.
3: Posloucháte odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Tak když byl světový šampionát mimo jiné v Mexiku, kde také naši fotbalisté hráli, mám pocit, že bylo lepší poslouchat tu mexickou muziku. Ale dnes je to především o volbách, je o tom i naše speciální vysílání na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a za 4 minuty přijde do studia opět Martin Dostál s aktuálními zprávami, jak to vypadá a jaká byla vlastně letos účast.

0: 16 hodin 30 minut aktuální volební informace přináší Martin Dostál.
1: Volby 2026.
2: První průběžné výsledky z voleb začínají přicházet také z některých měst v Olomouckém kraji. Ve Štenberku mají spočítané první tři okrsky, vede tam hnutí ANO před ODS a koalicí pro Štenberg, kterou tvoří lidovci a TOP 09. V Konici na Prostějovsku po sečtení 3 ze 6 okrsků vede ANO těsně před starosty a nezávislými. Ve Zlatých horách v Jesenicku je s náskokem v čele kandidátka Zlaté hory Náš domov. Volební účast je po sečtení čtvrtiny hlasů v Olomouckém kraji téměř 53%. O něco nižší je to u senátních voleb. Na Litovelsku se zatím účast pohybuje okolo 42%, na Přerovsku je to necelých 49%. V obou senátních obvodech našeho kraje můžeme sledovat napínavé souboje. Na Litovelsku vede stávající senátor Marek Ošťádal před Martinem Škurkem z ANO, sečtena je tam asi čtvrtina hlasů. Na Přerovsku vede v tuto chvíli o pouhé desítky hlasů primátor Přerova Petr Vrána z ANO před Jakubem Navaříkem z ODS. Více o senátních volbách už za chvíli s politologem Karlem Páralem z Univerzity Palackého v Olomouci.
1: Volby 2026.

0: Martina Bednářová je velmi zkušená parašutistka. Doma má titul mistryně Evropy ve čtyřčlenných týmech. Je to ale také autorka Wind Therapy, rehabilitačně terapeutického cvičení v řízeném proudu vzduchu. Pracuje s vozíčkáři, lidmi po operacích, s Parkinsonovou nemocí nebo dětmi s poruchou autistického spektra. Podrobnosti přidá v rozhovoru s Ditou Vojnarovou v pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Jak zní ryze česká lidová písnička a jaké melodie si po staletí zpívali lidé v malebných českých vesničkách a okolních luzích a hájích? Jaké hudební poklady skrývá krajina, kde místo cymbálu udávají krok spíše dudy a klarinety? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás zve na hudební výlet směrem na západ. Zastavíme se totiž přímo pod Klatovskou věží a zaposloucháme se do rázovitosti českého hudebního folkloru. V úterý po 19. hodině s Honzou Jurkem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: Už jsou to téměř 3 hodiny, co se uzavřely volební místnosti a obyvatelé České republiky volili nové obecní zastupitele a také třetinu senátu. A v Olomouckém kraji dnes sledujeme hned 2 senátní souboje. Přerovský obvod bude mít nového senátora, protože Jitka Seitlová nekandiduje. A v litovelském obvodu se naopak o obhájení mandátu uchází Marek Ošťádal. Komentář přidá politolog z Univerzity Palackého Karel Páral.
2: Hezké odpoledne.
1: Takže Karle, v Přerově se uvolňuje křeslo po Jitce Seitlové, v Litovli mandát obhajuje Marek Ošťádal. Jak se liší souboj bez obhájce od voleb, v nichž dosavadní senátor znovu kandiduje?
2: Tak je tam podstatný rozdíl, protože když obhajuje dosavadní senátor, tak on se může opřít o tu svoji dosavadní činnost v senátu a lze také na základě porovnání s těmi předchozími volbami, které on samozřejmě vyhrál, když se do toho senátu dostal v roce 2020, tak můžeme něco i z toho predikovat. Kdežto v tom přerovském obvodu, tam nám to v úvozovkách v tomto ohledu paní Seitlová zkomplikovala tím, že to byla taková osobnost naprosto výjimečná v tom smyslu, že byla opravdu dlouholetou senátorkou, že byla místopředsedkyní senátu, že krom toho, že teď vlastně byla za KDU-ČSL, tak měla předtím i bohatou politickou kariéru v rámci ODA, takže byla v tomto smyslu hůře jakoby politicky zařaditelná, takže měla takové přesahy. Takže samozřejmě je to potom něco jiného a hůře se předvídá vlastně ten vývoj.
1: Tak jen řekněme, že momentálně v obvodu Přerov vede Petr Vrána před Jakubem Navaříkem, ale je to jen o jednotky hlasů, takže to bude asi velmi, velmi těsné. Co v těchto dvou našich obvodech podle vás rozhodovalo nejvíc, nebo bude rozhodovat osobnost kandidáta, jeho dosavadní v práce v regionu, nebo ta stranická podpora?
2: Ty senátní volby jsou vždy více o těch osobnostech, nicméně nemůžeme abstrahovat od toho, že tady skutečně ta značka tady v případě zejména hnutí ANO, ta tady určitě je. Ostatně Petr Vrána jako významný, vlastně už teď komunální politik se může vlastně o toto jaksi opřít. A když se i podíváme zase na ty volby předchozí, tak vlastně to bylo velmi podobné, ten průběh. Také to bylo v obou těch obvodech stejně jako teď kandidát silný hnutí ANO, který soupeřil vlastně potom ve druhém kole s někým dalším, ale samozřejmě nemůžeme zatím ty výsledky předjímat, ale jsou tady další zajímavé faktory. Například v tom obvodu, kterému se dřív říkalo Olomouc venkov, teď je to Litovel, proti sobě kandidují Martin Škurek z hnutí ANO a rektor Univerzity Kohajda. A oba dva jsou nejenom původně z akademického prostředí, což by spojovalo, ale dokonce i ze stejné fakulty. Oba dva působili nebo působí na právnické fakultě. Zároveň ale to takto opticky vypadá, že to je to akademické prostředí, že spojuje, ale tam jsou všichni ti tři kandidáti, kteří zatím vedou už zkušenými politiky, protože Michal Kohajda má zkušenost z poslanecké sněmovny, Martin Škurek zase náměstkem byl hejtmana, nebo je, a konečně ten třetí, vlastně to je ten dosavadní senátor, tak ten má samozřejmě tu senátorskou zkušenost, jakož i zkušenost dlouholetou, předtím 12 let dělal také starostu Nákla, takže jsou to v podstatě zkušení politici.
1: Pokud nikdo z nich nezíská nadpoloviční většinu hlasů a bude se rozhodovat až ve druhém kole, co bude pro ty postupující dva důležitější, přesvědčit volice vyřazených kandidátů anebo za týden znovu přivést k urnám své vlastní příznivce, aby tam hodili ten hlas?
2: Samozřejmě pro toho kandidáta je nejlepší, když se mu podaří obojí, ale je to v obou ohledech nesmírně složité. My už teď můžeme říct, že to není teďka nějaká naše přání, ale taková je realita, že těch voličů přijde tak zhruba o polovinu méně než nyní.
1: V tom druhém kole,
2: protože v tom kole prvním, které teď skončilo před pár hodinami, je tam souběh s těmi komunálními volbami. Takže je to velmi náročné potom přivést ty voliče do druhého kola a bude tam velmi zajímavé potom sledovat ty podpory od těch dalších kandidátů nebo ta přeskupení od těch ostatních. Tam tedy musíme říct, když zase porovnáme ty dva obvody, že těsnější souboj lze i v tom druhém kole možná očekávat v Přerově, protože to tak ostatně bylo i před těmi 6 lety a vypadá to tak i doposud. A tam, když se podíváte na ty ostatní kandidáty, kteří získali ty hlasy, tak by i pro kandidáta Hnutí ANO nemuselo být úplně bez šance ty hlasy získat, což představuje právě zpravidla pro kandidáty Hnutí ANO ten největší problém, protože oni mají podobný problém, jako kdysi dávno mívali kandidáti ODS, to znamená velký úspěch v kole prvním a potom velká porážka v kole druhém. Ale teď to takto jednoznačně nevypadá, takže budou to určitě napínavé souboje potom i v těch druhých kolech, nicméně to už hodně předbíhám, protože ještě nejsme u konce prvního kola.
1: Samozřejmě vše pro vás na vlnách Českého rozhlasu Olomouc budeme sledovat i co se týče senátních voleb, protože budete moci u nás slyšet případné duely kandidátů do Senátu, a to ve středu a ve čtvrtek na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tolik pro tuto chvíli Karel Páral, se kterým se určitě zase ještě uslyšíme. Karle, díky.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Olomouc a Jirka Matějů.

Lásko ztracená a Václav Neckář, který ve druhé polovině 80. let minulého století znovu začal výrazně rokovat. Stále máte naladěn Český rozhlas Olomouc, za necelých 5 minut tu budou další zprávy, ve kterých se samozřejmě budeme věnovat aktuálnímu dění, co se týče voleb, ale kromě toho se podíváme i na skutečnost, jak to vypadá v Kojetíně s případnými větrníky, protože tam byla obava, že by mohli narušit výhled z památek v Kroměříži, tak jaké je aktuální stanovisko to nejnovější odborníků k téhleté věci. A k tomu všemu muzika, třeba teď Nazaret a Love Hurts.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomouci a Přerově je na čele průběžných výsledků voleb hnutí ANO v Prostějově vede na rovinu. Větrníky u Kojetína podle odborníků nenaruší výhledy z památek v Kroměříži. Volejbalist Kešternberka v extralize nastoupí na hřiště Přerova. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost a maximálně 17 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková.
1: Volby 2026.
2: První okrsky jsou spočítané v největších městech Olomouckého kraje. Nejtěsnější souboj můžeme zatím sledovat v Šumperku. Po sečtení 6 okrsků ze 30 tam vede hnutí ANO o 1% před nezávislou volbou. Těsné je to také v Prostějově, kde mají sečteno 18% okrsků a v průběžném vedení je opoziční kandidátka na rovinu. Vládnoucí ANO je tam na druhém místě. Hnutí ANO naopak s náskokem vede v Přerově i v Olomouci. V Přerově je zatím druhá ODS, v Olomouci Starostové a nezávislí.
0: Projekt větrných elektráren u Kojetina na Přerovsku má nový posudek vlivu na životní prostředí. Odborníci v něm odmítli, že bez stavby narušily výhledy z arcibiskupského zámku v Kroměříži. Celkem 3 větrníky mají stát mezi obcemi Popůvky a Kovalovice u Kojetina na Přerovsku a také na území obce Věšky na Kroměřížsku. Někteří obyvatelé jsou proti a sepsali petice. Výhrady má i obec Křenovice. Naopak město Kojetín projekt podporuje. Karlovice na Bruntálsku získali nový humanitární přívěs. Vedení obce ho předá hasičům na začátku příštího roku. Tamní radnice se rozhodla vůz pořídit na základě zkušeností po předloňské povodni. Na nákup Karlovicím přispěla organizace Člověk v tísni.
3: Humanitární přívěs může nahradit hygienické zázemí při mimořádných událostech, kdy nefunguje kanalizace ani vodovodní řád. Součástí vybavení bude taky nafukovací stan s vytápěním a zařízením na výdej teplého jídla i pití. Stan půjde využít jako nouzová noclehárna z Lehátky a spacáky z Karlovic. Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Na Slovensku dnes odhalili památník svobody slova věnovaný zavražděnému novináři Jánu Kuciakovi a jeho snoubence Martině Kušnírové. Vznikl přímo na místě jejich někdejšího domu ve Velké Mači. Slavnostního otevření se zúčastnili také pozůstalí. Matka Martiny Kušnírové připomněla, že ani po 8 letech není případ uzavřený. Soud s údajnými objednavateli vraždy Alenou Žužovou a podnikatelem Marianem Kočnerem stále pokračuje. Sport. Volejbalist Kešternberka ve druhém kole extraligy nastoupí na hřiště Přerova. Oba týmy budou usilovat o první výhru v sezóně. Utkání začne už za hodinu. Ve stejný čas se zahájí volejbalistka Prostějova duel ve Frýdku Místku. Nahrávačka hanáckého týmu Michala Zatloukalová očekává vyrovnaný zápas a vyhlíží návrat zraněných hráček do sestavy.
4: To se vyrovnává, každý rok mi přijde víc a víc a každý může porazit každýho, že to není fakt, že by byl někdo úplně mega odskočený, jak to bývalo dřív. A věřím, že holky, co mají ještě nějaké drobné zranění nebo co se doléčí, budou ready a bude nás víc na střídání, nebo kdyby se něco stalo, nebo že nám vypomůžou nějaký mladé juniorky.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost a ojediněle přehánky, hlavně na horách. Večer pak částečné ubývání oblačnosti. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 7. Povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Olomouckou silnici na Hané je uzavřeno náměstí Míru a také ulice Nádražní kvůli opravám silnice. Omezení potrvá do konce října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Nadále posloucháte volební speciál Českého rozhlasu Olomouc a v následující hodince navštívíme volební štáby v Olomouci. Jaká je tam situace, jestli zavládá optimismus nebo naopak pesimismus, jak sledují jednotliví kandidáti své odpůrce anebo naopak příznivce, to vše bude náplní následující hodinky volebního speciálu Českého rozhlasu Olomouc. Ať se vám hezky poslouchá naše vysílání, to od mikrofonu přeje Jirka Matějů.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Česku pokračuje sčítání hlasů voličů a ve svých štábech průběžné výsledky sledují také kandidáti na nové olomoucké městské zastupitele. No a v této hodince ty nejvýznamnější obejdeme a jako první se nám přihlásil Josef Čermák, který je aktuálně ve volebním štábu Společně. Josefe, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer z centra Olomouce, z volebního štábu Hnutí Společně. Na místě je tu mimo jiné lídr kandidátky a náměstek primátorky Otakar Štěpán Bačák. Pohybuje se tu i spoluzakladatel a předseda Hnutí Robert Runták, nebo taky herečka Ivana Plíhalová. Štáb je v působivém sklepení historické budovy. Atmosféru bych tu popsal slovy napjaté očekávání. Průběžně se tu aktualizují výsledky, lidé je tu sledují na plátně přes dataprojektor. Aktuálně má Hnutí Společně zhruba 6,5% hlasů, což by znamenalo 3 mandáty v zastupitelstvu. Připomenu, že před 4 roky Hnutí Společně v komunálních volbách získalo přes 8% hlasů a 4 mandáty v zastupitelstvu. Uskupení pak v uplynulém volebním období tvořilo na magistrátu vládnoucí koalici spolu s Piráty a pro Olomouc a Hnutím ANO. Lídr kandidátky Otakar Štěpán Bačák mi řekl, že cílem je navýšit ten výsledek z roku 2022 na alespoň 5 mandátů. V novém volebním období by se Hnutí Společně na olomouckém magistrátu chtělo dál podílet na vládnoucí koalici. Připravené je ale taky být slovy lídra kandidátky konstruktivní opozicí.
1: Tolik Josef Čermák, který se přihlásil z volebního štábu Společně. Díky za informace. No a už za chvíli se vypravíme do volebního štábu ANO, kde je naše redaktorka Lenka Kratochvílová.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pokračujeme v kolečku po volebních štábech, které jsou v Olomouci. No a aktuálně se nám přihlásila z volebního štábu ANO Lenka Kratochvílová.
2: Pěkný podvečer. Hnutí ANO si svůj volební štáb situovalo tradičně do jednoho z hotelů v centru Olomouce. Kromě primátorky Miroslavy Ferancové, která obhajuje svůj post, tu jsou i její náměstci Miloslav Tichý a Tomáš Sýkora. Nechybí ani hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk a taky jsem viděla jeho náměstka Svatopluka Bindera nebo náměstkyni Moniku Hryzbilovou. Je tu i bývalý primátor a dnes poslanec Miroslav Žbánek. Připomenu, že poslancem se stál loni na podzim a funkce primátora se vzdal. Společně sedí v salonku, sledují televizní vysílání voleb, nálada tady vládne optimistická. Podle průběžných výsledků Českého statistického úřadu v Olomouci hnutí ANO zatím vede, má nějakých 28% hlasů, o 10% více než druzí v pořadí, Starostové a nezávislí. A třetí je v tuhle chvíli pro Olomouc, tam má nějakých bezmála 11%. Sečteno v tuhle chvíli je 16% okrsků, účast zatím nám tady ukazuje něco přes 38%. Připomenu ještě, že v Olomouci se o místa v 45 členem zastupitelstvu uchází 12 politických stran a hnutí, což znamená, že je to o jednu kandidátku více než před 4 lety.
1: Tolik Lenka Kratochvílová z volebního štábu ANO. Lenko, díky za informace a naslyšenou.
2: Pěkný podvečer.
1: No a za chvíli už se vypravíme do štábu pro Olomouc, kde je naše reportérka Blanka Mazalová.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: dvě naprosto rozdílná alba představím v pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc. Prvním z nich je žhavá novinka Teorie mizení, kterou vydala brněnská formace Nevermore a Kosmonaut. To druhé je Na světě už nějakou chvíli. Jmenuje se Tajný přání a natočila ho plzeňská bluegrassová legenda Cop. K poslechu vás zvu v neděli 11. října po 15. hodině a u mikrofonu bude Jarka Nosková.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
2: Dobronoc je večer plný emocí, dobrých skutků a setkání lidí, kteří chtějí pomáhat. Už podruhé společně podpoříme děti, které bojují s onkologickým onemocněním. Přijďte 10. října do Mercedes-Benz Moravia v Olomouci a podpořte naše malé bojovníky i vy. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc. Dobronoc. Večer, který má smysl.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: V této hodince pokračujeme po našem kolečku po politických štábech jednotlivých uskupení, která kandidovala do zastupitelstva města Olomouce. No a v tuto chvíli už je ve štábu pro Olomouc Blanka Mazalová. Dobrý podvečer.
2: Pěkné odpoledne. Štáb Hnutí pro Olomouc je v restauraci v Litovelské ulici. Na místě jsou dosavadní náměstci primátorky Tomáš Pejpe, Kateřina Dobrozemská a také lídr Aleš Prstek. Je tu taková rodinná atmosféra, jsou tu kromě kandidujících i děti u počítačů a na plátně sledují výsledky politici a jejich příznivci. Zatím je sčítání stále na nízkých číslech, ale lídr Aleš Prstek vidí dobrý trend, rád by, aby jeho hnutí dosáhlo ve výsledku 13% hlasů. O případné koaliční spolupráci zatím nechce konkrétně mluvit, vyloučil do budoucna jen spolupráci s SPD. Takže nálada tady je zatím optimistická, všichni tu hltají každý malý posun v hlasování a nahlas tady všechno komentují. V současnosti je sečteno necelých 20% hlasů a pořadí je zatím Hnutí ANO, STAN a Pro Olomouc.
1: Tolik Blanka Mazalová ze štábu pro Olomouc. Blani, díky za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Výdaje a Peča Boys je 17 hodin a 30 minut a s aktuálními volebními výsledky je ve studiu Martin Dostál.
1: Volby 2026.
2: V senátních volbách v obvodu Litovel je sečtena více než polovina hlasů. Svůj náskok na čele zvyšuje obhajující senátor Marek Ošťádal. Druhý je s odstupem 5% náměstek hejtmana Martin Škůrek z ANO. Toho začíná dotahovat rektor Univerzity Palackého v Olomouci Michal Kohajda. Aktuálně ztrácí 3%. Přerovský senátní obvod je po sečtení poloviny hlasů velmi vyrovnaný. V tuto chvíli je v čele primátor Přerova Petr Vrána. Druhý je o několik desítek hlasů Vránův kolega z rady města Přerova Jakub Navařík, kandidující za koalici KDU, ODS, STAN a TOP 09. Třetí je s odstupem 20% Marek Obrtel za Českou stranu národně sociální. Nejvyšší účast v obecních volbách zatím hlásí ze zábeštní Lhoty na Přerovsku 87,34%. Více než 87% voličů přišlo také v Suchonicích na Olomoucku a 80% účast překonali i v Rakůvce na Prostějovsku, v Radotíně na Přerovsku nebo ve Vernířovicích na Šumpersku. Průběžné výsledky voleb ve vaší obci najdete na našem serveru irozhlas.cz.
1: Volby 2026.

0: 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: My pokračujeme po návštěvách volebních štábů politických uskupení, která kandidovala do zastupitelstva města Olomouce, a aktuálně se spojujeme s Michalem Poláčkem, který je ve volebním štábu STAN v Olomouci. Hezký podvečer.
2: Pěkný podvečer. V olomouckém štábu hnutí Starostové ve Smart Hotelu Nezvalova Archa nedaleko centra Olomouce vládne uvolněná atmosféra. Členové hnutí podle slov svého lídra, právníka Marka Zelenky, odpočívají po kampani a samozřejmě sledují průběh voleb. Podle průběžných výsledků hlasování je hnutí Starostové v Olomouci prozatím na druhém místě s téměř 18%. Lídr kandidátky starostů, právník Marek Zelenka, doufá, že se do olomouckého zastupitelstva dostane co nejvíce demokratických stran. Pro hnutí Starostové by podle něj byl v Olomouci úspěch zisk alespoň 10 mandátů. Připomenu, že Starostové v Olomouci v letošních volbách obhajují 2 mandáty, které pro hnutí před 4 lety získala Eva Machová a Andrea Hanáčková, a obě pak letos kandidují znovu. Eva Machová na 4. místě a Andrea Hanáčková na 10. místě kandidátky.
1: Tolik Michal Poláček z volebního štábu STAN. Díky za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: No a za chvíli vyrazíme i do volebního štábu ODS, kde bude připravena Sabina Millerová.

0: Skupina The Stylist se zpěvačkou Tonyou Graves vznikla už v roce 2009, kdy vydala debutové album, ale záhy se rozpadla. Loňské koncerty však ukázaly, že zájem o kapelu je, což se potvrdilo i v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Tony Graves and the Stylists.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: V této hodince jsme na našich vlnách navštívili už 4 volební štáby politických uskupení, která kandidovala do zastupitelstva města Olomouce. No a aktuálně se vydáváme do 5. volebního štábu, tentokrát do volebního štábu ODS. Na místě je Sabina Millerová. Hezký podvečer.
2: Hezký podvečer. Já se hlásím, jak už bylo řečeno, z volebního štábu ODS, který se nachází na náměstí Republiky v širším centru města. Průběžné výsledky tu sleduje desítka kandidátů v čele s jejich lídrem Janem Bašířem. Podle průběžných výsledků jsou občanští demokraté na 5. místě s 8,81%. Ve štábu panuje klidná atmosféra, kandidáti spolu komentují průběh voleb a čekají na další výsledky. Doufají, že s přibývajícím počtem sečtených hlasů se jejich výsledek zlepší. Ještě připomenu, že zatímco před 4 lety kandidovala ODS v Olomouci společně s Lidovci a TOP 09 v koalici Spolu, letos se do voleb rozhodli samostatně. Tímto rozhodnutím chtěli podle slov jednoho z kandidátů Josefa Kaštila víc vstříc svým voličům, ale také výrazněji prezentovat své cíle, mezi které patří například parkovací politika nebo dostupnější bydlení. Strana by také ráda posílila své mandáty v zastupitelstvu, kterých doposud měli 5. A po 4 letech v opozici by se tak rádi vrátili na radnici.
1: Tolik Sabina Millerová ze štábu ODS. Díky za informace. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: A máme tu ještě jednu návštěvu štábu, tentokrát štábu SPD. Bavíme se samozřejmě o volebních štábech politických uskupení, která kandidovala do zastupitelstva města Olomouce. A ve štábu SPD je v tuto chvíli Josef Čermák. Josefe, ještě jednou hezký podvečer.
2: Dobrý podvečer. SPD na Olomouckou radnici letos kandiduje spolu s Trikolorou a Svobodnými. Volební štáb této kandidátky je v jedné z restaurací v centru Olomouce. Taky tady kandidáti napjatě aktualizují průběžné výsledky. Momentálně to vypadá tak, že kandidátka SPD s Trikolorou a Svobodnými má necelých 7%, což by znamenalo 3 mandáty v zastupitelstvu. Připomenu, že před 4 lety SPD kandidovalo spolu s Trikolorou, získali tehdy bezmála 11,5% a 5 mandátů v zastupitelstvu. Já se o těch průběžných výsledcích bavil s dvojkou letošní kandidátky Martinem Jirockou z SPD. Ten mi řekl, že by byl rád, kdyby jeho uskupení potvrdilo 5 mandátů z roku 2022. Z průběžných výsledků tu podle něj nemají radost a za úspěch asi bude možné považovat 3 až 4 mandáty. Co se týká rozhodnutí, jestli opozice nebo koalice, to bude podle Martina Jirotky záviset právě na konečném počtu mandátů a tedy i vyjednávací pozici tohoto uskupení. Zároveň dodal, že taky bude na vítězi voleb, jestli zástupce této kandidátky osloví v rámci povolebního vyjednávání. Uvedl ale, že zástupci uskupení SPD, Svobodných a Trikolory by se rádi podíleli na vedení města Olomouce v novém volebním období.
1: Tolik Josef Čermák z volebního štábu SPD v Olomouci. Díky za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Tak jsme obešli hned 6 volebních štábů politických uskupení, která kandidovala do zastupitelstva města Olomouce. No a za 8 minut na vás čekají další zprávy s aktuálními průběžnými výsledky a pak dál.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. 14. řada velkolepé soutěže startuje. Přímý přenos Stardance, když hvězdy tančí. ČT2. Má se stát královnou harému mocného vládce Maroka. Avšak ani hrozba smrti jí nepřiměje zradit svou lásku. Romanticko-dobrodružný film Angelika a Sultán. A ČT Art uvádí portrét krále rock'n'rollu v dokumentu Elvis Presley a hned poté jeho legendární koncert na Havaji roku 1973. Sobotní večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Olomouci přišlo ke komunálním volbám jen 35% voličů. Likvidace kadmiových kalů na Šumperku bude pokračovat podle nového plánu. Judista Lukáš Krpálek vybojoval na mistrovství světa bronz. Zítřejší počasí má být proměnlivé, oblačné s teplotami do 17 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková.
3: Volby 2026.
4: Ve volbách do městského zastupitelstva v Olomouci je sečteno více než 40% hlasů. Volební účast je zatím nízká, 35%. Na průběžném prvním místě je hnutí ANO

0: čele s primátorkou Miroslavou Ferancovou. 10% ztrácejí druzí Starostové a nezávislí. Třetí je hnutí pro Olomouc s více než 10% před KDU, ČSL a ODS. 5% hranici zatím překonávají také Milujeme Olomouc, tedy koalice Pirátů, TOP 09 a Zelených, Hnutí Společně a společná kandidátka SPD, Svobodných a Trikolory.
1: Státní podnik Diamo se snaží urychlit likvidace kadmiových kalů na okraji Vykantic na Šumparsku. Jedovaté látky jsou víc než 40 let uskladněny ve zdejší hale. Vedení obce má obavy z ekologické havárie. Odvoz kalů z Vykantice v minulosti navíc několikrát zbrzdil. Ministerstvo životního prostředí nyní hodnotí nový plán na jejich likvidaci, dodává mluvčí podniku Diamo Kristýna Hanušová.
2: Podle nově zpracovaného projektu by měly být kaly zpracovány v areálu společnosti AHV ve Svojšovicích ve Středočeském kraji a poté převezeny k uložení na skládku v Lukavci v Ústeckém kraji. K převozu kavou musí být vhodné klimatické podmínky, tudíž bude záležet na termínu schválení projektu ze strany Ministerstva životního prostředí.
1: Na Libavé bude příští týden pokračovat mezinárodní vojenské cvičení. Zaměřeno je na testování robotů a dronů, které armáda využije při modernizaci, řekl to velitel 7. mechanizované brigády Miroslav Vybíhal. V budoucnu by autonomní robotické systémy mohly kromě průzkumu a detekce cílů zajišťovat i zásobování jednotek, ostrahu objektu nebo transport zraněných vojáků z bojiště. Cvičení na Libavé na Olomoucku se účastní 1000 vojáků. Německo ponechá v platnosti sankce proti Rusku a bude dál podporovat Ukrajinu. Vláda v Berlíně tak reaguje na dohodu amerického prezidenta Donalda Trumpa s Moskvou o dodávkách ruské nafty. Trumpův krok ostře kritizovali opoziční demokraté v americkém senátu, kteří ho označili za zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Kyjev dohodu považuje za zbytečný ústupek, který jen umožní dál financovat ruskou invazi. Sport. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa, svou celkově šestou světovou medaili. V dolu o třetí místo kategorie nad 100 kg v Baku porazil Fina Pumalejnena. 35-letý judista byl za zisku medaile šťastný vzhledem k rostoucí konkurenci z řad mladých zápasníků.
3: To mi asi každý uvěří, že práce s těma mladýma 19-20 letýma klukama tak je sakra těžký. Jsou na tom výborně kondičně, ty zkušenosti samozřejmě tam člověk má, ale je to těžší a těžší a já jsem nesmírně šťastný za celý ten den, za všechny ty zápasy. Já jsem se snažil v každém tom zápase nechat úplně všecko. Počasí.
1: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost a ojediněle přehánky hlavně na horách. Večer pak částečné ubývání oblačnosti. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 7. Povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Přerovsku v Kojtíně na náměstí Edvarda Beneše se střetla dvě osobní auta a opatrně i na Jesenicku u Javorníku havarovalo osobní auto.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pokud možno příjemný podvečer od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. U nás pokračuje povolební speciál, to znamená přinášíme informace o tom, jak se vyvíjí sčítání jednotlivých hlasů v celém kraji, jak to vypadá nejenom co se týče hlasování do nejrůznějších zastupitelstev měst a obcí, ale také máme tu dva senátorské okrsky, ve kterých se letos hlasuje, takže i tyto informace vám samozřejmě v našem vysílání nabídneme. No a už za malou chvíli s Karlem Páralem, politologem z Univerzity Palackého, se podíváme na to, kolik lidí přišlo hlasovat a co nám říkají dosavadní výsledky a hlavně, jestli ta účast je odpovídající. Je nadále co nejpříjemnější poslech od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů.

Helena Vondráčková a Jiří Korn a jejich slunce, na které jsme dnes mohli víceméně zapomenout, protože bylo hodně pod mrakem, na mnoha místech našeho kraje pršelo, no a teď už je tam dokonce tma. Ale to neznamená, že bychom končili náš speciální volební pořad, který potrvá až do 22. hodiny. Průběžné výsledky pomalu naskakují, no a co se z nich dá vyčíst, to mimo jiné probereme i za chvíli s Karlem Páralem, politologem z Univerzity Palackého v Olomouci. Jen co si dáme slavné americké Creedence Clearwater Revival a písničku Bad Moon Rising. Pamatujete Pavla Nováka a asi...

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: Stále sledujeme průběh, teď už ne hlasování, protože už je dohlasováno, ale spíš to, jak se sčítají hlasy, protože dnes ve 14 hodin už se uzavřely volební místnosti a obyvatelé naší republiky volili nové obecní zastupitele a také třetinu senátu. A s Karlem Páralem, politologem Univerzity Palackého, se teď podíváme na to, kolik lidí přišlo hlasovat a co nám říkají dosavadní výsledky. V Prostějově je aktuálně sečteno asi 88% okrsků a zatím uváděná čísla říkají něco o 38%. Nejvíce hlasů zatím nazbíralo uskupení Na rovinu. Druhé je pak hnutí ANO se současným primátorem Františkem Jurou. Jsou tyto prozatímní výsledky dle očekávání nebo tam vidíte něco překvapujícího, Karle?
2: Je tam jasný nárůst toho zřetelně opoziční koalice, tedy Na rovinu, což je koalice taková ta veskrze opoziční, to znamená, máme tam STAN, TOP 09, Zelené. A když se podíváme na srovnání se situací po těch minulých volbách, kdy hnutí ANO bylo opravdu dominantní natolik, že si mohlo v klidu sestavovat tu radniční koalici, tak je to opravdu veliký posun, veliká změna, která se zdá se rýsuje v Prostějově, minimálně co se týče faktického budoucího vítěze voleb. Hnutí ANO je tady zatím na tom druhém místě. Připomeňme ale, že musíme si počkat na konečné výsledky a na počet mandátů, ta jednotlivá uskupení nakonec získají, protože obzvlášť v komunálních volbách, poměrných systémech obecně a komunálních volbách to platí ještě mnohem více. Zdaleka neplatí to, že ten první na pásce takzvaně musí vlastně sestavovat nakonec koalici. Zažili jsme to tady v kraji již mnohokrát, že se spojily ty ostatní strany. Takže záleží na tom, jak budou poskládány ty mandáty.
1: A jaký bude koaliční potenciál těch jednotlivých subjektů asi.
2: Přesně tak, a tady už se začíná rýsovat, že například taková ODS by mohla být tou chtěnou nevěstou, popřípadě možná i další uskupení.
1: Ale můžeme říct, že v Prostějově se asi zatím schyluje asi k největšímu překvapení v našem kraji.
2: Nepochybně, protože například, když se podíváme na Přerov, tak tam to vůbec nevypadá, tam je ta dominance, ano, jasná. Jinde ještě jsou jako těsnější souboje, ale že by to bylo takto v porovnání s minulými volbami, kdy to dosud opoziční uskupení Na rovinu získalo pouhých 6 mandátů, tak to je asi zatím největší změna z těch takzvaně okresních měst, kterou tady máme.
1: A když se podíváme na ty dostupné údaje, jak číst tu účast? Má už smysl srovnávat s minulými volbami nebo musíme počkat na úplnější obraz, až toho bude opravdu víc?
2: Nejlepší je samozřejmě si počkat. To je jako nejistější, protože pak se člověk nemůže blamovat, když něco špatně odhadne. Ale už se nám určitý trend jaksi rýsuje, když průběžně sledujeme stránky statistického úřadu a evidentně nejsme sami, protože před chvílí, když jsem se díval na poslední stav skóre, tak ty stránky byly spadlé, protože asi je těch zájemců více, tak ve většině těch měst zatím se to pohybuje v podstatě na podobné úrovni, jak před těmi 4 lety. Zajímavě tam vypadá Přerov, tam vypadá to na určitý pokles, ale ještě bych si tedy chvilku s dovolením počkal.
1: Dobře, počkáme si, ale pokud v některém městě v regionu přišlo výrazně více nebo méně lidí než před 4 lety, co bychom měli zjistit, než začneme vysvětlovat proč?
2: Může to znamenat například to, že občané v podstatě nechtějí mnoho měnit v té své obci nebo v tom svém městě. Jsou zkrátka trošku i apatičtí vůči té politice právě proto, že tam není jako ta potřeba změny, byla tam třeba malá mobilizace. Ale to záleží zase na konkrétním charakteru té obce. Může to znamenat i pravý opak, to znamená ta apatie může být způsobena určitou jaksi znechuceností v poměrech v té dané obci. Já vím, že to takhle zní trošku paradoxně, že tady hovoříme o dvou opačných pólech, ale tady opravdu, jestli se špatně nějak zobecňuje v nějakých volbách, tak to jsou právě tyto lokální volby. Máme tady v České republice přes 6 tisíc obcí a každá je v tomto úplně jiná a vždycky se musíme podívat prostě na tu konkrétní obec a zanalyzovat si, prostě, co se tam konkrétně děje.
1: A myslíte, že k tomu, že třeba k případné nízké účasti může přispět i to, že některá média vlastně mluvila před volbami o tom, že jsou to v úvozovkách jakoby nějaké ty druhořadé volby, že otázka, jestli má vůbec smysl k těm volbám chodit, zvlášť těch menších obcí, kde třeba jedna ta kandidátka a že se tyhle ty volby tak trošku dehonestovaly v médiích?
2: Tohle to je taková dlouhodobější bolístka, máte naprostou pravdu. Já si myslím, že už to začíná, abych ťal do vlastních řad už i v politologii, kde ty lokální a komunální volby jsou považovány za volby druhého řádu, což není úplně přesné, protože ano, samozřejmě oproti těm parlamentním volbám jakoby nejsou tak důležité v tom prvním plánu, ale stejně jako v těch volbách parlamentních i tady si vlastně voliči volí přímo svoji vládu, byť takovou tu malou vládu. I když je to obec o 50 obyvatelích, tak zvolí si tam toho svého starostu, který jim bude spravovat tu jejich obec, což například vůbec není ve volbách senátních, natož třeba ve volbách do Evropského parlamentu. Takže naopak, toto jsou opravdu jako nesmírně důležité volby a je trošku škoda, že ta účast není ještě vyšší a když už jste také trošku střelil do vlastních řad malinko, tak souhlasím, v médiích by se spíše mělo více zdůrazňovat, že tohle jsou ty volby velmi důležité pro občany. A
1: na ty lidi si totiž mohou doslova a do písmene sáhnout, protože jsou v tom jednom městě. Ty ostatní vidíme v televizi a do Prahy na výlet se nám mnohdy ani nechce.
2: Přesně, je to tak a je to hodně dáno i tím, že ta celostátní média jsou hodně pragocentrická. Čest výjimkám, například Českému rozhlasu, o tom samozřejmě nemusíme diskutovat, ale je to tak. Přečetli jsme si hlavně o tom, jak se bude řešit dopravní situace v Praze. A to není úplně otázka, kterou člověka třeba tady ve Veselíčku nebo v Krčmani pálí.
1: Říká Karel Páral, který je s námi dnes ve studiu politolog z Univerzity Palackého a ještě se neloučíme, protože máme spoustu času a určitě se ještě nad výsledky voleb tady u nás potkáme.
0: Český rozhlas Olomouc a Jirka Matějů.

0: přímo z místa.
1: Lacrosse je stará indiánská hra pocházející z Kanady. Ve 30. letech ji poprvé zkoušeli na našem území skauti a postupně se z ní vyvinul sport, jehož česká podoba se hraje dodnes. Právě před 40 lety vznikla z HECu první oficiální lacrosseová soutěž mezi družstvy tehdejších tábornických oddílů v Zábřeze. Byla první soutěží na Moravě a druhou v celém Československu. Ve vzpomínkách tehdejších účastníků si dřevní doby lacrosse v Zábřeze připomeneme a podíváme se také na to, jak to tam vypadá s lacrossem dnes. V dalším díle cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Jak zní ryze česká lidová písnička a jaké melodie si po staletí zpívali lidé v malebných českých vesničkách a okolních luzích a hájích? Jaké hudební poklady skrývá krajina, kde místo cymbálu udávají krok spíše dudy a klarinety? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás zve na hudební výlet směrem na západ. Zastavíme se totiž přímo pod Klatovskou věží a zaposloucháme se do rázovitosti českého hudebního folkloru. V úterý po 19. hodině s Honzou Jurkem.

0: 18 hodin 30 minut a ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je s dalšími volebními informacemi připraven Martin Dostál.
1: Volby 2026.
2: Konečné výsledky komunálních voleb hlásí například z Moravského Berouna na Olomoucku, kde vyhrála kandidátka Společně pro Moravský Beroun s podporou starostů. V Plumlově na Prostějovsku zvítězili lidovci, v Kostelci na Hané hnutí ANO, v Tovačově na Přerovsku STAN před KDU-ČSL. Do druhého kola senátních voleb v obvodu 63, který zahrnuje Přerovsko a část Novojičínska, mají nakročeno kolegové z rady města Přerova. Současný primátor za ANO Petr Vrána po sečtení 3/4 hlasů vede o desítky hlasů před radním Jakubem Navaříkem za koalici KDU, ODS, STAN a TOP 09. Třetí národní socialista Marek Obrtel už ztrácí více než 20%. V obvodu 66 zahrnujícím Litovelsko a Mohelnicko je v čele současný senátor Marek Ošťádal za uskupení 24/7. Získal více než 35% hlasů. Druhý je stále kandidát ANO Martin Čkurek, třetí Michael Kohajda, rektor Univerzity Palackého, kandidující za lidovce, ztrácí na Škurka už jen 2,5% bodu. Více k senátním volbám už za chvíli s reportérkou Bárou Taševskou.
1: Volby 2026.

0: Martina Bednářová je velmi zkušená parašutistka. Doma má titul mistryně Evropy ve čtyřčlenných týmech. Je to ale také autorka Wind Therapy, rehabilitačně terapeutického cvičení v řízeném proudu vzduchu. Pracuje s vozíčkáři, lidmi po operacích, s Parkinsonovou nemocí nebo dětmi s poruchou autistického spektra. Podrobnosti přidá v rozhovoru s Ditou Vojnarovou v pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Komerčně nejúspěšnějším albem skupiny Cure bylo až to 9. z roku 1992 s názvem Wish. Hned tři výborné singly na čele s Friday I'm in Love znamenaly čelo hitparády v Británii a druhou příčku v Americe, kde navíc deska získala platinu za milion prodaných nosičů. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Cure.
2: Rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Komisaři finišují se sčítáním hlasů v senátních obvodech Litovel a Přerov a za chvíli vám řekneme s Bárou Taševskou podrobnosti po písničce Xindla X.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Olomouckém kraji se v pátek a dnes konaly kromě voleb do obecních a městských zastupitelstev také doplňovací volby do Senátu. Konkrétně šlo o obvody Litovel a Přerov. Aktuální informace o sčítání hlasů tamních voličů má redaktorka Barbora Taševská. Dobrý podvečer.
2: Hezký podvečer. Zatím je v obvodu číslo 66 Litovel sečteno téměř 80% hlasů. Volební účast je tam přes 40%. No a v obvodu číslo 63 Přerov je to podobné. Sečteno je už přes 83% hlasů a volební účast tam dosáhla téměř 42%. Jen připomenu, že pokud žádný z kandidátů nezíská v tomto kole nadpoloviční většinu hlasů, což podle dosavadních výsledků nezíská, budou lidé volit mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty příští týden ve druhém kole.
1: Báro, kdo zatím v obvodu Litovel vede?
2: Tak v Litovli se o senátorské křeslo ucházelo celkem 5 kandidátů. Mezi ty, kteří už nemají šanci uspět, patří od konce Zdeněk Bajl za levici a krajský náměstek Pavel Jelínek za SPD. Na třetím místě se drží rektor Univerzity Palackého Michal Kohajda za KDU ČSL. No a na prvních dvou místech jsou krajský náměstek Martin Škurek z Hnutí ANO se ziskem přes 28% hlasů a dosavadní senátor Marek Ošťádal za Hnutí 24,7, který má zatím přes 35%. To, že Michal Kohajda za první dvojici zaostává, není podle politologa Karla Párala z Univerzity Palackého překvapující.
3: Pan rektor Kohajda měl těžké soupeře, nebo má těžké soupeře v tom smyslu, že Marek Ošťádal je dosavadní senátor a je to typ toho kandidáta, který může získávat hlasy od skupin voličů, které můžou být blízké právě i rektoru Kohajdovi. A zase naopak ve vztahu ke kandidátovi Škurkovi, tam je zajímavost, že oba dva jsou z akademického prostředí, dokonce z téže fakulty právnické. Navíc ten kandidát Škurek má také určité renomé i v oblasti, řekněme, sociálních služeb a dalších věcí. Takže on opravdu má dva velmi těžké protikandidáty, byť ta jeho podpora od těch jeho uskupení je značná a samozřejmě to postavení rektora zaručuje velmi zajímavou pozici.
1: Tolik komentář Karla Párala k situaci na Litovelsku. No a Báro, jaké jsou průběžné výsledky na Přerovsku?
2: Tak na Přerovsku se o hlasy lidí ucházeli celkem 4 kandidáti. Už teď je jasné, že dostatek hlasů na postup do druhého kola nezíská ani Dan Chromec z SPD a ani Marek Obertel z České strany národně sociální. Na prvních dvou místech se odehrává ale těsný souboj mezi Jakubem Navaříkem z ODS a dosavadním primátorem Přerova Petrem Vránou z Hnutí ANO. Tito dva kandidáti se tedy příští týden utkají ve druhém kole.
1: Zatím to tedy vypadá, že do druhého kola postoupí dva kandidáti Hnutí ANO. Máme už nějaké ohlasy?
2: Je to tak, jak v Litovli, tak v Přerově by podle dosavadních výsledků postoupili do druhého kola kandidáti Hnutí ANO. Jestli ty aktuální zisky hlasů Hnutí považuje za úspěch, jsme se zeptali krajského předsedy Hnutí a hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka.
4: Nevěděl jsem, jaké budou výsledky, hlavně na Přerově. Bylo zřejmé, že jsou tam dva kandidáti, kteří jsou horcí kandidáti. To znamená jak kolega Navařík, tak kolega Vrána. To si myslím, že tam je to naprosto tak, jak to asi předpovídal každý. Možná tam mohl být mezi nimi třeba nějaký větší rozdíl, ale tady už to podle těch výsledků vypadá, že oba dva jdou do toho druhého kola. Pokud se do druhého kola dostanou oba naši kandidáti, tak za to budu velmi rád. No a máme týden na to, aby jsme pilně pracovali jako včeličky a pokusili se třeba v tom druhém kole zvítězit.
1: To byl tedy krajský předseda Hnutí ANO Ladislav Okleštěk. Sčítání hlasů a výsledky budeme samozřejmě dále sledovat i v našem vysílání, kde s námi byla teď Barbora Taševská. Díky za informace.
2: Naslyšenou.
0: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

Stínu Kapradiny zpívala Jana Kratochvílová. Vy nadále posloucháte speciální volební vysílání Českého rozhlasu Olomouc, kde vás informujeme, jak to vše průběžně vypadá v našem kraji, abyste měli ty nejčerstvější informace. Ale krom toho samozřejmě neopomíjíme i další zprávy, jakože v Jeseníku začala oprava jedné z důležitých ulic. Už za pár minut ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Komunální volby v Prostějově vyhrálo opoziční hnutí Na rovinu. V Jeseníku pokračují s obnovou sídliště. Brokoví Střelci, Hrdličková a Lipták získali na mistrovství Evropy bronz. Zítra má být proměnlivo oblačno, teploty do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Rámková.
2: Volby 2026.
4: Volby do městského zastupitelstva v Prostějově vyhrálo opoziční hnutí Na rovinu se ziskem 32,2%. Druhé hnutí ANO současného primátora a senátora Františka Jury zaostalo o téměř 7%. Třetí v Prostějově skončila ODS a nezávislé osobnosti. Čtvrté je PVčko a pátá SPD. 5% hranici překročil i Prostějov 2.0. V Přerově jsou sečteny 2/3 hlasů, s velkým náskokem vede hnutí ANO před ODS, změnou pro Přerov a společně pro Přerov. V Šumperku vede hnutí ANO před nezávislou volbou a v Jeseníku je po sečtení 70% ve vedení kandidátka Jeseník srdcem před uskupením pro Jeseník.
3: V Jeseníku začala rekonstrukce Tkalcovské ulice. Práce souvisí s revitalizací sídliště pod Chlumem. Ulice by měla zůstat po většinu doby oprav průjezdná, doplňuje mluvčí radnice Markéta Kaňová.
5: Úplné uzavírce dojde podle zhotovitele stavby až při pokládce asfaltu.

0: plánovaná přibližně na konec října a o konkrétním termínu budeme informovat. Práce začaly tento týden a zahrnou výměnu obrub, předlážení chodníků a tedy položení nového asfaltového povrchu.
1: Dnes je Světový den duševního zdraví. Připomíná důležitost otevřené debaty o psychických potížích. S nimi se v Česku potýká každým rokem víc lidí. Podle psychiatrické společnosti dlouhodobě přibývá hlavně dětí a dospělých. První a rychlou pomoc by měla nabídnout krizová centra. Ta fungují zatím jen ve větších městech. Péče by ale měla být dostupná stejně ve všech regionech, řekl Českému rozhlasu Tomáš Kašpárek z České lékařské komory.
2: Krizová péče může fungovat jako takový filtr, který řekne, vy potřebujete službu spíš podpůrného charakteru a ta je tady a tady a na ní se obraťte, anebo řekne, vaše potíže už jsou závažnějšího charakteru, bylo by potřeba, aby se o ně staral odborník.
1: Do zítřka potrvá v Olomouci podzimní flóra. Výstavu ovoce a zeleniny doprovázejí zahradnické trhy a festival gastronomie a nápojů Olima. Podzimní výstavu flóra každoročně navštíví zhruba 20 000 lidí. Hlavní letošní expozici vytvořila floristka Klára Franz Vavříková. Pojela ji jako krajinu, ve které návštěvníci procházejí údolími mezi kopci, vytvořenými z ovoce, zeleniny a květin. Sport. Zina Hrdličková a Jiří Lipták získali na mistrovství Evropy v brokové střelbě bronzovou medaili v olympijské disciplíně trap smíšených dvojic. Čeští reprezentanti v Aténách suverénně vyhráli kvalifikaci, ve finále ale nestačili na Slováky a vítězné Rusy. Počasí. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost a ojedinělé přehánky, hlavně na horách. Večer pak částečné ubývání oblačnosti. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 7, povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Přerovsku v Kojetíně na náměstí Edvarda Beneše se řeší nehoda dvou osobních aut a opatrně i na Jesenicku u Javorníku havarovalo osobní auto.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: I nadále co nejpříjemnější poslech vln Českého rozhlasu Olomouc, který pokračuje ve svém speciálním volebním vysílání. Přinášíme vám informace o tom, jak dopadá průběžné sčítání hlasů. Už jsme slyšeli, jak dopadly volby v Prostějově, kde to bylo velké překvapení, ale i taková se dají od dnešního dne očekávat. No a jak vypadá situace v Olomouci, tak na průběžné výsledky se podívám s politologem z Univerzity Palackého Karlem Páralem už zhruba za 10 minut. Příjemný poslech od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: Ve studiu je s námi opět politolog z Univerzity Palackého Karel Páral, se kterým se podíváme na průběžné výsledky hlasování v Olomouci. Jen připomeňme, že svůj post obhajuje primátorka Miroslava Ferancová z Hnutí ANO. Karle, kolik lidí přišlo hlasovat a co nám říkají dosavadní výsledky?
2: Zatím není ještě úplně sečteno, takže ta volební účast zatím vypadá o něco nižší než před 4 lety, ale není tam jaksi velký výkyv, ale bude to zřejmě méně.
1: A co ty dosavadní výsledky?
2: Dosavadní výsledky, tak nejdůležitější informace pro nás je ta, že Hnutí ANO už po čtvrté za sebou se stane vítězem komunálních voleb v Olomouci evidentně. Byť je tam určitý pokles mandátů, zatím se to tak rysuje, vypadá to zase, nemáme ještě výsledky konečné, ale vypadá to, že bude mít tak třeba o 3 mandáty zhruba méně. Co je velkým skokem, velkou změnou ve výsledcích, tak je bezesporu výsledek Hnutí STAN. Ti měli v minulých volbách navíc ještě v koalici se Zelenými a s dalšími osobnostmi výsledek v podstatě velmi upachtěný, těsný. Teďka mají suverénně druhé místo, zatím podle dosavadních výsledků se blíží 20% k nějakým 9 mandátům, takže obrovský úspěch. Tady vidíme trošku trend i v některých ostatních obcích a v poměrně výrazné kampani Hnutí STAN, kterou vedlo a v určitém vlivu i té celostátní politiky, kdy to Hnutí STAN se nám profiluje jako zásadní opoziční uskupení. Ale je tady i druhá věc, evidentně se podařilo najít dobrého lídra, kterým se stal tady Marek Zelenka a uměl evidentně voliče přesvědčit. Další výsledky jsou zajímavé pro nás v tom a zároveň maličko nepřehledné, že tady máme řadu těch uskupení vlastně stejných se zatím celkem podobnými výsledky, avšak v jiných koalicích. Takže se to zatím hůře vlastně odečítá. Uvidíme potom vlastně při konečném součtu, které ty skutečně ty jednotlivé strany vlastně obsadí z těch jednotlivých koalic ty mandáty v zastupitelstvu. Avšak máme tady hnutí pro Olomoucké, které se vlastně drží na těch svých pozicích a dosud koaliční máme tady také společně, čili tato specificky olomoucká hnutí si podržela tu svoji pozici, dále ODS mírně oslabila, ale minule byla v koalici Spolu s Lidovci a s TOP 09, takže tam došlo k přeskupení a stejně jako ODS i Lidovcům se podařilo vlastně podařil se velmi dobrý výsledek na to, že kandidovali vlastně samostatně.
1: Dá se v tuto chvíli nějakým způsobem, protože už to víme, že pravděpodobně zvítězí ANO, že jeho koaliční partneři, kteří jsou s ním v tuto chvíli ve vedení města, své výsledky z loňska potvrdili. Dá se spekulovat, jak by mohlo vypadat vedení města tedy pro ty následující 4 roky, zůstane de facto status quo?
2: Spekulovat se dá, ale je to opravdu problematické vzhledem k tomu počtu subjektů, kterých my tady máme nějakých 12, jestli správně přesně počítám, tak. Právě kvůli těm koalicím. Je to velmi rozdrobené a tím, že se to vlastně přeskupilo, že například dosavadní koaliční Piráti dali najevo spíše takový více opoziční postoj tím, že se spojili se Zelenými a Stop 09, tak tím hůř se to předvídá. Tady se jeví dva takový zásadní spojenci, kteří spolu vládli už po dvě volební období, a to je hnutí ANO teď to bude znít zajímavě Společně se Společně. A to trošku, zní to cimrmanovsky, ale toto hnutí mělo velmi důležitou pozici v tom, že jejich lídr v podstatě nám tady sestavoval rozpočet města. A pak tady, pokud bychom to brali tak, že tato dvě hnutí budou kooperovat, tak tady pak máme celou řadu dalších možností. Máme tu třeba právě ODS a KDU-ČSL, kteří už si také vyzkoušeli vládou z hnutí ANO v tom předcházejícím volebním období, a teď tam je zase určitý hlad od nich nepochybně potom vrátit se na tu radnici. Ostatně lídr lidovců Matouš Pelikán už na té pozici byl. ODS naopak má takový omlazený tým, nicméně když se podíváme zase na preferenční hlasy, tak tam to zase vypadá trošičku jinak. Je to tedy jaksi velmi složité, a pozor, může tady teoreticky nastat varianta jiná, která tady byla před 12 lety, a to, že se obejde vlastně vítěz voleb.
1: To by se obejde to vedení bez vítěze voleb?
2: Ano, že se koalice může sestavit bez vítězného hnutí ANO. Zatím to vypadá tak, bavíme se v teoretických dimenzích, ale když se podíváme na pravděpodobné počty mandátů, tak by to také pravděpodobně vycházelo. Neboli spekulovat teď je velmi obtížné i pro protřelé spekulanty a sázkaře.
1: Dobře, což rozhodně nejsme, a tak to necháme na ta povolební vyjednávání, a samozřejmě věřím, že ještě nějaké informace do vysílání dostaneme. Zatím tedy v Olomouci situace nepříliš jiná oproti tomu stávajícímu stavu z předchozího období, ale uvidíme. Kde se ale hodně vše měnilo, tak to je v Prostějově, a právě do Prostějova tam se za chvíli budeme snažit dovolat a zjistit ty aktuální informace a jaká tam panuje atmosféra. Pro tuto chvíli Karlovi Páralovi, politologovi Univerzity Palackého v Olomouci, díky za informace, a myslím, že se ještě pořád nevidíme naposledy dnes večer.
2: Těším se na slyšenou ve večerních hodinách.
0: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: Vítězem komunálních voleb v Prostějově, kde byly hlasy sečteny vůbec jako první v Olomouckém kraji, se stalo doposud opoziční uskupení Na rovinu. Lídrini Janu Jílkovou teď zdravím na telefonu. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, zdravím vás všechny.
1: Samozřejmě obrovská gratulace, protože je to husarský kousek. Co vy říkáte na výsledek voleb?
2: No, my vám jednak děkujeme za tu vaši gratulaci, moc si toho vážíme a hlavně strašně jsme překvapení. My jsme porovnávali výsledky s rokem 22, tam je opravdu propastný rozdíl a musím říct, že jsme nepředpokládali, že to takto dopadne a že vyhrajeme. A strašně moc děkujeme lidem v Prostějově za to, že nám dali důvěru, že nám věří a že se to promítlo právě do těch výsledků.
1: Stali jste se vítězi voleb, ale to je jenom ten první krok, co vás tedy teď čeká?
2: Přesně tak. To je ta první fáze, ta velká radost, ale teď nastává ta druhá fáze a to je povolební vyjednávání. Takže my teď právě v těchto okamžicích budeme začínat teprve ta povolební vyjednávání. Jsme teď na té startovací čáře, ještě vůbec nic není domluveného a teď nás čeká, řekla bych, dlouhá noc, možná i následující dny, hodiny, těžko říct.
1: Ono to samozřejmě v těch povolebních vyjednáváních není úplně jednoduché, přesto máte už nějaké tipy, s kým si myslíte, že by to eventuálně šlo, nebo naopak?
2: No, teď právě jdeme se všichni poradit, jakým způsobem budeme pokračovat. Máme určitě jasnou představu, s kým nepůjdeme, ale já v tuto chvíli nemůžu bohužel nic ještě veřejně říkat, takže se omlouvám.
1: To asi chápeme, každopádně vám tedy ještě jednou gratulujeme a ten horizont, kdyby se mohla nějaká jednání uskutečnit a kdyby se to mělo podařit, vidíte v řádu hodin anebo spíš dní?
2: Já si takhle, v roce 22 to dopadlo tak, že se nám neozval nikdo a to jsme byli druzí, takže tam to bylo velmi rychle, to bylo v řádu minut, ale tady si troufám říct, že třeba opravdu v řádu hodin anebo během zítřka už bychom mohli vědět, těžko říct, uvidíme.
1: Tolik vítězka voleb v Prostějově, lídrině uskupení Na rovinu Jana Jílková. Moc díky za informace a ať se i nadále daří. Naslyšenou.
2: Děkujeme vám. Naschledanou.
0: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi. Přímo z místa.
3: Lacrosse je stará indiánská hra pocházející z Kanady. Ve 30. letech ji poprvé zkoušeli na našem území skauti a postupně se z ní vyvinul sport, jehož česká podoba se hraje dodnes. Právě před 40 lety vznikla z HECu první oficiální lacrosseová soutěž mezi družstvy tehdejších tábornických oddílů v Zábřeze. Byla první soutěží na Moravě a druhou v celém Československu. Ve vzpomínkách tehdejších účastníků si dřevní doby lacrosse v Zábřeze připomeneme a podíváme se také na to, jak to tam vypadá s lacrossem dnes. V dalším díle cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
4: Lidové zvyky a obyčeje, slavnosti i tradiční řemesla. Co všechno patří k nemateriálnímu kulturnímu dědictví a jak ho uchovat pro další generace? O tom si budeme povídat s Andreou Mrkusovou, vedoucí regionálního pracoviště pro nemateriální kulturní dědictví Olomouckého kraje. Poslouchejte ve středu krátce po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

Katie Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: 19 hodin a 30 minut nadále posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, náš speciál, volební speciál, a s dalšími aktuálními informacemi je ve studiu Martin Dostál.
1: Volby 2026.
2: V senátních volbách v obvodu Litovel zbývá sečíst necelých 10% hlasů. Účast tam zatím těsně překračuje 40%. Za postupem do druhého kola míří stávající senátor Marek Ošťádal, který má náskok 3,5% před kandidátem ANO Martinem Škurkem. Třetí Michal Kohajda za ním zaostává o necelá 2%. Také v přerovském senátním obvodu je spočítáno už více než 90% hlasů a stále tam sledujeme velmi napínavý souboj. V tuto chvíli se na první místo dostal Jakub Navařík z ODS. Od druhého Petra Vrány, primátora Přerova za ANO, jej dělí ale jen necelých 50 hlasů. A pojďme ještě k obecním volbám. V největší obci v našem kraji, tedy největším sídle bez statusu města, v Hlubočkách na Olomoucku s více než 4000 obyvateli, došlo prakticky k remíze mezi dvěma hnutími s podobnými názvy. Spojené Hlubočky nezávislá volba vyhrálo se ziskem 24% a druhé Spojené Hlubočky nestraníci získali 23,9%, tedy v těch absolutních číslech o 13 hlasů méně. Průběžné výsledky voleb ve vaší obci najdete na webu irozhlas.cz.
1: Volby 2026.

0: Skupina The Stylist se zpěvačkou Tonyou Graves vznikla už v roce 2009, kdy vydala debutové album, ale záhy se rozpadla. Loňské koncerty však ukázaly, že zájem o kapelu je, což se potvrdilo i v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Tony Graves and the Stylists.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Jak jsme na tom s kvalitou zeleně ve městech? Kdy se smí provádět kácení a ořez dřevin? Co je to období vegetačního klidu? Proč jsou i staré stromy s dutinami důležité? A jak vytvořit prostor pro život a vhodný úkryt živočichům a ptákům, kteří s námi ve městech sdílejí životní prostor? Téma další dobré rady Českého rozhlasu Olomouc otevřeme s odborníkem na přírodu, zoologem a ornitologem Evženem Tošinovským v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: S politologem z Univerzity Palackého Karlem Páralem se teď podíváme na průběžné výsledky hlasování v Šumperku. Jen připomeňme, že svůj post obhajuje primátor Miroslav Adámek z Hnutí ANO. Jaká je tedy prozatímní účast a co nám říkají dosavadní výsledky, Karle?
2: Tak účast se nám pohybuje kolem těch 38%, takže uvidíme, nevím, že tam je malý pokles, ale není to nějaký velký rozdíl proti té minulé účasti, tam pak budeme porovnávat tu celkovou účast, jaké tam jsou trendy. Zajímavý je samozřejmě výsledek a to jest, ten jest takový, že Hnutí ANO obhájilo prvenství, tedy v čele se starostou Adámkem, ale podobně jako v některých jiných městech je tam určitý pokles. Zatím to vypadá, že to procentuálně bude o 4 a více procent méně. To znamená, z těch původních 10 mandátů se nám Hnutí ANO v Šumperku jaksi stenčí ten počet mandátů a vzhledem k tomu, že vládli Hnutí ANO dosud v koalici se Šumperáky a vlastně s ODS, tak se ta koalice bude muset nutně proměnit, neboť pokud se správně dívám, ODS nepodařilo probojovat do zastupitelstva, nedostali se přes 5% hranici, takže to je důležitá informace, velmi špatný výsledek občanských demokratů.
1: Co ještě bychom mohli zmínit, co se týče výsledků v Šumperku? Je tam nějaké překvapení, kromě toho, co už jsme stačili říct?
2: No, já bych řekl, že na druhém místě se tam vidíme, nárůst u tedy nezávislé volby a to zase vytváří poněkud jaksi novou situaci potom pro ta koaliční vyjednávání. Samotného mě pak bude zajímat a s napětím budu poslouchat vyjádření tedy starosty Adámka, na jakém půdorysu chtějí ta jednání vést a uvidíme, jak to bude sedět ohledně počtu mandátů a zapadat dohromady.
1: Takže vlastně je to opět situace, kdy těžko říct, jak ta situace bude vypadat. Nedá se asi predikovat, že by se to mohlo udržet, respektive už se to asi neudrží v tom stávajícím módu, protože pokud ODS nezíská v Šumperku žádná křesla zastupitelů, tak zůstane mimo hru a tím pádem bude nutné tu koalici sestavovat nějakým novým způsobem, tedy myslím tím koalici, která povládne nakonec v Šumperku v následující 4 letech. Máš pocit, že se tam dá něco říct, jak by to teoreticky mohlo vypadat, nebo je to zatím předčasné?
2: Já v tomto se teď příliš neodvážím spekulovat, protože zvláště tady v obci tohoto typu může být těch možností celá řada. Takže já bych si počkal teď na to, s čím vlastně přijde to vítězné uskupení.
1: Takže necháme se překvapit a vypadá to, že každopádně minimálně tahle ta noc, ale pravděpodobně nejenom tahle ta noc, bude ještě hodně napínavá, protože se nám to malinko mění, ty poměry, a to vlastně nejenom v jedné oblasti našeho regionu. S Karlem Páralem jsme se podívali na aktuální průběžné výsledky hlasování v Šumperku.
0: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Boty proti lásce zpívala Ivone Přenosilová. Za 8 minut tu bude 20. hodina večerní, ale naše speciální povolební vysílání Českého rozhlasu Olomouc pokračuje i nadále. Zháníme pro vás vyjádření, pokud možno, co největšího množství subjektů, které se letošních voleb účastnili. Takže až do 22. nás poslouchejte.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Jednání o koalice v Prostějově začne ještě dnes. Větrníky u Kojetína podle odborníků nenaruší výhledy z památek v Kroměříži. Judista Krpálek vyhrál na mistrovství světa zápas o bronz. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost a maximálně 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková.
1: Volby 2026.
2: Komunální volby v Prostějově vyhrálo uskupení Na rovinu. Hnutí ANO, které ve městě vládlo 8 let, skončilo na druhém místě a přišlo ve srovnání s předchozími volbami o 3 křesla v zastupitelstvu. Pokračuje primátor města a lídr hnutí ANO František Jura.
3: Tak samozřejmě pro nás je to porážka, je to zklamání, prostě, ale musíme respektovat voliče, takže je to tak. Těžko se mě o tom mluví, my si to musíme ještě rozebrat všechno, ale prostě skončili jsme druzí, prohráli jsme volby a tak to prostě je.
2: Vyjednávat podle něj začnou zástupci hnutí ANO ještě dnes. Setkat se chtějí se současnými koaličními partnery, tedy ODS a hnutím PVčko. Podle lídrině vítězného hnutí Na rovinu, Jany Jílkové, je volební výsledek odrazem, jakým způsobem ANO v Prostějově vládlo.
0: Projekt větrných elektráren u Kojetína na Přerovsku má nový posudek vlivu na životní prostředí. Odborníci v něm odmítli, že by stavby narušily výhledy z arcibiskupského zámku v Kroměříži. Celkem 3 větrníky mají stát mezi obcemi Popůvky a Kovalovice u Kojetína na Přerovsku a také na území obce Věšky na Kroměřížsku. Někteří obyvatelé jsou proti a sepsali petice. Výhrady má i obec Křenovice, naopak město Kojetín projekt podporuje. Karlovice na Bruntálsku získali nový humanitární přívěs. Vedení obce ho předá hasičům na začátku příštího roku. Tamní radnice se rozhodla vůz pořídit na základě zkušeností po předloňské povodni. Na nákup Karlovicím přispěla organizace Člověk v tísni.
4: Humanitární přívěs může nahradit hygienické zázemí při mimořádných událostech, kdy nefunguje kanalizace ani vodovodní řád. Součástí vybavení

0: Vytápění bude taky nafukovací stan s vytápěním a zařízením na výdej teplého jídla i pití. Stan půjde využít jako nouzová noclehárna z lehátky a spacáky z Karlovic. Adam Tomáš, Český rozhlas. Sport.
1: Judista Lukáš Krpálek vybojoval svou šestou medaili z mistrovství světa. Baku získal v kategorii nad 100 kg bronz, když v posledním zápase porazil dvěma budovanými technikami Fina Puma Leinena. Pro Krpálka je to jeden z největších vrcholů úspěšné sezóny.
2: Vybojoval jsem prostě z dvou obrovských vrcholů, z mistrovství Evropy stříbrnou medaili, z mistrovství světa bronzovou medaili. Podařilo se mi vybojovat pátý místo na Grand Slamu, který byl prvním nominačním turnajem směrem k olympiádě. Ta sezona pravděpodobně ještě není ukončená, ale už teď to bylo něco nádherného a určitě bych v tom chtěl pokračovat. Počasí.
1: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost a ojedinělé přehánky hlavně na horách. Večer pak částečné ubývání oblačnosti. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 7. Povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D46 u Olšan u Prostějova směr Olomouc stojí porouchané osobní auto. Projíždíte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nadále posloucháte Český rozhlas Olomouc a povolební speciální vysílání, které poběží až do 22. hodiny. V této hodince bychom se rádi věnovali Přerovu a spojili se s někým i přímo z města. No a také bychom rádi probrali trošku víc situaci v Šumperku, která tam nastala. I nadále vydržte s námi. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám co nejpříjemnější poslech přeje Jirka Matějů.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: Už jsme se v našem speciálním vysílání podívali na to, jak dopadají, anebo už třeba i dopadly výsledky v Prostějově a také v Šumperku. No a teď je čas se s politologem z Univerzity Palackého Karlem Páralem podívat na průběžné výsledky hlasování v Přerově. Tam to vypadá poměrně jednoznačně, Karle, je to tak?
2: Je to tak, lepší slovo než jednoznačně, pro tento volební výsledek se snad ani najít nedá. A pokud Andrej Babiš nemá vždy důvod k velkému jásotu v některých městech, kde třeba hnutí ANO trošku oslabilo, tak tady v Přerově naopak budou protagonisté hnutí ANO nepochybně pochváleni, protože to je opravdu drtivé vítězství. Hnutí ANO má teď, když je sečteno zhruba těch 90% hlasů, takže upozorňuji, nejsou to ještě konečné výsledky, ale pohybuje se to nad 38%. To znamená, že hnutí ANO nejenom, že udrželo svoji pozici, ale dokonce si polepší, protože má nějakých téměř 5% navíc, to vypadá oproti minulým volbám, což se projeví samozřejmě i na vyšším počtu mandátů. Zatím to vypadá na nějakých 16 mandátů, když si vezmeme, že celkový počet křesel v zastupitelstvu je 35, tak to je opravdu velmi pěkný výsledek. Ale nejenom to. Dosavadní koalice, připomeňme, se skládala tedy z hnutí ANO, z občanských demokratů, KDU, ČSL, TOP 09 a právě i ODS, která, jak jsme tady už několikrát dnes zmiňovali, v některých městech opravdu oslabila, někde se dokonce nedostala do zastupitelstva, tak tady si vypadá to také mandátově polepší o jeden mandát. To znamená, vypadá to z 5 na 6 mandátů. Přesně tak. Takže zároveň z té koalice se tam udrželi i lidovci, kteří vlastně sice jak byli jakoby s podporou jejich to hnutí, ale také vlastně tedy v tomto smyslu se udrželi. Vypadá nám tam, vypadá to, že TOP 09, ale jinak to v podstatě ty ostatní subjekty, můžeme se vlastně bavit o těch číslech, ale aniž bychom chtěli radit, co dělat dál hnutí ANO v Přerově, tak ten výsledek je pro ně tak jednoznačný, že v podstatě jim stačí utvořit vlastně dvojkoalici.
1: Což znamená, že ta další 4 léta v Přerově v podstatě budou navazovat na tu současnou situaci. Není důvod cokoliv měnit a evidentně i lidé jsou spokojení.
2: Vypadá to tak, protože když vlastně tato spolupráce ANO a ODS bude zachována, tak nejenom, že to znamená určitou kontinuitu a nějakou zajetou spolupráci, ale je to naprosté respektování vůle voličů.
1: Říká Karel Páral, se kterým jsme probírali situaci v Přerově. No a hned po písničce se do Přerova zase vrátíme, protože se spojíme s vítězem, tedy s lídrem hnutí ANO, Petrem Vránou, na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc a Jirka Matějů.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: Jak jsem slíbil, vydáváme se do Přerova, kde vítězem komunálních voleb bude hnutí ANO, když po součtu zhruba 90% hlasů mají více než 38%. Po telefonu teď zdravíme dosavadního primátora Petra Vránu. Dobrý večer.
2: Krásný dobrý večer vám i posluchačům.
1: Samozřejmě řečeno sportovní terminologií, říká se, něco vyhrát je super, ale mnohem důležitější je obhájit. Takže velká gratulace, protože vy jste obhájili opravdu ve velkém stylu, dá se říct. Spokojenost?
2: Mockrát děkuji za gratulaci, určitě maximální spokojenost. My jsme si říkali, že bychom byli rádi, kdyby se nám podařilo obhájit stejný výsledek, a zatím to vypadá, že bude nějaký procento možná nahoru, takže pro nás určitě úspěch.
1: Nějaké procento nahoru by tam asi opravdu mělo být. Co vás teď aktuálně čeká? Protože, jak se říká, člověk si může ťuknout tím šampaňským, ale zase honem do práce.
2: Co nás čeká? Čeká nás vyjednávání, protože samozřejmě chceme vyjednat koalici takovou, aby byla funkční, aby byla stabilní, a budeme tedy jednat se všemi zastupitelskými kluby nebo zástupci zastupitelských klubů, kteří se dostali do zastupitelstva.
1: Dalo by se i říct, že byste mohli vlastně tu současnou koalici na ní jakýmsi způsobem navázat? Máte už nějaké signály nebo zatím ne?
2: Zatím nemám žádné signály, protože jsme ještě neabsolvovali vůbec žádnou schůzku. Čekáme, až bude sečteno 100%, a pak se budeme bavit. Moje ambice je, že bychom se sešli se stranami podle jejich velikosti jako toho úspěchu. To znamená, že to teď vypadá na ODSku, že bychom se s nimi poprvé jako první jednali.
1: A uvidíte teprve potom pravděpodobně i se všemi ostatními, předpokládám.
2: Určitě se všemi, jak jsem říkal, se všemi budeme jednat.
1: Vy budete také jedním z postupujících do druhého kola senátních voleb v obvodu Přerov spolu s Jakubem Navaříkem. S čím půjdete do druhého kola těch senátních voleb?
2: Nemyslím si, že půjdu s něčím převratným. Půjdu do kontaktní kampaně, tak jak jsem udělal poslední dva měsíce. To znamená, že půjdu mezi lidi, budu se s nimi bavit, budeme si vysvětlovat různá témata, tak uvidíme.
1: A jak vidíte svého soupeře Jakuba Navaříka?
2: Tak samozřejmě kolega Navařík, který má za sebou uskupení ODS, KDU, Topku a STAN, tak samozřejmě to pozadí politické je dost mocné, takže uvidíme.
1: Každopádně gratulujeme ještě jednou k tomu vítězství ve městě a pravděpodobně se uslyšíme ještě i co se týče ohledně senátních voleb. To byl Petr Vrána, lídr hnutí ANO, které vyhraje volby v Přerově, protože po součtu necelých 90% hlasů má více než 38%. Díky za to, že jste byl s námi ve vysílání. Naslyšenou.
2: Děkuji, přeji pěkný večer. Naslánou.
0: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: 20 hodin 30 minut s aktuálními povolebními informacemi je ve studiu Českého rozhlasu Olomouc Martin Dostál.
1: Volby 2026.
2: Po volbách do obecních zastupitelstev zbývá v Olomouckém kraji sečíst poslední okrsky. Spočítáno už je třeba v Šumperku, kde v těsném souboji zvítězilo hnutí ANO se ziskem 26,2%. Druhá skončila nezávislá volba ze ztrátou 0,5% bodu. Shodně získali 8 mandátů 27 členem zastupitelstvu. Na třetím místě se umístil STAN ze 4 mandáty, Šumperáci se 3 a po dvou zastupitelích budou mít SPD a Srdcem pro Šumperk. Účast v komunálních volbách v Olomouckém kraji dosáhla na 48%. Stejný je i celorepublikový průměr. V rámci kraje byla nejvyšší účast na Jesenicku a Šumpersku, kde přišla polovina oprávněných voličů. Nejmenší zájem byl o hlasování na Olomoucku, necelých 46%. Nejnižší účast byla v Oskavě na Šumpersku a v Určicích na Prostějovsku, pouze 27%. V Bystročicích na Olomoucku, kde kandidovali jenom dva subjekty, vyhrála drtivě KDU-ČSL, získala 92% hlasů a v sedmičlenném zastupitelstvu tak zasedne 7 lidoveckých kandidátů. Podobným způsobem zvítězilo také Sdružení nezávislých kandidátů v Horní Loděnici.
0: No a jak jste mohli sami slyšet, v Šumperku to vlastně skončilo remízou a tak už za pár minut se v našem vysílání spojíme s lídrem hnutí ANO, kterým tam je Miroslav Adámek.
1: Volby 2026.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: Vydáváme se do Šumperku, kde se do zastupitelstva dostalo 6 uskupení, z toho 2 vítězná se stejným počtem 8 křesel v zastupitelstvu, a to Nezávislá volba a Hnutí ANO. A s lídrem Hnutí ANO Miroslavem Adámkem jsme teď ve spojení. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Tak jaké to pro vás je, protože nemám pocit, že by tohle toto bylo asi vítězství, ke kterému se dá gratulovat.
2: Pane redaktore, čtete to moc dobře a děkuji, že negratulujete, protože my jsme vlastně v posledních volbách získali 10 mandátů, takže když to srovnám s posledním obdobím, tak my jsme tratili a myslím si, že to vítězství pro nás určitě není.
1: Přesto, co říkáte tomu výsledku voleb, a asi to budete nějakým způsobem analyzovat, proč k tomu došlo, nebo jak to vypadá aktuálně?
2: Určitě. Analyzovat to budeme, nejsem schopen teď ještě říct, proč se to tak stalo, čím jsme třeba pokazili kampaň, čím jsme měli oslovit voliče víc. Určitě je potřeba pogratulovat Nezávislé volbě, to je jednoznačné, protože to je vlastně skokan letošních voleb ze 4 mandátů na 8, takže to je potřeba uznat i to, že prostě nějakou práci a oslovení voličům udělali ze všech uskupení nejlíp, když to řeknu takhle. No a teď nastanou vlastně ty přepočty s tím, že se budeme domlouvat, kdo s kým případně je ochoten jít do koalice, kde jsou programové průniky, a kdo s kým případně nemůže spolupracovat.
1: Myslíte si, že byste se mohli domluvit s tím druhým v úvozovkách vítězem, tedy Nezávislou volbou, Nezávislými?
2: Já určitě nechci říkat dopředu, že se nedokážem domluvit s druhým v pořadí, ale pokud bych měl jenom říct, tak jak probíhala vlastně předvolební kampaň, tak to vidím jako málo pravděpodobné.
1: Přesto asi ta jednání budou, očekáváte, že budou složitá s ostatními subjekty?
2: Myslím si, že složitá určitě budou, i když bychom to úplně zjednodušili, pane redaktore, tak ta volební matematika říká s tím, že je to 14 na 13 jakoby mandátů, minimálně když budeme brát ty rozdíly, takže tím pádem by se dalo říct, že Nezávislá volba bude mít lepší pozici než my při vyjednávání.
1: Dobře, takže aktuálně to vidíte takhle, já vám moc za to děkuji. Miroslav Adámek, lídr Hnutí ANO v Šumperku. Přeju vám, ať tu noc zvládnete, protože není to jednoduché určitě teď všechno promýšlet a hlavou se to bude honit. Mějte se hezky.
2: Děkuji moc. Mějte se pěkně, přeji vám pěkný večer vám i vašim posluchačům. Naschledanou.
1: No a my se už za malou chvíli spojíme s tím druhým vítězem voleb, nebo s prvním, záleží na vás, z jakého pohledu to berete, lídrem Nezávislé volby Martin.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zůstáváme na Šumpersku. Před chvílí jsme měli ve vysílání lídra ANO, pana Adámka, a teď máme lídra nezávislé volby Martina Kuchtíka, která získala stejně jako hnutí ANO 8 křesel v tamním zastupitelstvu. Přeji dobrý večer.
2: Dobrý večer vám i posluchačům.
1: Dá se říci, že zatímco pan Adámek to rozhodně jako nějaké vítězství nebral, spíš možná jako Pirhovo, tak ve vašem případě to vítězství je, anebo jste očekávali ještě lepší výsledek?
2: My jsme s tímto výsledkem moc spokojení a považujeme ho za vítězství. Jsme moc rádi, že kampaň, kdy jsme vyrazili za voliči Šumperka, se vyplatila, protože jsme obešli rodinné domy i sídliště, a výsledek 8 pro nás byl snový a my jsme moc rádi, že se nám ho podařilo dosáhnout.
1: Samozřejmě vám k němu blahopřejeme. Co vás teď čeká?
2: Teď za malou chvíli nás čeká vyjednávání s potenciálními koaličními partnery, se starosty a nezávislými, a potom se Srdcem pro Šumperk, panem Šafaříkem.
1: Pan Adámek, když jsem se ho na podobnou otázku zeptal, tak říkal, že samozřejmě budou také jednat, ale že to vidí 14-13 ve váš prospěch. Také to tak vidíte?
2: My budeme dnes jednat se starosty a nezávislými a Srdcem pro Šumperk a potom v dalších dnech i s dalšími subjekty o možné spolupráci.
1: Takže to ještě nechcete.
2: 14-13 je otazníkem, jestli to dopadne takto.
1: Dobře, takže ještě pořád je to všechno v jednání.
2: Ano, jednání začínají za malou chvíli. Potkáme se s lídryní paní Pekařovou a jejím týmem a začínáme jednat o prioritách pro Šumperk, protože programy v Šumperku jsou podobné, ale na některé věci můžeme mít rozdílné názory, ale věřím, že se starosty a se Srdcem pro Šumperk najdeme společnou řeč.
1: Každopádně vám tedy blahopřejeme k tomu, že jste dosáhli výsledku, který vás těší, no a ať se daří i další práce. Naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou.
0: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Babi Daněk a jeho Outsider Waltz na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, kde se stále věnujeme volbám a budeme i v další hodince, takže zůstaňte s námi. No a co se týče dalších zpráv, které tu budou přesně v 21.00, tak se dovíte něco třeba o Dluhonicích a Vlacích.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Čemperko vyhrálo volby hnutí ANO těsně před nezávislou volbou. Na železničním koridoru v Dluhonicích byl zastaven provoz kvůli poruše vedení. Hokejisté Přerova ukončili smolnou sérii v Maxalize. Slávy porazili 2-1. Zítřejší počasí má být proměnlivé, oblačné s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková.
1: Volby 2026.
2: Vítězství v komunálních volbách v Šumperku obhájilo hnutí ANO. V zastupitelstvu ale získalo 8 křesel, o 2 méně než před 4 lety. 8 mandátů má také uskupení Nezávislá volba s lídrem Martinem Kuchtíkem, které skončil ve volbách těsně druhé. Lídr vítězného ANO a šumperský starosta Miroslav Adámek to nečekal.
3: Nečekal jsem takhle těsný výsledek, je to překvapující, samozřejmě potřeba pogratulovat Nezávislé volbě k tomu výsledku jako takovému, protože v předchozím období měla 4 mandáty, teď jsou myslím na 8, jestli se nepletu, společně s námi, my jsme v tom celkovém počtu vlastně 2 mandáty ztratili, takže pro nás to určitě není úspěch.
2: Do šumperského zastupitelstva se kromě hnutí ANO a Nezávislé volby dostali Starostové a nezávislí a uskupení Šumperáci a Srdcem pro Šumperk a společná kandidátka SPD pro a Trikolóra.
4: No, je to opravdu neuvěřitelný, je to vlastně obrovský rozdíl od toho roku 22, je tam strašný skok, to člověka až úplně jako dojímá, že prostě už ti lidi vlastně dali najevo tomu současnému vedení, jakým způsobem to město vedlo a teďka jsme v takovým milník, že vlastně konečně se ten Prostějov může nadechnout.
2: Tak to komentovala komunální volby v Prostějově lídrině vítězného hnutí Na rovinu Jana Jílková.
0: Na železničním koridoru v přerovské místní části Dluhonice je zastavený provoz kvůli poruše trakčního vedení. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic Martin Kavka. Hasiči evakuovali ze 2 vlaků několik cestujících. Podle informací Českých drah se s omezením provozu předběžně počítá do 23. hodiny. V úseku Přerov Brodek u Přerova jezdí výlukové autobusy. Cestující by ale měla počítat se spožděním spojů.
1: Sport.
0: Hokejisté Přerova po neúspěšné sérii v Maxalize opět zabrali. V 11. kole porazili doma Slávii Praha 2-1. Vstup na utkání byl zdarma. Přerovský klub se tímto chtěl omluvit fanouškům za špatné výkony prvoligového týmu, který se po 5 prohraných zápasech propadl na 10. místo tabulky.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost a ojediněle přehánky, hlavně na horách. Večer pak částečné ubývání oblačnosti. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 7. Povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Hranicích je částečně uzavřena ulice Olomoucká. Stavební práce tady potrvají do 15. října.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: I nadále posloucháte povolební vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Náš speciál pokračuje až do 22. hodiny a chystáme pro vás i další telefonáty s lidmi, kteří se účastnili z vítězi, i těmi, kteří třeba postupují dál v senátních volbách. Takže i nadále poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Od mikrofonu vás zdraví Jirka Matějův.

0: Buďte s ňou, pravý klasik.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pojďme se teď na chvíli věnovat také situaci v těch dvou obvodech, ve kterých se volí v našem regionu do Senátu. V senátních volbách v obvodu Litovel zbývá se číst poslední 2% hlasů. Účast tam zatím těsně překračuje 42% a za postupem do druhého kola míří stávající senátor Marek Ošťádal, který má náskok 3,5% před kandidátem ANO Martinem Škůrkem a těsně třetím rektorem Univerzity Palackého Michalem Kohajdou. V přerovském senátním obvodu je spočítáno už téměř 99% hlasů a stále tam sledujeme velmi napínavý souboj. V tuto chvíli se na první místo dostal Jakub Navařík z ODS, od druhého Petra Vrány, primátora Přerova za ANO, jej dělí asi 170 hlasů. S Petrem Vránou, který bude jedním z postupujících do druhého kola, jsme již mluvili, takže nyní máme na telefonu i Jakuba Navaříka. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Tak co říkáte na tento výsledek?
2: No, já musím říct, že jsme věřili v postup do druhého kola, ale určitě jsem nečekal, že ten souboj bude takto těsný a už vůbec ne, že by mohlo to třeba i dopadnout tak, že bych mohl v tom prvním kole zvítězit.
0: Nicméně první kolo, i když člověk vyhraje, tak to vlastně nic neznamená, protože bude druhé kolo. Nemáte tu nadpoloviční většinu. S čím tedy půjdete do druhého kola volby za týden a jakou práci si myslíte, že ještě můžete stihnout udělat?
2: Samozřejmě, od zítřka začínáme zase úplně od nuly a já si myslím, že tak, jak jsme se do toho vrhli, to znamená hlavně pozitivní kampaň, ukazovat, co chceme udělat a ukazovat, že chci být senátorem na plný úvazek, tak, abych se mohl věnovat celému tomu obvodu, je pravděpodobně to, co voliče oslovilo a v tomto určitě chceme pokračovat.
0: Jste na to připraven být opravdu senátorem na plný úvazek a opustit to, co člověk do této chvíle má?
2: Určitě, protože když už jsem se jednou rozhodl, že do toho půjdu, tak jsem musel počítat s tím, že tento závazek budu muset podstoupit a ten náš obvod je velký, je velmi různorodý, jsou to různé oblasti, ať už jsou to oblasti, kde se pohybujeme v kopcích, v lesích, oblasti v nížinách, oblasti zemědělské, oblasti ohrožené suchem, ohrožené povodněmi třeba naopak, takže tam je takových míst, takových obcí, že opravdu, aby se tomu člověk mohl věnovat opravdu upřímně, tak není možné to kombinovat s něčím jiným.
0: Říká Jakub Navařík, který postupuje do druhého kola z prvního místa v Přerově. No a já jen připomenu i našim posluchačům, že senátní duely, tedy jak za ten obvod Litovel, tak za obvod Přerov, uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Olomouc ve středu a ve čtvrtek o 17:30 večer. A vám, Jakube, děkuji za to, že jste se s námi spojil a naslyšenou.
2: Naschledanou, dobrý večer vám i posluchačům.
1: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Ráno z místa.
1: Lacrosse je stará indiánská hra pocházející z Kanady. Ve 30. letech ji poprvé zkoušeli na našem území skauti a postupně se z ní vyvinul sport, jehož česká podoba se hraje dodnes. Právě před 40 lety vznikla z Hecu první oficiální lacrosseová soutěž mezi družstvy tehdejších tábornických oddílů v Zábřeze. Byla první soutěží na Moravě a druhou v celém Československu. Ve vzpomínkách tehdejších účastníků si dřevní doby lacrosse v Zábřeze připomeneme a podíváme se také na to, jak to tam vypadá s lacrossem dnes. V dalším díle cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Martina Bednářová je velmi zkušená parašutistka. Doma má titul mistryně Evropy ve čtyřčlenných týmech. Je to ale také autorka Wind Therapy, rehabilitačně terapeutického cvičení v řízeném proudu vzduchu. Pracuje s vozíčkáři, lidmi po operacích, s Parkinsonovou nemocí nebo dětmi s poruchou autistického spektra. Podrobnosti přidá v rozhovoru s Ditou Vojnarovou v pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

Víte, že Mladečské jeskyně patří mezi archeologické lokality světového významu. Moderní lidé, takzvaní Kromaňonci, tu prokazatelně žili už před více než 31 tisíci lety. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Je 9:30 a s aktuálními těmi úplně nejžhavějšími informacemi o volbách přichází do studia Martin Dostál.
1: Volby 2026.
2: Po volbách do městského zastupitelstva Olomouce je spočítáno 100% hlasů. Vítězství v krajské metropoli obhájilo hnutí ANO, které získalo téměř 26% hlasů. Druhé místo obsadili Starostové a nezávislí s téměř 20%. Hnutí pro Olomouc získalo 10%, těsně za ním skončili Lidovci a 9% překonala i ODS. Do zastupitelstva se dostala i koalice Milujeme Olomouc a SPD se Svobodnými a Trikolorou. Finální výsledek už známe i z Jeseníku, kdy jsme až do samotného konce sčítání sledovali napínavý souboj mezi obhajujícím Jeseník srdcem a Sdružením pro Jeseník, které nakonec vyhrálo o pouhých 59 hlasů. Obě strany získaly 7 mandátů z 21členného zastupitelstva. V něm usedne také ANO ze 4 mandáty a uskupení Náš Jeseník, Občané Jeseníku a Nezávislí za Jeseník. A na poslední 2 okrsky se čeká u senátního obvodu Litovel, kde se stále rozhoduje o tom, kdo doprovodí stávajícího senátora Marka Oštádala do druhého kola senátních voleb. Kandidát ANO Martin Škurek vede nad Michaelem Kohajdou o necelých 150 hlasů.
1: Volby 2026.

Skupina Queen na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. V komunálních volbách v Olomouci zvítězilo hnutí ANO, které v 45členném zastupitelstvu získalo 13 křesel. No a my se pokoušíme spojit s dosavadní primátorkou Olomouce z hnutí ANO, Miroslavou Ferancovou. Uvidíme, jestli se to podaří.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: No a jak už to tak bývá po volbách, zvlášť když to dopadlo docela těsně, tak se jedná a sice se nám podařilo dovolat primátorce Olomouce z hnutí ANO Miroslavě Ferancové, ale jsou uprostřed jednání, omlouvala se, bohužel aktuálně vyjádření její k volbám nemáme. Nicméně ve studiu je v tuto chvíli se mnou Martin Dostál, který pro vás neustále sledoval průběh těch volebních výsledků, a tak to pojďme v Olomouckém kraji probrat hezky postupně, tedy nejprve začněme komunálními volbami a Přerovem.
2: V Přerově stále ještě čekáme na ten úplně finální výsledek, chybí dopočítat poslední z 51 okrsků, nicméně už teď se dá s jistotou říci, že v Přerově obhájí své vítězství hnutí ANO, které má 38% hlasů, je to tedy vítězství stávajícího primátora Petra Vrány, který zároveň kandidoval i do Senátu, takže uspěl na všech těch frontách. V Přerově na druhém místě ODS s téměř 17%, třetí Změna pro Přerov téměř 12% a potom Společně pro Přerov, Sdružení nezávislých kandidátů přes 10% a 5% hranici překonala ještě SPD a Přerováci s podporou Nových lidovců.
1: Tolik tedy situace v Přerově, která se příliš neměnila, ale v Olomouci, přestože zvítězilo hnutí ANO, tak jisté změny tady jsou. Takže jak Olomouc?
2: Ano, komunální volby v Olomouci vyhrálo stejně jako před 4 lety hnutí ANO. Získalo 13 mandátů v zastupitelstvu, které má 45 členů. Je to o 3 méně než v minulých komunálních volbách. Druhý skončil STAN s 9 mandáty, což se dá označit jako za skokana těch letošních olomouckých voleb. Třetí pro Olomouc bude mít 5 zastupitelů. V Olomouci se voleb zúčastnilo více než 38% voličů. Pokud bychom pokračovali v přepočítávání na ty mandáty, tak čtvrtá KDU-ČSL bude mít 4 mandáty, 4 zastupitele, bude mít i pátá ODS a 6. Společně. Sedmou příčku obsadí TOP 09, Piráti a Zelení se 3 zastupiteli a na 8. místě skončila SPD rovněž se 3 mandáty.
1: Tolik tedy Olomouc. Co se týče Jeseníku, tak tam bychom se ještě mohli spojit se Zdeňkou Blišťanovou. Vypadá to, že by se to mohlo podařit. Pojďme tedy rovnou skočit na Prostějov ve stručnosti, protože ten jsme docela hodně probírali i s politologem Karlem Páralem, takže ještě jednou pojďme zopakovat Prostějov.
2: Ano, v Prostějově se dá říct, že došlo asi k největšímu překvapení těch letošních voleb. Dosavadní suverén hnutí ANO, které v Prostějově bylo poměrně dominantní, tak skončilo až na 2. místě, vyhrálo uskupení Na rovinu, které už vyzvalo ODS k jednání o případné radniční koalici. Společně by měli v 35 členech zastupitelstvu většinu 18 hlasů. V předchozích 4 letech Prostějově vládla koalice ANO, ODS a hnutí PVčko a uskupení Na rovinu letos získalo v zastupitelstvu Prostějova, které má 35 členů, 13 mandátů, druhé ANO má 11 mandátů.
1: A pojďme ještě do Šumperka, který jsme také poměrně hodně probírali, protože tam byť je určitě vítěz, ale protože se to přepočítává na mandáty, takže nakonec Plichta, by se dalo říct.
2: Přesně tak. Sice v tom absolutním počtu vyhrálo hnutí ANO, které získalo 26,2% hlasů. Nicméně v zastupitelstvu bude mít 8 mandátů, stejně jako druhá nezávislá volba. Třetí STAN bude mít 4 zastupitele, takže hnutí ANO oproti předchozím volbám ztratilo 2 mandáty a dosavadní starosta Miroslav Adámek počítá s možností, že skončí v opozici.
1: A pojďme ještě rychle k senátním duelům, kde se taky ještě počítá, ale je jasné, že k senátním volbám a je jasné, že asi nás čekají senátní duely ve středu a ve čtvrtek o 17:30.
2: Přesně tak. Co se týče Přerova, tam už jsme to naznačili u těch obecních voleb. Kandidoval Petr Vrána z ANO, který postoupil do druhého kola společně s Jakubem Navaříkem. Tady se dá říct zajímavost, že tito dva pánové se společně potkávají i v radě města Přerova, protože Petr Vrána je primátor a Jakub Navařík je radním. V litovelském senátním obvodu před chvíli chyběly spočítat ještě poslední dva okrsky a tam ještě stále nebylo rozhodnuto o tom, kdo do druhého kola doprovodí stávajícího senátora Marka Ošťádala.
1: Tolik Martin Dostál, který vás provázel také volebním děním v našem regionu, a po písničce se spojíme ještě se Zdeňkou Blišťanovou a povíme si víc o Jeseníku.
0: Český rozhlas Olomouc a Jirka Matějů.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: A jak jsme vám slíbili, vypravíme se ještě na Jesenicko, protože posledním z bývalých okresních měst v kraji, kterému jsme se ještě pořádně nevěnovali, je Jeseník. Tam se o 21 křesel podělí Jeseník srdcem s dosavadní starostkou Zdeňkou Blišťanovou, kteří získali 7 mandátů, a stejný počet křesel pak obsadí pro Jeseník s Dušanem Antálkem, 4 mandáty hnutí ANO a po jednom pak Náš Jeseník, Nezávislý za Jeseník a Občané Jeseníku. My teď máme na telefonu starostku Jeseníku Zdeňku Blišťanovou. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Volby dopadly tak, že jste o několik málo desítek hlasů měli méně, ale ve finále máte s tím druhým nebo vlastně s tím vítězem stejný počet mandátů, tedy 7. Co tomu výsledku říkáte?
2: Tak já bych, tak jak se sluší, a jsem za to moc ráda, chtěla poděkovat všem voličům, kteří nám dali svůj hlas. Je to vlastně stejný počet mandátů, jako bylo v minulých volbách. A také bych chtěla poděkovat všem jeseničákům, protože se zvýšilo procento těch, kteří k volbám komunálním přišli. A tak musím poděkovat, že jsem dostala největší počet preferenčních hlasů, což je pro mě hodně důležité, protože Jeseník není v jednoduché situaci, ten stav po povodní je pořád hodně složitý a lidé ví, že to všechno je velmi náročný proces, a jsem ráda, že i takhle těmi hlasy ocenili, že ví, že jako radnice se snaží pracovat co nejvíc pro rozvoj města. A co tomu mandátu říkám a těm dalším mandátům, tak teď máme ten výsledek teprve pár desítek minut, takže jsme na začátku nějakého povolebního vyjednávání.
1: Někde už dokonce běží, tak přece jenom asi to necháváte až na zítřek?
2: Ano, u nás určitě ano.
1: To bude napínavá neděle s bývalými kolegy nebo s těmi, se kterými stále ještě vlastně na radnici pracujete, s těmi jste nebyli v nějakém kontaktu?
2: Dnes ještě ne, protože jsme opravdu čekali, až ty volby skončí, a teď si myslím, že nechme to chvilku uležet a zítra se k tomu vrátíme a budeme řešit dále. Také víme, že my jsme vlastně před 8 lety, i když jsme nepotřebovali nikoho do koalice, tak jsme pro Jeseník tenkrát přizvali. A to stejně i před těmi 4 lety, takže uvidíme, jak se situace bude vyvíjet dál.
1: Říká Zdeňka Blišťanová, já moc děkuji za to, že jste s námi dnes byla ve vysílání, a přeji klidnou noc.
2: Děkuji moc a všem posluchačům přeji také klidnou noc. Děkuji.
1: Naslyšenou, no a komentář přidá ještě lídr vítězné kandidátky pro Jeseník, Dušan Antálek.
3: Mírné zklamání, ale mohlo to být horší. Čekali jsme, že bude trošku větší účast, co se týče obyvatel, a čekali jsme i trošku víc hlasů. Vyhráli jsme, ano, ale těsně. Oproti posledním volbám to bylo hodně zlepšení, protože jsme získali o 3 mandáty víc než 4 roky zpátky.
1: Tolik vyjádření Dušana Antálka z kandidátky, lídra kandidátky pro Jeseník.
0: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

Náš speciální volební blok, naše vysílání, které probíhalo od 14 hodin až do 22, se chýlí ke svému konci. Snažili jsme se vám zprostředkovat maximum informací o volbách v našem kraji a věřím, že jsme vám byli pokud možno dobrými průvodci. Čekají vás ještě jedny zprávy ve 22.00. No a nadále vám přejeme hezký večer.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Komunální volby v Olomouci vyhrálo hnutí ANO. Obyvatelé Majetína se v referendu vyslovili proti rozšíření těžby štěrkopísku. Armáda na Libavé testuje roboty a drony. Poznatky využije při modernizaci. Zítra má být proměnlivo oblačno, teploty do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková.
1: Volby 2026.
2: Vítězem komunálních voleb v Olomouci je stejně jako před 4 lety hnutí ANO. V 45 členem dostupitelstvu bude mít 13 křesel. Druzí skončili Starostové a nezávislí, třetí uskupení Pro Olomouc. Hnutí ANO oproti minulým volbám ztratilo 3 mandáty. Lídrině kandidátky Miroslava Ferancová přesto výsledek nepovažuje za neúspěch.
3: Samozřejmě, že jsme chtěli obhájit ten počet mandátů, ale jsme rádi i za to, jak to dopadlo. Je tam hodně stran, které získali podobný počet mandátů, takže ten mix může být všelijaký, ale já doufám, že se nám teda podaří poskládat opět úspěšnou koalici, tak jako v minulosti, a vlastně zůstaneme jako vedoucí síla na radnici.
2: Do olomouckého zastupitelstva se dále dostali Lidovci, ODS a zástupci hnutí Společně, Milujeme Olomouc a kandidátka SPD Svobodní a Trikolora.
0: Obyvatelé Majetina na Olomoucku se v referendu vyslovali proti plánovanému rozšíření těžby štěrkopísku na území obce. Firma obyvatelům nabídla slevy na písek nebo štěrk, obci pak finanční příspěvek z vytěžené suroviny. Část obyvatel stále obává zvýšení dopravy, hluku nebo prašnosti i budoucího charakteru krajiny. Referenda se účastnilo 66% voličů.
4: Lidé v referendu hlasovali o tom, jestli má obec činit všechny kroky, aby na území obce nebyla těžba štěrkopísku rozšířena na etapu číslo 6 a 7. Referendum je platné a závazné. Z Majetína Josef Čermák, Český rozhlas.
0: Na Libavé bude příští týden pokračovat mezinárodní vojenské cvičení. Zaměřeno je na testování robotů a dronů, které armáda využije při modernizaci, řekl to velitel 7. mechanizované brigády Miroslav Vybíhal. V budoucnu by autonomní robotické systémy mohly kromě průzkumu a detekce cílů zajišťovat i zásobování jednotek, ostrahu objektů nebo transport zraněných vojáků z bojiště. Cvičení na Libavé na Olomoucku se účastní 1000 vojáků.
1: Sport.
0: Fotbalisté Bohemians porazili v 10. kole Baník Ostrava 1-0. Jediným úspěšným střelcem v souboji sousedících týmů v tabulce byl Aleš Čermák. Plzeň porazila Mladou Boleslav 3-0, Zbrojovka Brno prohrála s Jabloncem 0-1 a Hradec Králové s Artisem Brno 2-4.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost a ojediněle přehánky hlavně na horách. Večer pak částečné ubývání oblačnosti. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 7. Povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Prostějovsku u obce Smržice havarovalo osobní auto, projíždíte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: No a teď už nám zbývá jen pár desítek vteřin k tomu, abychom se připojili na společné vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu, které bude pokračovat obvykle.

0: Zvyklým programem, tak jak jste vždy v sobotu v noci zvyklí. Příjemný poslech.
1: Hvězdné návraty.
2: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během jedné hodiny zacíleno na jednu osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil 1. říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
3: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
2: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
3: Horší je to s tím, takový bílý.
2: Jeho papírové dokumenty, no to byl problém. Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
3: Měl jsem tedy, než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
2: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
3: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
2: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže, kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý. Já myslím, že musíme říct všem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
4: Aha. To se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
2: Já jsem to udělal totiž.
3: Máš rej.
2: No jo.
3: Čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením, a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
2: Tak podívejte se, maminčí prarodiče byli císařoví. A prarodiče tatínkovi byli královi.
3: Takže my jsme císařsko-královského rodu.
2: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěnej na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky mám se do sebe.
5: To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
2: No jo, to je vlíma.
5: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
3: Ty jsi z kolika dětí?
2: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a byli jsme 4 kluci a zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísný a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl nejstarší a to chytil první. Tak mě postavil k ponku, že jo, no jsem se naučil truhláři. 2 roky tady musel vytržet, 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
1: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
6: No to my víme, když jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
1: Spojený s panem Suchým.
6: Ano, ano. No a potom...
7: Gin fizz nezestále.
6: No, gin fizz je stále s námi a zaplať pánbu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pánbu zůstalo. Jo, to je pozoruhodný úkaz totiž, to není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo.
7: Já si ho jenom pamatuju, toho Jirku, to si nezažila, ty úplný,
6: jsem
7: absolutní
6: na
7: začátky.
6: Ještě?
7: Ne. V semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz, protože on to neměl dopsaný vůbec. To se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
1: Takže... Věděl aspoň, jak to dopadne, že jenom to mířil k cíli aspoň?
7: No, asi věděl, jak to dopadne.
6: Asi kostřička byla.
7: Kostřička byla, jo.
6: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie. Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohoto představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
1: Tak si jenom, vzpomněli že... na vás? Nebo jak k tomu došlo, k tomu
6: co
1: oslovení?
6: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
1: a přišla
6: a prostě jsem tam tady. Šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněnej, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybalených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no... tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. Pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
1: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: Dobrý den, pan Suchý, já bych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži a bylo v době, kdy existovaly takové zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, a to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu z kamarádů přivez nějakou věc z Paříže jako dárek, tak jedině ta tuška, že to musí být. Tak Jiří Šlitr potom vyhledal obchod, kde je měli, dělal mi tlumočníka, poněvadž on uměl francouzsky a neuměl slovo francouzsky, on uměl perfektně. Přišla tam taková dívka, co si přejeme, a Šlitr říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a hned několik těch tužek přinesla. A Šlitr říkal, pán by jich chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata a tam byly ty tušky a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se z toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každou jsem vzal, říkal jsem, tak to je blondýna, to bude Hrabánkovi, potom jsem vzal druhou, říkal jsem, no černovlasá, to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem vzal, černoška, tu si nechám, takže, a takhle jsem si vybíral a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru. Šlit, říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšu.
2: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je tu jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také profesionálové v roli spisovatele Antonína Somra třeba Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později dokonce i František Filipovský. Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl 3 premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenáziho z texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu po vzoru broadwayských divadel brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historii Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
2: Dobrý večer.
3: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co si přejete?
2: Přišla jsem se na vás podívat.
3: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. To... Co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervoznil, říkal jsem si, co asi o co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná a... Odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil. To jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Sluníčka, sluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo? Ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak bys si vzpomněla na tu úplně první, Koušivý.
2: První byla tahle ta. Pane Šlitru, prosím vás, rozváte to. Vlastně jsou zlaté tušky, očka svatojánské mušky.

0: a budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a dodneška s tím mučejí děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla...
4: My jsme jen
1: zpěváci
4: zpěváci
1: touhlaví.

0: No. Magdě, jak je to dlouho, co jsme tohle zpívali?
1: Trošku,
0: to už bude takový,
1: bude, no.
0: 8 let při nejmenším. No to toto bylo, letí, toto letí.
1: To bylo v 65.
2: No, kdy byste tam byla vlastně?
1: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. Do 4 roky.
2: 4 roky, no.
1: Nesedneme si, mistře.
0: Sedneme. Mistrová, proč bychom si nesedli?
2: Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
1: Tak já jsem byla Magdaléna, což jsem neměla vůbec ráda to jméno. Mm. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem. Protože
0: a Buchta jsme tě říkali.
1: Buchta jste mě říkali. Já jsem byla vlastně Káča.
2: To směřuju, ano.
1: K Buchtě.
2: No.
1: Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdaléno, nebo Buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
2: Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
1: No proč jsem odešla?
2: Jak to skončilo?
3: Proč jsi mě vyhodil?
4: Vzrůst jako trošičku.
1: Já se pamatuju, já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říká, Buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
0: Ano.
1: Že?
3: No a kdo byl další? A kdo byla další?
0: Kdo byla další?
3: Holčička.
0: Další, já už mám Binec, to... To byla Lucka Krecerová. Lucka Krecerová.
3: Lucka, tak to neznám.
2: Yeah. Ona nezná Krecerová.
3: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, ona... že kdybych ho měla já, tak si snad dám pseudonym.
2: No ona si ho taky dala. Anna K.
3: Anna K.
0: Anna K.
1: Teď se to pěkně bylo.
5: Já jsem tě poslouchala, říkala si, jak bude rozmazlovaný. No. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
1: A zase tě nosili v kšiši.
4: No každý, co si zasloužil, že jo?
3: Proto jsem vydržela tak dlouho,
5: že jo? Střískal, že protože na jednom zájezdě se semaforem do Ústí nad Labem všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě a já jsem říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjde nikdo. Tak mě Hrabánek jednou vrazil a mazala jsem spát.
0: No tak jsi měl příště. Fracek taky, já si vzpomínala.
5: Já jsem byla hrozně drzá.
0: Ano.
2: A co vy jste spolu zpívali?
0: My jsme spolu zpívali...
5: Všechno možný. Ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi... Ptáčka je rabáčka.
0: Ptáčka je rabáčka.
5: Jo. Počkej. Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje. To je hodně vysoko.
0: Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje.
5: Teď, aha, jak to vysoko.

0: nevím ano, dát. Ano, jsem ano, holka. Ano, ano. Neplač, nelkej.
1: No. No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
2: Poslední? Proč poslední?
1: já bych řekl současná.
3: Vicky. To je Vicky.
1: To je Vicky.
3: Děkuji vám.
1: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte, máš s ním nějaký problémy nebo ne, je hodnej?
4: No, je hodnej a někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
1: Ano, tak to je dobrý, že to pokračuje dál.
5: No a co víc, jo?
4: Ne, oba dva stejně.
1: Jo.
3: Lže. Já víc.
1: No, já to pletu. Máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
3: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.
4: Malé kotě spalo v botě.

0: Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned poté hledat. Jestli to Kotě, anebo to Sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

malé kotě, spalo v kotě, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě a nechá, nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem, věř

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vyberme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky? Zvláštní přepadový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnech Alkalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
3: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbióza divadel, které na sebe trošku jako žárlili tam.
4: Konkurenční
3: protože,
4: scény.
3: Ano, konkurence, že jo, rokoko, který dělal podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě. Ne, to říkám tak sválně pro kontrast. Ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť. Ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetů nás stmelilo. Tam vůbec tak to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
4: Tam že? Byl Karel Kraungartner, pan Vlach, Pepík Vobruba, tam dirigovali.
3: No. Ano, a všechno mám v takovém přátelském duchu, bez jakýkoliv animozity jeden na druhýho. Teď ještě na neštěstí jsme bydleli všichni v Mariánských lázních, skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchají. Ty protější stráně, nad kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty pánové.
4: No,
3: a zase bez rozdílu, jestli z rokoka nebo ze
4: sama. Právě dohromady
3: no,
4: jsme hráli, no.
3: No, ty rododendrony ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
0: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Když si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měly by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
5: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu
6: to
5: jste
6: je pravda.
5: Někde...
6: No,
5: to je pravda?
6: No, to je, k tomu se ví, že dokonce je historka. Ale
5: povídejte.
6: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete...
5: No, no, to
6: ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí...
5: Tak no, ty lidi už to... nežijou, co to slyšeli, takže... Nebo... Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
6: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
5: No, povídejte, no, pane Suchý.
6: No tak to bylo, já jsem totiž, jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a muselo se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona, trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádný atlet a tak. A ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Špatně si rozumíš, trenýrky, jo? Trenýrky jsem měl, jo?
5: Ano.
6: Trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
5: Adamky poněvadž, se tenkrát nosili. Adamky,
6: a to se nosili právě ty Adamky neboli zařezávačky, jo? A teď se tam po tý plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách. Ano. Ano. A já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej jak sejr v těch trenýrkách taky chodil. Takže
5: to jsme furt daleko od pramínku vlastně, pane Suchý, že jo?
6: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
5: Ano.
6: Jo? A tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, to, ta Vltava byla tenkrát, to bylo hrozný, ta sotva tekla, to bylo špinavý, že jo,
5: ano.
6: Strašně, a takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlastně. Tam jsem skládal těžkou liriku, že jo.
5: A to bylo na těch žlutej?
6: A to bylo na žlutý.
5: Na těch žlutý.
6: Ano, na těch žlutý. Jsem si tam...
5: To jste zůstal v tričku, ne?
6: Cože?
5: Nebo propadlý ne? Hrudníček jste ukázal?
6: No. No, to, vy se budete dívat, já jsem byl ve dvojím vohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jedinej v tričku.
5: Ano, takže se to překonal.
6: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.
0: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

léta vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

0: A naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí a dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel a Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda, tisíce krasavic reviálních.
2: Tisíce?
3: No, tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krasavic.
2: Ale chyběla jsem mezi nima já.
3: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
2: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piána.
3: A to byl furt jeden. To byl furt jeden. Jmenoval se Šlitr, Jiří Šlitr. Moc jsme toho spolu prožili. No, mohli jsme toho prožít víc. Bohužel to nedopadlo tak, jak bychom chtěli. Ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
2: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
3: No, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi. Anekdoty jsme si vyprávěli třeba. No, smáli jsme se, teda já, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
2: Tak mi schválně nějakou řekněte.
3: No dobře, tak já ti řeknu nějakou, jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
2: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
3: Ale prosím tě, uklidni se, a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a tak jí položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
2: A ta slečna hrála nebo ne?
3: No samozřejmě, že ne, kde by tam vzala piano, prosím tě.
2: Tak kde se tam vzala ta hudba?
3: A jaká hudba zase?
2: No ta, co on slyšel.
3: On slyšel nějakou hudbu?
2: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
3: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
2: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
3: No proč se ptal, proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
2: Piano tam bylo.
3: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
2: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
3: Do notýsku?
2: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
3: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
2: To je můj milováček.
3: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady. 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
2: Vidíte?
3: To je zajímavý. Ja, a tady 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
2: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná, tak vám ji řeknu, mohu?
3: No, není dlouhá?
2: Ne, je kratička. No,
3: tak, ještě, že tak.
2: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
3: Počkej, leží piano, snad stojí.
2: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
3: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
2: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
3: Dobře, a teď mi řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
2: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
3: No a dál, dál.
2: Dál to zatím ještě nevím. Já to vím jenom pocať, vocať, pocať.
3: Melichrová, hele. Tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
2: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
3: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
2: Třeba šmitec.
3: Ano.
2: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
3: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
2: No přece na ten šmitec.
3: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
2: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
3: A domyšlení.
2: Takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá: to je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
4: To snad není pravda.
2: Ale líbí se to.
0: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
5: No tak koně byly dva. Jo. Jiří Šlitr, Jiří Suchý a nebyli to snadní šéfové, protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
6: To je horší varianta.
5: Bylo to, no jo, to byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. Ale on byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
7: I
5: to
7: trochu, já bych řekl, že i trochu žertoval. Někdy no si jo, tak jako zažertoval.
5: Člověku běhal mráz po zádech.
7: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl, Jirka Suchý, pojďte, půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
5: No to vůbec ne.
6: Drželi se odstup, pracovní, profesionální, od no ale zbytku.
5: Oni prostě, souboru. Ale myslím, byli tací.
7: No.
5: Že to nebylo nic jako schválnýho, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by... Ne. Se ani, stýkali mimo pracovně?
7: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka a DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
5: No. No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně, jako velmi úctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
6: Zdravíme i jí a Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší,
5: no,
6: a hodně
5: samozřejmě.
6: Zdraví.
5: Vy a víte co, hlavně aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost a my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
0: A krásně se mějte i vy, nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv Suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, je sobota 10. října po 11. hodině, po dni, který byl ve znamení voleb, výsledků, čísel, očekávání i nejrůznějších emocí. Přichází čas zvolnit. Na další 2 hodiny vás vítám u noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Zlínského studia zdraví Jarka Barboříková. Dnešní datum ale připomíná ještě další důležitou věc. Právě dnes slavíme Světový den duševního zdraví. A tak teď necháme politiku stranou a budeme mluvit o nás samotných. O tom, jak se nám daří zvládnout každodenní starosti, tlak, stres a všechno, co se někdy v hlavě nahromadí víc, než bychom si přáli. Možná právě večer nejlépe poznáme, kolik toho v sobě celý den nosíme. Někdo umí vypnout, zavřít za sebou dveře a říct si pro dnešek už dost. Jinému běží myšlenky hlavou ještě dlouho do noci. A někdy nám k duševní pohodě stačí maličkost. Procházka, hudba, knížka, rozhovor s někým blízkým, chvilka ticha nebo třeba hezká písnička na rozhlasových vlnách. No a já se vás právě proto budu dnes ptát, co pomáhá vám, když je toho na vás moc. Umíte poznat chvíli, kdy potřebujete zastavit a odpočinout? Dokážete se udělat čas sami na sebe bez výčitek? A co vám v životě nejspolehlivěji vrací klid a dobrou náladu? Noční linka je tu dnes pro vaše zkušenosti, příběhy i obyčejné drobnosti, které vám pomáhají být v psychické pohodě. Volat můžete na číslo 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka. Budu ráda, když dnešní noc strávíme spolu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pět minut po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří psychické pohodě a drobným věcem, které nám pomáhají zvládat náročné dny. Kde hledáte klid, když vám hlava nechce přestat pracovat? Na to se teď ptáme paní Jany, která volá z Trutnova. Zdravíme vás.
1: Dobrý den, já zdravím vás i všechny posluchače.
0: Jen máme Světový den duševního zdraví, tak co k tomu máte?
1: Takže začnu. Tak úplně nejvíc mě dobíjí dobří přátelé a potom příroda. A pohled do takové koruny stromu, posedět pod tím stromem, pozorovat ptáky a oblohu, ať už je modrá, nebo na ní plujou bílé mráčky, tak to je vždycky to, co mě dokáže velice dobře dobít. No, já bydlím v paneláku a tady v tom našem vnitrobloku jsme měli do 24. srpna překrásnou, velikánskou, dá se říct, přírodní zahradu, kde byla spousta travnatých ploch, takový kopeček a spousta úžasných, nádherných stromů. Jen se na to srdce smálo a pod některými stromy lavičky, tam se dalo sednout v pohodě, v klidu, posedět. No a ze svého okna jsem se dívala vždycky na hrličky, na síkorky, na nejrůznější druhy ptactva. No a toho 24. srpna přijeli těžké stroje. Máme tady teď asfaltové široké cesty, spoustu uměle zbytečných chodníků, mnoho stromů pokácených, i když byly zdravé, dokonce i těch malých. A ty stromy, co zůstaly, a kdo ví, jestli ještě zůstanou dál, tak zmrzačené, uříznuté koruny, spodní větve, prořezané. Takže takhle to je, no.
0: Příroda musela ustoupit pokroku, předpokládám.
1: Ne, prosím vás, pokroku určitě ne. Pokrok je o tom, že se někde dobře cítím, že to tam je stále hezčí. Pokrok byl v tom, že když to sídliště tady začínalo, tak se sem ty stromy nasadily. A pod nebo ty mladší se nasadily později, třeba jenom před pár lety. To byl pokrok, že teďka to tady bylo opravdu krásné. Jinak tady nepokročilo nic, než že je tady mrtvá zem a tam, kde byly travnaté plochy, tak bagrem byly odbagrované. Ta tráva už tam není, tam je jenom hlína. Budou tady dělat pingpongové stoly a všelijaké blbosti. Tam stejně nikdo nebude chodit. Předtím tady chodili lidé z pejsky nebo na procházku, děti si tu hráli, kluci tady čutali s míčem. Prostě byla to nádhera a já jsem si tady procházela nebo jsem si šla sednout na lavičku a prostě v klidu, v klídku jsem koukala do korun těch stromů a tu nádhernou zelenou travičku. Věděla jsem, kde jaká květinka roste.
0: Chápu. Jani, no tak co s tím, jak jste se s tou situací poradila? Máte už nové místo, kam se můžete vydat za tím výhledem, za lesem, za čerstvým vzduchem?
1: Já vás, paní Barboříková, strašně špatně slyším. Když jste mě přivítala, slyšela jsem vás normálně.
0: Já vás slyším výborně stále.
1: Nevím, jestli tam ještě jste.
0: Ano, jsme tady. Určitě vás posloucháme.
1: Jo, jste tam, no dobře, a nevím, co jste se mě ptala.
0: Co s tím? Tak přešla jste o tu svoji oázu, kterou jste měla na dohled. Tak kam teď vyrází?
1: Přišla jsem o svoji oázu klidu. Protože já jsem i, to nechci teď říkat, aby mě nikdo litoval, ale já jsem dost vážně nemocná a někdy dojdu daleko, ale někdy jsem došla jenom do té své oázy před tím naším domem. Teď nebude kam.
0: Myslíte, že nebude kam? Budete muset někam popojít nebo popojet, ale určitě
1: ale
0: si najdete zase svoje místečko, kde vám bude dobře.
1: No, co jsme tady měli, to už tu nikdy nebude a to není jenom o mně. To se tady nelíbí nikomu a hlavně tady hnízdilo ohromné množství ptáků. na těch stromech. Tady to bylo prostě pro tu faunu a pro tu flóru. Co tady bylo hrdliček, to bylo tak krásný. Co tady bylo prostě zeleně, kytiček. To je pryč, kde to jsme.
0: Chápu, že to je velká změna, když člověk má zeleň tak blízko a najednou tam není. O to víc je možná důležité najít si nějaké nové místo. Musíte, Jani, musíte se přizpůsobit a nezůstávat doma, hlavně třeba s těmi myšlenkami, které máte teď v hlavě, ale musíte se zase vytvořit nějaký vztah k dalšímu místu, kam se budete ráda vracet, kam budete chodit odpočívat, meditovat. Já vám přeju, aby se vám to podařilo, třeba vám někdo poradí. Opatrujte se, děkujeme za telefon, za to, že voláte a posloucháte.
1: Lékárnu, ve které bydlíme.
0: Bohužel si mě teď opět neslyšíte. Tak se rozloučíme a pustíme si písničku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Psychická pohoda může být velmi křehká, ale někdy ji dokáže vrátit jediná příjemná chvíle během dne. Jaká maličkost vám v poslední době udělala opravdu dobře?
3: V naší malé kuchyni loupli staré hodiny, dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen. Vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem,

Napřed kluk, za pár let statný muž a potom kmet, černý vlas, ctihodné šediny. Člověk stárne, je to tak, život jede jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o tom, jak se o sebe staráme zevnitř, nejenom navenek. Co byste poradili člověku, který má pocit, že už dlouho neumí skutečně vypnout? Je s námi Tadeáš z České Lípy, krásnou noc přeji.
1: Ano, zdravím všechny posluchače. Tak jsem chtěl říct, že třeba pomáhá hodně příroda, nebo prostě dobrá hudba, dobrý jídlo a tak dále. Jako, snažím se prostě vyhejbat se, když to tak řeknu, psychiatrii, protože ta mi hodně ublížila. Jako, a snažím se prostě, jsem rád, když třeba jedu na rekreaci třeba do Krkonoš, nebo jsem byl tuhle Borový u Poličky, tam je hezky a tak, jako.
0: Takže příroda, ano, já myslím, že to je velká nabíječka baterek. A umíte tady až opravdu vypnout ten mozek?
1: No, někdy mi to dělá potíže, ale jako snažím se.
0: A co vám úplně nejrychleji zlepší náladu? Představte si, že máte nějaký problém v práci nebo doma. Co je váš takový života budič a první pomoc?
1: V práci naštěstí ani doma problémy nemám. Já mám hodnýho otce i dobrýho šéfa. Žiju sám, že partnerku žádnou nechci, ani děti, i když mě za to mnozí odsuzujou. Ale třeba i dobrá písnička v rádiu, nebo říkám jít do přírody, nebo se stavit třeba na dobrý oběd.
0: A umíte se říct o pomoc, když ji potřebujete, Tadeáši? Když se třeba necítíte dobře a máte třeba pocit, že to někde přesáhlo tu únosnou mez, tak umíte se říct o pomoc?
1: Jo, ale říkám, snažím se vyhejbat se, prostě když to řeknou lůžkovým psychiatrii, že mě hodně ublížili. Byl jsem několikrát hospitalizován a dopadlo to vždycky špatně. Jako.
0: Aha. A co je podle vás tedy pro duševní pohodu nejdůležitější?
1: Nejdůležitější je umět si pomoct sám, prostě najít si něco, co člověku dělá radost a tak.
0: A co vám v poslední době udělalo nějakou obyčejnou lidskou radost?
1: Těžko říct, no, vy jste mě zaskočila.
0: Když jste se pousmál, zasmál.
1: Třeba teď nedávno otec udělal dobrou večeři, jako byli jsme na procházce a tak.
0: Tadeáši, tak děkujeme za to, že jste teď zavolal. To byla zajímavá myšlenka, umět se v určité chvíli opřít sám o sebe. Uvidíme, co na to ostatní posluchači, jestli to dokážou, nebo jestli někde přijali tu pomocnou ruku třeba z řad psychologů nebo psychiatrů, nějakých terapeutů, lektorů, koučů. Opatrujte se, přejeme vám pevné zdraví, nejenom to duševní. Krásnou noc.
1: Děkuji,
2: noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 23 minut po 23. hodině. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje.
1: Se nám to přerušilo.
0: Ano, přerušilo se nám to, ale myslím si, že jste zpátky naskočil a to rovnou do éteru. Takže krásnou noc přejeme. Jarda z Prahy.
1: Takže já přeju krásnou noc taky všem posluchačům.
0: Každodenní stres někdy přichází nenápadně a člověk si dlouho nevšimne, že už jede na doraz. Podle čeho poznáte, že byste měli zpomalit? Co vám pomáhá udržet si dobré duševní zdraví? O tom si dnes povídáme a na to se ptáme i vás, Jardo.
1: No, mně se líbil ten příspěvek toho pána přede mnou, který říkal, že nejlepší je si pomoct sám. A já skutečně si nedovedu představit, že bych byl v takovém rozpoložení, že bych potřeboval někde hledat pomoc. To prostě se mi asi nestává, nebo já nevím. Prostě ještě jsem na tom nebyl nikdy tak zle, abych musel vyhledat nějakou externí pomoc.
0: Já to rozumím a to jste ale šťastný člověk, doufám, že je to co nejvíce posluchačů, ale opravdu jsou momenty, kdy si člověk sám pomoci neumí.
1: No já když je mi nejhůř, tak si úplně prostě od srdce zakleju, což jako nevěřící můžu, a dejme tomu, dám si frťana nebo jo, něčeho tvrdýho, i když to normálně tedy moc neužívám. Nejsem zrovna milovník tvrdýho alkoholu, jsem pivář, ale myslím, že jsem takovej jako vyrovnaný a pohodový člověk, že i když mě něco jako by mělo smrtelně naštvat, jako jsem viděl lidi smrtelně naštvaný kvůli něčemu, tak když je to něco, co sám nemůžu změnit, tak já se prostě nedokážu na to naštvat. Já můžu být zklamaný z něčeho, to je pravda, může se mi něco nelíbit, ale abych byl tak zdrcený, že bych potřeboval úplně nějakou externí pomoc, to se mi teda ještě nepřihodilo. Protože vždycky se s tím dokážu nějak vyrovnat, anebo mávnout nad tím rukou a říct, když nejde o život, tak jde, víte o co.
0: Rozumím, že jste teda zvyklý pomáhat si sám, ale jsou životní situace, třeba po nějaké velké ztrátě nebo těžkém otřesu, kdy už člověk nemusí všechno unést vlastními silami a pomoc třeba psychologa může být důležitá a na místě.
1: No, dneska jsem se dověděl, dopoledne volala dcera jední naší kamarádky z Jižních Čech, kde jsme měli přes 30 let chalupu, chodili jsme k ním, kamarádili jsme se, byli to výborní lidi, nebo jsou to výborní, no bohužel teď byli, že ta kamarádka umřela. No bylo jí 80 a vím, jak je na ní, oni se špičkovali s manželem, s Mílou, jo, to je náš velice dobrý kamarád a ten dostal teď sám a já si jenom umím představit, jak takový člověk se s tím teda vyrovná. Je mi ho hrozně líto a opravdu nechtěl bych být v jeho kůži, ale v takovém případě potom vidím, že tam asi bude potřebovat třeba nějakou pomoc vnějšku.
0: Alespoň dočasně, no. Nebo než se zbaví toho největšího traumatu. Jardo, otázka, na kterou jsem se těšila. Myslíte si, že je dnes už běžnější a přirozenější vyhledat pomoc psychologa, než třeba před 20-30 lety, že se o psychických problémech mluví otevřeněji než dřív?
1: No, já myslím, že se o nich v některých případech mluví až moc otevřeně. Že se všechny tyhle ty soukromé věci příliš tahají do fóra takového, nebo na veřejnost, jo. Mně to tak teda připadá, no. Nevím.
0: No, tak někdy možná může být náročné poznat tu hranici mezi tím, kdy je dobře o psychických potížích mluvit a kdy už je toho ve veřejném prostoru třeba příliš, jestli mluvíte o zrovna tady této skutečnosti. A tak mi řekněte, vaše první pomoc, vy jste říkal, že si dáte frťana, nebo že na tím umíte mávnout rukou. Dá se teda říct, že jste takový flegmatik?
1: No to určitě nejsem. Slyšíme se?
0: Ano.
1: Haló.
0: Já vás ano. Slyším dobře.
2: Dobře.
1: Jo? Tak dobrý, no mě to nějak mizí. Dobře, no tak já flegmatik určitě nejsem teda.
0: Tak, ale teď se tam moc ozýváme, Jardo, tak to prosím stlumte.
1: Prosím?
0: Musíte stlumit to rádio.
1: Jo. Aha, tak rádio to dělá, to byl bož.
0: Mhm.
1: Já úplně zavřu, tak, a bude to...
0: Výborně, tak pokračujte.
1: Tak teď to bude lepší, no. Takže já si myslím, že nejsem teda flegmatik rozhodně, ale jsem takový dost vyrovnaný, no, prostě dokážu nad i vážnou věcí docela mávnout rukou, pokud se týká přímo mě, no. Já nevím, jak jinak bych to ještě formuloval, já myslím, že prostě si myslím, že hodně věcí se moc stahá a dělá se a zveličuje se to. My jsme byli zvyklí vždycky teda každý problém, který nemůžu vyřešit, no tak se s ním srovnám tím, že ho pošlu do kamsi, do kopru.
0: Dobře, tak Jardo, to spojení není ideální, opět se tam ozýváme, takže se rozloučíme, ale věřím, že jsme řekli všechno, co jsme potřebovali a že se budeme těšit na příště. Opatrujte se, zdravíme vás ze Zlína.
1: Děkuji, mějte se všichni krásně, pokud mě slyšíte, užívejte si ještě zbytku toho podzimu a přežijeme zimu snad.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes v noční lince Českého rozhlasu hledáme recepty na dobrou náladu, které nestojí téměř nic a přesto fungují. Co vám dokáže zlepšit den během několika minut? Na to se ptá dnešní noční linka.

0: Někdy máme pocit, že musíme být pořád silní, výkonní a připravení zvládnout úplně všechno. Dokážete se dovolit chvíli, kdy nemusíte vůbec nic? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Mluvíme o psychické pohodě a to právě teď s paní Janou z Prahy. Zdravíme vás.
1: Já vás, Jaruško, zdravím a také všechny posluchače. Já nejsem tak vybavená, abych se domnívala, že budu radit lidem, ale řeknu tak, co myslím, čím bych si poradila já. Především člověk se musí předem připravit, že v životě přijdou takový chvíle. Takže bejt na to připravené a snažit se mít nějaký zájmy, aby když se něco stane, aby předem už bejt, chodit do přírody, mít hodně koníčků. A jsou ale takové chvíle, kdy zasáhne osud a v případě svýho zdraví nebo blízcí, no tak to jsou těžké chvíle a to si člověk musí pomoct sám, musí tak nějak vzburcovat svůj rozum, ale hledat pomoc u druhých, to bych zrovna u psychiatrů a psychologů, to mám kamarádku psycholožku, tak si neporadí ani sama se sebou. Takže to bych zrovna nehledala. Ale myslím si, že když jsou těžké chvíle a zrovna to přijde, proč bych se nemohla vyplakat, tak se vypláču a zakleju, zařu a nejvíc pomáhá, když člověk pracuje, práce ta je neuvěřitelně a činnost hlavně nějaká. Hodně mít zájmu. Já třeba osobně chodím každý ten pátek plavat. Jsem už taky starší osoba. No, chodím ve čtvrtek, chodím šít. Už bošiju svý příbuzný sebe, dcery a tak dále. Snažím se číst hodně. I když mám chuť, tak si zaspívám. No, tak přijdou taky nějaké těžké chvíle. No, tak ty těžké chvíle jsou, tak mám chvíli, těžkou chvíli. Kdo je pořád v pohodě? Nikdo. No, takže takhle to je a nejvíc taky pomáhá takový procházky.
0: Řekněte, Jani, má počasí vliv na vaše náladu?
1: Prosím?
0: Jestli má počasí vliv na vaše náladu?
1: No, tak počasí, to víte, že je lepší, když je sluníčko, ale proč by nemohlo i pršet, příroda to potřebuje.
0: Jani, a teď mám záludnou otázku, jo? Potřebujete mít kolem sebe pořádek, abyste měla klid i v hlavě?
1: Jo, tak tohle je, to bych řekla, že to je dost důležitý. Mít okolo sebe uklizeno, to byste nevěřila, jak tohle pomůže. No a já vám tedy teď řeknu, my jsme teď v baráku v bordelu, protože my vyměňujeme okna, dveře, všechno. Všude máme samý balíky po chodbách. No tak to, ale jednu místnost, třeba jsem teď v kuchyni a ta je poměrně slušně už jako uklizená, jinak je to po baráku hrůza, ale tak s tím se člověk musí smířit, protože když se to dělá, no tak je svinstvo, no. Ale tohle, aby měl člověk hezký prostředí, to je velice důležité. A taky, když jsou starší lidi, tak si říká, no, ty šaty, to mě stačí, nemusím si nic kupovat, tohle to v tom dochodím v životě a to. A to ne. Mně se líbí, když se člověk hezky oblíkne, hezky se upraví, dbá na sebe. No, to je velice důležité při tom, aby měl člověk pohodu. moc důležité.
0: Ano. To je hezká myšlenka. Je taková zdánlivá maličkost, jako je hezky se obléct, upravit, udělat něco pro sebe, může člověku zvednout náladu a dodat trošku sebevědomí pro hezčí den. Děkuji za milé povídání, Jani. Děkuji za tento praktický recept na lepší den a přeji vám, ať máte co nejvíc dnů, kdy se sama se sebou cítíte dobře. Zdravíme vás ze Zlína do Prahy.
1: Děkuji a netrapte se zbytečnostma.
0: Tak to víte, že mluvíte k té pravé.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Neskutečná paní Jana. Přesně to jsem měla před chviličkou na mysli. Že by to chtělo, aby jsem dokázala někdy ty myšlenky v hlavě uspořádat a nezabývat se maličkostmi. No ale od toho jsme jenom lidi a od toho je dnešní noční linka, abychom si to vzájemně připomínali. Za chvíli bude 3:15.

0: Je tady noční linka Českého rozhlasu a pan Michal. Zdravíme vás, krásnou noc.
1: Dobrý večer, dobrou noc. Tak volá Michal Sedlák z Myšlína, v současnosti tedy už z Prahy.
0: Michale, dnešní téma psychická pohoda. Dnes je Světový den duševního zdraví. Proto se povídám o tom, nakolik jsme schopni zvládnout svoje emoce v uvozovkách svůj život a nakolik si můžeme nechat pomoci, kdy třeba vyhledat tu pomoc, jak to poznat. Tak co k tomu máte?
1: Tak já k tomu mám hlavně to, že jsem aktuálně na antidepresivech. A představte si, oni mě ty léky vůbec nezabírají. Oni mě ty léky vůbec nezabírají a já se domnívám, že já totiž vůbec žádnou depresi nemám. Že já prožívám akorát hluboký smutek, který teda souvisí s mýma povahovejma rysama. Takže vlastně proto mi jako doplňovat ten serotonin nepomáhá. A já teda jsem po dlouhé době navštívil psychologa v rámci toho RS centra, centra pro roztroušenou sklerózu pro lidi, s roztroušenou sklerózou tedy, jako jsem já. A tam teda samozřejmě v rámci toho komplexu, toho centra působí taky psycholog. A byl mi taky doporučen, no ovšem, je to takový povídání, já nevím, no. Jako když bych se sešel s nějakým kamarádem v kavárně, tak mi to připadá nějak lepší, nevím, no.
0: Určitě je důležité rozlišit smutek a depresi, to opravdu není totéž, i když se mohou v něčem podobat. Tak pokud máte pocit, že vám ta léčba nepomáhá, tak jak by měla, tak by bylo určitě dobré probrat to znovu s tím lékařem, který vám to předepsal. Vy jste říkal, že jste to řešil teda v tom RS centru, ale možná s tím konkrétním psychiatrem, který vám dal ten recept a společně hledat, co je pro vás nejvhodnější teď.
1: Přesně tak, ono v podstatě mi to ten psycholog nepředepsal, on myslím, že nemá ani pravomoc mi to předepsat, on mi to předepsal neurolog. Mi to předepsal, no, a ten mě vlastně psychologicky nevyšetřil, že ano. No, to je jedno, zkrátka, já asi nejsem ten typ, na kterýho by vůbec nějaká psychoterapie zabírala a vůbec tak nějak s tím panem, on to vlastně není pan doktor, ten psycholog, on je to magistr, jo, magistr, já jsem se tomu podivoval, ale je to magistr, není to mudr, no, tak, ale...
0: Michale, pomáhá vám být mezi lidmi, nebo spíš potřebujete klid, když nemáte zrovna svůj den?
1: A to je právě zvláštní, že mě víc pomáhá být o samotě. A taky záleží na tom, v jaký situaci. Teď v současnosti jsem prožíval v srpnu hluboký smutek v souvislosti se ztrátou velmi blízké kamarádky. Já jsem se o tom ještě zmiňoval v noční lince s panem moderátorem Honzou Macounem, který nyní v říjnu, koncem října, bude mít taky téma truchlení, dal na mě, já jsem mu to téma doporučil, takže chtěl bych teda posluchače pozvat k tomuto tématu, až ta noční linka přijde, až to nastane, tak si myslím, že to bude docela zajímavý povídání.
0: Michale, pomáhá vám chodit ven, být v pohybu, nebo máte nějaký koníček, ke kterému se rád vracíte?
1: A to je zvláštní, když mě tedy nějak ousko nebo necítím se úplně duševně dobře, tak mě spíš pomáhá, lidi doporučují aktivitu a já spíš neaktivitu. Já si radši zajdu do kavárny, posedím tam chvíli tam pomeškám, dívám se na lidi okolo sebe, takzvaně pozoruju cvrkot, okolní cvrkot a vlastně se docela uvolním. Myslím si na své věci, mám hlavu plnou různých myšlenek a dost mě pomáhá, co mě v poslední době dost pomáhá, být v kontaktu a v současnosti tedy jsem v každodenním kontaktu s maminkou Veroniky, což je ta zesnulá dívka, kterou porazil vlak. Ta moje velmi blízká kamarádka a my si posíláme zprávy. Oni jsou momentálně na dovolení v Abcházii, protože samozřejmě tam, kde oni žijí, tak samozřejmě odtamtud mají omezené možnosti se někam dostat jinam. do ciziny a takhle, takže můžou do Abcházie, do Gruzie, už by to bylo složitější. A to je vám tak neuvěřitelně nádherný místo, ta Abcházie, to je na pobřeží Černého moře, jsou tam takový ty starý sovětský budovy.
0: Michale, to už bychom odbočovali od tématu, ale já vám chci poděkovat za tu otevřenost při dnešním povídání a doufám, že těch klidných chvil třeba právě u té dobré kávy, kterou máte rád ve vaší oblíbené kavárně, kde se člověk na chvíli zpomalí, bylo co nejvíce. Tak se často rozlížejte kolem a snažte si říct, vlastně mi může být dobře. Zkuste si to dovolit.
1: Ano. A ještě bych chtěl tedy na závěr všem posluchačům, který teď něco trápí, říct takovou větičku, krátkou větičku, kterou si říkají mezi sebou Islanďané, kterou jsem dneska mimochodem četl, protože ta jejich islandská povaha je vlastně formována drsností té přírody, ve které po celá ta staletí museli žít a přežívat. Oni říkají tehta retast, což znamená všechno nějak dopadne. No. A když si tohle to řeknu, tak hned je mi líp.
0: Ano, já teď přemýšlím, kdo to řekl. Ten citát, všechno dobře dopadne a jestli to dobře nedopadlo, tak ještě není konec. Nevíte? Vy víte
1: to nevím,
0: všechno,
1: to,
0: Michale? To vy jste...
1: Ono, někdy tato moudra se někdy v různých obměnách objevují napříč všema kulturama, národama a... Takže ono se to tak jako, kolikrát nějaký přísloví slyšíte, třeba ruský přísloví nebo italský přísloví a vy zjistíte, že je český ekvivalent a některý se vám líbí víc, některý míň. No. To teď vlastně aktuálně něco, no to už bych se moc rozpovídal. Bylo by to zajímavé, ale čas nás tlačí, takže bych se rád rozloučil a chtěl bych všem popřát hlavně klidnou duši.
0: Byl to John Lennon. Michale, já jsem si vzpomněla.
1: Jo. John Lennon, jako ono a John Lennon, ano.
0: Opatrujte se zase někdy.
1: To byla doba.
0: Zdravíme vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co se s vámi děje, když se několik nocí pořádně nevyspíte? Pomáhá vám pro psychickou pohodu uklízení nebo práce rukama? Děláte někdy něco úplně obyčejného, třeba vaříte, pečete nebo pracujete na zahradě a přitom si nejlépe vyčistíte hlavu? To jsou podotázky k dnešnímu tématu duševní pohoda. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A paní Staňka z Bohumína přichází na návštěvu. Zdravíme vás.
1: Zdravím vás i posluchače. A přimělo mě k tomu ty různé citáty, které tam byly proneseny. Já taky nějaké mám. A jsou to citáty k dnešnímu způsobu života.

0: se za něčím. Já jsem tady měla taky složitý život, poněvadž v podstatě se mě narodilo druhé dítě, které bylo nemocné, v tom mi onemocněl tatínek, otcem Pečko jsem ho měla doma 18 let na vozíku, bez příspěvku, podotýkám, nějakého úřadu práce. Měla jsem sama později problémy, dvě cévní mozkové příhody, trojitou frakturu kotníku. Musela jsem pracovat, poněvadž mi po třech letech, dalo by se říct, problému. Manžel v 51 letech odešel na karcinogenní onemocnění, ale všechno se musí zvládnout. Nemůžu říct těm, kteří žijí, já se trápím, musím být tady pro ty živé. A to si musíme uvědomit.
1: Paní Staňko, pomáhá vám víra nebo nějaký duchovní život? Nebo to není nic pro vás?
0: Ne, já jsem věřící, ale Jaruško, já věřím částečně, já věřím po svém, víte? Poněvadž já třeba v posledních letech si trošku nerozumím s některými věcmi z Bible. Vemte si Matouš 24:35. Nebe i země pominou, má slova nepominou, nebo moje slova nepominou. Nebo Ježíš, když se narodil, Herodes co dělal? Hledal Ježíše a kolik nemluvňátek připravil o život.
1: Paní Staňko, jak na vás působí třeba hudba? Když vám není dobře, pomůže vám?
0: Hudba? Ne, nepomůže mě. Mě opravdu pomůže. Práce, pomůže mi příroda, pomůže mi chůze. A já jsem workoholík. A co se týče toho pořádku doma, tak si myslím, že na ten jsem až hodně přecitlivěla. Já nemám ráda tretky někde postavené, nemám ráda zbytečné věci, na zdích pověšené, víte. Mám ráda takovou jednoduchost, jsem milovník křišťálu, kterého jsem se hodně zbavila, ale to nejcennější snad mi zůstalo z toho křišťálu, jo.
1: Paní Staňko, a víte, jakou zajímavou větu mi napsala paní Lenka na e-mail? Ona napsala, pomáhá odpustit. Odpustit.
0: Ano, ano, to je velice důležité. A víceméně, já myslím, ani nemá smysl na někoho zanevřít, víte? Uh-huh. To dělají lidi, že se naštvo a na někoho zanevří. A proč? Všichni máme nedostatky, jo? A myslím si, že takové ta nafoukanost, zanevřenost, pomluvy, to je zlé, jo? Ale k tomu lidé musí snad i dospět nebo dorůst, víte?
1: To je pravda. Ono je někdy náročné dovolit sám sobě, aby jsme tu křivdu v sobě nenosili, abychom odpustili, no? Jenom někdy to odpuštění nepřinese tu úlevu hned, když vlastně to řešíme jenom v sobě a nekomunikujeme třeba s tím druhým člověkem, jestli mi rozumíte.
0: Blbcem, nebýt blbcem.
1: No ano, a končíme tím, čím jsme začali.
0: A ano.
1: Jan Werich, že? Měl tolik citátů krásných. Kde zmiňoval právě to slovo.
0: Nevím, kde jsem to popadla, no, víte, ano, to ano. Jako já takové citáty, které mám, tak si je tedy leta letoucí pěstuji a mě to pomáhá a uklidňuje mě to a ráda cestuji, víte, teďkom, když Odiska má takové zvýhodněné cestování za 900 na celý rok.
1: Tak to máme i s reklamou. Tak děkuju za vaše slova i za připomenutí, že někdy může být cestou k většímu klidu právě práce nebo to odpuštění, o kterém jsme mluvili. Tak vám přeji, aby se vám dařilo všechno, o čem jsme dnes mluvili, abyste všechno dobře zvládala a budeme se těšit, že se uslyšíme zase někdy příště, paní Staňko.
0: Určitě. Mějte se krásně a žádné starosti.
1: Tak. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o obyčejném lidském hledání rovnováhy. O tom, co nám dává naději, co nás uklidní, co nám připomene, že i těžký den jednou skončí.

je tady nový den, je 5 minut po půlnoci. V něm zůstáváme u tématu duševní pohoda, protože právě 10. října jsme slavili Světový den duševního zdraví. Těší se na vás Jarka Barboříková.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje ve znamení rozhovoru o tom, jak se máme nejenom navenek, ale hlavně uvnitř. A je s námi paní Marie, která volá z Rožnova pod Radhoštěm, noční linku Českého rozhlasu. Zdravíme vás.
1: A už jsem v éteru?
0: Právě teď.
1: Jo, no, já jsem ráda, že jsem se dovolala, protože já mám teda vlastní zkušenost. Já mám vlastní zkušenost a to z toho důvodu, že si myslím, že to není jenom, když je špatná nálada a člověk se jde projít do lesa nebo si dá frťana nebo dva nebo tři, ale to je úplně o něčem jiném. To už jsou totiž stavy, kdy člověk skutečně potřebuje tu pomoc nějakou odbornou a nesmí se stydět za tady tu pomoc prostě vyhledat. Já jsem dva roky jsem se starala o manžela, který byl ležák a to mě tak psychicky tedy vyčerpalo, že skutečně jsem tu pomoc teda vyhledala a to mě pomohlo. To není jako prostě, když má někdo prostě zlomenou nohu a oni mu to vyléčí, ale ta duše se taky musí vyléčit. A to není jenom, vezměte si ten příklad, teda, že takhle to řeknu, ale ta nedávna příhoda paní Jany, která prostě se byla měsíc tam někde, určitě víte, o čem mluvím, že?
0: Ano.
1: No, takže prostě neměla nikoho, pomoc nevyhledala. Člověk musí mít jednak někoho blízkého, komu se svěří tady s těmi svými problémy. A to nejsou jenom nějaké malé herny, že prostě se vám něco nepovede a teď máte špatnou náladu a jdete si koupit kabelku nebo boty nebo co já vím, ale to jsou závažnější věci. A jak každému doporučuji, kdo se do takové situace dostane, tak prostě to není ostuda vyhledat psychiatra, psychologa. To není žádná ostuda, když je jich dneska málo. A těch problémů je čím dál tím víc u dospělých, u dětí, jo. Takže takhle já se na to dívám. Já jsem dneska člověk úplně v pohodě, protože mě pomohli tady ti lékaři, respektive paní doktorka, na kterou nedám dopustit. Já nemám žádná farmaceuta dneska, i když v minulosti jsem je měla. Já jsem dneska úplně zdravý, pohodový člověk a pomáhám ještě v současné době pomáhám jednomu prostě mladistvému, který se dostal do takové situace a věřím, že se mně podaří prostě ho dostat tady z tohoto všeho. Takže o tom to je, to není se projít do lesa, jo, to jsou banality. Ale...
0: Ano, člověk vždycky musí vyhodnotit to, jak závažný ten problém je. No vy jste se dva roky starala o ležícího manžela, to je neskutečně náročné, protože člověk soustředí všechny síly jenom na toho druhého a sám sebe vlastně odsunuje úplně stranou. No a pak, když teda se má starat sám o sebe, tak mu to vlastně ani nejde a neví, kde začít, takže je dobré si klidně jenom dočasně říct si o pomoc.
1: Ano, jak říkáte, prostě jako, není to ostuda, prostě. Mnozí lidi to ještě berou jako, že jde k psychiatrovi, takže prostě já nevím, kam jde, ale
0: ano,
1: to není
0: je to
1: pravda.
0: Takový předsudek,
1: no,
0: ano.
1: Ne,
0: ono
1: je
0: to tak dřív
1: je
0: to bylo.
1: Tak. Ano, no. Takže já prostě každému radím, když si skutečně neví rady, protože teď v poslední době, jak se v televizi tedy objevovala ta situace s tou Janou, která měla dvě děti a prostě údajně žádala někde o pomoc, ale nemálo. Člověk musí i mít okolo se opřít a ten ho musí podpořit tady v tom.
0: Ano, souhlasím, je to důležité, co říkáte. Umět si včas říct o pomoc není slabost, ale může to být jeden z nejdůležitějších kroků, které pro sebe člověk může udělat. A vaše zkušenost to krásně potvrzuje. Jsem ráda, že jste zavolala, že jste o tom mluvila.
1: Ano, děkuju. Já jsem v pohodě. Já jsem v pohodě díky těmto doktorům. Já prostě skutečně jako jim věřím. A doporučuji to každému, ať se nikdo neostýchá prostě a jde si do té čekárny posedět a prostě vypovídat se a bude to dobrý všechno.
0: Paní Marie,
1: tak
0: moc
1: jako
0: děkuju.
1: V mém případě.
0: Jsem ráda, ano, že jste ano, zavolala. Ano. Ať jo. Se vám daří.
1: Taky vám. Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je sobotní noc, noční linka Českého rozhlasu otevírá téma duševní pohody, vnitřního klidu a toho, co nám pomáhá zvládat těžké chvíle. Povídáme si o věcech velkých i úplně obyčejných, které člověku vracejí sílu. A je s námi další návštěva. Halo, halo.
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví. Já bych navázala na ten hovor předešlý, na tu paní, která mluvila o tom manželovi, o kterého se starala. Já bych chtěla říct, že jsem měla podobnou zkušenost. Já jsem se starala o manžela, který měl 20 let Parkinsonovu chorobu. A 20 let tady byl díky výborné léčbě ve fakultní nemocnici Plzeň. Díky panu doktoru Vojtěchu Machovi. A ze začátku prostě to nebylo tak zlé, ale poslední 3 roky byly velice, velice špatné. Manžel prostě byl dost citově založen, takže miloval přírodu, miloval, já nevím, stromy, hvězdy, motýly, všechno prostě živé v přírodě a on nemohl si to užít tak, jak by si byl přál a jak by si byl představoval. A z toho měl deprese. Nemohl vlastně už ani z místnosti ven a jako byly to opravdu krušné chvíle. A potom, když zemřel, tak mě řekla kamarádka, prosím tě, odjeď se mnou na dovolenou, potřebuješ se z toho dostat. Tak nejprve tedy jsem se nad tím zamyslela a řekla jsem si, že je to asi dost brzy, bylo to 6 neděl po jeho smrti. Ale pak jsem si řekla, že vlastně já potřebuju taky nějakou relaxaci a přijít do jiného prostředí, tak jsem ji poslechla a dobře jsem udělala. Ale chci říct, že já jsem na těch lécích, na těch antidepresivech byla půl roku před jeho smrtí, protože mě řekla paní doktorka, že to nevydržím. A měla pravdu. Potom se mi to ještě dvakrát vrátilo už po jeho smrti na podzim, kdy jsem taky brala antidepresiva, ale pak už se to sklidnilo a bylo to celkem v pořádku. Ještě bych chtěla dodat, že k letošnímu vražednému, jak já říkám, letu, se mi taky částečně vrátily tyhle ty stavy, ale teď už je to v pořádku a jsem úplně v pohodě.
0: Tak, to má dobrý konec, to je moc dobře. Možná je to inspirace pro ostatní posluchače, pokud by někdo byl v podobné situaci a myslím si, že určitě takový jsou, tak je dobré.
1: Určitě jsou.
0: Ano. No, kdybyste jim měla říct jednu větu, jako takovou motivaci, jaká by to byla?
1: Jaká by to byla? Nic nevzdávat, bych řekla. Nevzdávat nic a snažit se prostě, jak bych řekla, podle svého svědomí jednat tak, aby byl člověk vnitřně spokojený. Že to tak je, učinil.
0: Asi to je hezké
1: tak.
0: Poselství závěrem, paní Hanko, nevzdávat se. Tak si to opakujeme co nejčastěji, když na nás přijde nějaký splín. Děkuju za to, že jste
1: tak otevřeně mluvila. Já taky vám děkuju a jste moc milá. Děkuju, ráda vás poslouchám.
0: My se budeme těšit na vaši další návštěvu a posíláme vám písničku od Miroslava Žbirky. Čo bolí, to prebolí.

0: Noční linka Českého rozhlasu dnes připomíná, že o psychickou pohodu se staráme mnoha způsoby. Často zcela nenápadně. Někdo potřebuje lidi, jiný samotu, někdo pohyb, přírodu, hudbu, nebo jenom chvíli, kdy nemusí vůbec nic řešit. Jak to má paní Mirka, to si dozvíme právě teď. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Ještě jednou zdravím vás moc i všechny posluchače. Jaruško, odlehčíme to trošičku, toto téma. Co říkáte?
0: Uh-huh.
1: No, jedno přísloví říká. Slunce vyjde po dešti, připijem si pro štěstí. A nebo Jan Werich měl hezká přísloví. A jedno z nich je o přátelství. Přátelství je součástí šťastného života. A já se toho dost držím. Taky mám už dost roku a možná je to taky tím, že jsem měla šťastné dětství. Vyrůstala jsem v krásném prostředí u Břeclavy dole na Jižní Moravě a byla jsem takové prostě děcko zvídavé a které mělo rádo kamarády. Pořád jsme byli venku a měla jsem velmi tolerantní rodiče a bylo to prostě všechno moc hezké. No, takže můj život je teď takový, že všechny takové ty bolístky, taky jsem prožila těžké období, už tady bylo o tom hovořeno, když odejde partner, tak můj muž měl, no zkrátka, rakovinu slinivky a oba jsme věděli, že odejde, tak bylo to hrozně těžké. Ale mě z toho dostali moje kamarádky a už jsem to tady kdysi říkala, že je nás pět a scházíme se každý týden u jedné a prostě to je ono. To nás baví a my si i přiťukneme tou skleničkou. No a další věc, že chodíme s mýma kamarádama turistama. A to bych právě chtěla říct, že to je něco tak úžasného. Jsme parta důchodců, někdy teda říkáme mladodůchodci jsme a starodůchodci, ale jsme tam, je nás tak kolem 20 a chodíme, dá se říct, skoro každý týden na vycházky, jsem z Brna, tak kolem Brna jedeme třeba vlakem, autobusem. Nedávno jsme byli tady kolem Ochozu u Brna. No a další týden jedeme do Vrbice, do Čejče. No a tam vždycky si prostě posedíme taky a dáme si oběd a tak dále. To všechno, co k tomu patří. Ale o to nejde. Jde o to, že jsou to výborní lidé. Nikdo na nic nenadává. My se zasmějeme. Jak jdeme tím lesem, tak příroda úžasná. No prostě toto mě jako ze všeho vytáhlo. No takže to bych chtěla doporučit. Prostě tak nějak mám ráda lidi, ráda se bavím, až moje kamarádky si z toho dělají srandu, že prostě se dokážu bavit s každým. No a tak prostě se snažit. No já nejsem ani jeden den sama prostě. No a ještě právě teď mě napadla paní Anička z Miroslavy a moc bych ho chtěla pozdravit. Ale ona právě mě minule dosti tak jako rozesmála, protože téma bylo takové, co jste v životě nestihli, co jste chtěli dělat a nepodařilo se. A ona říká, že se chtěla učit na klavír, nebo že by ji potěšilo, kdyby uměla hrát na klavír a že to nějak nestihla. No a potom povídala, že tak se mluvilo o lečeno, ona říkala, že ji zajímali odevždy gorily. Slyšíte dobře? O gorilách. A teďka uzavřela to takovou legraci a ona povídá, no třeba bych těm gorilám zahrála na ten klavír.
0: To jsem to řekla já, paní Mirko, to si pamatuju.
1: No, to bylo no, teda
0: já jsem řekla, jaké by to bylo, kdyby tu svoji lásku ke gorilám vlastně využila. Tak, no,
1: takže
0: já, že by jim zahrála. Já myslím, že jste to řekla hrozně hezky, že to přátelství může být v těžkých chvílích opravdu obrovská opora. Člověk nezapomene na to, co ho bolí, ale když má vedle sebe někoho, kdo ho vyslechne, obejme, zasměje se, to moc oceňuju, že jste tady to slovo smích, úsměv taky zmínila, tak se to všechno potom nese tak nějak lehčeji.
1: No, prostě kamarády, kamarádky a dobré lidi kolem sebe, no a příroda, turisté. Ta samozřejmě, ta rodina musí být taky trochu v pořádku, že jo, aby člověk měl takový klidný život. No a tak to je moje rada, prostě mít ráda lidi, a vycházím i z toho, snad z toho dětství šťastného. Takže tak asi, tak to je můj takový názor. Přátelství je součástí hezkého života. Tím bych Jaruško ukončila. Moc vás zdravím, děkuji tady za ta témata různá, je to úžasné. Jenomže už jsme tady mluvili o tom, co kdyby se ta noční linka posunula trošku dopředu, protože v jednu hodinu třeba, já už jsem potom taková jakási rozjítřená, tak někdy si musím vzít půlku Stilnoxu a pak teprve spím. Tak to je. To je takový, Mirko, jako hodně pozdě je to.
0: To je teda nápad, posunout noční linku třeba o hodinu dopředu. No, není to na nás. Děkuju za otevřené povídání, přeju, ať máte před sebou ještě spoustu společných setkání, smíchu a obyčejných hezkých dní s vašimi přáteli. Ať už, jak říkáte, na procházce, na turistickém výletě nebo s kamarádkami u kávy. U vaší pětice jste říkala, že?
1: Ano, vás pět. Jaruško, pět je nás a z toho čtyři vdovy. No tak, takhle to řešíme prostě.
0: Tak se dál opatrujte, buďte si oporou a zase někdy zavolejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Matthew Scull. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje a s ní i naše povídání o duševní pohodě. Každý máme jiný recept na klidnější hlavu. A právě ty vaše dnes společně hledáme. Paní Soňa je u nás. Vítejte. Odkud přicházíte? Odkud voláte?
1: Dobrý večer, je to Krnovko. Zdravím všechny posluchače. A já bych chtěla jenom krátce tam reagovat na tu paní, myslím, že to byla paní Staňka, jak mluvila o tom, že člověk, který se dostane do nějaké té psychické situace, že by se měl jako, že se nemá stydět lékaři zajít k nějakému psychologovi a to. Já bych chtěla podotknout, že mluvím z vlastní zkušenosti, takový člověk v tom, tady v nějaké té psychické nepohodě, on si to ani neuvědomuje, že by měl zajít k tomu lékaři, že by se měl někde objednat. V tom případě, pokud nemá u sebe opravdu, kdo ho drapne za ruku a k nějakému tomu lékaři ho odvede, tak myslím si, že sám ten člověk nemá ani sílu, nemá ani myšlenky na to, že by k nějakému lékaři měl jít. Jo, a já jsem měla teda to štěstí, že jsem měla opravdu jednu kamarádku, která mě opravdu jeden den drapla za ruku a prostě dovezla mě k tému psychologovi, jo, a do dneška jsem jí za to vděčná, protože sám člověk nemá sílu, anebo sílu jít, ano, teď se půjdu projít, budu se procházet. Musí prostě někdo ho nějak nakopnout.
0: To souhlasím, někdy je člověk v tak těžké situaci, že sám nemá prostě sílu udělat ten první krok. No a právě tehdy může být nesmírně důležité, když je vedle něj někdo, kdo ho podpoří, možná i objedná, doprovodí ho a může mu překonat ten začátek, třeba ten ostych.
1: Důležité. Ano, to je důležité. A nehledě k tomu dneska, v dnešní době, objednat se někde k lékaři, k nějakému specialistovi, nemluvím tady o nějakého psychologa, nemáte šanci. Za 2, za 3 měsíce a to už ten člověk je pak asi v takovém stavu, kdy opravdu už je třeba pozdě, jo? Ale zavčasu si to ten člověk neuvědomí. Ano, mám nějaké potíže, rychle půjdu k doktorovi a to, protože jsou situace, kdy se vám to tak nějak vyvrbí, že to tak řeknu, den ze dne nebo prostě během krátké doby a ta psychika s váma tak zahraje, že opravdu nemáte ani čas, ani šanci myslet na to, ano, měl bych jít. Jo, a já jsem z mojej zkušenosti už před XX lety, jo, dneska už to fakt nepotřebuju, tehda mi to pomohlo, ale dneska, když vás za 2, za 3 měsíce objednají někde, ne-li za delší dobu, tak si myslím, že ta šance je tam fakt.
0: No ano, chce to neodkládat a jak člověk vnímá, že už si nedokáže pomoci, tak ten telefon zvednout a já možná předám zkušenost. Já jsem jednou také podpořila moji kamarádku, aby teda jela do Brna na jednu kliniku pro pomoc psychologickou a to proto, protože trpěla anorexí, ale byla to opravdu jako už těžká anorexie, takže jsme se kamarádky domluvili, že ji prostě posadíme do auta a pojedeme na kliniku. No a víte co? Ono to nepomohlo, protože jsou případy, kdy ten člověk musí chtít pomoci. A tam nám ti lékaři řekli, my jí nepomůžeme, protože ona nechce. Tak jsme jí zase museli vést domů.
1: Pokud ona si to nesrovná, že jo, tak to je právě ta otázka. Nebavíme se o nějakých lehkých, nějakých duševních rozpoložení a tak, ale opravdu už pak o nějakých těžkých, kdy fakt ten člověk si neumí poradit a nemá sílu na to si nějak poradit. No, tak potom v tom případě je dobré mít u sebe opravdu někoho z rodiny, někoho známého, kdo vás opravdu drapne a kdese, jo. Takže...
0: Paní Soňo, víte co, vy jste teda mluvila, že jste kdysi potřebovala psychologickou pomoc, teď už ne, ale přeci jenom zeptám se vás, sledujete Večer zprávy, i když víte, že vám někdy nepřidají?
1: Sleduju zprávy, ale mě nedělá problém tady ty zprávy. Tam byla nějaká rodina, životní situace a tak, takže to se tak rychle nějak semlelo všecko, jo. Takže tady ty, vím, že teď válka se probírá, já nevím co, jasně, že člověk se nad tím zastaví, nějak mu to, nějak si to v hlavě srovnává. Takové věci si umím srovnat, ale potom, jak jsou nějaké rodinné takové věci, tak to zanechalo dlouho nějaký. Já vám řeknu, že do dneška já se neumím pořádně podepsat. Když se na mě někdo díval, já se neumím podepsat. A je to jedno, jestli je to pošťačka, jestli je to někde na úřadě. A prostě tady v tom období, kdy jsem měla to už je 30 roku pomalu, jo, takže tam v tom období nastalo, měli jsme nějaké řízení, měla jsem se tam já dostavit, měl se tam dostavit dnes už bývalý manžel a měla jsem se na té komisi podepsat. A v ten moment prostě to byla jenom rovná čára a já jsem to neovlivnila, já jsem se nepodepsala a od té doby mám opravdu problém někde, pokud se na mě někdo dívá, se podepsat.
0: No teda.
1: To prostě fakt od té doby to ve mně zanechalo nějaký to, ale jinak jsem v pohodě, jako neberu žádné léky, dostala jsem se z toho, akorát tady toto neovlivním. Nemůžu to ovlivnit, nemůžu, když se na mě někdo dívá, se podepsat. Já udělám dva jakési obloučky a nejde to.
0: To já dělám taky, paní Soňo.
1: No, jako a nejhorší to bylo třeba v bance, že jo, chtěli tři stejné podpisy. No já jsem
0: to
1: tam
0: já taky
1: seděla
0: nedokážu, no.
1: Strašně dlouho a prostě to nejde, jako, no a mám jako takový nějaký stres tady to, když se mám někde podepisovat. Jinak všechno v pohodě.
0: Tak děkuji, Soňo. Děkuji za zavolání, za vaši otevřenost, ať se vám daří a zase někdy.
1: Tak ať se daří a pozdravuju všechny posluchače, ať se ještě do rána vyspějí pořádně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi a také paní
1: Broňka z Opavska.
0: Broňka z Opavska. Vítejte ve vysílání. Dnešní téma uzavřete právě vy a zní duševní pohoda. Co k němu máte?
1: Já bych vám chtěla říct, jsem 63 let a 23 roku trpím roztroušenou sklerózou. Starala jsem se 4 roky o manžela, který přišel ze zdravotních důvodů o pravou nohu nad kolenem. A ještě jsem měla tady 85-letou maminku, které jsem také pomáhala a starala se, sice byla soběstačná a vždycky jsem říkala, že trošku by tady tebe chtěla od ní. A můžu říct, že kdyby neměla dobrou rodinu, dobré děti, své dcery, které mají svůj život už a které mě také ve všem podrží, tak bych to asi také nezvládala. První jsem chodila o hůlce, pak o berlích a když jsem se polomala ruku, tak jsem dostala na vozíku a teď chodím o schodítkem něco na vozíku, jakdy.
0: Tak to je dobré samozřejmě připomenout, že nejenom přátelé, ale vlastně na prvním místě by měla být ta rodina, která by vám měla být oporou.
1: Ano.
0: A víte, paní Broňko, co jsme vůbec nezmínili, a to už jsme na samotném závěru noční linky, nebo nevím, jestli mě opravíte, ale neuvědomuju si, že by někdo mluvil o tom, že má nějakého domácího mazlíčka, který je pro něho barťák právě do nepohody.
1: Měla jsem domácí mazlíčky dva, pejsky, labradora a ten druhý je kříženec. A ten labrador byl velice ke mně milý a toho jsem taky oplakala po 14 letech, když zemřel. A ten druhý má 15 let, ale když jsem nemohla na něho ani sáhnout, a teď, když na staré roky už nemůže, tak je velice rád se mnou. A to mi je asi také nabízí.
0: Tak, to je hezká tečka za naším vysíláním. No. Tak já vám přeju, abyste kolem sebe měla stále vaši milující rodinu, aby vám pomáhala, abyste si vzájemně pomáhali a děkuju, že jste zavolala. Bylo to milé setkání a už poslední.
1: Děkuji také za hezké setkání s vámi. Dlouho jsem se nedovolala a dnes se mi to podařilo a jsem velice vděčná za to, že jsem se k vám dovolala, že jsem se vám mohla si říct mým osudem.
0: Ozvěte se
1: děkuji
0: zase příště. Budeme
1: ještě
0: tady.
1: Jednou a naschledanou neboli dobrou noc.
0: Dnešní noční linka se chýlí ke konci. Já vám děkuji za všechny telefonáty, zkušenosti i otevřená slova. Mluvili jsme o duševní pohodě, o smutku, ztrátách, přátelství, přírodě, odpočinku i o tom, že někdy člověk zvládne těžké období sám a jindy potřebuje, aby mu někdo podal ruku. A možná právě to si z dnešní noci můžete odnést. Nemusíme všechno unést sami. Někdy pomůže kamarádka, někdy rodina, někdy obyčejná procházka nebo chvíle klidu a někdy je důležité říct si o odbornou pomoc. Tak vám přeji, abyste kolem sebe měli lidi, kterým můžete zavolat, když vám není dobře. A také dost sil vnímat sami sebe a poznat, kdy potřebujete zastavit. A pokud je dnes něco těžké, připomeňme si, že příběh ještě nemusí být u konce. Od mikrofonu z Línského studia Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková. Děkuji, že jste dnešní noční linku strávili se mnou. Přeji klidnou noc, dobrý spánek a co nejpokojnější neděli.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Jsou lidé, na které se vždycky s láskou vzpomíná. Takoví, kteří uměli rozdávat radost a zároveň být empatičtí a milovaní. Těm lidem chceme dát jednou provždy.

0: Florínek.
1: Takhle bychom tu byli do Aleluja. Poděkovat a vzdát hold dnes chceme Juliu Satinskému.
2: Vážený prítomný, dnes jsme svědkami malej, ale o to dojímavejšej slávnosti.
1: Tento hodinový ceremoniál se jmenuje
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: jak jsem slíbil, budeme dnes vzpomínat a oceňovat humorné nápady Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se a celé dětství prožil v Bratislavě. Jeho rodina tam bydlela v Dunajské ulici. A k Bratislavě měl velmi blízký vztah. Ovládal i mnoho cizích jazyků a také nářečí.
2: Tam za váhom bělý dom, tam za váhom šnibidaj, šnip šnap šnibiriby zabrdaj, bělý dom. Bývá pekné děvča v něm, bývá pekné šnibidaj, šnip šnap šnibiriby zabrdaj, děvča v něm. Čo by na to? Ale... odláhlo, milovo som myslel, že už neskončíte. Ale mohol by som pokračovať, ale čo tamto šniby daj? Šnip, šnap, šniby, ryby, zabrdaj.
0: No, potom teď pátrat nebudeme. Prozradím, že Julo Satinský měl herecké sklony už v mladém věku. A v roce 1958 dokonce vyhrál recitační soutěž Hvězdoslavův Kubín. Později vystudoval pedagogiku na střední pedagogické škole. Profesi učitele ale nikdy nevykonával. Jeho velkou touhou bylo herectví a bavit lidi dobrým slovenským humorem.
3: A bylo by dobré, kdybyste si připravili nějakou tému, ak jste si připravili nějakou humoristickou tému, tak ju povedzte a já tu tému už ano. Potom rozvediem. Víte, já už potom rozvediem.
4: Já mám témy připravené.
3: To já už potom zase rozvediem. Ano. Tu tému.

0: Dejme dál prostor Julii Satinskému. Samozřejmě, že po jeho boku přijde často i Milan Lasica.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Komplikace pro tuhle slavnou dvojici přišly po roce 1968, kdy v období normalizace prošel tandem na Slovensku mnoha zákazy. 2 roky působil Julo Satinský v divadle Večerní Brno. Teprve potom se mohl vrátit na Slovensko, kde se oba herci stali nejdříve členy souboru operety a pak i činohry Nové scény v Bratislavě. Později zdomácněli v bratislavském studiu S, jehož název se v průběhu let malinko pozměnil na studio S plus L. Julius Satinský i natáčel, nejen na Slovensku, ale i tady u nás v Česku. Prvně si zahrál se svým parťákem v dětském filmu Nekonečná nevystupovat. To bylo v roce 1978. Pak následovaly filmy Hodinářova svatební cesta korálovým mořem, Buldoci a třešně, nebo Srdečný pozdrav ze zeměkoule a taky pohádka Tři veteráni od Jana Vericha v režii Oldřicha Lipského.
2: Poslouchej, co je to za plody?
3: Kdo není královského původu, zemře po nich. Kdo je však z královské krve, ten zkrásní a bude zdrav.
2: Koupím je pro Bosanu. Už takhle je krásná. Co teprve až je sní? Kolik stojí?
3: Vyvážíme je vahou diamantů.
2: A hrome. A povolení k prodeji. Máš bouřeniny?
3: No.
2: A na to u nás pokuta. A víš jaká? No. Zaplatíš dvojnásobek požadované ceny. Víš? Dáš dvojnásobnou váhu diamantů. Máš?
3: No.
2: Jablka se tímto zabavují.

0: teraz sa vrátime k scenáru. Zvečerilo sa a Béla sa pozrel k horám. Nie, prepáčte. To je scenár z nového celovečerného filmu Béla sa vracia. Aha.
1: Farebný?
0: Nie, čierno-bielý.
2: My se teď podíváme na nebe, protože ve filmu Vesničko má středisková Jiřího Mencla přistává letadlem právě Julius Satinský. Mimochodem tohle letadlo pak ještě dlouhá léta bylo v hangáru na letišti v Mariánských Lázních.
3: Sarus, chlapci, ako se to žijete?
2: Julius Satinský byl znamenitý fabulátor. Tvrdil třeba, že je potomkem polského šlechtického rodu. Možná to nevěděl ani on sám, ale znělo to perfektně. Faktem je, že slovenská jména s koncovkou ský jsou polského původu. Julo také snil o tom, že jednou napíše rozsáhlý humoristický román, ale nikdy se do něj nepustil. A jak to vlastně bylo s vystupováním dvojice Lasica Satinský? Kdo měl jakou roli?
4: Keby si z nás brali příklad Íry, začnem Írmi. Íry, Angličania, Židia, Araby. Keby si z nás brali príklad z Lasicu a Satinského, Slováci a Česi, tak sa nikdy v nič v živote nerozpadne. Pretože my sme prijali určité, už hneď na začiatku, ako sme sa zoznámili, sme prijali určité pravidlá hry, ktoré dodržujeme. Ja, ktorý som oveľa múdrejší ako Milan, celý život robím blbého. On ma môže kopať.
5: Ale skutočne musím potvrdiť, že mu to ide vynikajúco.
2: Snad nejpopulárnějším slovenským kabaretem v televizi byl pořad Kto si je za dverami, ve kterém vystupoval společně s Milanem Lasicou. Spolu tu glosovali aktuální témata a také si zvali známé tváře. Právě teď za nimi přichází Miloš Kopecký.
6: Jsem tu dobře?
7: Podle toho, kam jste již jel.
6: Já hledám pokoj pánu Lasici a Satinského.
7: Ano, ano, to je naša jistá.
6: Kde jsou ty dva?
7: No to jsme my.
6: Lasica, typický.
7: Nie, Satinský, naštěstí.
6: Má pravdu Satinský?
7: No, naštěstí nemá.
6: No to si vyřešte mezi sebou.
7: Ano.
6: Ovšem, já bych se vám jaksi, já vás znám z doslechu.
7: Ano, a co jste počuli?
6: To nejhoroucnější. Aha. Já se musím představit.
7: Nemusíte.
6: Ale jo, Kopecký.
7: Těší má, Satinský.
6: Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte-li upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
7: No, a
6: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější, se zdravější pletí.
8: No, nechajme to. Já bych si vás dovolil privítat podle prastarého slovanského zvyku chlebom a solou. Pači symbolicky.
6: Děkujem vám, velice děkujem.
8: Pardon. Povedal jsem symbolicky.
6: Tak tohle to je symbolické. No. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jášku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
8: Pozrite se, já vám to budem takto. Já kdybychom se chcel blisknout, tak si nepozovem vás. Však já si pozovem někoho úplně jiného. No, teda, radšej...
6: Nemenovat.
8: No právě jsem si myslel.
7: Proč jste sem přišli vy?
6: To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
8: Ano?
6: Já jsem to ze svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
8: Vy nedokážete povedat nie.
6: Ne.
8: Mohl by som vám požičať 5 000?
6: Jo. Naozaj, nevie povedať nie. Na mou duši, ja musím pít, abych nebyl tak povolnej. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvár a páteř a nějaké jako kostru, aby dostal.
8: Ale když slovo, vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte charakter.
6: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
8: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
6: Gentleman musí dělat. Někdo mě psal, že si budeme povídat ve třech.
8: Někdo vám písal. A to jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať.
6: Ano. Já celé dny čítám. Není to vidět. Já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
8: No já bych se mohl zavolat nějaké...
6: Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu. Já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
8: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
6: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
8: A... Ale len sako, ano.
6: A trošku uvolním, paž. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád. Upnutá saka, perfektní obleky. Já celý život hraju elegantní, šaramantní mladíky z nejlepší společnosti.
1: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
6: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z high society. Jestli víte, co tím chci. Jestli víte, co tím chci. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
8: No, sice bez noblesy, ale hráli.
1: Dnes večer jsem dal... služobnictvu vojnu. Chcem totiž zabít svoju ženu.
8: Nebojte se. Papa vás z toho vyseká.
1: Však papa.
8: A co robí mama? Ještě stále v Nízkých Tatrách?
6: Ve Vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
8: A ako sa hovorí vo vyšších kruhoch, mamas and papas.
6: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama. A co? Vy, sir, co vy? Už jste po transplantaci?
1: Viete, že ešte nie? Neviem sa rozhodnúť, čo si má dať transplant.
8: Ja si myslím, že najlepšie by bolo mozog.
6: Ja bych vedel, co bych si dal transplantovať. Jenže to neseženete.
9: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Taky vás zajímá, jaký život prožil Julius Satinský a jak to šlapalo ve dvojici Lasica Satinský? Poslouchejte dál náš pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejich spolupráce psali scénáře a texty ke svým vystoupením spolu. Pak se domluvili, kdo napíše takzvaně první vodu, tedy první verzi, a ten druhý je pak přepisoval. Julo byl autorským typem monologista. Jeho verze mívala repliky na půl stránky, na které třeba Milan Lasica reagoval jenom otázkou proč. Jindy zas měli napsaný pouze takzvaný boďák, tedy hesla, která pak na jevišti improvizovaně dotvářeli. V podstatě se nedá říct, kdo z nich byl větší vypravěč a kdo gagman. Střídalo se to podle látky a žánru. Například takovou hru Náš přítel René psali u Julia Satinského doma, u jeho kulatého stolu, a velice u toho komunikovali, i když každý psal jinou scénu. Prý to byla možná ta nejšťastnější chvíle, kterou s Juliem Satinským Milan Lasica prožil. Radost určitě udělali i jako hosté v Hovorech H Miroslavu Horníčkovi. To, když se snažili vysvětlit Čechům, jací jsou Slováci, kde jsou rozdíly a co mají společného. Režii měl tehdy Jan Roháč.
2: Já bych se chtěl zpýtat, aby jsme prošli k jiné téme. Máte u vás v Čechách vlaky, rozumíte?
3: Vlaky. Jo, máme, ano, máme vlaky, máme, ano.
2: U nás máme taky z toho samozřejmě na kolejnicích, všechno se to pohybuje.
3: U nás železnice patří ľudu.
2: Ano.
3: Ano. To je zaujímavé taky.
4: Zvláště v neděli.
3: Ano. Keď sa postavíte u nás na Slovensku medzi tie dve kolejnice, viete, a zahľadíte sa do diaľky, tak to je veľmi zaujímavé, že tie kolejnice sa stretajú.
2: V diaľke, teda sa tie kolejnice v diaľke sa stretnú, takže ten vlak potom v diaľke už je len po jednej kolejnici. A to je vlastne ten náš Alvek, ktorý...
4: To je fantastické. To je fantastický. Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. To je zajímavé.
3: No u nás je jedna dědina, se volá Horizont.
2: Ano, to
4: aha,
2: je
4: tak tam.
3: Aspoň, to nemám overené.
4: A nemenuje se Horizont?
2: Horizont. Horizont.
3: Já bych vám ještě...
4: Třeba například mě by zajímalo, můžu se zeptat sám?
3: No prosím,
2: ano, ne. No, mě tak nebudeme odpovědět, ale nech se páčí.
4: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
2: Já, tak to ne, to jeme samozřejmě.
4: Jo?
2: My jeme na Slovensku třikrát denně.
4: Ano.
2: Ráno raz a dvakrát večer, každý druhý den. Jeme.
3: Mám, no dobré, tak jeme, to je samozřejmě, ľudia na celom světě jedí, ale čím jeme? Pán Horníček, pojďte.
2: Ano, tak to jsou...
4: Oh,
3: to je príbor.
2: To
3: my jeme.
2: To jsou príbory, ale to
4: je... Je to praktická vec.
2: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastně člověk neušpiní ruky pri jedle. Keď používá ten príbor, tak si to zuby zostanou dost zdravé poměrně. To je, myslím, typický slovenský...
3: No, pardon, toto nie je typický slovenský príbor. Ne. Toto mám z hotela Esplanade.
2: Ano. No, ovšem nie všetci Slováci majú príbory z hotela Esplanade.
4: No, jistě, že...
2: Niektorí majú aj z hotela Európa.
3: No ozaj, a poznáte vy takéto typické slovenské jedlo?
4: Pardon, ešte by sme sa vrátili do obeživu.
3: Ale zostaňme pri jedle.
4: Pri jedle ja rád zostávam.
3: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
4: Milujú.
3: Brinzové halušky.
4: Milujú brinzové halušky.
3: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte. To je brinzová haluška. Vy sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa každý...
4: Prosím, dejte kolovať.
3: To je pravá brinzová haluška.
4: Môžete ich ochutnať, práce to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halušek.
3: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastú ako huby po daždi.
2: Ja som chcel hovoriť o obežive, prepáčte, že ja mám teda v rodine peniaze, rozumiete? U nás
3: peniaze.
2: Taká vec, keď človek niečo kupuje, tak potrebuje peniaze. Musí zaplatiť, teda ja neviem, aby som to tak názorne predviedol, to sú naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
3: No tak obyčajne nič iného nedostať.
2: A ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte
4: To sú úplne stejný, to je zajímavé. Áno,
2: to sú, rovnaké. Na pošte ten poštár potom nenápadne prenesie tie peniaze.
3: Do banky.
2: Do banky tie peniaze prenesie nenápadne a tam v banke potom...
3: Viete, čo je to banka?
4: Jo, banka.
3: Banka.
4: Áno, dejte kolovať.
3: U nás na... Slovensku to je banka pri banke.
4: Jo.
3: Banka pri banke.
4: Pre bančino je, jo.
2: Ano. Máme takú ulicu a tam jedna banka vedľa druhej.
4: Ano.
2: A tam sa zhromažďujú tie peniaze.
3: No a zatiaľ... pred bankou sa zhromažďujú zlodeji.
2: Zatiaľ ovšem, teda napriek tomu slovenské banky majú v cudzine veľmi dobrý zvuk.
3: Skutočne slovenské banky majú v cudzine ohromný zvuk.
2: Áno.
3: Počujete?
2: To bol zvuk slovenskej banky.
0: A teď jedna z nejslavnějších rolí Julia Satinského, a to v nejslavnější české komedii, komedii 20. století S tebou mě baví svět, kterou se rozhodla režírovat Marie Poledňáková. Postava svéhlavého doktora Alberta Horáka přinesla Julii Satinskému obrovskou popularitu. A přitom je ani nemusel hrát. Nechybělo totiž mnoho a do role Alberta mohl být obsazený i jiný herec. Marie Poledňáková totiž pochybovala, jestli Satinský zvládne všechny fyzicky náročné úlohy, tedy hlavně lyžování. Když ji ale Václav Postránecký ujistil, že kolega Julo externě spolupracuje s horskou službou ve Vysokých Tatrách, poslala režisérka scénář do Bratislavy.

0: To, že Julo Satinský lyžovat vůbec neumí, se zjistilo až při natáčení. A tak ty lyžařské scény za něj ve filmu dabuje manžel Elišky Balcerové.
1: Tady Orel. Orel volá po štolku.
2: Má někdo za kamaráda takovýho ptáka? A zrovna já.
3: Víš, o čem se mě teď zdálo, o Kateřině?
2: Manželská erotika, povídej.
3: Zjevila se mi v průsvitné košilce a pravila.
2: Jo.
3: Co je to tam za kravál?
4: Hunská válka.
3: Jsou dvě věci, které mi nikdy neodpustí. Jestli se tady něco rozbije a obzvlášť talíře po babičce.
5: Tak to byla ta první. A která je ta druhá?
3: Já je srovnám. Já jim rozsekám zadek.

Děti při natáčení téhle komedie také docela zlobily a Julo Satinský to řešil po svém. Jednou, když se takhle dostali do ráže, tak se naštval a řekl: tak děti, a budete ticho a ty, Dášenko, zmlkneš vůbec, protože v roce 2011 si tě vezmu za ženu. Ona se tehdy zarazila a řekla, že ho nechce, že je starý a tlustej, a on na ní: ale mlč, já pro tebe přiletím soukromým letadlem a budu v balíku. Dášenka chvíli přemýšlela a pak spustila: Julo, nechceš donést kafe? Nepotřebuješ pro něco skočit do šatny? Julo se v tu chvíli podíval na Janu Šulcovou, dal si ruce v bok a řekl: víš, Jano, teď jsem pochopil, že žena je vyvinuta už v 5 letech. Právě tolik bylo Dášence. A teď už si dáme muziku. Slavnou písničku z filmu. Tam sice hrála zpěvačku Zdena Studenková, ale ve skutečnosti zpívala Helena Vondráčková.

0: těch rajských uličkách si byla úplně vedle.
1: Jenom klid, budeme opravovat tu druhou část, vynecháme refrén a začneme až verzí.
2: To je pravda, tuhle sloku totiž v písničce nikdy nepoužili. Poslechněte si to, co hrajeme už léta.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hezký poslech, ještě zbývá pár ukázek a taky informací, které se točí kolem Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Přibližně od roku 1990 se Satinský věnoval tvorbě pro děti i publicistice pro dospělé publikum. V několika slovenských časopisech a novinách měl svoje pravidelné rubriky. Prosadil se i jako autor fejetonů, glos a komentářů, které později vyšly v několika knihách. Nejvíc mu to ale samozřejmě slušelo na jevišti, na divadelních prknech.
2: My nemáme návštěvnost. A jako je? Já jsem všechno zorganizoval tak, dva rázy denne do mikrofonu a ohlásil jsem to. V nedělu a sobotu 4 rázy. Všetko jsem ohlásil. Za každou osobu jsem byl zvlášť, za každým divákem. Povedal jsem mu, přijďte, neobanujete. 3 hodiny se tam zpívá, nič jiného se tam nerobí. Povím, že návštěvnost poklesla pod minimum. Tam mali jsme pěkné výsledky.
0: První manželkou Julia Satinského byla členka baletu Slovenského národního divadla, tanečnice Lůčnice a překladatelka z angličtiny a španělštiny Olga Lajdová. V roce 1985 po 20 letech manželství ale zemřela. Utonula při koupání v Karibském moři na amerických Panenských ostrovech. Tam je také pohřbena. Se svou druhou manželkou, s tou byl od roku 1985, doktorkou Věrou Satinskou, měl dceru Luci a syna Jána. V roce 1989 mu byl také udělen titul Zasloužilý umělec. A Slovenská astronomická společnost po něm pojmenovala planetku 15946. No, dostala jméno Satinský. Objevena byla 8. ledna roku 1998. Hvězdou zářící na poli českého i slovenského humoru je pro dnešek Julius Satinský. Vystupoval vždycky dobře naladěn a s noblesou.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu,
2: ano,
3: to jsme už keď...
2: V mnohých veciach jsme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si například víme slušně vypiť, riadně sa najesť, aj odedza začíná byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa najde aj vreckovka, ale k noblese jsme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Veď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte taký láskaví, všetci v doline ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už hrútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tu noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali... By som povedal inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok drhý?
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním... Verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale... To sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamagurí, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamagurí nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď... Všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No, keď
2: ale to, my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste no, niekoho.
2: Vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Ale ako komorníka, no? Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga.
3: Manželko.
2: A je manžel.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: A vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí no. Hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
0: Život Julia Satinského se uzavřel v roce 2002. Z tohoto světa odešel díky rakovině tlustého střeva. Nemoc mu v posledních týdnech života způsobovala i velké bolesti. A těm podlehl 29. prosince právě roku 2002 ve věku 61 let. A je třeba si ho stále připomínat, protože jeho humor byl tak laskavý. I to vám zase někdy příště dokáže Patrik Rozehnal. Mějte se hezky. A do vašeho života vám přeju každý den aspoň jeden velký úspěch.